0: válku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly, dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás. Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti. Nač pak stůněš, Hrompaci? Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice. To je tak, Amálko, já mám srdce zarostlé tuhle do skály, tak se pro ně dobývám, jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla Víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali Ohníváči. Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
0: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá, zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár dal skále.
2: Jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu? Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče, co chvíli slzama zem kropila, polívku solila, a Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
3: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z roketnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
4: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili?
3: Poledne odzvonili. A taky je požních.
4: Co mají žně dělat s mým obědem?
3: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají. A my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
2: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví. Rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
3: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
5: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
3: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?

0: Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale z Krakonoše měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
1: Pro mě, za mě, ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmellaudo nepřejte.
2: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a ajný nestačil běhat stalíři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to, nedej pánbů, nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
0: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s hajným stloukli už na předloňskej podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
2: Jedna rada by tu byla, pěkně prosím. A hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskli oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
3: No jo, ale co milost pán?
0: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. A tu máš, Kubičku, taky pusu. Aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
2: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát neulákal.
1: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
0: Vidíte, milost pane, já samou starosti nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
2: Chodit na Trautenberga se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vsteká se tuplem.
1: To si vás mám nastěhovat do salonu.
0: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porichtovali.
1: Kým, Lauron, co si myslíš, krucajz element? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
0: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubičkem poohlídnem po něčem ve vsi.
1: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte.
0: Máko,
1: ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter.
0: A je kolem vejměnku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.

0: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec mi ještě budu sloužit já. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
1: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberka neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se pohajném, že půjde se psaním.
2: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má hajnej bílit ještě jednu zeď?
0: Himlaudon, slouží u mě nebo u tebe?
1: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vzteku mladým ten vejměnek vzal.
3: Kam s tím kvaltem, hajnej?
1: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšnýho kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
3: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílevnici u poštmistra. Mám to při cestě.
1: Úctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejtřka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
3: Bez starosti, jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožních. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
1: Na 100 000krát děkuju, jemnost pane Krakonoši.
3: Neděkuju a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
1: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenberkovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
3: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek
0: Kuba, urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
3: Tak, tentokrát se Trautenberku odměny dočká.
2: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují 4 vojáci a v čele kaprál jako hora.
3: Jeho excelence pán Strautenberka?
0: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
3: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden k císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
2: Co? Možný.
4: To není možný.
2: Milost pane, vždyť se máme na pozejtří brát.
0: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
1: Anče ti tečou slzy dvěma proudy. Spíná ruce před Trautenbergem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
2: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
1: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
3: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
0: Já ne, vždyť já ho potřebuju, kde budu teď schánět pacholka?
3: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
0: A když oni se starají víc o sebe, vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
2: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu.
3: No, Trautenbergu říkal, že Kuba stojí za 10 vojáků. Tak ty teď těch 10 vojáků zaplatíš.
0: Kde bych vzal tolik peněz?
1: Z okna Trautenbergovy světnice vylétla truhla, co jí hajní s Kubou sotva uzvedli, žuchla o zem, až víko odskočilo a uvnitř hromada kamení. Jen na vrchu se třpití 10 zlatých dukátů.
2: Mankote.
3: Zvírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
0: Jsem žebrák, úplný žebrák.
3: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
0: Ale jak já k tomu přijdu?
3: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti. Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
0: Mne? A proč mne?
2: Kubíčku.
0: Anče.
2: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
3: No, pozvete mě na svatbu, ať se tak jednou najím svatebních koláčů.
1: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
2: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

0: Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vískl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící, plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chytej, hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskala sebou rybka. Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínal Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem. Staniš se, špitla ryba, a druhé přání, rychle, nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pych, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba, a do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem. A nos měla bílý bezpich. Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel ji Honza. Nemám tak rychlý nohy, křičela Julinka. Chce rychlý nohy, pískla Honza. Staniš se, špitla ryba. Pak vyklouzla Honzovi z dlaní, hupla do vody a zmizela pod hladinou. V tom tu byla Julka. Hop, skok, jako by měla na nohou boty sedmimílovky. Kde máš tu rybu, ohlížela se. Splnila tři přání a uplavala. Krčel rameny Honza. Ty hlupáku, vrhla se na něj zuřivě Julka. Vlasy by mi sami dorostly, nos bych si zapudrovala a rychlý nohy nepotřebuju. Chtěla jsem novou chalupu, pěkné šaty a pytel peněz. A taky pořádného ženicha, ne hloupého Honzu, jako si ty. divoce s Honzou cloumala, strčila do něj, až se do vody skutálel. A pak znovu hop a skok vběhla do chalupy. V mžiku byla zpátky s kolíbkou a Honzovým rancem. Tu kolíbku, ať vezme voda. Hodila jich do řeky. A ty se mi klid z očí. Křičela zlostně. Rusé vlasy kolem ní vlály jako pochodeň. Honzovi se zdálo, že už vůbec není tak pěkná jako dřív. Julka naposled vstekle sykla, dupla a zmizela ve dveřích. Honza vylezl z vody a vyždímal si mokré nohavice. Bublo, Hastrmane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit. Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuji ti, Honzo. Zrovna ji s bělinkou potřebujeme, přiznal Hastrman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halenu a šel. Jak to říkala ta babka, kterou jsem potkal na začátku svého putování. Až ti bude nejhůř, jdi domů, vzpomínal. A taky se říká, devatero řemesel, desátá bída. Jdu domů a šel. U cesty se na keřích modraly trnky a červenaly šípky. A najednou se v dálce před ním objevila jeho rodná Víska. Ten svět je ale malý, divil se. Já jsem ho obloukem obešel. Dívá se a vidí, dole pod kopcem jede s trakařem plným trávy sousedovic kačka. Kačenko, kačko, počkej na mě. Volal a rozběhl se k ní. Honzo, ty se zvrátil, radovala se kačka. A co ses ve světě naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil se Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál kačka. Ty jsi moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl, podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi. Lidičky, Honza se vrátil ze světa, vybíhali babky ze vrat. Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si káču na trakači, pojďte se podívat. Ale kačka výskala a mávala podkovou. Lidičky, já se budu vdávat, můj Honza umí 9 řemesel, volala. A pak byla svatba. Honza ušil kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku sproutí ti upletu, kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: To si děláš, Eličku? Nestydíš se?
3: Co pak to tady tropíte?
2: Cvičíme želička, pane Spejble, v poslušnosti.
3: Jak v poslušnosti?
2: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
3: Hm? A poslechl?
2: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
3: Za to párku se dotkl až hamba, co?
2: No, to se máš čím chlubit, Jerry.
3: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
2: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
4: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
3: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
4: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
2: Obecný?
3: No ty nevíš, co je to obecný?
2: Abych nevěděla, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z rovínka nemůžu vzpomenout.
4: Neví.
3: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
4: Obecný je. No, já to no, mám na jazyku.
3: No.
4: Obecný
3: no,
4: je.
3: Se.
4: Cení.
3: ale ne cel...
4: Celerový.
3: Celkový přece, všeobecně platný.
2: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
4: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
2: Všeobecně platný, tatí?
3: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
2: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
3: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
4: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
3: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
2: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
4: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
3: Já se z vás zblázním.
2: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
4: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
2: To je taky přísloví.
4: To je taky přísloví.
2: To je doopravdy přísloví.
4: No, to je doopravdy přísloví.
2: Je, už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
3: Říkám snad, že ho honí.
2: Ty ne, tati, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku, no, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
4: No, musel.
2: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
4: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
2: Ano, ano. A někdo ten závod zahlédl.
4: No.
2: No, protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
4: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
3: Kdo? Zajíc krávě?
4: Ano.
2: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
3: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
4: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
2: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
3: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
2: Zajíc ne.
3: Tak kdo, kráva?
2: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
4: Ano, ano, jako se zajícem.
3: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, hurvínka nedohoní.
4: Nedohoní, to by se poznalo.
3: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
2: Ne, nerozumíme.
4: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
3: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
4: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
3: Postižená husa.
4: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
3: No ovšem mladá dáma.
4: A vy byste mě strčil na pytáč.
3: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
2: Nejvíc kýhá.
3: Říká se kejhá, ty popleto.
4: A co tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble? Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
3: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
4: No, přece zakejhá ta postižená husa.
2: No. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
3: No, kdo to vztáhl na sebe?
4: Postižená Mánička.
3: Sláva.
2: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
3: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
2: To dá rozum, není na to trénovaná.
4: No.
3: Ale ne, prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
4: Ano, a od psa, aby si nevšímal jídla.
3: Správně, ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
2: No tak, a zatím, co jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
4: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
2: Inu, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš. Nenarovnáš.
5: Co má pučmelout nejradši? Jednou pozvala Stonožka, Čmeldu a Brumdu na medové koláčky a každý dostal napít tolik sladké šťávy, kolik chtěl a kolik snesl. Tohle máme ze všeho nejradši, pochvalovali si čmeláci. Hlavně, že už nám nikdo neříká dost, bude vám špatně. A co máš nejradši ty, Stonožko? Stonožka chvíli přemýšlela. Já mám nejradši dlouhou procházku. Já chodím tak dlouho, dokud se pořádně neprojdou všechny moje nožky. Čmeláci koukali na Stonožku s otevřenou pusou a představovali si, jak venčí tu svou stovku nožiček jednu po druhé. Páni, kdo by to do staré Stonožky řekl? A co uděláš po té procházce? Chtěli vědět. Namočím si nohy do bylinkové lázně. A pak? Pak si navléknu nové ponožky a měkké bačkůrky. A pak? Pak se trošku něčím osvěžím. Čím? Zajímal se Čmelda. Něčím osvěžujícím, viď, Stonožko? Řekl Brumda a podíval se přísně na Čmeldu, proč se tak hloupě vyptává. Stonožka se jen usmála a pobídla čmeláky, aby ještě jedli a pili, když jim tak chutná. Ale v tom se to stalo. Všechno se zatřáslo, koláče se rozkutálely, šťáva rozlila a s velikým rámusem se mezi ně svalil pučmelout.
6: Pardon, nechtěl jsem rušit, ale trošku jsem uklouzl.
5: Omlouval se.
6: A jestli se tu něco mou vinou polámalo, tak já to spravím.
5: Hned taky se sbíral všechny zakutálené koláčky a nastrkal si je do pusy.
6: Leželi na zemi? Vy byste je nejedli a mně to nevadí. Mně nevadí nic.
5: Mlaskal pučmelout, když olizoval rozlitou šťávu.
6: Tak, a teď je tu konečně trochu pořádek,
5: řekl a posadil se.
6: Ahoj, Stonožko, nazdar, čmeláci. Jak se máte a co tu děláte?
7: Zrovna jsme si tady vyprávěli, než si nás přerušil, co máme nejradši. Vysvětlovala Stonožka.
6: Já mám nejradši svoji pučmeloutku,
5: prohlásil okamžitě pučmelout.
7: Radši než medové koláčky a než sladkou šťávu? Radši než všechny poklady světa? Chtěli vědět Čmelda a Brumda.
6: Jo,
5: zamilovaně přikyvoval pučmelout.
6: Ona je můj poklad. Ona je má nejlepší paní pučmeloudová na světě.
5: Jinu, pučmeloud musí vždycky trochu přehánět, pomysleli si čmeláci. A Stonožka řekla, že pučmeloudku má rád každý.
6: Aby neměl,
5: přerušil Stonožku pučmelout a začal se chlubit, co všechno jeho znamenitá žena dovede. Číst i psát, hrát na housle, spravovat boty, počítat i vařit.
6: Vaří dobře a hodně,
5: liboval si. Je to na tobě vidět, zarazila ho Stonožka. Ale pověz nám, co umíš a děláš ty?
6: Každý den své nejmilejší nosím párek, dárek,
5: chlubil se pučmelout. Čmelda s Brumdou hned chtěli vědět, jaký, protože kromě medových koláčků a sladké šťávy měli ještě ze všeho nejradši dárky. A tak pučmelout vypočítával.
6: Kytičku, kamínek, lísteček, ještě jeden lísteček, jiný kamínek.
7: A modré z nebe si ji už někdy přinesl?
5: Zeptala se Stonožka. Pučmelout přemýšlel.
7: ale ať vzpomínal, jak vzpomínal, na modré z nebe se nepamatoval. Ani nevěděl, jestli by zrovna o tohle jeho pučmeloutka stála. Nejlepší bude, když se jí zeptáš, poradili mu Čmelda a Brumda. Koho by v tu chvíli napadlo, co ještě všechno kvůli modrému z nebe Pučmelouda potká? Začalo to tím, že běžel domů, ale paní Pučmeloudová tam nebyla.
6: Kam jen mohla jít?
7: Vrtalo mu hlavou. Na návštěvu k bouci Morušovému, prozradil kvapník, který vždycky všude byl a všechno věděl. To se tedy Pučmeloudovi ani trochu nelíbilo.
6: K bouci Morušovému? Je, proč zrovna k tomu nafoukanému bouci? Co když jí bourec daruje hedvábný šátek?
7: Uvažoval Pučmeloud. Hedvábný šátek? Jeho nejmilejší od Pučmelouda nikdy nedostala. A teď jí má slušet šátek od nějakého ošklivého bource? Pučmelout se rozhodl, že už nebude na nic čekat a pro modré z nebe půjde hned. Až se Pučmeloutka vrátí domů, hedvábný šátek hned zahodí, protože tam na ní bude čekat hromada modrého z nebe. Ale na modré z nebe se nedosáhne tak snadno, jako třeba na švestky. Ani setřást dolů se nedá. Je moc vysoko a je třeba si pro ně vyletět. Jenže jak?
2: Křídla půjčuji nerada,
7: řekla jedna jeho známá noční můra.
8: Ale že si to ty tak dobrá.
7: Přes den je nepoužívala a Pučmeloudovi je půjčila, protože Pučmeloutka byla její nejmilejší kamarádka.
8: Ale do večera tě v pořádku vrátíš, ano?
7: Pučmeloud nikdy nelítal, nebyl na křídla zvyklý a teď ho tlačili dozad. Ale co by kvůli své nejmilejší nevytrpěl? Mával jimi, třepal, poskakoval sem a tam. Nakonec se odlepil od země a sláva! Konečně začal i stoupat vzhůru.
6: Jde mi to, docela mi to jde,
7: pochvaloval si a funil námahou, když se mu podařilo vznést se nad vrcholek třešně. Jen tak dál, Pučmeloude, povzbuzovali ho dole Čmelda s Brumdou.
2: A hlavně musíš ještě o kousek výš, křičela Stonožka. Jsi pořád moc nízko.
6: Dál a výš a ještě kousek,
7: opakoval si Pučmeloud, když se konečně začal natahovat po modrém z nebe. Ale ať se natahoval, jak chtěl, modré ne a ne chytit. Vzdychal.
6: Už nemůžu dýchat. Určitě jsem strašně vysoko a začíná tu být řídký vzduch.
7: Znovu se natáhl, ale marně. Modré z nebe mu vždycky proklouzlo mezi prsty. A ke všemu ho něco zašimralo v nose. Pučmeloud kýchnul tak mocně, až udělal ve vzduchu kotrmelec a začal padat.
2: Roztáhni křídla, volali na něho čmeláci. Musíš plachtit,
7: radila Stonožka. Ale Pučmeloud se řítil dolů střemhlav tak rychle, že na křídla bylo stejně pozdě. A pak, bum, přistál jen to žuchlo. Čmeláci a Stonožka k němu hned běželi, ale nejrychleji ze všech utíkala Pučmeloudka.
6: Jau, chtěl jsem ti přinést modré z nebe, ale ouvej,
7: naříkal Pučmeloud,
6: mám pro tebe jenom tuhle bouli.
7: Pučmeloudka mu bouli pofoukala.
9: To je boule z lásky, usmívala se. To nic není.
7: A když ji zavážeme hedvábným šátkem, který jsem ti přinesla od bource Morušového, už za chviličku o ní nebudeš ani vědět.

0: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
1: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
0: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
2: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
1: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
2: Chytíme mu palec do paskyčky.
0: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
2: Ne!
0: Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěl těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
2: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
2: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, otvrkl si pan Vavřinec.
2: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
2: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
0: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
0: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, namžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
3: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
0: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází. Vychrlil ze sebe hýlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
3: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru
1: a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
0: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdosi zaklepal.
6: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
5: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
7: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
6: Ale jistě, pojďte dál.
5: Souhlasila královna a pomyslela si,
6: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
5: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
6: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
7: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale Spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
5: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jisto jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout. No, jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

0: solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesů na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši lenošní, a šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad voňavou strání. Sem tam se přidá i včela. Rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš, volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.
1: Jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
2: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
1: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
2: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými úzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. a muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukínkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi.
3: Ale vidět je to cirkus,
1: zaradoval se žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho žval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody. A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
1: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
1: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne.

0: Ten nemá zuby. A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se Žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný. Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku, a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až Blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
1: Ty jsi taky klaun?
0: Zeptal se malý klaun.
2: Ne, já jsem vodník, řekl Blabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
1: Vodník, a co tady děláš?
2: No, já tady bydlím,
0: řekl Žblabuňka a ukázal na vodní hladinu.
2: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
1: To je dobře, že pomáháš lidem,
0: řekl malý smutný klaun.
1: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
2: Ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
1: Já nemám nikoho,
0: řekl malý klaun.
1: Mě nepotřebuje nikdo.
0: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale tento stejně zahlédl.
2: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se Žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
0: Malý klaun vzdychl.
1: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
0: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
2: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
0: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
1: Bravo, bravo,
0: Tleskal malý klaun

0: už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
1: No, není to lehké být klaunem.
2: A teď už nebudu nikdy smutný?
0: Zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
1: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
2: Kouzelný letní nový květ? A ten bys mi opravdu dal?
1: Dal? Řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
2: Ten bych chtěl,
0: řekl malý klaun.
2: Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letní nový kvítek.
1: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letní nový květ.
2: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
0: řekl.
2: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letní nový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
1: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
1: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

Dobrý večer, děti. Na celém světě prý není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole Zavřivočka. A nikdo je nedovede tak vyprávět. Pozdě ve večerní čas tiše našlapuje po schodech, neslyšně docela tichounce vklouzne do dveří, neboť chodí jen v punčochách a šup. Vstříkne dětem do očí sladké mléko. Jen málo, docela maličko, ale přesto vždy tolik, aby neudrželi oči otevřené a aby ho neviděli. Pak se k ním nakloní a dýchne jim slabounce za krk. A pak jsou konečně klidné ve svých postýlkách. Ole k ním usedne a začne vyprávět své příběhy. Včera se chystal vyprávět chlapci Hjalmarovi příběh pondělní, ale nějak se to pokazilo. Ole se musel zabývat pokaženými písmenkami v Hjalmarově písance, musel s nimi cvičit, aby se narovnali, a k vyprávění se nedostal. Ale protože tento týden věnuje celý Hjalmarovi, vrací se k němu zase dnes, aby mu vyprávěl příběh úterní.

Jakmile byl Hjalmar v posteli, dotkl se Ole zavři očka všech kusů nábytku v jizbě a ty hned začaly mluvit a všechny vespolek mluvili jen o sobě, kromě plivátka. To tam stálo tiše a hněvalo se na ně, že mohou být tak domýšlivé, mluvit jen o sobě a myslet jen na sebe a vůbec nepamatovat na toho, kdo stojí skromně v koutě a nechá na sebe plivat. Nad pohovkou visel v pozlaceném rámu velký obraz. Byla to krajina. Viděl si na ní vysoké stromy, staré stromy, trávu a v ní kvítky i veliké jezero s řekou, která tekla okolo lesa kolem mnoha zámků až daleko do bouřlivého moře. Ole zavři očka se dotkl malby a hned ptáci na obraze začali zpívat, větve stromů se pohybovaly a oblaka opravdu ubíhala. Mohl si vidět jejich stín, jak padal na krajinu. Ole vyzdvihl malého Hjalmara až k rámu a chlapec strčil nohy rovnou do vysoké trávy v obraze a tak tam zůstal stát a slunce na něj svítilo mezi větvemi stromů. Pak odběhl k jezeru a posadil se do loďky, která tam kotvila. Byla namalovaná červeně a bíle, plachty svítily jako stříbro a šest labutí, všechny se zlatým okružím kolem krku a se zářící modrou hvězdou na hlavě táhlo loďku kolem zelených lesů, kde stromy vyprávěly o loupežnících a čarodějnicích a květiny o roztomilých malých skřídcích a o tom, co jim vyprávěly motýly. Překrásné ryby se šupinami jako stříbro a zlato plavaly za loďkou. Občas se vymrštěli nad hladinu, až to ve vodě šplouchlo. A ptáci, červení a modří, malí i velcí, letěli ve dvou dlouhých řadách za nimi, komáři tančili a chrousti bručeli. Ti všichni chtěli Hjalmara doprovázet a každý z nich měl připraven nějaký příběh k vyprávění. Byla to plavba, jak se patří. Hned byly lesy husté a temné, hned byly jako ta nejkrásnější zahrada se slunečním svitem a s kvítím a v té zahradě byly velké zámky ze zlata a z mramoru. Na balkonech stály princezny a byly to všechno malé holčičky, které Hjalmar dobře znal, neboť si s nimi často hrával. Každá k němu natahovala ruku a v ruce držela to nejrostomilejší cukrové prasátko, jaké může perníkář prodávat. A Hjalmar vzal za jeden konec cukrového prasátka, když projížděl kolem a protože ta princezna držela hezky pevně, dostal každý svůj kus, ona ten menší, Hjalmar ten větší. A u každého zámku stáli na stráži malí princové a rozdávali na všechny strany rozinky a cínové vojáčky. Byli to opravdoví princové. Hjalmar hned proplouval mezi lesy, hned zase jakoby projížděl nějakými velikými síněmi nebo prostředkem rozsáhlého města. Plul také tamtudy, kde bydlívala jeho chůva, která ho houpávala, když byl ještě docela malý chlapec a teď k němu odněkud přilétla i písnička, kterou sama složila a zpívala mu ji jednou, když ho přišla navštívit. Moc se mi, Hjalmare, po tobě stýskalo. Často si vzpomenu na tě, jak jsem kdys na ústa, na čelo, maličký líbala tě.

0: Slyšela jsem první slůvka tvá, pak loučila jsem se tiše s přáním, ať život ti štěstí dá a zdar do tvých dnů navždy vpíše. Ve větru slyšel Hjalmar znít tu píseň staré chůvy a zdálo se mu, že zpívají i ptáci. Květiny tančily na stoncích a staré stromy přikyvovaly, jako by Ole zavři očka nevyprávěl příběh jen malému chlapci Hjalmarovi, ale také jim. Ole skončil úterní příběh a neslyšně jen v punčochách prošel dveřmi. Ve stínu schodiště se zaleskl jeho hedvábný kabát, v přítmí zasvítila a zatřpitila se ta červená, modrá a zelená barva atlasu. A pak už bylo úplné ticho.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Ostrov pro 6000 budíků. Představte si malého modrého budíka, který ještě nikdy nebudil a nemůže se dočkat. Nemyslí na nic jiného než na zvonění, má toho plnou hlavu a ptá se kde koho, jaké to je. Konečně si ho koupí jeden pán a natáhne ho přesně na 6 hodin. To si můžete myslet, budík nespí celou noc, je jako uvěvení, počítá minuty a představuje si tu nádheru, až spustí. Musím budit přesně, říká si a těší ho, že uvažuje jako dospělý budík. A už je 5 hodin, už je tady za 5 minut 6. Ještě chvilku, budík řekne teď. Odkašle si a zvoní. A zvoní jako 15 budíků, zvoní jako golfský proud, 4 plachetnice, 9 skřivánků a 1/4 kila mraženého ovoce dohromady a je to opravdu nádhera, protože má mladý hlas, odvahu a nadšené srdce. A co byste tomu řekli, najednou dostane pohlavek větší než mísa na salát. Je z toho celý pryč. Má po radosti. A jak by ne? Pohlavek je pohlavek. Koho by to těšilo? Celý den o tom přemýšlí a obrací to v hlavě. Nakonec si řekne, nejspíš jsem nebudil tak docela přesně. Lidé si na přesnost potrpí a umíní si, že bude přesnější. A vážně, v noci je celý nervózní, ráno úzkostí ani nedýchá a budí tak přesně, že přesně to už není vůbec myslitelné. A co byste tomu řekli, dostane pohlavek jak houpací křeslo. Co to má jenom znamenat, myslí si budík. Je z toho celý nesvůj, ale začíná ho to zajímat a nelze se mu divit. Chce mít v té věci jasno, hrozně rád budí. Dal by se to nevím co, ale pohlavky mu to kazí a tak uvažuje a říká si. S přesností to nesmím přehánět. Pán si chce pospat, co je na tom špatného, má na to právo. Budu budit o 1/4 hodiny později. A ráno budí ve 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako stánek se zeleninou. Aha, říká si budík. Když budím přesně, dostanu pohlavek. Když budím později, dostanu pohlavek. Budu budím o něco dřív. Ten pán je raný ptáče. Nevyznám se v lidech. A ráno zvoní ve 3/4 na 6. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako sousoší dvou badatelů. To už se Budíka zmocňuje zoufalství, jemu dopláče a ze zvonění má strach. A protože se ho zmocňuje zoufalství, připadne lehce na zoufalou myšlenku a rozhodne se nezvonit vůbec. A opravdu, ráno ani nepípne, mlčí a čeká a podívejme se, nic se neděje, je klid. A Budík cítí, že mu spadl kámen ze srdce a myslí si, konečně jsem na to přišel a mne si spokojeně ručičky, ale v 8:30 dostane z ničeho nic pohlavek jako ledoborec se třemi komíny. No to víte, že toho má tak akorát. Sebere se a jde po špičkách ven, jde se zkrátka podívat, je-li ještě někde na světě takhle nešťastný Budík, který rád budí, který toho má plnou hlavu a je byt, ať zvoní nebo ne. A vidíte, má štěstí. Potká Budíka, který vypadá jako on sám. Má ciferník, ručičky, jenomže je celý červený. Tak co? Jak se ti budí? Ptá se náš Budík, který je celý modrý. Ale, řekne červený Budík, když budím přesně, dostanu pohlavek, když budím později, dostanu pohlavek, když budím dřív, dostanu pohlavek, a když nebudím vůbec, dostanu pohlavek jako ledoborec se třemi komíny. Jak se zdá, řekne modrý Budík, jsme na tom všichni stejně. Svoláme Budíky a poradíme se. A svolej všechny Budíky na noc do parku. A už je tady noc, na nebi svítí hvězdy, v parku je ciferník na ciferníku, 6000 Budíků čeká, co bude, a tikání je slyšet až na náměstí. Když se Budíky sejdou, řekne modrý Budík, přestaňte tikat, ať slyšíte, co řeknou. A Budíky přestanou tikat, poslouchají, co řekne modrý Budík, a modrý Budík řekne, Budíci, rádi budíme, co je na tom špatného, jsme přece Budíci, nenecháme se pohlavkovat pro nic za nic. Tak jest, volej Budíci, máme toho plná ozubená kulička. Budíci, řekne modrý Budík, máme krásné povolání, kdo jednou zvonil, ví, že na světě není nic krásnějšího, ale ty pohlavky to kazí. Navrhuji odejít někam, kde budeme budit bez pohlavků.
3: Jdeme, jdeme, volají Budíci, jak je pak řeči.
2: A dají se do tikání a jdou, až dojdou k modrému moři, sednou na loď a plují, až doplují k ostrovu, který je právě tak pro 6000 Budíků. Budíci, řekne modrý Budík. Toto je naše zaslíbená země. Tady můžeme budit od rána do večera a nikoho nevzbudíme. A Budíci jsou dojati, volají sláva, dají se do zvonění a zvoní bez přestání, zvoní, jak se komu zachce, takže je tu náhle uprostřed modrého moře malý stříbrně zvonící ostrov a je to nádherné, co vám mám povídat. Je tu jako mnoho golfských proudů, hejna skřivánků a plachetnic, plno mraženého ovoce dohromady.

Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a odešel se zřízencem a žáby začaly kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O ten přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou, porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto mimínko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křiklou na racek chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Zejména skokan hnědý je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro mimínko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka.
Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Hracek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl: je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla: já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.

0: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hejlík. Egon, tu není,
0: zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hejlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hejlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hejlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hejlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
0: oznámil mu Hejlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hejlík křiknout.
2: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
3: Jenom jednou za to táče spořádal i Punčo Cháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Peč nám spadla, peč nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Hurvínková, tedy moje, politika. Brý večer.
4: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
3: No?
4: Jdeš pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
3: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
4: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
3: Na škole nic.
4: No tak.
3: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
4: Prosím tě, proč?
3: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
4: Co to tady plácáš?
3: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
4: Co je s ní?
3: V jednom kuse se mě na něco ptá.
4: A co ty?
3: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
4: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
3: Ani nic. Jen jsem si zahrál na politika, víš?
4: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
3: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
4: Její dananky. A dál?
3: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
4: A dál?
3: Dál jsem si...
4: Hurvajs.
3: A dál se pančelka zlobila, že spím.
4: No a?
3: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
4: Pro pána Jána. A co ona?
3: No.
4: No?
3: Že mám jít k tabuli a...
4: A?
3: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
4: Šmankote.
3: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
4: A jejda.
3: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
4: Je, tak to zírám.
3: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
4: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
3: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
4: Ajajaj, no, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
3: No od tebe.
4: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
3: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka.
5: Tak dělej, Hurvajs, ať máme tu zoologii za sebou.
2: Ale tati, abych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
5: Jo, obsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
2: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
5: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
6: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
5: Správně, Máničko. Tak píš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
6: Hurvínek si to opíše načisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
5: Jen se ho nezastávej. Tak píš. Tur domácí, tečka.
2: Scott.
5: Tak co to má být, Tur nebo Scott?
2: To je fuk.
5: Vám říkali ve škole?
2: Říkali, v knížce to taky.
5: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
2: Tur je doma, Scott.
5: Není to moc stručný?
6: Napiš, Hurvínku, když přijde Tur domů, tak je to Scott.
5: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
2: Získává skot.
5: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: No jo, půl, my to máme mít celé.
5: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
2: Kráva se pase?
5: No.
2: Kráva uchopuje potravu?
5: No.
2: Když?
6: Kráva se pase ústy.
5: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
2: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
5: Stačí jedna, dvě. To tedy Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
6: Jedna žasné, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
5: No a co dál o krávě?
2: Kráva mužského rodu je vůl.
6: Jú.
5: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
2: Jejich děcko je tele.
5: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
2: Vůl je nám na maso.
5: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
2: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
5: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
2: Jo.
5: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
2: Vkusnější.
5: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva? No? Kráva žere, no? V létě trávu, v zimě seno.
2: Seno hrabe chtrička.
5: Nech si to, žere píci a je z toho...
2: Celá pryč.
6: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
5: Je z toho mléko.
2: A ještě lecos.
5: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
2: Nuže?
5: Nebudou takový pitomosti. No z čeho se skládá mléko?
2: Z auťáku.
5: Ale chemicky.
6: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
5: No z vody, a... tuku, bílkovin a tak.
2: Správně.
5: No to bych řekl. Počkej, tady, no prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zdlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve skumavce?
6: Prosím, my jsme pozorovali, že skumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch skumavek velmi značně hodně.
5: Výborně. A co jste spozorovali?
6: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky necky.
5: No, vidíš, Hurva, jak se toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
2: Se ví.
5: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybí horní řezáky... No to je nás takových víc. Tadyhle má rohy z rohoviny. No bolej si tu zexuvat. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No to tam napiš. To se jinde nevidí.
2: Už to píšu. Tur i Scott jsou u nás.
6: Ne, besíčka. Vždyť jste vynechali telátko.
5: No pravda. Píš no. Částečně vůla, částečně nebesíčka. Telátko. V našich krajinách se vyskytují...
2: Pouze v maličkých kousíčkách.
5: Kousičkách a proto, tohle už tady opíšem, proto mají velký hospodářský význam.
2: Jo.
5: Hnízda si staví v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
6: Je, mináčku, krávy si stavějí hnízdečka,
5: ale moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
2: To nevá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
5: Nic, píš. Tur i Scott se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě. Světě.
2: Puntík.
7: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Ty má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu jí trápit. Chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověd přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd.

Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde jsi ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami, ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili námluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky, princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte. Nikdy by si nedovolil předbíhat, kde pak mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala. Ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu

a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak. Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uchlizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je lásky plně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej, vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami, ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme jen neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma, zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní síně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupoval k Markétce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

0: Kdy básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: co to teďka pletete?
1: Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe.
0: Jak vám slouží jehlice?
1: Děkuji, velice.
0: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
2: Hurvínku, my jsme dostali ve škole šíleně těžký úkol.
3: Jaký úkol?
2: Těžký.
3: Jak těžký?
2: Šíleně, Hurvínku.
3: Ale z čeho? Z počtu, z tělocviku, ze zpěvu, ze psaní?
2: Ne. Dostali jsme úkol, že abychom udělali krmítko a vykrmili všechny ptáčky v našem okolí.
3: To je snad máte krmit a ne vykrmit. Vykrmit se může akorát husa, jenže husa není ptáček. Husa je, když je posvícení.
2: Tak to já nevím, Hurvínku.
3: Jenže já to vím přesně. Přece na vás nechtěj, abyste si na posvícení vykrmili brhlíka. Chtěj nebo nechtěj?
2: Nechtějí.
3: No tak vidíš, tak uděláme to krmítko spolu a proto mi podej prázdný květináč.
2: A kde máte prázdné květináče?
3: Přece v kredenci, vy ne?
2: My ne.
3: My jo.
2: No, jenomže, když já tam ze židličky nedosáhnu.
3: Tak jdi dolů, ty seš taková slepičí vejška.
2: No, vidíš. Ty tam taky nedosáhneš.
3: Počkej, podej mi pohrabáč. Já si ho přistrčím. Co to bylo?
2: Mísa, Hurvínku s ušima.
3: Taky smeď na lopatku, Máničko s ušima. A jestli se mi chceš posmívat kvůli uším, tak se nejdřív podívej na ty svoje.
2: To jsem ještě neviděla udělat krmítko z kořenáče.
3: To nic není, to je lehký. Do květináče natlačíš lůj nebo nějaký tukžano, třeba sádlo, a květináč pověsíš takhle nohama vzhůru.
2: Že bude vypadat jako zvoneček.
3: A ptáci přiletí, budou ze spoda klofat a nebudou mít hlad, že ano?
2: No, jenomže kde vezmeme lůj do toho krmítka, když lůj ani nemáme?
3: Lůj nemáme, ale hele, co máme?
2: Je, husu. Vy budete opékat husu, vyděláte posvícení.
3: A hele, tak je tlustá. Sádlo se jí trošku ořeže a bude to. Podej mi nůž.
2: Kde máte nůž?
3: Počkej, v truhlíku na uhlí.
2: V truhlíku na uhlí? Jak to, že máte nůž v truhlíku na uhlí? Do truhlíku se nože přece nedávají.
3: Mám tam v pátek spadnul. Je tam, viď? No, ukáž. Tadyhle teď ořízneme jeden kousek sádlička. Tak, tady druhý. To byla husa jako basa, co?
2: No, neměli bychom ho dát vysmažit, Hurvínku.
3: To sádlo?
2: Ano.
3: To bychom asi měli, třeba v tomhle kastrůlku. Postavíme ho na plyn.
2: Nespal se, Hurvínku.
3: A je to.
2: Je.
3: To bude asi ta Čulda. Hodila si ty střepy do koše na odpadky?
2: Hodila.
3: A přikryla si je novinama, aby nebyly vidět?
2: Nepřikryla, ale přikryju.
3: Ahoj, taťuldo. To je venku počasí, viď?
4: No to teda je. Hurvajs, a co doma? Je všechno v pořádku?
3: Absolutně, tati.
4: Ve škole?
3: Absolutně, všecko, tati.
4: Co je absolutně všecko?
3: V pořádku.
4: No tak, to rád slyším, protože nic člověka tak nepotěší, jako když je doma i ve škole absolutně všecko. To jak si... Nice, tady je něco... Tento...
3: Co tento, tati?
4: No cítit, co to pro pána krále, to je hrozný, otevři okno.
3: My, tati, totiž...
4: No to je hrůza, já přijdu domů, ty hlásíš jako, že je všechno absolutně v pořádku a zatím je to tady jako, kdybych přišel, já nevím kam, co to čoudí z toho kastrůlku. Hned, Hurvajs, to seber a jdi to vylejt.
3: Ne. To se nesmí vylejt, tati.
2: My totiž připravujeme, pane Spejble, ptáčkům krmivo.
4: Cože?
3: Krmivo. My jim pečeme sádlo místo loje, žáno, tati, a pak jim ho nalejeme do květináče, žáno.
2: Oni ho budou klofat a budou mít krmítko.
4: Co pak budou klofat takový spálený tento? Vždyť je to uhlí a ne tuk.
3: jenže až to v květináči utuhne.
4: A co pak to je nějaké krmítko? Květináč? Květináč je květináč a krmítko je krmítko.
3: Když se pověsí takhle na strom, tatí.
4: To je moc malé krmítko, květináč. To je akorát pro síkorky. Síkorky z obou lůj? Správně, to z obou, ale co myslíš takový ten?
3: Kdo?
4: Jak se jmenuje ten s tím zobákem takovým?
3: Matoušek, tatí.
4: Ale žádný Matoušek, takový černej.
3: Fiala.
4: Ale Fiala, ten přece. Kos?
3: Jaký kos?
4: Kos, že ano. Ten lůj nezobe, nebo pěnkava. Nebo drost.
3: Matoušek taky ne.
4: No tak? A má proto umřít hlady?
2: Nemá, vidíte, pane Spejble.
4: Samozřejmě, že nemá. Ptákům uděláme pořádné velké krmítko, aby se tam dalo sypat zrní, drobečky a tak. Podej mi proto pilku, Hrvajs. Ty, Máničko, vyndej ze šuplíku hřebíčky a kladívko.
2: Ano, pane Spejble.
4: No, já mám tadyhle prkínka a bude to, než bys řekl švec. Nice. Co je tohle? Povídám, co je tohle? Hurvaj, co je tohle?
3: Co, tatí?
4: Kdo tak opižlal tu husu?
3: Jakou husu?
4: Tu husu tadyhle kdo opižlal?
3: Nikdo, tatí.
4: Jak to nikdo? Podívej se, jak je opižlená.
3: To se z ní ořezalo takovéto přebytečné sádlo pro síkorky.
4: Se ořezalo. Já tě taky ořežu. Takhle opižlat takovou krásnou husu.
3: Mám tě uklidit stůl, tatí, nebo kde to budeš dělat?
4: Co?
2: To krmítko, pane Spejble.
4: Na stole pochopitelně. Sklízet nic nemusíš, já to takhle bočoupnu na kraj. Tak.
3: Už je to na cimpr-campr.
4: Hernajs, tady je pořádek. Proč si ten hrnek nesklidil ze stolu?
3: Jsem chtěl, ty jsi nechtěl.
4: Jak to nechtěl? Tak to odnesu, ať chci nebo nechci, ne?
3: Jsi nechtěl, že to jen očoupneš na kraj.
4: Kdybys ho byl býval uklidil, tak bych nemusel nic očupovat. Takový pěkný hrnek i s talířkem. Podej mi ta prkínka, Máničko.
2: Prosím, pane.
4: No vidíš, jak pasujou k sobě. To bude střížka, to bude střecha, jedna radost.
3: A tohle to prkínko?
4: Z toho uřízneme podlášku, kde pak zima je krutá, zimě si ten tvorečku musí pomoct. Takové krmítko musí něco vydržet. Vítr do něj pere, žano, šumonko jde.
3: To jde nějak stěžka, viď?
4: Přidrž mi to, tuhle, ať se mi to nekvedla.
2: Já to taky přidržím.
4: Takový houř na tý dřevo.
3: Chceš, abych vzal na chvilku za tu pilku?
4: Ale nechci. Tupá je jako poleno. Pořád si něco děláte, pak má něco uříznout. Drzofest!
3: Je prsk.
2: Pane Spejble, vždyť jste uřízl kus stolu.
3: Jsi uříznul stůl i s nohou, tatí.
4: Hernajs, to je práce. Hernajs, to mi čert napískal, abych dělal pro ptáky krmítko.
2: Když nám to uložili a já nevěděla, jak se krmítko dělá.
3: No, tak teď už to snad budeš vědět.
4: Hernajs, takový pěkný stůl a teď mu chybí noha.
3: Tři mu stačej, tatí. Piano má taky tři nohy.
4: Vždyť se bude kinklát. Hernajs, to mi to krmítko přišlo draho.
3: Ještě ho musím ale slouct dohromady. To krmítko, tatí.
4: Helejte, já mám jinou práci. Co pak si myslíte, že mám na starosti jenom vaše krmítka?
2: Když my ale krmítko musíme zhotovit a musíme pozorovat, které ptactvo se k němu slétá a které ne a jak se přitom chová.
4: No tak na to ale nepotřebuješ krmítko jako stodolu. Na to vám docela dobře stačí tadyhle ten květináč, žano. Do něj nalijete třeba tenhle spálený vomastek, žano. To ptáčkům stačí. Bude, na tom si docela ještě pochutnaj a krmítko bude jedna báseň.
3: No vidíš, a když jsem to říkal já, tak se mně nevěřilo. Mně se holt nikdy nevěří, dokud náš stůl nepřijde o nohu.
5: Zebra. Zebra je vzácné zvíře. A každým rokem je vzácnější a vzácnější. A nedivte se, zeber je čím dál míň. Stávají se z nich obyčejní koně, hnědí nebo černí. Zeber je čím dál míň. A jak by nebylo, pruhovaná trička nejsou k dostání. Taková stará zebra jde s dcerami do obchodu. Říká prodavačce.
6: Dvoje trička pro tyhle zebry.
5: Ale prodavačka říká.
6: Lituji. Zeptejte se tak za 14 dnů. Snad nějaká přijdou.
5: Ale trička nejdou a nejdou.
6: Kdo má pořád běhat po obchodech? A zebry dospívají. Nemohou chodit jen tak.
5: A tak si nakonec koupí nějaký obyčejný hnědý nebo černý svetřík s dlouhými rukávy.
6: Obyčejný svetřík, jaký nosí hnědí nebo černí koně.
5: A pak se divte, že zeber ubývá.

0: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
1: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
0: Já taky, pane učiteli, utěšuje ho Alenka.

Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až odněkud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám prosmích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zařval, přišel sis, chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolestí. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.

0: tebe, Květo.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, Piggy.
3: Ahoj děti.
2: A dnes si, Hanko, prý budeme povídat.
3: Dnes si budeme povídat, já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
2: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
3: To je moc dobře.
2: Víš, u toho nejsi.
3: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
2: Je.
3: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den jít na procházku. To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
2: Dobře.
3: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
2: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
3: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
2: Jak ošklivě, já jim vždycky docela hezky.
3: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
2: Já vím, Vrkala Skunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
3: No.
2: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
3: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
2: Stevie.
3: Nebo jiným
2: cukrem. O stevii jsme si vyprávěli
3: už.
2: Stevie, to je taková kytička, kterou se dá nahradit sladidlo.
3: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
2: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
3: Piggy, já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
2: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
3: kolik sní za den třeba rohlíku?
2: Rohlíku,
3: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, tomu dětskému tělíčku. Je to dobrůtka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
2: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrný chlebíček místo rohlíčku.
3: Celozrný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
2: Já mám v těle pálidlo?
3: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
2: myslíš,
3: když jenom pohopsneš.
2: Ty myslíš, že potřebuju to, co jsem sněd na výrobu energie?
3: Přesně tak.
2: Já jsem baterie, Piggy.
3: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje, aby nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
2: Když jim hodně, tak to je dobře nebo špatně hodně
3: jogurtu? To je úplně
2: jogurtu.
3: Špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
2: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
3: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura. Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka, plný energie.
2: Hanko, a třeba tvaroh.
3: Tvaroh, co tě napadá, když říkáš
2: tvaroh? Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
3: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají, nevím co, třeba, nevím, teď mi nic nenapadá.
2: Já myslím,
3: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
2: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí. Přesně a taky tak. Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
3: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, Janko, děkuju.
4: Co to je? To je váš kluk, pane Lotrančo. Morce z Hadry, to jsou událostě. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisejí pleny.
5: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
4: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
5: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
4: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
6: Správně.
4: Protože na to má.
6: Správně.
7: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
8: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
9: Když zná lupič písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochy nénecky,
1: když bude mluvit plynně,

0: Daleko předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Tiki kalendář! Dnes je 31. července.
2: A svátek slaví Ignác.
1: Ignis? To je starodávné slovo, které znamená oheň.
2: Takže Ignácové jsou zapálení pro věc.
1: Nadšení.
2: Někdy se Ignác vykládá také jako urozený.
1: V Čechách by se Ignácové jmenovali Hinkové.
2: Takže, milí Hinkové, Ignácové...
1: Všechno...

0: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žili dva sousedé a taky velcí kamarádi, Joska Buchta a Józa Bábovka. Jednoho letního dopoledne šel Joska Buchta na poštu, protože tam měl psaní zvané rekomando, což znamená doporučeně, a je to moc důležité psaní. Ovšem, co tak důležitého v tom psaní je, Joska zatím nevěděl, protože si pro něj teprve šel. Před poštou pod lípou stál jeho nejlepší kamarád Józa Bábovka. I on byl na poště kvůli důležitému psaní zvanému rekomando. Hned to řekl Buchtovi a Buchta na to pravil: víš co, Jozo, počkej chvilku, jen co si já vyzvednu to svoje psaní a pak si obě přečteme společně. Bábovka spokojeně přikývl: správně, tak to má být, vždycky děláme všecko společně, jako dobří kamarádi. Za chvilku tedy Joska Buchta s Jozou Bábovkou ve stínu lípy před poštou společně otevřeli každý svoje psaní zvané rekomando a začetli se do něj. V Buchtově psaní stálo: váš kamarád Bábovka se tak nadarmo nejmenuje. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako bábovka na míse. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Buchto, jste přece takový náramně svižný člověk. V Bábovkově psaní zase stálo: váš kamarád Buchta se tak nadarmo nejmenuje Buchta. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako Buchta na pekáči. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bábovko, jste přece takový náramně svižný člověk. Když Buchta s Bábovkou dočetli každý svoje psaní zvané rekomando, chvilku oba mlčeli. Pak jeden kradmo mrkl na druhého a Buchta povídá: tak co? Dobré zprávy? Ale nic zvláštního, zamumlal Bábovka. Píše mi teta, že se má docela dobře, i když to zase není tak úplně nejlepší. A co ty? Mně zase píše strýček, že se má nějak bídně, ale zase to prý není tak úplně nejhorší, zamumlal Buchta.
1: Takhle si ti dva nejlepší kamarádi poprvé v životě navzájem zalhali. A to po přečtení dopisu zvaného rekomando. Sotva to udělali, stín lípy byl hned temnější a chladnější. Buchta lhal proto, aby nezarmoutil svého kamaráda Bábovku, Bábovka zas proto, aby nezarmoutil Buchtu. Jenomže hned v zápětí vlezla oběma do hlavy myšlenka, jestli na tom, co stojí v dopise zvaném rekomando, není přece jen trocha pravdy. Od té doby byli Joska Buchta s Jozou Bábovkou společně k vidění stále řidčeji, až to lidem v Jankově začalo vrtat hlavou. A nejvíc Zuzce Knoflík. Té Zuzce, která se kdysi jmenovala Všetečná, ale teď se jmenuje Kroužilová, ovšem nejméně nezáleží, Zuzka je pořád stejná. Pořád má ráda knoflíky a ráda do všeho strká nos. Proto jednou zastavila Bábovku a začala vyzvídat, čím to, že přestal tak zčista jasná kamarádit s Buchtou.
0: Bábovka jí vyprávěl o tom, jak dostal psaní zvané rekomando. Zuzka zamyšleně pokývala hlavou a druhý den zastavila Buchtu. I on jí vyprávěl o psaní zvaném rekomando. No,
1: tak teď už tomu rozumím, zvolala Zuzka. Někdo zlý se rozhodl rozkmotřit dobré kamarády a ono se mu to podařilo. Myslím, že je na čase to spravit. A dala se do přemýšlení. Zuzka Knoflík přemýšlela jeden den, druhý, třetí, až se nakonec ťukla do čela. Už to mám. Tohle dokáží jen moje knoflíky.
0: Prosím tě, a jak? Zeptal se jí manžel Honza Kroužil.
1: Docela jednoduše, Honzo, poslouchej. Každé ráno, přesně v 8, si Joska Buchta i Joza Bábovka chodí do trafiky pro noviny. Kdysi chodili společně, ale teď chodí každý sám a úplně jinou cestou. Ovšem, u trafiky se musí sejít. A já jim na ty dvě cesty poházím každému spousty knoflíků. Oni je budou sbírat.
0: A co když ne? Zaučil Honza Kroužil.
1: Ale budou, vykřikla Zuzka. Každý v Jankově přece sebere knoflík, když ho vidí ležet na cestě, protože každý ví, že se mi hodí do sbírky.
0: Tak dobře, snad je seberou, zamumlal Honza. Ale co z toho?
1: Víš co, Honzo, nech se překvapit. Zasmála se Zuzka a šla trousit knoflíky na dvě cesty, kterými ráno Joza Bábovka a Joska Buchta chodili do trafiky pro noviny. Když na zítří ráno vyšel Buchta z domu, uviděl před sebou cestu plnou knoflíku.
2: To bude něco pro Zuzku Knoflík, razenou všetečnou provdanou Kroužilovou, která si se mnou tuhle tak pěkně povídala o nešťastném psaní zvaném Rekomando, pomyslel si Buchta a hned se dal plně do sbírání. Z domu vyšel i Bábovka, také on uviděl před sebou cestu plnou knoflíků a napadlo ho, že je přinese Zuzce Knoflík. Začal sbírat.
1: Tak se ti dva, oba sehnutí v předklonu, blížili k trafice každý z opačné strany. Ani jeden se nedíval nalevo, napravo, dozadu, ani dopředu, tak byli zaujati sbíráním knoflíků. A najednou bumbác prásk přímo před trafikou vrazil Buchta do Bábovky a Bábovka do Buchty. Narazili do sebe hlavami a v tu chvíli se oběma v hlavách pořádně rozsvítilo. Hned se začali navzájem objímat a volali jeden přes druhého: Buchto, Bábovko, kamaráde, proč jsme naletěli tomu zlému psaní plnému zlých slov? Odpust mi, kamaráde. Za chvíli se už neslo po celém Jankově, že Joska, Buchta s Jozou Bábovkou jdou zase spolu. A oni nejenže šli spolu, ale oni mířili přímo k Zuzce Knoflík. Každý jí dal pytel knoflíku a povídá:
2: paní Zuzko Kroužilová, rozená, všetečná, že vy jste to na nás narafičila.
0: To se ví,
1: odpověděl za Zuzku Honza Kroužil.
0: A já jen žasnu nad tím, jak pěkně jí to vyšlo. Nikdy bych nevěřil, že obyčejné knoflíky dají dohromady dva staré kamarády.
1: A Zuzka se jen spokojeně chichotá. To já zas na knoflíky věřím. Odjakživa tvrdím, že knoflíky jsou náramně užitečná drobnůstka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kdysi dávno, za devatero horami a devatero řekami, žil byl jeden král a ten měl jediného syna, prince Ondřeje. Ondřej ze všeho nejraději jezdil na koni a oháněl se mečem. Často trávil se svým koníkem celé dny. Proháněl se po zámecké zahradě, kličkoval mezi větvemi stromů a zkoušel za jízdy odsekávat jablka z královských jabloní. No, a tak se z něj brzy stal nejobratnější jezdec a bojovník z celého království. Jednoho dne si Ondřeje nechal zavolat starý král a povídá: Synu můj milý, jsi už dost velký na to, abys po mně převzal vládu nad naším královstvím. Ale bylo by dobře, kdyby ses nejdřív, alespoň na rok, porozhlédl po světě. Poznal jiné kraje, jiná království, naučil se jiné řeči a kdo ví, možná, že si i najdeš princeznu, která se ti bude líbit a která potom tady na zámku usedne na trůn jako královna. Ondřejovi se to líbilo a tak osedlal svého koníka a vydal se do světa. Po několika dnech, když přejel přes husté lesy, hluboká údolí a vysoké hory, přijel k velkému městu. To město bylo celé smutné. Všude na hradbách vlály černé prapory a z brány právě výjížděl černý kočár tažený čtyřmi černými koňmi. Kočí, který vůz řídil, měl černý plášť a uvnitř kočáru seděla krásná dívka v bílých šatech. Za kočárem vycházel z brány velký zástup lidí a všichni plakali. Princ přistoupil k jednomu stařečkovi, co se na ten průvod zpovzdálí díval, a zeptal se ho: Dědečku, proč všichni ti lidé pláčí? A kdo je ta krásná dívka v kočáře? Kam ji vezou?
1: Ach, pane, vy musíte být zdaleka, když nevíte, jaké neštěstí naše království potkalo. Tamhle, za tím kopcem, kam jede ten kočár, tam mezi skalami, je veliké jezero. V něm se usadil obrovský 12hlavý drak a vyhrožuje nám, že nás všechny sežere, všechny domy zapálí a celé království zničí, jestli mu každý měsíc nedáme jednu dívku z našeho města. Chudinky děvčata mezi sebou losují, která z nich se nechá od draka sežrat, aby zachránila království. No a dnes padl los na jedinou dceru našeho krále, princeznu Kristýnku. To ona jede v tom černém kočáře. Za chvíli si ji drak dá k večeři. Copak se nenašel nikdo, kdo by tu potvoru zabil nebo vyhnal? Podivil se Ondřej. A pane, takových už tu bylo. Náš král totiž nechal rozhlásit, že kdo draka zabije, dostane půl království a princeznu Kristýnku za ženu. No, a tak se stateční mládenci jen hrnuli, ale draka nikdo z nich nepřemohl a všichni skončili v jeho břiše.
0: Ondřej na to nic neřekl, jenom popohnal svého koně a brzy průvod i kočár dohonil. Před kopcem se lidé s princeznou rozloučili a vraceli se do města. Kočí řídil vůz dál po kamenité cestě směrem k velkému jezeru. Princ dohonil kočár a povídá kočímu: vidím, že se ti moc nechce dostat se tak blízko k drakovi. Víš co? Počkej tady, já tam princeznu dovezu sám. Kočí celý vystrašený rád souhlasil. Ondřej vzal princeznu k sobě na koně a zakrátko už byli mezi skvělými.

0: Když tu se začal zvedat vítr, stromy se začaly ohýbat, mezi skalami zahřmělo, z jezera se vyvalily vlny jako na moři a z vln se vynořila zelená obluda s 12 hlavami. 12hlavý drak. Princezna nemusela Ondřeje ani budit. Takový rámus by probudil i hluchého. Drak se začal sápat na břeh, ale to už byl princ na koníkovi, meč držel pevně v ruce a rozjel se proti němu. Drak se po Ondřejovi oháněl. Každá z 12 hlav na dlouhém krku ho chtěla zakousnout a roztrhat. Ale on se mezi nimi na svém koni v plné rychlosti proplétal jako mezi větvemi královských jabloní. A každou chvíli jeho meč zasvištěl a přesnou ranou sekal jednu hlavu po druhé. Drak řval, svíjel se jako klubko hadů. Černá krev z něj tekla jako řeka, ale Ondřej i jeho koník bojovali tak dlouho, až i poslední 12. hlava ležela useknutá na zemi a drak se přestal hýbat. Ondřej potom snesl dračí hlavy nahromadu a na památku si z každé z nich vyřízl jazyk. Princezna mu děkovala a zvala ho na zámek. Také mu vyprávěla, jakouže odměnu král slíbil tomu, kdo draka zabije. Ale Ondřej jí na to řekl. Nezlobte se, krásná princezno. Slíbil jsem tatínkovi králi, že se jeden rok budu po světě rozhlížet a poznávat cizí kraje. Takže teď musím jít. Ale za rok cestou zpátky se tu zastavím a jestli budete chtít, rád se přihlásím o svoji odměnu. Kristýnka byla smutná, že ji Ondřej opouští. A tak mu alespoň na památku darovala svůj prsten. Princ ji vyprovodil ke kočáru a odjel. Když kočí zjistil, že drak je mrtvý a že princ, který ho zabil, odjíždí a pro odměnu si nejde, dostal zlý nápad. Vytáhl nůž a přiložil ho princezně na krk. Jestli neřekneš, že jsem to byl já, kdo draka přemohl a zabil, živá se odsud nedostaneš, pohrozil jí. A tak neměla princezna jinou možnost, než to slíbit. Kočí pak naložil na kočár dračí hlavy a odjel s princeznou ke králi. Když přijeli do města, král i všichni lidé měli obrovskou radost, že princezna je živá a zdravá a že drak je už dál nebude trápit. Jenom bylo všem divné, že by ten obyčejný kočí byl takový hrdina. Ten ale jako důkaz své statečnosti všem ukazoval dračí hlavy. A tak nemohl nikdo nic říct. A také se hned hlásil o slíbenou půlku království a o princeznu. Kristýnka ale plakala a prosila tatínka, že je ještě moc mladá, aby jí nechal ještě jeden rok, než si bude muset vzít kočího za muže.
1: No, když tak prosíš, nebudu tě nutit,
0: řekl král a kočí se s tím musel smířit.

0: Když rok uplynul, začaly veliké přípravy na královskou svatbu princezny Kristýnky a Kočího. Po celém městě vlály červené prapory, ze všech stran se sjížděli vzácní hosté, pekaři pekli sladkosti, kuchaři chystali ty nejlepší dobroty, všichni byli veselí. Jen princezna byla zavřená ve svém pokoji a plakala. Právě ten den se vrátil Ondřej do města, zašel do hospody a ptá se hostinského. Řekni mi, co to znamená? Před rokem jsem tudy projížděl a všude vlály černé prapory. Dnes vlají červené. Před rokem tu všichni plakali, dnes si každý zpívá a je veselý.
1: O, pane, dnes je to právě rok, co naše princezna měla být dána 12hlavému drakovi,
0: povídá hostinský.
1: Ale Kočí ji zachránil a draka zabil. A dnes bude mít Kristýnka s Kočím svatbu. Na zámku už všichni hosté jedí, pijí a jsou veselí.
0: Hostinský, prosím tě, vezmi tenhle prsten a dones ho princezně. Řekni jí, že ten, kdo ji před smrtí zachránil, ji žádá o sklenici vína, aby mohl připít na její štěstí. Hostinský šel na zámek do síně, kde seděli hosté, podal prsten princezně a povídá.
1: Je u mě nějaký cizinec a posílá vám, princezno, tento prsten. A vzkazuje, že ten, kdo vás před smrtí zachránil, vás žádá o sklenici vína, aby mohl připít na vaše štěstí.
0: Princezna svůj prsten okamžitě poznala a zaradovala se. Ale král, který ten vzkaz také slyšel, se podivil.
1: Co jsi to povídal? Co pak to nebyl Kočí, kdo mou dceru zachránil?
0: Ale Kočí hned vyskočil.
2: To je nějaký podvod, pane králi. Vždyť já mám důkazy, dračí hlavy.
1: A co ty mi povíš?
0: Obrátil se král na princeznu. Ta ale neřekla ani slova, nalila do sklenice to nejlepší víno, co bylo na stole, a podala ho hostinskému.
1: Král nad tím zavrtěl hlavou a poručil: přiveďte toho cizince sem.
0: Když prince přivedli, král se na něj obořil.
1: Jak se můžeš vychloubat, že si mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo draka zabil, sedí tady vedle mě a na důkaz přinesl všech 12 dračích hlav.
3: Vzácný králi, povídá Ondřej, přikažte sloužícím, ať sem ty hlavy přinesou a ať se podívají, jestli každá ta hlava má také svůj jazyk.
0: A když ty hlavy přinesly, podívali se do každé tlamy, ale všechny byly prázdné. Tu Ondřej vytáhl 12 dračích jazyků, které si před rokem schoval na památku.
3: Zkuste tyhle, snad se budou k těm hlavám hodit.
0: A tak všichni viděli, že ty jazyky skutečně patří k těm dračím hlavám. Teprve teď Kristýnka začala vypravovat, jak se to všechno doopravdy stalo. Jak Ondřej s drakem bojoval, jak ho zabil a jak jí potom ten Kočí vyhrožoval smrtí a nutil jí lhát. Král se na Kočího rozlobil a nechal ho pořádně vypráskat holí. No a protože hostina byla přichystaná a Kristýnka ani Ondřej neměli nic proti tomu, konala se ještě ten den svatba, při které už ale princezna neplakala. Jo, a abych nezapomněla, ty dračí hlavy i s jazyky jsou dodnes vystaveny v Královském muzeu, kde si je můžeš prohlédnout i ty.

0: Kafíčku.
1: Ruf, ruf.
0: Já jsem pes. A kdo je víc?
1: Ruf.
0: Umím štěkat na měsíc.
1: Ruf, ruf.
0: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Ruf.
0: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jen plinka a už si myslí, že je psík. Já to říkám od malinka,

0: oslavy vzniku vévody vod jihočeských archaje Venculína III. Zvaného Sličný skončily. Hosté se odporoučili a vraceli se do svých rybníků. Venculín se zeptal svého osobního strážce Salakvardy.
1: Kde pak jsou Blatoušek a Stulík, moji pasovaní pašáci? Dlouho jsem je neviděl.
2: Koli proti vám, pikle, nejmokřejší z mokrých vévodo. Úklady strojili. Dal jsem je zavřít do medvědí klece.
0: Pohotově odpověděl Salakvarda.
3: Hleďme se, koukejme se, pikle kuli kuklíci. Tak je přiveď. Kdo pikle musí být přísně potrestán.
0: Mezitím si Cerberus odskočil podívat se po něčem k snědku, takže nehlídal. Na tu chvíli čekal v závěsu vodních řas Lužánek. Připlul ke kleci, vyrazil kolík z petlice a strachy polomrtvé vodníky vytáhl na hladinu rybníka v poslední chvíli. U klece se totiž právě objevil Salakvarda a koukal jako čerstvě vyoraná myš. V kleci nikdo. Rychle plaval k trůnu, aby ohlásil vévodovi útěk vězňů. Venculín však věděl své.
3: Špatně si je nechal hlídat, Salakvardo. Tak jak je to? A víš co? Aby klec nezůstala prázdná, půjdeš tam ty. Jo, abych nezapomněl. Dlužíš mi modré z nebe, nakládané vláku z ibišku, které si ukradl. A to ti neodpustím.
0: Pak zavolal stráže a nechal Salakvardu odvést do vězení. Vodníci s Lužánkem zatím upalovali od bošileckého rybníka, až se jim za patami prášilo. Báli se, že je Salakvarda bude pronásledovat. Běželi kolem velikého horusického rybníka, ani neměli čas poptat se, jestli je pro vodníky volný. Zastavili se až u soutoku Lužnice a Nežárky. A řeknu vám, to je pořádný lán cesty.
4: Ale kam se teď vrtneme? Kde najdeme nějaký rybník?
0: Povzdechl si Stulík.
5: Lužánek se zamyslel.
3: O jednom bych věděl.
4: Byl by pro dva, dychtivě se zeptal Blatoušek.
3: Pro dva ne, tak pro jednoho.
4: Kde je?
0: Zajímal se hned Stulík.
3: Na Blatech kousek od Dráchova a kousek od Borkovic. Vloni ho dokončili.
4: Bude tvůj, Blatoušku, rozhodl Stulík.
6: Ne, bez tebe ne, kamaráde.
4: Blatoušek začal natahovat moldánky.
0: Rybník pro dva nenajdeme, vždyť víš. Musíme každý sám, domlouval mu Stulík. Objal Blatouška a ubezpečoval ho. I já svůj rybník najdu, neboj.
3: Sbohem, ať ti rostou kapři.
6: Stulíku, nejlepší kamaráde,
0: štkal Blatoušek. Nebýt Lužánka, který se na to smutné loučení nemohl dívat, snad by se tam ti dva loučili dodnes. Lužánek popadl Blatouška a skočili do Lužnice. Stulík to vzal rozběhem do Nežárky a plaval proti proudu. Lužánek s Blatouškem pluli po proudu Blaťáckým krajem. Když se před nimi objevila Dráchovská tvrz, vylezli z řeky a Lužánek ukázal, kterým směrem je rybník, či spíš rybníček, co čeká právě na Blatouška. Potom se rozloučili. Lužánek plaval dál Lužnicí. Blatoušek vyrazil po suchu. Netrvalo to ani pár chvil a hned poznal, který rybník je ten pravý. Jak by taky ne. Na první pohled bylo vidět, že je nedávno dobudovaný. Byl malý, ale pěkný. Letěla tudy síkorka a vodníka ubezpečovala.
7: Sisi pán.
6: Kéž by to tak byla pravda, pomyslel si Blatoušek. Ale koňadry, ty toho naštěbetají.
0: Jak se sluší a patří na slušného vodníka, vydal se do vsi vyhledat porybného. Nebyl doma. Přivítala ho jeho mladičká dcera Terinka.
5: Blatouškovi se tak líbila, že na ní mohl oči nechat. Pozvala ho do světnice a počastovala studenou kulajdou, přinesenou ze sklepa. Zanedlouho přišel porybný.
4: Prohlédl si vodníka od hlavy k patě a ještě jednou naopak od paty k hlavě a potom kývl.
5: Blatoušek se zatetelil radostí a když porybný pověděl, co bylo třeba povědět, nebyl Blatoušek k udržení. Honem běžel do své vody. V rybníku už byly nasazené ryby a v přítokové stoce raci. Blatoušek se každému živáčkovi i tomu nejmenšímu představil. Rybám potřásl ploutví a všem slíbil, že se o ně bude starat, jak nejlíp umí. A staral se opravdu přepečlivě. Leštil kaprům šupiny, aby se jim leskly, když se mrsknou nad hladinou. Štíkám domlouval, aby nebyly tak dravé a žravé. Popoháněl líné líny, dbal o klid v rákosí, když tam hnízdili ptáci, a večer co večer šeptal rybám do oušek pohádky. Pěstoval vodní květiny, aby se kolem jdoucí mohli potěšit jejich krásou, a když byl měsíc v úplníku, sedával na stavidle.
4: Dělal jako, že si šije botičky do sucha i do vodičky a zpíval:
8: Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť.
5: Jednou v podvečer se Blatoušek plácl dlaní do čela a vykřikl:
9: Jsem to já, ale tulpas zelený. Vždyť ani nevím, jak se ten můj rybníček jmenuje.
5: A když večer přišel porybný na obhlídku, zeptal se. Porybný povídá:
4: Rybník nechal vybudovat sedlák ze vsi, jmenuje se Kašpar. Když byl rybník hotový, musel Kašpar uspořádat trachtaci. Hostinu k oslavě dokončení díla, tak je to u nás zvykem. Všichni rybníkáři, kteří tu pracovali, zasedli na hrázi ke stolům. Jenže sedlák je lakota a rybníkářská žízeň veliká, pití bylo málo a jídlo žádné. A zatímco tak na suchu čekali, jestli vůbec něco dostanou, přemýšleli, jak rybník pojmenovat. To se ví, Kašpar chtěl, aby se rybník jmenoval podle něho, ale rybníkářům se to nezdálo. Proč by měl nést rybník jméno chamtivého sedláka? Kašparův ne, odporoval rybníkář Kudla. To by musel být velký rybník. Měl jste dát vybudovat větší. Sedlák ale trval na svém a rybníkáři si marně lámali hlavu, jaké jméno vymyslet. V tom se Kudla zeptal Selky, zda bude vůbec něco k jídlu. Selka s nevolí odpověděla jen tak na půl pusy. Jo, kaše párek. Kudla vykřikl, to je ono, Kašpárek. Tak se bude rybník jmenovat. A u toho zůstalo.
5: Blatouškovi se to jméno moc líbilo. Jak by taky ne? Vždyť to byl jeho rybník. I když dostal jméno podle kaše a párku.
10: Trubíž trvá. Představte si, děti, že by vaší mamince nebo vašemu tatínkovi rostly z dlaní místo prstů děti. Na každé ruce by rodiče měli 5 dětí a vy byste byli jedno z nich. Z vašich dlaní by zanedlouho také vyrostly prstové děti. A ty by pak měly na svých rukách další děti a tak by to šlo pořád dál, až by vznikla jedna obrovská propletená rodina. Trs babiček, dědečků, strýců a tet, synů, vnuků a pravnuků, kteří by rostli jeden z druhého. Vidíte? A takhle nějak to chodí u trubíšů. Trubíši jsou maličká, průhledná zvířátka, která žijí v hlubokých mořích. Kája, o kterém je tato pohádka, žil v moři Šalamounově. Ale považte, hned, jak vypučel z ruky své maminky, už se mu tam nelíbilo. Moře bylo malé a nezábavné, žádné dobrodružství, žádná kultura, za to všude samý trubíš. Kája měl tisíce příbuzných, kteří se od něj nehnuli na krok. Pořád, jako by byli všichni u sebe na návštěvě. Společně jedli a spali, chodili si zaplavat a ustavičně zpívali hodně štěstí, zdraví, protože co chvíli měl nějaký trubíš narozeniny. Kája však měl vlastní, smělé plány. Snil o tom, že uteče do Tichého oceánu a založí si podmořské varieté. Budou mu tam zpívat běluhy a baletit závojnatky. Najme nějakou hodnou chobotnici jako žongléra, sežene kouzelníka a ještě další zábavná čísla vymyslí. Trubíšovo varieté navštíví každý příkop a každou pánev v Tichém oceánu. Všude oslní gejzíry duhových bublin a sklidí bouřlivé ovace. Kája se proslaví, bude moc slavný. A tak jednou, když celá rodina spala, překousl náš trubíš chapadlo, které jej k ní pojilo, a uplaval sám daleko do moře. No děti, nebylo mu lehko. Věděl, že jeho nový život nebude snadný, že bude potřebovat poradit. Proto také nejdřív zamířil k nejmoudřejšímu tvoru Šalamounova moře. Byla to Zéva obrovská. Zéva je mlž, velký jako člověk, těžký jako kůň a starý jako kámen. Leží na mořském dně a zná odpověď na všechny otázky. Trubíš se k ní přiblížil a uctivě se zeptal. Moudrá Zévo, jsem trubíš Kája a odešel jsem od své rodiny. Chci něco dokázat sám, mám velké plány. Mířím do Tichého oceánu a rád bych tam provozoval podmořské varieté. Co myslíš? Jednám správně. Dáš mi radu? Zéva zvolna zavřela své obrovské lastury a dlouho se nic nedělo. Trubíš trpělivě čekal, než se lastury znovu rozevřely a Zéva promluvila pomalým, hlubokým hlasem.
11: Trubíš trvá,
10: řekla. A zase se zavřela. Trubíš znejistěl.
12: Počkej, jak trvá? Na čem trvá? Dokdy trvá? To je celé? To přece nemůže být všechno.
10: Ale Zéva už se neotevřela. Bylo to všechno.
12: Ta už je úplně mimo,
10: myslel si Trubíš, když zase vyplul směrem k oceánu. To je taky naposledy, co jsem žádal o radu starou Škebli. Uběhlo pár dnů. Trubíš už minul 300 Šalamounových ostrovů, ale do oceánu měl pořád ještě daleko. Byl už hodně unavený a připadal si těžší a těžší a tak se rozhodl, že si najde nějaké bezpečné místo, kde si pořádně odpočine. V podmořské skále našel záhy malou skulinu, do které se schoval a spal tam celou noc, celý další den a ještě jednou tolik. Když se pak probudil, s údivem zjistil, že mu z jeho chapadel pučí 6 dětí.
12: Ahoj, tati, máme hlad.
10: To snad není možné, zaúpěl Kája a nevěděl, má-li se radovat, nebo si zoufat. Celý den pak scháněl něco k snědku a dával pozor, aby jeho novou rodinu nezmerčila nějaká nenechavá ryba. Totéž pak dělal druhý den a k večeru mu bylo jasné, že z plány na slavné varieté je konec. Malí trubíši byli šikovní a roztomilí, rychle rostli a zanedlouho byl Kája dědečkem. Měl 39 úžasných vnoučat. Rozdělili si mezi sebou úkoly. Někteří chystali snídaně, jiní obědy a večeře, další chránili rodinu před nepřáteli. A ostatní se starali o hygienu, vymýšleli, kam se bude plavat a podobně. Kája, jako nejstarší trubíš, hlídal kalendář. Sledoval, kdy má kdo narozeniny a řídil pak zborové: hodně štěstí, zdraví. Trubíší rodina se den co den rozrůstala a Kája si často připomínal proroctví staré Zévy. Jednoho rána mu oznámili, že nejmladší z jeho prapravnuků, který se také jmenoval Kája, překousl v noci chapadlo a utekl od rodiny. Neplačte, neplačte, chlácholil rodinu starý Kája. To se nedá nic dělat. Trubíš má občas své plány.

0: vtip. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
1: Nevím, co je to?
0: Pomerač za rohem.
2: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
3: Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec.
2: Vsteky překousl nezapálený doutník.
3: Můj jediný prvorozený syn,
2: zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
3: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
3: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
2: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
3: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
4: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
2: Padre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
3: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
4: Já se musel zatraceně ohánět.
2: Na chvilku se zasnil.
4: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
2: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
3: Tak, kde to vázne?
2: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník.
3: Tak koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
2: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
3: Co je?
4: Budíček, Vasile.
2: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
3: No ne, ne, to je...
2: Zase ticho a pak...
3: Šéfe, jste to vy?
2: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
3: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf.
4: A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
2: Tohle už znělo výhružně.
3: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
5: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
2: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
4: Bejval.
3: No, já jen jakože se dlouho nic nedělo,
2: hájil se zkroušeně Vasil.
4: Ale bude,
2: oznámil mu šéf.
3: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
2: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
4: Bacha, končím.
2: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, holky a kluci. Dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kinikovou, ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko.
2: No, já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přines... Počkej. Zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu
2: no
0: jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Je ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit
0: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček?
2: Jako šneček.
0: Já jsem jako šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum. Dáme je všechny do košíčku. Jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky. Jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru. Piggy, ruce nad hlavu. Trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté. Jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vyrobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělavšího utrhnu a pak si kousnout.
2: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko? A dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
2: Ale no, tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou, foukl vítr.
1: Proč ne,
0: souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete éro na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
4: Na co éro? Divili se čápy. Umíme přece létat.
5: Na co éro?
0: Divili se mraky.
5: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co éro?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.
6: Díky kalendář! Dnes je 31. července.
7: A svátek slaví Ignác.
6: Ignis? To je starodávné slovo, které znamená oheň.
7: Takže Ignácové jsou zapálení pro věc.
6: Nadšení.
7: Někdy se Ignác vykládá také jako urozený.
6: V Čechách by se Ignácové jmenovali Hinkové.
7: Takže milí Hinkové Ignácové...
6: Všechno nejlepší!
8: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Janíček s Voničkou. Bylo jedno království, v tom království královal starý král a ten měl hezkou dceru. Když už měl panování až po krk, pozval sousední prince, aby se přišli na dceru podívat. Dozvěděl se o tom jeden ovčák a řekl si, že bude také. Vzal si na cestu 4 bochníky chleba a šel. Cestou potkal žebráka, ten ho poprosil, aby mu dal chleba. Ovčák měl dobré srdce a dal žebrákovi celý bochník. Zbyli mu 3. Šel dál, potkal druhého žebráka a ten ho také poprosil o skývu. Ovčák mu dal celý bochník. Zůstali mu 2. Šel dál a potkal třetího žebráka a ten ho rovněž poprosil o krajíček. Dal mu tedy 3. bochník. Teď už měl než 1. Šel dál, potkal 4. žebráka, i ten ho prosil o něco k snědku a ovčák mu dal poslední bochník. Žebrák se ovčákovi odměnil a daroval mu karabáč, pastýřskou hůl, píšťalku a mošnu. Když tím karaváčem někoho uhodíš, pravil žebrák, padne mrtvý na zem. Když tu hůl zarazíš do země, budou se ovce kolem ní sami pást. Když na tu píšťalku zapískáš, ovce se dají do tance. A když dáš do té mošny sýr, můžeš z něho jíst, kolik se ti zachce, nikdy ho neubude. Ovčák poděkoval a šel rovnou na zámek, kde bydlel starý král s pěknou princeznou. Ovčák požádal na zámku o práci a vzali ho za pasáka. Říkali mu Jan. Ovčák vyháněl ovce na pastvu, jedl sýr, ze kterého neubývalo, a poslouchal, jak ptáčci pěkně zpívají. Když ho jednou ptačí zpěv omrzel, zarazil hůl do země, ovce se kolem ní pásly sami a ovčák se šel toulat do lesa. Uviděl v lese veliký dům a v tom domě stál u kamen obr a vařil si oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, popadl železný sochor a chtěl ovčáka zabít. Ovčák nečekal, švihl obra karaváčem, který dostal od žebráka, a obr padl rázem mrtvý na zem. Bum. Potom se ovčák vrátil k ovečkám. Druhého dne zarazil znovu hůl do země a šel do lesa. Přišel zase k tomu velikému domu a v tom velikém domě spatřil obra, jak si na ohništi vaří oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, zvolal: ty, to jsi ty, ubohý červíčku, co jsi zabil mého bratra. A hnal se na ovčáka železným sochorem. Ovčák nečekal, uhodil obra karabáčem, obr padl mrtvý na zem a ovčák se vrátil k ovečkám, které se zatím pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Na 3. den šel ovčák znovu do lesa. Nikoho tam nepotkal. Tak se šel podívat do toho velikého domu. V jedné světnici tam našel skřínku. A když na ní zaťukal prstem, ze skřínky vyskočili 2 muži a ptali se, co pán do mě chce? Ovčák řekl, chci, abyste mne provedli po domě a ukázali, co tu všechno je. Muži provedli ovčáka po domě a nakonec ho zavedli do zahrady plné krásného kvítí. Ovčák si toho kvítí natrhal a uvil z něho kytičku krásnou Voničku. Potom se vrátil k ovečkám a hnal je z pastvy domů. Když hnal ovce přes most, vytáhl z kapsy píšťalku, zapískal a ovce se dali do tance. Princezna se dívala z okna a moc se jí to líbilo. Poslala sluhu, aby jí ovčák dal kytičku krásnou Voničku.
Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce takovou voničku mít, musí si pro ní přijít sám a říct, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna vyšla ze zámku na most a řekla, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ně pěkně poprosit. Prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna řekla, prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák ji tu kytičku, krásnou voničku, dal. Na druhý den šel zase do toho lesa, do toho domu a do té zahrady a natrhal ještě krásnější kvítí a uvil ještě krásnější voničku. Když hnal ovce domů, princezna čekala v okně. Vyběhla na most a prosila, Janíčku, pěkně prosím, dej mi tu voničku. Ale ovčák zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ní takto poprosit. Milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. Princezna řekla tím nejsladším hlasem, milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. A ovčák ji tu voničku dal. Princezna postavila kytičku, krásnou voničku, za okno a kytička, krásná vonička, tolik voněla, že město bylo plné líbezné vůně a lidé se zbíhali zdaleka široka podívat se na voňavé město. Třetího dne uvil ovčák voničku třikrát tak pěknou a třikrát tak voňavou, než byly ty dvě první. A celá země tou kytičkou krásnou voničkou voněla, že lidé se té vůně nemohli nasytit. Procházeli se kolem královského zámku a vyprávěli si, že za měsíc přijedou sousední princové ucházet se o královskou dceru. Ovčák zatím pásl ovce, ujídal ze síra, pískal na píšťalku. Za měsíc se princové počali sjíždět ze všech stran do města. Přijížděli v krásném odění a na krásných koních. A Janíček pořád ještě pásl pod lesem ovce. Honem zarazil do země hůl, šel do toho lesa, do toho domu a do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži. Hluboce se klaněli a tázali se, co pán

Janíčkovi. Když bylo po všem, Janíček ujel na bílém koni. Na večer přihnal ovce domů, princezna přišla za ním a řekla: Janíčku, to jsi byl ty. Ale Janíček zapíral, kde pak on? Kde by k takovým krásným šatům přišel? Princezna řekla, že dobře, že to zatím nechá tak, však za měsíc, až se princové znovu sjedou, potom se uvidí. Janíček pásl, dál ovce, ujídal sýr a pískal na píšťalku a poslouchal, jak ptáci v lese zpívají. Uplynul měsíc a princové se znovu sjížděli na námluvy. Ovčák šel do toho lesa, do toho domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži a ptali se: co pán žádá? Ovčák řekl: žádám červené šaty, které by mě padly jako ulité, a červeného koně, okovaného zlatými podkovami. Hned tu všechno bylo. Janíček vyskočil na červeného koně, okovaného zlatými podkovami, a ujížděl do města na zámek. Přijel tam docela poslední. Princové, ještě krásněji vypraveni než před měsícem a na ještě krásnějších koních, projížděli se pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala šátek, až Janíčkovi. Sotva však ta sláva skončila, Janíček ujel. Král sice rozkázal vojákům, aby Janíčka na dobrých koních dohnali a přivedli zpátky na zámek, ale červeného koně s zlatými podkovami podkovaného nikdo nedohnal. Na večer přihnal ovčák ovce domů. Princezna už čekala na mostě a povídala: Janíčku, to jsi byl ty. Janíček zapíral, že ne, že ne, že pásl po celý den ovce pod lesem. Princezna na to nedala a povídala: za měsíc přijdou princové po třetí a potom se ukáže. Třetího měsíce sjeli se princové po třetí. Ovčák ještě meškal na pastvě, když vyjížděli po mostě do města. Šel honem do toho lesa, do toho velikého domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a hned vyskočili ze skřínky dva muži a tázali se: co si pán přeje? Ovčák odpověděl: přeji si černé šaty, co by mě padly jako ulité, a vraného koně, okovaného diamantovými podkovami. Hned toto všechno bylo, Janíček vyskočil na vraného koně a ujížděl k zámku. Princové se projížděli ve velikém lesku a blesku pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala ani šátek, ani prsten, až Janíčkovi, který jel na vraném koni poslední. Janíček však otočil koně a uháněl k lesu. Princové za ním, ale vraného koně dohnit nedokázali. Jenom jeden z nich, vyhlášený jezdec, na chvíli Janíčka dohnal a poranil ho šavlí na noze. Janíček přijel do toho lesa, do toho velikého domu, a tam se v té světnici svlékl z černých šatů a pustil vraného koně na svobodu. Potom se vrátil k ovci. Ty se celou dobu pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Janíček si zavázal poraněnou nohu princezniným šátkem, lehl do trávy a usnul. Princezna přišla za ním na louku a našla ho, jak spí v trávě. Okamžitě poznala šátek, kterým měl zavázanou poraněnou nohu. Vzbudila ho a řekla: víte, Janíčku, přece jen jsi to byl ty. Janíček viděl, že zapírat je marné, a přihlásil se. Princezna měla velikou radost, zavedla ho do zámku a nedala, dokud král nepřivolil k svatbě. Vzali se a žili spolu dlouho a šťastně. Janíček chodil do toho lesa,

Do toho domu, do té světnice a do té zahrady, plné krásného kvítí. Vázal kytičky, krásné voničky. Princezna je dávala za okno. A lidé si dodnes povídají, že co bylo na světě všelijakých království. Žádné z nich nevonilo tak líbezně jako to Janí.

0: Piggy básnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti. Mhm.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Nevím, jestli je u nás tolik hodných lidí, nebo je to jen tím, že jsme na ně měli štěstí. Možná, že za to mohli trochu i Méďové, kteří si dovedli rychle získat přátele, ale opravdu nám pomohl každý, na koho jsme se obrátili. Při cestě do skalního města a do našich nejvyšších hor jsem pomoc opravdu potřeboval, protože jsem tam byl poprvé. Cestování s medvíďaty připomínalo výlet s malými dětmi. Vstali jsme v 4:30 ráno a kluci se hned dožadovali krmení. Každý vypil 1,5 litru kaše z kondenzovaného mléka, mrkve a piškotů a pocit nadspaného bříška je trochu uklidnil. Jarda mi pomohl naložit kameru, stativ a ostatní zavazadla a kameraman Franta si přinesl do tranzitu i svoje věci. Méďové si zatím hráli na dvoře se psem Citem a působili dojmem, že se jim moc cestovat nechce. Jejich nakládání do auta se neobešlo bez vztekání, které rostlo rovnoměrně s medvíďaty. Vztekal jsem se i já, když se mnou začala laškovat a na rušné ulici se snažila z auta vylézt. První kilometry bývalo v zadní části auta živo. Méďové si hráli, prali se a trvalo chvíli, než se unavili. Pak si lehli každý do jiného rohu a odpočívali. Projeli jsme Plzní, minuli Plaský konvent a přes Jesenici a Žatec pokračovali dál na sever. Když se ozvalo zezadu kňourání a frkání, rychle jsem hledal nějakou odbočku do lesa. To zastavení byla nutnost. Pokud se v krátké době žádné vhodné místo neobjevilo, Méďové mě předvedli, že neradi čekají a přišel čas uklízení. Ještě, že hromádky vyprodukované medvíďaty příliš nepáchly. Jednu takovou zastávku jsme museli udělat kousek před ústím. Silnice vedla podél Labe, na jejím levém okraji stoupala strán nějakého kopce Českého středohoří a kolem řeky se táhl jen úzký pruh při břehu. Měl jsem velký strach, aby se Méďové nerozběhli na cestu, po které jezdilo jedno auto za druhým. Ti se však procházeli při řece, na kožíšky sbírali lopuchové kuličky a soustředěně se dívali na rychle ubíhající vodu. Jenom s vykonáním medvědí potřeby nějak otáleli a mně se zdálo, že schválně. Asi zjistili, že v okamžiku, kdy si uleví, musí zpátky do auta.

0: Za ohnutou vrbou překvapil Matěj rybáře. Ten si jej všiml až na poslední chvíli, protože veškerou pozornost věnoval pytlíku s návnadou. Když se rybář pohnul, Matěj leknutím zařval a v mžiku udělal to, kvůli čemu jsme zastavili. Lekl se i rybář a mnoho nechybělo, aby Matěje napodobil. Chvilku se zdálo, že skočí do řeky, ale zvládl to. Moje omluvy už nevnímal, všechnu pozornost soustředil na medvíďata. Neustále opakoval, že mu doma nebude nikdo věřit, kdo ho tak strašně na rybách vylekal. A přitom mnoho nechybělo, mohl mít docela pěkný důkaz. Kuba s námi před odjezdem ještě zalaškoval a rozběhl se k silnici, jako by se chtěl vrhnout pod auta. S problémy jsme jej chytili, naložili a jeli dál. Projeli jsme Ústím a za chvilku byli v Děčíně. Na správě chráněné krajinné oblasti nás čekal její vedoucí a také kameraman Jirka Bálek, se kterým jsme chtěli zkusit točit na další kameru. Krajina z Děčína do Tiských stěn je úplně jiná než kolem Plzně. Skály vykukují mezi stromy i nad nimi a všude na kopcích kolem. Těšil jsem se, jak se tam budou vyjímat medvědí kluci, a netušil, že mohou přijít nějaké komplikace. Ty začaly okamžitě, jakmile naše auta zaparkovala. Až budu chtít příště natáčet poblíž německých hranic, vždycky nejprve zjistím, zda naši sousedé nemají nějaký svátek. 2. května roku 2000 určitě nějaký měli. Když jsme vystoupili z auta, měl jsem pocit, že většina obyvatel Saska si dala sraz u Tiských stěn. Byli všude. Organizovaní, disciplinovaní, zvědaví a hluční. Jakmile uviděli medvědy, tak ještě k tomu neústupní. Méďové nemohli jít sami, jen v tom davu, který nás provázel a který jsme potkávali. Kluci se přidávali k cizím lidem a za chvilku z toho zpitomněli. Začínal jsem mít pocit bezmocnosti a trochu jsem se začal vztekat. Obklopovali nás kouzelné skály, jaké jsme s medvíďaty ještě netočili. Obloha byla jako vymetená, ale v tomhle ruchu rozhodně točit nešlo. Naštěstí se turisté za chvilku někam rozptýlili nebo se naopak soustředili jinde a my mohli médi vypustit. A přišel další šok. Ze 3 poslušných medvíďat se staly nezvladatelné chlupaté bestýky, které se v novém prostředí cítili jako doma. Rozběhli se po skalním bludišti a lítali jako pominuté. Medvíďata se honila, ztrácela a objevovala v místech, kde je nikdo, a zvlášť oba kameramani, nečekal. Chvílemi jsme neviděli žádné a chvílemi se zdálo, že se jich tu honí a rve aspoň 6. Je vidět, že sem patří, konstatoval náš průvodce inženýr Henschel a upozornil, že mnohá místa kolem nesou v názvu slovo medvěd. Medvíďata zaujal měkký šedý písek, který všude pokrýval zem, líbily se jim uzonké soutěsky i chladné jeskyňky a díry v pískovcích. Nechápal jsem, co se s nimi děje, a není divu, že mne napadlo, že méďové vyrostly z poslušnosti a už s nimi nic nenatočíme. Trvalo dlouho, než se kluci uklidnili a začali si hrát trochu přijatelným způsobem. Když se kameramani domluvili a rozestavěli tak, aby si vzájemně nepřekáželi, dorazila další vlna turistů. Zřejmě to byly odpočaté zálohy, které ještě medvědy neviděli a domnívali se, že mají právo si je co nejlépe prohlédnout. Obklopili nás a bylo po natáčení. Na neštěstí nikdo z nás neuměl německy tak, aby turistům vysvětlil, že nám překáží. Stejně si myslím, že by neposlechli. Přerušili jsme natáčení, sedli si a čekali. Oni také. Jen začali dávat najevo netrpělivost, že se nic neděje. Za chvilku se odkudsi ozvalo halekání a němečtí turisté se ztratili. Mezitím si však méďové oddychli, dostali hlad a když se najedli, začali opět řádit. Jirka s Františkem se snažili točit to hraní a běhání. Objevila se další překážka ze strany, odkud ji nikdo nečekal. Přišli čeští turisté. Chyběla jim německá urputnost, a vytrvalost nahradili lstí. Naši na nás jukali. Vždy, když se méďové pohybovali v zajímavém průhledu nebo v členitém prostředí a kamera snímala celek, někdo vykoukl spoza skály, dvěma skoky přehupl soutězku nebo se opatrně plížil s kamerou mezi balvany. To už začínalo být víc než nepříjemné. Až v čase oběda se náhle skály uklidnily, cizí lidé kamsi zmizeli a my mohli v klidu natočit to, co jsme potřebovali.
1: Kapitola čtvrtá.
2: Objevuje nebezpečná dobrodružství Filipka a Dorotky u krále Holibrady.
3: A odvážný zásah chrabré Kunegundy.
4: V jedné zemi žil jednou jeden tak báječný holič, že jeho sláva rostla den ze dne. Není se čemu divit, že každý se dával stříhat a holit jenom u něho, zatímco ostatní holiči pomalu bankrotovali, protože pro nezájem zákazníků byli nuceni zavírat své krámy. Nakonec tento skvělý bradýř zůstal jediným holičem v celé zemi a když zemřel staříčký král, vděční občané učinili Holibradu svým novým králem. Nově zvolený monarcha však svého oblíbeného zaměstnání nezanechal. Právě naopak, ministr tuzemských záležitostí k němu den co den přiváděl aspoň tucet zarostlých občanů, kteří z královských rukou a spod královské břitvy vycházeli absolutně a dokonale oholení. Král Holibrada jim dokonce nenechával na hlavě ani vlásek, třeba jen pro potěšení. Bez ohledu na to, zda šlo o hlavu muže, ženy a nebo dítěte. Nakonec byla o vlasaté lidi veliká nouze, protože veškeré obyvatelstvo, nejen v hlavním městě, ale v celé zemi, bylo holohlavé jako koleno. Když král oholil všechny své poddané, pustil se do stříhání a holení psů, kocourů, zajíců, krav, koní, ba dokonce i housenek. Prostě stříhal všechno, co mu přišlo pod nůžky. Po celé zemi jezdili zvláštní patroly, které přiváděly na královský dvůr každého, kdo by přicházel v úvahu pro stříhání nebo holení. Zatím v královském paláci ve velikém sále král nadarmo brousil svoji nezaměstnanou královskou velebřitvu a toužebně vyhlížel nějaký, třeba jen docela malý vlásek. Do této země zavítali naše děti. Právě si vykračovali po polní cestě, když se v oblacích zvířeného prachu objevil nádherný kočár, na jehož dveřích byly namalovány koruny. Z okénka vystrčil hlavu honosně oděný pán a udiveným dětem oznámil, že se jim dostane cti nejvyšší. Jeho královské veličenstvo jim vlastnoručně ostříhá vlasy, po kterémž to úkonu budou mít oba tak dokonalý zevnějšek, jakým se pyšní on sám, velevážený ministr královské pokladny. Tu onen pán sejmul svůj slušivý klobouk a odhalil jim hlavu holou jako homole cukru.
2: Děkujeme pěkně, opáčil Filipek. Nám naše vlasy na hlavě vůbec nevadí.
1: Filipek prohrábl rukou svoji zlatou kštici a čtverácky zatahal Dorotku za jeden z jejich hezkých černých copánků.
3: Ve stejném okamžiku se mezi stromy objevila usmívající se kráva Kunegunda a přiblížila se ke kočáru.
4: To je báječné, zvolal holohlavý ministr královské pokladny radostně. Krávu také oholíme. A dřív, než si děti stačily uvědomit, co se vlastně děje, seděly zamčené na klíč v kočáře.
3: Zatímco kráva byla venku přivázaná na řetězu.
4: A povoz rychle pádil kupředu. Za hodinu už byli v královském paláci. Filipka, Dorotku a Kunegundu vedli do paláce po schodech potažených černým sametem. Museli projít přes 100 sálů a 100 koupelen, až nakonec stanuli tváří v tvář samému králi, který v koruně a bílé holičské zástěře právě brousil břitvu. Když spatřil příchozí, jeho urozené oči se radostně zablištěly a slovutný monarcha se dal bez dlouhých caviků do práce.
5: A kráva je největší, nejdříve tedy oholíme ji,
4: prohlásil Zihle a hned začal obrovskou štětkou mydlit Kunegundu.
3: Za hodinu byla kráva od rohu až k ocasu pokryta pěnou.
4: Dojatý král právě bral do ruky břitvu, když se otevřely dveře a do královské holírny vstoupil dvorní maršálek. Svačina je připravena, vaše královská výsosti.
5: Aha, co se podává?
4: Zeptal se král pisklavým hlasem a přerušil práci.
6: Dvorní kuchař uchystal na svačinu koblišky se smetanou.
4: Odpověděl dvorní maršálek v hlubokém úklonu. Když to král uslyšel, olízl se, odhodil břitvu a sotva dechu popadaje spěchal do hodovního sálu a cestou ztratil pantofle prošívané holicími čepelkami. Koblišky se smetanou přece byly jeho zamilovaná pochoutka.
2: Dvořané důstojně kráčeli za monarchou a naše děti zůstaly s namydlenou krávou úplně sami.
3: Zachraňte mě před zneuctěním, zakvílela sopránem Kunegunda. Co si já u boha počnu bez nádherné černé srsti s bílými záplatami? Rychle odtud, zachraňte mě u bohou.
2: Neplač, sličná Kunegundo, zachráníme tě, zašeptal Filipek. Pojďte všichni za mnou, ale docela potichoučku.
4: Všichni tři se pomalu vytratili ze sálu. Seběhli po purpurových schodech a za chvilku už byli v královské zahradě. Naši hrdinové se nepozorovaně proklestili hustými křovisky až k bráně, kde stál strážný s obrovským holicím strojkem v ruce. Zatrasil jim cestu a nechtěl je pustit ven.
1: Musíme ho zneškodnit, rozhodla Dorotka.
4: Stoupla si na špičky a něco zašeptala krávě do ucha.
3: Kunegunda udělala pár kroků směrem ke strážnému a najednou plesk. Přemázla mu oči namydleným ocasem.
4: Zděšený strážný vší silou sevřel víčka a volal o pomoc. Marně se snažil v kapse nahmátnout kapesník, aby si jím z očí vytřel protivně štípající mídlo. Na to právě naši uprchlíci čekali.
2: Využili spásného okamžiku a horem pádem utíkali na ulici.
4: V tom však z paláce zazněly výkřiky.
7: Chyťte je! Zadržte je, lupiči!
3: Nemáme ani chvíli na zbyt. Musíme pryč. Vyhoupněte se na mne. Co na tom, že jsem namydlená? Přerývaným hlasem zvolala kráva.
2: Filipek nejdříve rychle usadil Dorotku a pak se sám vyškrábal Kunegundě na hřbet.
3: Kráva se dala do trysku.
4: Ve stejném okamžiku se s rachotem otevřela brána královské zahrady a na ulici vyběhl celý houf strážných. V čele pronásledovatelů běžel sám král s břitvou v ruce.
2: Pospěš si, Kunegundo, vykřikl Filipek.
3: Bú! Kráva zabučela hrozivým hlasem, nadzvedla ocas a zrychlila tempo.
1: Protože však byla namydlená nejlepším královským holícím mýdlem, děti nestačily na jejím hřbetě udržet rovnováhu a každou chvíli sklouzávaly.
4: Chvíle mi se zdálo, že už spadnou na zem, na louku, kde kvetly jenom břitvy a holící strojky.
1: Kdyby Dorotka nedržela Kunegundu vší silou za rohy,
2: a kdyby si Filipek neovázal její ocas kolem pasu,
1: kdo ví, co by se bylo stalo?
4: Naštěstí však po hodině zběsilého úprku před pronásledovateli, kteří jim stále skoro šlapali na paty,
3: udatná Kunegunda s vypětím posledních svých sil doběhla až k zápraží mlýna.
4: Všichni tři blesku rychle vběhli dovnitř a před nosem svých pronásledovatelů vzlétli k oblakům. Pohotový mlýn vší silou roztočil svá dřevěná ramena a nadělal přitom tolik větru, že král a jeho družina padali k zemi jako podťatí. Jejich přeskvostné šaty byly potrhané, všichni měli na holých hlavách veliké boule. Ti štíhlejší se pod náporem větru vznášeli do povětří a zůstávali viset v korunách stromů. Naši hrdinové se rychle vzdalovali z toho nehostinného kraje, aby dále hledali zemi štěstí a radosti, o které jim vyprávěla moudrá myš.

0: vtipk.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to. Vážená paní, už jste někdy věděla, aby měl bobr deštník?
3: Je, to by bylo krásný.
4: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. To ale přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
5: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
4: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
5: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
4: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka. Měsíc vstal z meze a křikl,
5: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecké zemi.
4: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
5: Tyrgi kemel abrhe apakel.
4: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá, tak si tam na něho dojdi.
5: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
4: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam? A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce. Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka. Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
5: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
4: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

Hej, čau kluci a holky, vy lišáci, vy rušťáci, respekt, dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

Tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičí. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, yeah, vyhraje, yeah.

0: signál ztracen. GPS signál obnoven.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
3: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
2: Hanko,
3: a tudíž nemůžou rovně stát.
2: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
3: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
2: Plandá.
3: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
2: Nebo batohu.
3: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
2: Dobře.
3: A nebo když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
2: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
3: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
2: A jsou kšandy trendy?
3: Kšandy jsou trendy.
2: A co taky to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
3: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
2: Tak je to tak, jak jsem
3: si myslela. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
2: Tak pojď na záda.
3: A to se mi nějak jako vymyká.
2: Budem Takže dělat prosím trendy tě. Záda.
3: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem. Vy
2: Už
3: děti samozřejmě doma.
2: Já jsem cvičil, ty cvičky.
3: Lehneme si na záda. To povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
2: Na prstičky.
3: Přesně tak.
2: A u mě nad kopítky.
3: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
2: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
3: Přesně tak, jako by si splýval.
2: Jo.
3: Jako by si splýval. Hmm. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
2: Před
3: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
2: A ta hlava, jako před
3: hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já vám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno, toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, 3, 2, 1 a pustím.
2: Ha. Želva a teď želva vyleze.
3: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
2: Dopředu.
3: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
2: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
3: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
2: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
3: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
2: A já už vím, to je jako je když to. Vojta dělá kočičí hřbet.
3: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
2: Takže nejdřív plác,
3: tak
2: jako tulek.
3: Tak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do 10. 1, 2, 3, 4, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
2: kočičí
3: hřbet. Já jsem spokojená, Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
2: Děti, bylo to... Prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince beránka kudrnu. Kam pak jdeš, beránku?
1: Rovně,
0: povídá beránek kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
1: Já nevím, zamyslel se beránek kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
0: Nakonec ale beránek kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
1: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
0: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, beránku, kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před beránkem poklonku, beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
1: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
0: řekl beránek kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel beránek kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek, bílý hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro beránka kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit
1: od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuju ti, Amálko, a děkuju ti, beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky

0: Dnes je 31. července.
1: A svátek slaví Ignác.
0: Ignis? To je starodávné slovo, které znamená oheň.
1: Takže Ignácové jsou zapálení pro věc.
0: Nadšení.
1: Někdy se Ignác vykládá také jako urozený.
0: V Čechách by se Ignácové jmenovali Hinkové.
1: Takže, milí Hinkové, Ignácové,
0: všechno
1: nejlepší!
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Houba se vůbec nedá utrhnout.
3: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
4: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

Labutí panna. Jedna chudá žena měla syna, který byl velký a silný a chtěl se vydat do světa, aby si vydělal. Nechal se najmout na rok služby u jednoho pána, měl mu pást ovce. Když byl jednou v čase žatvy na poli, uviděl v obilném poli krásného bílého ptáka. Běžel za ním, aby ho chytil, ale pták se pomalu zvednul a uletěl do lesa. Hilmar běžel stále za ním, ale bylo to nadarmo. Nedokázal jej dostihnout. Chtěl se vrátit, ale nedokázal se z toho lesa vymotat. Již se počalo stmívat. Tu uviděl v dálce světlo. Šel tedy za ním a přišel do jednoho zámku. Seděl tam u ohně stařec a vařil si polévku. Hilmar jej požádal o nocleh a vyprávěl mu, jak se do lesa dostal. Když mi budeš rok věrně sloužit, tak ti k tomu ptáku dopomohu. Hilmar s tím rád souhlasil, jen když toho ptáka získá. Následujícího rána stařec řekl, nyní jdu pryč. A vrátím se domů pozdě večer. Obstarej to tu. Tady máš všechny klíče. Do každé komnaty smíš vejít, jen do té poslední ne. Hilmar se jeho rozkazu přidržel a když se večer stařec vrátil domů, byl s ním spokojen. A tak to šlo i následující den a po všechny zbývající. Stařec odcházel a Hilmar plnil jeho příkazy. Dlouhý čas Hilmar na zakázanou komnatu ani nepomyslil, ale o posledním týdnu toho roku na něj přišla zvědavost. Už si tu celý rok a brzy odtud odejdeš a nebudeš vědět, co jsou uvnitř za poklady, říkal si pro sebe a nedalo mu to pokoje. Posledního dne šel až ke dveřím, ale dál se mu nechtělo. Nakonec přece jen zastrčil klíč a otevřel. Byl tam obrovský sál a v jeho středu modrý rybník a nad ním volné nebe. Na rybníce byly tři překrásné labutí panny, které se koupaly. Sotva Hilmara spozorovali, uletěli všechny tři jako bílé labutě pryč. Plný obav se Hilmar obrátil zpět. Když přišel večer stařec domů, padl před ním Hilmar na kolena a řekl, pane, potrestej mne, porušil jsem tvůj zákaz. Stařec však pravil přátelsky, protože si svou chybu přiznal, a lituješ jí, odpouštím ti, ale musíš mi nyní ještě jeden rok věrně sloužit, abys toho ptáka dostal. To spadl Hilmarovi kámen ze srdce, rád s tím souhlasil a od nynějška nad ním neměla zvědavost žádné moci. Když onen rok uplynul, přišel stařec a pravil, následuj mne. Zavedl ho do té zakázané komnaty. Byly tam tři překrásné panny a koupali se. Po chvíli se ale změnili v bílé labutě, zvedli se k nebi a uletěli pryč. Stařec se zeptal Hilmara, která se mu nejvíce líbila. Ta nejmladší, odvětil. Dobrá, tak jdi dnes večer do této komnaty, tu najdeš pod postelí tři truhlice. Přineseš mi tu, která bude ležet až tam v rohu. Hilmar se nemohl dočkat večera. Spěchal na určené místo a přinesl truhlici. Teď tu truhlici vezmi a jdi s ní domů. Ta vyvolená panna tě bude pěšky následovat, ale neohlížej se, dokud nedorazíš domů. Pak u své matky teprve můžeš s tou pannou slavit svatbu. Ale tu truhlici střes jako oko v hlavě a nedávej jí své ženě do rukou, jakkoliv by tě převelice prosila. Jinak ji ztratíš na věky.

Tak byly slaveny zásnuby a Hilmar byl celý blažený, ale panna byla smutná a zaražená. Hilmar vynakládal všechnu myslitelnou námahu, aby ji rozveselil, ale vše nadarmo. Dal bych ti cokoliv, jen kdybych tě viděl konečně šťastnou, řekl Hilmar. Tak mi dej moje krásné šaty, které jsou zavřené v truhličce. Tu Hilmar poblednul úlekem, jak mohl tak pošetile vyslovit a nerozvážně slíbit něco, co by ho mohlo přivést do neštěstí. Dlouho a dlouho váhal. Konečně vyhrála oddanost a velká láska k té dívce. Přemlouval se a utěšoval. Snad jí tím nezabijí, řekl si sám pro sebe. A pryč mi taky nezmizí? Potom Hilmar pečlivě zavřel všechna okna i dveře. Sotva ale truhlici otevřel, dívka kvapně popadla šaty, přehodila si je přes sebe. V tom okamžení z ní byla zase labuť a komínem uletěla pryč. Hilmara zasáhla nesmírná bolest, vyběhl ven a jen se za ptákem díval. Pak se však rozběhnul do lesa za tím starým mužem, aby si mu postěžoval. Uletěla mi pryč, řekl Hilmar nakonec. Řekni mi, kde ji mohu najít, kdyby to mělo být třeba na konci světa. Najdu ji, nebo ti velmi miluji. Tu stařec pravil. Je daleko na jednom ostrově v moři a hlídá ji sedmihlavý drak. Je velmi těžké se tam dostat. A když už se tam přece jen dostaneš, ten drak tě zabije. Ale Hilmar se nedal zastrašit. Vrátil se domů, pobral si šaty a všechny boty, co doma měl, a vydal se do světa. 7 let putoval, až všechno to oblečení a ty boty roztrhal. Únavou nemohl už dál, ale široko daleko žádné moře neviděl. Klesnul na jeden pahorek a zamýšlel tam zemřít. Tu uslyšel pojednou v dálce nějaký lomos, který se stále přibližoval a konečně viděl 3 svalnaté obry, jak se perou. Tak se jich hned zeptal na příčinu jejich sváru. Inu, řekli mu, no, jedná se o nejcennější věci na světě. O jeden plášť, který toho, kdo jej nosí, činí neviditelným. O jeden klobouk, který toho, který si jej nasadí, kam si přeje, zanese. A o jeden meč, s kterým ten, kdo ho nosí, nad každým zvítězí. Kdo tyhle 3 věci vlastní, může překrásnou panu, která je v zajetí na ostrově v moři, zachránit a spolu s ní si zasloužit velkou říši. Hilmar se nad tou řečí zaradoval a vrátila se mu opět naděje. Jestli je to pravda, já vám to pomohu rozhodnout. Přineste ty věci sem a zápaste jeden s druhým. I prostomyslní obři okamžitě plášť, klobouk i meč Hilmarovi přinesli a popadli se vzájemně za vlasy. Hilmar rychle sebral meč, hodil na sebe plášť, nasadil si klobouk a zvolal, ať jsem ihned na tom ostrově. A byl pryč. A ti hloupí obrové jen koukali jako vyjevení. Když se pak Hilmar objevil na ostrově, sundal klobouk i plášť, vzal si meč a vydal se na hrad. Drak se zrovna slunil před bránou a krásná panna jej musela výskat. Najednou drak ucítil člověčinu. Zasyčel a kroutil se vztekem, ale Hilmar neohroženě přistoupil až k němu a jednou ranou mečem mu srazil všech 7 hlav. Pak se Hilmar rychle zahalil do

do svého pláště a šel na hrad. Tam našel truhlici s labutími šaty, vzal ji a hodil do moře. Pak si plášť sundal a ukázal se paně, své nevěstě. A ona jej ihned poznala a byla celá přešťastná. Hilmar pak pomocí kouzelného klobouku na dračí hrad na dalekém ostrově přinesl svoji matku. Potom slavili veselou svatbu a Hilmar se stal králem a pánem té země a všech pokladů, které drak nashromáždil.

0: Měsíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
1: Já pro tebe snad

0: Jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: My lidé jsme na tom slétáním asi jako krtek. Najdou se však mezi námi takoví darebáci, kteří na letícího orla dokáží vystřelit. Rána se ozvala z blízkého lesíka a krtek tam hned utíkal.
2: Nestřílejte, mohl byste trefit orla.
1: Ale myslivec se jen zachechtal. To právě chci. A zamířil po druhé. Naštěstí orel mezitím nabral výšku a žádná flinta už na něj nedosáhla. To krtek dopadl hůř. Veliká myslivcova tlapa po něm hrábla a stiskla, že chudinka sotva popadal dech.
2: Pust, čemu ti budu?
1: Ale s myslivcem nebyla rozumná řeč. Dám tě svýmu klukovi. Přál si k narozeninám čelenku z orlých pér, jakou měl ten Vinetou, tak takhle dostane aspoň mluvícího pišišvora. Zabručel vstekle a zavřel krtka do myslivecké brašny.
2: Kde je udělá pišišvor? Zadím se, že se mě do nás točí dráva od okura.
1: No, vlastně se krtek ani moc nespletl. Dali ho do prázdného akvária, asi jim tam už dávno všechny rybičky nudou umřely. A není divu. S mysliveckým klukem nebyla o moc větší zábava než s jeho tatínkem. Pořád jen na krtka hloupě koukal a čekal, kdy začne za sklem chroupat čerstvou mrkvičku.
2: Tuhle, a morce, neraduj, stejně ti uteču.
1: Ani krtek sám netušil, že to bude tak brzy. Orel však má orlý zrak a vidí i z veliké výšky, co se kde na zemi šustne. Přece v tom krtka nenechá. Snesl se tiše až k myslivně a vší silou zaútočil. Proletěl zavřeným oknem a je tu. Myslivecký kluk se honem běžel schovat do komory a ječel, jako by ho na nože brali. Tatí, tatí! A myslivecký hafan štěkal o 106. Ale orel na nic nedbal. Mocným máchnutím křídel smetl na zem skleněnou desku z akvária a krtka vysvobodil. Pak už stačilo otočit na okně kličkou, to krtek hravě zvládl a cesta byla volná. Mezi orlými spáry se krtek cítil v bezpečí a letělo se mu krásně jako na rogalu. Nadarmo se však neříká, nekřič hop, dokud nepřeskočíš. Rámus v myslivně probudil myslivce, ten sáhl na věšák po brokovnici, otevřel okno a zamířil po třetí. A tentokrát se bohužel trefil. Orel jenom bolestně zanaříkal, vysoko v povětří se zamotal a klesal k zemi. Ještě dobře, že dopadli tak daleko od myslivny. Tady už nebyl revír toho bouchala, který si taky říká myslivec, ale těm ostatním je leda pro ostudu. Krtkovi se dohromady nic nestalo, padl do peří. Za to věrný orel na to doplatil. Ležel v trávě jako tělo bez duše, oči zavřené a pravé křídlo mu krvácelo. Co teď?

0: a krtek upaloval k silnici, až se za ním prášil. Trefil podle sluchu. Jezdilo tam auto za autem. Jedno z nich naštěstí byla sanitka.
1: Zastavte, tady jde o život.
0: Zastavili a ničemu se nedivili. Sanitka je na takové případy zvyklá. Odbočila na kraj lesa, pak z ní vystoupili tlustý pan doktor a dva sanitáci s nosítky a krtek je odvedl lesní pěšinou až k orlovi. Ten chudák vypadal. Ještě hůř než před chvílí. Tak co pak to tu máme? No jo, pravé křídlo zlomené, otřes mozku. Taky si, kamaráde, ztratil hodně krve. No, budeš muset s námi. Zahuhlal pan doktor, když orla vyšetřil. A dál šlo všecko jako na drátkách. Rychle na nosítka, s nosítky do sanitky, zapnuli houkačku

Vyprávění z pavučiny. Když se kalhoty prošoupou na kolenou, nebo kabát na loktech a nedají se už spravit, odpářou se z nich knoflíky a uloží se do krabičky, protože knoflíky se mohou jednou na něco hodit. V domě ve Sluneční ulici byla také taková krabička s odloženými knoflíky. Ale knoflíky nechtěly čekat, až se zase jednou budou na něco hodit. Bylo jich 9 a protože to byly samé knoflíky, založili knoflíkovou družinu. Za vůdce si zvolili Perleťový knoflík, kterému říkali Perleťák. V domě ve Sluneční ulici se odedávna vyprávělo, že v chmurných místech zvaných pod kanapí žije hrozitánský pavouk jménem Josef Strachota, který nosí na zádech kříž. Pod kanapí začínalo u lemu koberce a rozprostíralo se až ke stěně. Panovalo tam stálé šero a čím hlouběji, tím více tma houstla. Každý se těm místům vyhýbal. A dokonce ani silák vysavač, který se ničeho nebál a všude strčil nos, se do podkanapí neodvážil. Šla pověst, že do podkanapí se kdysi zakutálela skleněná kulička, která uvnitř hrála duhovými barvami. Byla to kulička, jakou by měl každý rád. Říkalo se, že pavouk Strachota kuličku očaroval uhrančivýma očima, spoutal pavučinou a vězní ji v podkanapí. Ubohá kulička. Když o tom slyšeli knoflíky v knoflíkové družině, rozhodli se, že kuličku osvobodí. Perleťák svolal mimořádnou schůzku a radili se. Prostudoval jsem přírodopisnou knížku a vím, že pavouk má 8 noh, řekl Perleťák. Nás je 9. Obávaného Strachotu zneškodníme tak, že ho každý chytneme za jednu nohu a ten 9. ho spoutá. Ale jakým uzlem ho svážeme? Zeptal se knoflíček Gombík. Musíte vědět, že existují nejrůznější uzly. Například ambulanční uzel, lodní uzel, skotský uzel a ještě jiné uzly. To je případná poznámka, Gombíku, řekl Perleťák. Neboť času nebude nazbyt a všechno musí být promyšleno. Jaký uzel navrhuješ? Lodní, řekl Gombík a všichni se smáli, protože lodním uzlem se přivazuje loď a ne pavouk. Soudím, že na pavouka Strachotu bude nejvhodnější dračí smyčka. Řekl na to Perleťák a návrh byl přijat, protože každý ví, že na hrozitánského pavouka je dračí smyčka nejlepší. Potom se knoflíky seřadily do dvojstupu a za zpěvu písně Hej hola holala, třesou se nám kolena, vyrazili směrem k podkanapí. Když došli na hranice podkanapí, dal Perleťák povel. Zastavit stát. Muži, řekl Perleťák, jdeme vstříc nebezpečí. Kdo nechce, nemusí. A pohlédl všem do očí. Já se nebojím, řekl na to Gombík. A protože ani nikdo jiný se nebál, vstoupili na území pavouka Strachoty. Perleťák vyndal kompas a postupovali k severu. Po chvíli narazili v šeru na ohlodanou kostru sardinky. Neohroženě postupovali dál. Zem pokrývala vrstva prachu a zhora visely cáry pavučin. Šero houstlo. Brodili se prachem
a prodírali se pavučinami. Vůkol leželo hrůzné ticho. Tu náhle ve tmách před nimi se něco zatřpitilo, jako se zatřpití hvězda na černém nebi. K zemi! Zavelel Perleťák plížením vpřed. Doplížili se na okraj mítiny mezi hustými pavučinami. A co nespatřili? Uprostřed mítiny stála spanilá skleněná kulička, která hrála duhovými barvami. Před ní ležel hrozitánský pavouk a díval se na ní. Příslušníci knoflíkové družiny prudce vyskočili. Každý popadl pavouka za jednu nohu a Perleťák ho rychle spoutal dračí smyčkou. Ku podivu, obávaný pavouk Josef Strachota nekladl odpor. Hned ho pusťte, vykřikla skleněná kulička. My jsme tě přece přišli osvobodit, řekl Perleťák. Jaké pak osvobodit, když mě nikdo nevězní, řekla skleněná kulička. Před chvílí chudák pavouček právě zemřel, řekla ještě a byla velice smutná. On je mrtev? On tě nevěznil? Ty jsi ho měla ráda? Ptali se jeden přes druhého. Nevěznil mě a měla jsem ho ráda. Celý život nosil lidem štěstí, až ho všechno roznesl a pro něj samého ani kousek nezbylo, řekla skleněná kulička. Byla jsem s ním tady proto, že jsem byla jediným štěstím v jeho pavoučím životě. Tak už nebuď smutná, řekl Gombík. Bylo mu líto, že se kulička pro pavouka trápí. Už nebudu, řekla skleněná kulička. Pak Perleťák rozvázal dračí smyčku, pavoučka přikryli pavučinami a ten kříž, který nosil celý život na zádech, mu postavili před jeho hrob z pavučin. Aby bylo vidět, že nosit štěstí bývá někdy kříž.

0: Piggy vtip.
1: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
2: Pane, vypadla vám peněženka.
3: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
4: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
0: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.
5: Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho sežene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hůňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit. U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně, vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl spod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
1: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
1: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

a počmou lova, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, štrysky začal stoupat dým. Čmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl,

náš taťka, ten by věděl, ale ten je v šmoulově. Jediná teď šance zbývá, a tak koumá chmelení, přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stožár, od rybáře prut, kutil ten si tím ví rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas, šmoulí trosečníkům říká starý

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš. Mám pravdu?
0: Moc ráda.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá. Někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu. To? Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Žabák
2: je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže
0: nebo
2: má zadeček
0: níž
2: nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka. Jako na pružině.
2: A my si ty na kou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kva, kva, kva, kva. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku. Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. 1.
0: 1.
2: 2.
0: 2.
2: 3.
0: 3.
2: 4.
0: 4.
2: 5.
0: 5.
2: 6.
0: 6.
2: 7.
0: 7.
2: 8.
0: 8.
2: 9.
0: 9.
2: 10.
0: 10.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. 5, 6. A 7. A zase dva za sebou. 8, 9. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko. Dejte si k tomu cereálie. Dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu. Nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvapa, tedy, ahoj!

0: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a po domě dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze, vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář pravil, děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery, všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům, řka. Také jste 3. 3. husu dal dcerám. Zase 3, pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
1: Tiki kalendář! Dnes je 31. července.
2: A svátek slaví Ignác.
1: Ignis? To je starodávné slovo, které znamená oheň.
2: Takže Ignácové jsou zapálení pro věc.
1: Nadšení.
2: Někdy se Ignác vykládá také jako urozený.
1: V Čechách by se Ignácové jmenovali Hinkové.
2: Takže, milí Hinkové, Ignácové...
1: Všechno.

Anččiny sestřičky. Marcela pořádala dýchánek, když ji tatínek zavolal. Nechala tady všechny panenky v pokoji a jen s Ančkou běžela dolů. Maminka s tatínkem mluvili s nějakým cizím pánem v obývacím pokoji. Když Marcela přiběhla, představil ji tatínek tomu pánovi. Byl to vysoký muž s příjemným, veselým úsměvem jako Ančka. Jestli pak bys mi půjčila Ančku na několik dní? Ptal se. Marcela neodpověděla. Líbil se jí ten hodný pán, ale Ančku přece jen nechtěla ztratit. Já ti slibuju, že dám na ní velký pozor a za týden ti ji zas vrátím. Necháš jí se mnou, Marcelko? Marcela konečně svolila a tak byla Ančka cizím pánem odnesená. Je tady smutno bez Ančky, panenky vzpomínaly každý večer. Stýská se nám po jejím šťastném úsměvu a veselých způsobech, pravili. A tak týden přešel. Ale, pane, po tomto povídání té první noci v dětském pokoji, když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až Marcela odejde, tak toužili už Ančku obejmout. Div ji neumačkali. Jakmile se mohla klidně posadit, zčesala si přízové vlasy, narovnala zástěrku, sáhla si na oči, zdali jí žádné nechybí a zeptala se. A tak co vy jste tady dělali? Řekněte mi všechny novinky. My jsme si hráli a pořádali jako obyčejně čajové dýchánky, odpovídali jedna přes druhou. Ale ty nám musíš povídat o sobě, naše drahá Ančko, tolik si nám tady chyběla. Musíš nám říct, kde jsi byla a co jsi tam dělala. Ale právě v tom spozorovala Ančka, že jedné krejcarové panence chybí ruka. Co se ti to stalo? Soucitně se zeptala a zvedala poraněnou panenku. Ale spadla jsem se stolu a uhodila se oplechového vojáčka včera večer při hře. Ale nic si z toho nedělej, Ančko, odpovídala krejcarová panenka. Povídej nám raději o sobě, měla ses dobře. Neřeknu ani slova, dokud tvá ruka nebude v pořádku, řekla Ančka. A tak malý Indián běžel pro láhev k lihu. Kde je ta ruka? Otázala se Ančka. Mám ji v kapse, odpověděla krejcarová panenka. Když Ančka přiklížila panence ruku a zabalila ji do hadříku, až klich uschl, pravila. Až vám povím o svém báječném dobrodružství, vím, že budete všechny velmi, velmi šťastné. Div, že se mi samou radostí nerozpárali všechny stehy. Panenky seděly na podlaze kolem Ančky, plechový vojáček měl ruku kolem jejich ramenou. Tedy nejdříve mě dal ten cizí pán do své tašky. Bylo tam trošku dusno, ale já jsem si z toho nic nedělala. Asi jsem usnula, protože mě probudila ruka toho pána, když mě vytahoval z tašky. Dal si mě na koleno a řekl třem pánům, kteří s ním seděli, tak co jí říkáte? Byli jsme ve vlaku a mě moc bavila vyhlídka z okna, takže jsem vůbec nedávala pozor, co si povídali. Potom jsem byla vstrčena zase do tašky. Pak, když jsem byla vytažena, viděla jsem, že jsem ve velkém, čistém, světlém pokoji, kde bylo mnoho, mnoho děvčat, všechna v bílých zástěrkách. Ten cizí pán mě ukázal jinému pánovi a dívkám, které mě svlékly, rozpárali švy a vytáhli vatu. A co si myslíte? Našli mé cukrové srdce, které se mi nerozpustilo, jak jsem myslila. Potom mě položili na stůl a obkreslili na nějakou čistou bílou látku. Pak mě zase vycpali a oblékli.
Zůstala jsem v tom velikém čistém světlém pokoji 2 nebo 3 dny a noci a pozorovala jsem, jak mé sestry rostou z kousků látek v hadrové pany, jako jsem já. Tvé sestry, vykřikly panenky překvapeně. Co to znamená, Ančko? To znamená, odpověděla Ančka, že si mě ten cizí pán proto vypůjčil od naší velitelky, aby podle mě mohl dát nadělat spousty takových panenek, jako jsem já. A než jsem opustila ten velký, čistý, bílý pokoj, bylo tam násta hadrových panen, mě tak podobných, že byste mě od nich nebyli rozeznali. Ho, tebe bychom byli rozhodně rozeznali podle tvého šťastného úsměvu, řekla malá Francouzka. Ale všechny moje sestry se zrovna tak usmívají jako já, odpověděla Ančka. A také mají knoflíkové oči? Tázaly se všechny panenky. Ano, knoflíkové oči také, Ančka odpověděla. Já bych tě poznala podle šatů od ostatních, Ančko, pravila Francouzka. Tvé šaty jsou 50 let staré, podle těch bych tě rozeznala. Ale mé nové sestřičky mají šaty úplně jako já, protože ten cizí pán jim je dal schválně ušít ze stejné látky, jako mám já. Já vím, podle čeho bychom tě poznali od ostatních hadrových panen, přestože vypadáš docela jako oni, pravil indián po dlouhém přemýšlení. Jak? Tázala se smíchem Ančka. Sáhli bychom, jestli má cukrové srdíčko. Má-li ta panenka cukrové srdíčko? Jsi to ty, Ančko. Ančka se zasmála. Jsem tak ráda, že mě máte tolik rády, ale jsem přesvědčena, že byste mě podle toho stejně nerozeznali od mých nových sestřiček, protože každá hadrová pana má zrovna takové cukrové srdce jako já. A také je na něm nápis Miluji tě. A to je stásta nových hadrových panen? Ptali se malé krejsarové panenky. Ano, stásta a všechny se jmenují Ančka, odpověděla Ančka s radostí. Tak tedy, řekli krejcarové panenky, jsme opravdu na tebe pyšné a s tebou šťastné. Kamkoliv nějaká nová Ančka přijde, tam přinese sebou radost a štěstí a spokojenost, které ty sebou přinášíš.

o dvou pětkách z přírodopisu a jednom zvláštním cylindru. Byla jedna velice přísná paní učitelka, nosila cvikr, stála na stupínku, v ruce měla ukazovátko a tím ukazovátkem ukázala na Tomáše a řekla: kolik pak má kočka chlupů? No tak, Tomáši. Ale Tomáš o tom neměl ani zdání a Michal také ne, a tak oba dostali pětku, jen to hvízdlo a paní učitelka řekla: kočka má milion chlupů, včera jsme to probírali, už si to konečně děti zapamatujte, a vy, Tomáši a Michale, řekněte dědečkovi, aby přišel do školy, musím si s ním vážně promluvit. A dědeček se na to oblékl, vzal si sváteční cylindr a psí dečky a když přišel zpátky domů, řekl: Tomáši a Michale, paní učitelka si na vás velice stěžuje. Nevěděli jste, kolik má kočka chlupů, přestože je koček všude plno, budete tedy za trest doma a my s Ivankou půjdeme na představení. Přijel totiž kouzelník, ale pro vás to neplatí, abyste věděli. A žádné odmlouvání. A opravdu. Odpoledne šel dědeček s Ivankou na kouzelníka a Tomáš s Michalem si museli hrát doma na zahradě, ale vůbec je to nebavilo, co také na zahradě. Trochu trávy, nějaká ta petržel, altánek, kapka vody v bazénku a to je všechno. A tak se Tomáš s Michalem velice nudili a říkali si, kdyby to byla zoologická zahrada, to by bylo, pane, něco jiného. A trhali aspoň třešně a plivali pecky přes plot a záviděli Ivance, že se může dívat na kouzelníka. A Ivanka s dědečkem se skutečně dívali na kouzelníka. Bylo to nádherné. Kouzelník měl cylindr, vousy a bílou náprsenku, uklonil se a řekl: hopla! A vytáhl z cylindru králíka a pak druhého a každý králík se uklonil a řekl: dobrý večer, dámy a pánové. A když bylo těch králíků asi 28, začali zborově zpívat, proč bychom se netěšili, a diváci ani nedýchali. A když králíci skončili, všichni lidé tleskali a říkali si: to byla krása, víte? Ještě nikdy jsme neslyšeli zpívat králíky trojhlasně. A kouzelník si dal cylindr zase na hlavu, uklonil se, řekl: hopla! A když cylindr sundal, seděl mu na hlavě lev, který háčkoval dečku a vyprávěl anekdoty a lidé se smáli, až jim tekly slzy a říkali si: tak legrační anekdoty už jsme dlouho neslyšeli. A kouzelník si dal cylindr na hlavu, uklonil se, řekl: hopla! A když cylindr sundal, vyskočil z něho klokan, který hrál na banjo samé nové písničky, a pak tam bylo ještě plno jiných zvířat, například chobotnice, která bouchala papírovými pytlíky. Ale to se nelíbilo jednomu pánovi, který řekl: to není správné, papír je přece drahá věc. Ale nikdo ho neposlouchal, všichni se smáli, a Ivanka řekla dědečkovi: tohle musíme vyprávět Tomášovi a Michalovi, aby věděli, o co přišli. A doma skutečně vyprávěli, co všechno tahal kouzelník z cylindru, a Tomáš s Michalem se divili a říkali: to snad není ani možné. Ale dědeček řekl: proč by to nebylo možné? V kouzelnickém cylindru je všechno, nač si kdo vzpomene, stačí říct hopla a vytáhneš parní válec. Ale Tomáš s Michalem nad tím kroutili hlavou, jak se to všechno do cylindru vejde. A dědeček se smál, když se vejde krokodýl do vajíčka a celá jabloň do semínka, proč by se nevešel parní válec do cylindru? A Tomáš s Michalem si mysleli: to je vlastně pravda. A když byli sami,
řekl Tomáš Michalovi: člověče, ten cylindr musíme mít. A tak vzali dědečku v cylindr, schovali ho do velikého sáčku na gramofonové desky, přelezli plot a šli, až přišli na hřiště, kde měl kouzelník boudu a vůz, a když opatrně otevřeli dveře, viděli kouzelníka, jak spí s otevřenou pusou a chrápe, až se třese celý vůz, takže nemuseli být vůbec potichu, a tak klidně hledali, až našli cylindr pod postelí hned vedle bot, a Tomáš vytáhl z velikého sáčku dědečku v cylindr, dal do něho kouzelníku v cylindr, dědečku v cylindr položil pod postel hned vedle bot, a než by zřek švec, byli zpátky na zahradě. Co z něho nejdřív vytáhneme? Zeptal se Michal a Tomáš řekl: to je jedno, všechno kromě kočky, těch je všude plno. A Michal řekl: tak třeba žirafu. A zakřičel: hopla! A z cylindru vylezla veliká žirafa s dlouhatánským krkem a klidně si začala trhat třešně ze stromu, a Tomáš s Michalem zůstali celý vyjevení, ale Tomáš mávl rukou.

vlna a pak už nevěděli, co dál, protože žádná další zvířata ani neznali. A tak Tomáš řekl, polezte všechna zvířata, která jste v cylindru, kromě kočky. A Michal řekl, hopla! A to jste měli vidět, ten průvod. Zahrada byla za chvíli docela plná. Byl tam nosorožec s pelikánem, hroch s medvědem a želva s opicí a kdo ví, co ještě. A Michal s Tomášem stáli uprostřed a žasli, protože tolik zvířat ještě neviděli. Člověče, já ani nevím, jak se které zvíře jmenuje, řekl Tomáš. Co kdybychom vytáhli někoho, kdo by nám to řekl? A Michal pokrčil rameny, proč ne? Mohli bychom vytáhnout třeba paní učitelku, jenomže ta by nám pokazila celou legraci. Ale Tomáš řekl, to se dá přece zařídit. A zavolal do cylindru. Chceme paní učitelku, ale hodnou. A Michal k tomu dodal, hopla! A z cylindru vylezla paní učitelka, usmívala se a říkala, tak co pak, hoši, učíte se přírodopis, to je správné, musím vás dědečkovi pochválit. A pak ukázala ukazovátkem na tučňáka a řekla, tohle je tučňák obecný. Žije na vzdálených ostrovech ve velikých hejnech, která čítají i miliony jedinců. A Tomáš s Michalem poslouchají, je to velice zajímavé, ale jak tak poslouchají, ani si nevšimnou, že venku za plotem jde paní učitelka na procházku a že zůstane stát jako solný sloup, protože vidí žirafu a velblouda a slona a uprostřed Tomáše, Michala a paní učitelku, která vypadá docela jako ona sama. A paní učitelka se velice rozčílí, běží na zahradu a křičí, jak to, že máte stejný čvikr jako já a stejné vlasy jako já, stejný nos jako já, jak to, že jste celá jako já, co si to vlastně dovolujete? A křičí a křičí, že se zbíhá celé město. A dědeček s Ivankou slyší křik, vyběhnou z domku a koukají, jako spadli z nebe. Medvěd sedí na altánku, hroch se máchá v bazénku, žirafa žere třešně, lev háčkuje, slon šlape po petrželi, klokan hraje na benžo, králici zpívají, proč bychom se netěšili, a uprostřed toho všeho se hádají dvě docela stejné paní učitelky a dědeček se nadechne a zakřičí, jak nejvíce umí. Ticho! Okamžitě ticho! Co to má všechno znamenat? A protože má opravdu hlas jako hrom, žirafa nechá třešní, králíci přestanou zpívat a obě paní učitelky jsou jako pěny a dědeček jde až k Tomášovi a Michalovi a řekne, co jste to zase vyváděli, kde se tady vzala všechna ta zvěř. Zahrádka je úplně zničena, podívejte se na petržel a na třešně. A dědeček se zoufale chytí za hlavu, ale tu se ze zástupu lidí vymotá ředitel školy a říká, vážený pane, co s petrželí? Petržel se vždycky sežene, ale tito dva hoši, jak jsem si všiml, založili v našem městečku zoologickou zahradu a tu je chvályhodný čin. A všichni lidé, kteří stojí kolem, volají sláva, máme zoologickou zahradu, hurá! A ředitel školy řekne, klid, drazí občané, máme zoologickou zahradu, to je hezké, ale máme také dvě učitelky přírodopisu a to je horší. Obě dvě nemohou přece učit, to dá rozum. A kdo mi teď řekne, která je ta pravá? Ale sotva tohle řekne, ozve se paní učitelka, která před chvíli přiběhla na zahradu a křičí, já jsem ta pravá učitelka přírodopisu. Dnes ráno jsem přece dal Tomášovi a Michalovi pětku, protože nevěděli, že má kočka milion

chlapů. A druhá paní učitelka se diví, ale, kdo pak vám řekl, že má kočka milion chlupů? Pokud vím, má jich kočka mnohem méně, ostatně můžeme se jí na to zeptat. A vezme cylindr a řekne hopla. A z cylindru vyleze kočka a řekne: počítám si chlupy každé ráno při mytí, abych včas podnikla něco proti pelichání. Mohu vám tedy říct, že mám chlupů přesně 500 000 a všichni lidé se dají do smíchu a volají: ty nějaká divná učitelka, rozdává pětky a sama nic neví. A hodná paní učitelka řekne: nechci se chlubit, ale myslím, že se v přírodopise vyznám lépe. Žila jsem v cylindru se zvířaty. A ředitel kývá hlavu: to je pravda, to se musí někde projevit. A je šťastný, že to dopadlo takhle. Obrací se k lidem a říká: vidíte všichni, drazí přátelé, komu právem náleží místo učitelky přírodopisu. A lidé tleskají a Tomáš s Michalem tleskají také a ptají se: takže ty pětky neplatí, víte, paní učitelko? A nová paní učitelka vrtí hlavou: to víte, že ne. Ale Tomáš s Michalem nemají ještě vyhráno. Dědeček se na ně mračí. Mračí se na ně od té chvíle, kdy uviděl na zahrádce cylindr a říká: už chápu, co se děje. Vzali jste panu kouzelníkovi jeho pomůcku, styďte se. Oba máte domácí vězení, ale zrovna když to říká, objeví se na zahradě kouzelník. Je celý usměvavý, má dobrou náladu, vyspal se do růžova a říká: vážení, abych vám pravdu řekl, mám toho cestování po světě tak akorát. Bývám z toho utrmácený, spím pak s otevřenou pusou a chrápu, že se celý vůz otřásá. Jestli dovolíte, budu v téhle zoologické zahradě trhat lístky u vchodu. A všichni s tím souhlasí, jenom jeden pán se přihlásí o slovo a říká: lístky jsou z papíru a papír je drahá věc. Nemůže se jen tak trhat. Ale kouzelník řekne: milý pane, buďte bez starosti. Kousky lístku budu házet do cylindru a vytahovat je budu zase celé. Je to totiž kouzelnický cylindr, jestli jste si toho ještě nevšiml. A pán řekne: aha. A tak od té doby mají v městečku hezkou zoologickou zahradu, kde králici zpívají, klokan hraje na banjo, lev háčkuje a vypravuje anekdoty a děti s paní učitelkou se tam chodí učit přírodopis a dědeček s Ivankou se dívají z okna, když dostane Tomáš nebo Michal jedničku, volají výborně sláva a taky někdy hurá.

0: Figy básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Za vsí u rybníka žil starý chalupník a ten měl 3 syny. Skály by mohly lámat. Jednoho dne si tatík synky zavolal a povídá jim: tož, mládenci, špatný rok je za námi i před námi. Jeden z vás bude muset do služby. Políčko nás všechny neuživí. Půjdu já, nabídl se nejstarší. Jsem ze všech nejsilnější a nejchytřejší. Jistě se někde uchytím. Svázal si uzlík a šel. Valně se mu nevedlo. V ten čas všude vládla bída s nouzí, nikdo o jeho práci nestál. To, co se urodilo, stačili vesničané sklidit sami. Až konečně jednoho dne zabušil mládenec na vrata jakéhosi bohatého sedláka s prosíkem o práci. Proč ne? Zapukal rozšafně sedlák z faječky. Můžeš u mne zůstat na byt a stravu, ale to ti povídám. Jestli to nevydržíš a rozlobíš se na mě, dostaneš místo výslužky napráskáno bičem. Když se ale na tebe rozlobím já, můžeš mi ty sám nařezat, co se do mě vejde. A ještě navíc se ti dobře odměním. Platí? Platí. Plácal si s tím počívkou mládenec a pustil se do práce jako drak. Od slunka do slunka oral na kamenitém poli div, že hladem a žízní nevypustil duši. Když pak večer po té rachotě usedl k večeři, našel na talíři jen neslanou, nemastnou hlávku zelí a večbánku krapet odstředěného mléka. Aby do toho, dralo se mu na jazyk, ale ještě včas svoji kletbu spolkl. Tak to u toho lakomého sedláka chodilo den co den. Jednou se ale mládenec už neudržel, bouchl do stolu a rozkřikl se. Čert vás vem, pan táto, raději si nechám namrskat, než bych u vás pošel hlady a žízní. Sedlák se od plic zasmál, popadl bič a vypráskal synka ze statku. Teď byla řada na prostředním z bratrů. To by bylo, abych u toho hamouna nevydržel. Sliboval si, když vyslech, co potkalo nejstaršího. Však jsem hladu a bídě uvykl už odmala. Nepolevím, dokud mě ten starý držgrešle řádně nevyplatí poctivými groši. Sliby jsou chyby. Neuplynul měsíc a synek se vrátil domů s pořádným výpraskem. To by nevydržela ani kovářova kobyla, stýskal si. K snídani olízaná lžíce, k obědu vůně ze sedlákova talíře a k večeři pánbu dej hezké spaní. Za to práci bych mohl prodávat na trhu a ještě by mi zbylo. Nejmladší Honza poslouchal a rozhodl se, že oklamané bratry pomstí. Nedal jinak a vyrazil k sedlákovi. Sedlák ho přivítal s otevřenou náručí. Dojednal s Honzíkem to, co s jeho bratry, a šelmovsky se usmíval. Když mladenec vyrazil ráno na pole, sedlák nakázal manželce, aby mu k jídlu připravila kaši ze spařených plev. Ale na Honzíka si nepřišel. Ten si na poli nadloubal pěkné brambory, upekl je na ohníčku a na pastvě podojil nejtučnější sedlákovu krávu. Najedl se k prasknutí. Když mu večer selka podstrčila kaši, jenom se usmál. I dej to pámbu, paní mámo, já dneska už nebudu. Žaludek jsem si zapomněl doma na kredenci, však oni mi ho bratři nakrmí. Ty se ani trochu nehněváš, bručel napálený sedlák. I co bych se zlobil, na světě je přece krásně, smál se Honza. Tak to šlo den po dní. Skoro celý rok už synek pracoval zadarmo u sedláka, a ještě se ani jednou nerozlobil, ačkoliv mu ten starý lakomec stropil neplechu za neplechou. Jednoho dne sedlák mládenci přikázal, aby zavezl do mlýna semlít plné pytle pěkného obilíčka. Honza vesele zapřáhl koně a dal se na cestu. Ale kde pak do mlýna? Zamířil s obilím do města na trh, zrní rozprodal a penízky ukryl v botách. Kde máš mouku? Vybafl sedlák, když uviděl prázdný vůz. Smůla, pan táto, ušklíbl se Filuta. V potoce stoupla voda a zatopila můstek. Nemohl jsem se s koňmi dostat na druhý břeh, ale žádné strachy. Až voda opadne, dojedeme si pro mouku do mlýna.
Poslal jsem tam obilíčko pěkně po potoce. Vysypal jsem do vody všechny pytle do posledního zrnka. Dobrý nápad, že? Sedlák zrudl jako krocan. Na jazyk se mu drala zlostná slova, ale včas se vzpamatoval. Raději se rozběhl domů, strčil hlavu do pece a huboval tajně do komína, až se vyvalily saze. Za to Honza se spokojeně smál do hrsti. K večeři Selka mladenci předložila koláč z bláta, upečený ve staré botě. I pambu zaplať, paní mámo, ale musím vám dát košem, na to Honza. Zrovna dnes je u nás doma posvícení. Bratři krmí můj žaludek husími stehýnky a knedlíky maštěnými sádlem. Už se mi do něj nevejde ani sousto. Sedlák po Honzíkových slovech radši zase utíkal pryč, jen aby si mohl někde v koutku tajně zaklít. Ale ještě nebyl všem dnům konec. Ten rok se sedlákovi slepice činili. Snášeli vajíčka, jako když padají kroupy. Starý lakomec si mnul ruce. Panečku, to bude peněz, radoval se. A hned poručil Honzovi, aby vyslal žebříňák senem a do sena opatrně narovnal vajec, co jen se jich tam vejde. Kladl mládenci důtklivě na srdce. Zajed s nimi do města na trh, ale to ti povídám. Hezky opatrně, ať se ani jedno cestou nerozkřápne. Honzík mávl rukou. Žádné strachy, pan táto, povezu je jako v bavlnce. Zapráskal bičem a jel. Ale kde pak do města? Prodal všechna vajíčka nejbližšímu sousedovi, stržené penízky ukryl pěkně pod čepicí a hajdy zpátky. Sedlák už netrpělivě přešlapoval u vrat. Neseš peníze? Houkl na mládence. Běda, pan tatíku, nemám v kapse ani grošík. Za vsí jsem uviděl spoustu zajíců, jak okusují strniště na našem poli. Škoda takového krásného strniště, pomyslel jsem si. Musím ty zajíce zahnat. I házel jsem po nich jedno vajíčko za druhým, dokud se potvůrky nerozutekly. Pravda, žádného jsem netrefil, ale aspoň jsem zachránil naše strniště před těmi hladovými ušáky. Sedlák nadskočil, jako by ho někde píchlo. Ty hlupáku, ty trdlo, ty budiš k ničemu, láteřil. Kdo kdy viděl takového osla? Vždyť ty bys mě, darebáku, přivedl na mizinu. Ale vy se hněváte, pan tatíku, usmál se potěuchle Honza. To vám tedy musím za všechno poctivě zaplatit, jak jsme si na počátku ujednali. Po těch slovech popadl bič a sedláka vyprášil tak, že už se mu do kabátu jak živo nedali moly. To máte za mé bratry, volal přitom vesele. A když mu ještě sedlák rád nerad podle sásky vyplatil mzdu, zamířil s veselou písničkou domů.

0: o námořníkovi a mouše. Kdesi na moři se topil námořník. Síly už mu ubývalo, loučil se se životem a tu, hle, uviděl tonoucí mouchu. I usmál se trpce a povídá: já, člověk, a ty, moucha, oba zahyneme stejně. Plavali pak oba ze všech sil. A tu námořníka napadlo, že on už naději nemá, ale moucha, že se přece utopit nemusí. Dal si ji na čelo a plaval, až mouše oschla na slunci křidélka a ona vzlétla a byla zachráněna. Smutně se na ní námořník usmál a bojoval dál s vlnami o život sám. Moucha vzlétla do výšky a spatřila v dálce rybářskou loďku. Vlny byly vysoké. Námořník loďku vidět nemohl a rybář z loďky námořníka také ne. I zaletěla moucha k rybáři a vletěla mu rovnou do ucha a bzučí.
1: Tamhle se jeden topí.
0: Ale rybář se po ní ohnal rukou a jenom do vln hledí, kde by byly ryby. Moucha se však odbít nedala. Znova mu bzučí u ucha. Uhýbá rybářově ruce. Sedala mu na ruku, na nos, na ucho, na čelo. Byla tak dotěrná, až se rybář přeukrutně rozčílil, na ryby docela zapomněl a umínil si, že tu mouchu musí dostat stůj co stůj. I vesloval za ní a moucha popolétala blíž a blíž k tonoucímu námořníkovi. Málem do něho rybář s loďkou narazil. Tu teprve zapomněl na mouchu a v poslední chvíli vylovil námořníka. Odletěla moucha k pobřeží, dorazil tam i rybář s námořníkem. A námořník si říká: div divoucí, já člověk, ona moucha. A jeden druhého jsme zachránili.
2: Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až jí chytím, bude má. Na pekáči smažená.
3: Piky vtip.
4: Ze dvora vyběhne tele a za ním farmář.
5: Kam běžíš, Franto, volá za ním soused.
6: Vím já, to se zeptej toho telete.
7: A na co se ho má zeptat?
3: Kam se běží?

A bylo jaro, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotříčka a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: Digi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci! Já dnes mám sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
1: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kinichovou.
2: Figi, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
1: Sportovní gymnastika, trrrá, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
1: Hanko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách. Ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
1: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
1: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedná líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
1: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
1: Aha.
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
1: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak ano. Jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme spevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
1: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
1: A kolínko mám propnuté nebo
2: teď pružím? Teď ho máme prosím pěkně dopnuté.
1: Uh-huh. A můžu si zkusit i zapružit, vej?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší, no. Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohleto je trénink velmi těžký. A radši rychle, Pigi, radši rychle ty oči otevři. Děti, vy taky. A pojďte se to s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, stvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Piggy se drží.
1: Já jsem statečný.
2: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
1: Jako hada.
2: Jako hada a postavíme se na švihadlo.
1: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
2: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
1: Takže teď už stojím opravdu jako průvazochodem.
2: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy. A ruce si dáme
1: zadní nohy za patou přední nohy. Jo.
2: Jo. Ruce si dejte do upažení.
1: Hanko, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
1: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, víš?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás,
1: děti. Půlky k sobě, půlky k sobě.
2: Půlky k sobě, půlky k sobě, děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
1: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem.
1: A můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme trénovat a já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!
1: Ahoj, mávám křídly!
3: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
4: Od zhora až dolů.
3: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
4: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
3: Různě. Puma, sardel, bomba.
4: Bomba?
3: Otřes a kdo ví, jak ještě.
4: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
3: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
4: Žádnou.
3: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
4: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
3: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
4: A co jste prosím piloval?
3: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
5: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko mojčinanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
3: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
4: Já nevím, pane Spejble.
3: Dáme se překvapit, jo?
4: No.
3: Tak, co je s tebou, Hurvajs?
5: Já čekám.
3: My taky.
5: Co tomu říkáš, taťuldo?
3: A čemu?
5: Tomu, co máš před sebou.
3: Tomu vysvědčení?
5: No tomu.
3: No to, co mám před sebou, docela ujde.
5: Je, tati, myslíš to vážně?
3: No zcela vážně.
5: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
3: No tak jen pojď a pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče, chci říct jednušky, tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
5: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
3: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
5: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
3: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
5: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
4: Po Žerikovi?
3: A proč po Žerikovi?
5: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
3: Žeriku, co to má všechno znamenat?
5: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
3: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti, že se Hurvajs nestydíš přinést takovéhle známky.
4: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
3: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
5: dvě
3: dvojky,
5: dvě jedničky,
3: dvě trojky,
5: ty jedničky dvě
3: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
5: Jedna čtyřka.
3: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
4: no
3: se tady.
4: No ano, pane Spejble, jenom
3: Ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele, 4 z přírodospitu, no, to je 1, a tadyhle 2 z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
5: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
3: Jak, šmanko, to je Žeriku. Co jsi mi to přines, tohleto?
4: Sim, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
3: Šmanko, to je ta ostuda.
4: Ale z toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
3: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vidžeričku.

0: Dnes je 31. července.
1: A svátek slaví Ignác.
0: Ignis? To je starodávné slovo, které znamená oheň.
1: Takže Ignácové jsou zapálení pro věc.
0: Nadšení.
1: Někdy se Ignác vykládá také jako urozený.
0: V Čechách by se Ignácové jmenovali Hinkové.
1: Takže, milí Hinkové, Ignácové,
0: všechno
1: nejlepší!
2: Byly teplé letní noci. Honza, který se toulal světem, aby si našel nevěstu a dobré řemeslo, si starost s noclehem nedělal. Přespal někde ve stohu slámy, ráno si z kalhot odklepal smítka a šel dál. Když měl hlad, naštípal nějaké babce dříví nebo poklidil kozí chlívek a za to dostal krajíc chleba nebo vařené brambory do čepice. Jednou šel přes les a už ho dost bolely nohy. V tom se před ním objevila studánka. Sedl si tedy na pařízek, zul si boty a strčil nohy do vody. A stal se div. Nohy ho rázem přestaly bolet. Vytáhl jednu, vidí, že i puchýř z paty zmizel a kůže je pěkně hladká. Chtěl vytáhnout i druhou, ale nešlo to. Voda ho držela. To je nějaká divná voda, říkal si. V tom se vedle něj z ničeho nic objevila divoženka. Šaty samý cár, vlasy rozcuchané, oči jako talíře. To je moje studánka, křikla. Nepustím tě, dokud mi něco nedáš.
3: Já nic nemám, lesní žiňko, ukazovala Honza. Jedna kapsa prázdná, v té druhé dva brambory.
2: Dej mi je, kývla divoženka. Popadla brambory a hupla do křoví. Honza vytáhl z vody i druhou nohu a radši z toho divného lesa pospíchal pryč. Nohy měl čilé, jako očarované, tancovat se mu chtělo. Za lesem byla vesnice. Honza vběhl mezi chalupy a najednou ucítil vůni koprovky a dostal velikánský hlad. Nahlídl přes pod chalupy, na dvorku tam byla naskládaná hromada fošen, latí a odřezku dřeva. Tam je truhlářská dílna, řekl si. Naučím se dělat stoly, židle i postele. Budu se učit truhlářem. A zaklepal na dveře. Otevřít mu přišel sám truhlář. Voněl dřevem a lepidlem. Honzovi se to moc líbilo. Dobrý den, pane mistře. Nehledáte pomocníka do dílny? Povídá. Což o to? Učedníka bych potřeboval, ale u nás má hlavní slovo moje žena. Poškrábal se truhlář za uchem. Až přijde, uvidíme. Pojď zatím dál. Zbyla tu trocha koprovky od oběda. Když ji hospodyni pochválíš, přijme tě. Mám hlad jako vlk, přiznal Honza. Koprovku snědl i talíř vylízal. A v tom přišla truhlářova žena. Tak dobrou omáčku jsem ještě nejedl, paní mistrová, lichotil ji Honza. Truhlářka ho u stolu obešla a prohlídla si ho. No dobrá, můžeš tu zůstat, broukla. Když budeš pracovitý, budeš se líbit i naší Fanince. Vy máte dceru? Divil se Honza. Pěknou. Chválila dceru truhlářka. Je jako růžička. Po obědě si vždycky zdřímne, aby byla ještě hezčí. Žádný chasník z celého okolí pro ně není dost dobrý. Faninko, už ses vyspala? Pojď sem, volala. Ve dveřích vedlejší sednice se objevilo rozespalé děvče. Zívlo a udiveně se na Honzu dívalo. Co ten tu chce, mámo? Bude se u nás učit truhlařině, Faninko, vysvětlovala mistrová. Kývlo děvče, zašklebilo se a znovu zívlo. Já bych ještě spala, mámo. Honza se zarazil. Žádný růžový kvítek. Ospal kalíná je to, říkal si v duchu. A nahlas povídá, tak nevím, nevím, paní mistrová, jestli je pro mě truhlařina to správné řemeslo, radši, abych šel. Zvedal se od stolu. Ne, tady zůstaneš. Přiskočila mistrová a tlačila ho zpátky do židle. Koprovku si snědl, mně se líbíš, Fanince taky, budeš se učit truhlařině. A tak Honza zůstal. Nic jiného mu nezbývalo. Truhlářka v noci i chalupu zamykala, aby neutekl. Honza se učil hoblovat prkna, řezat fošny, klihem slepovat police, lavice i židle. A nakonec ho truhlář učil, jak se dělají stoly, skříně i postele. Honza viděl, že ani truhlařina není lehké řemeslo. Ruce měl samý mozol, občas si zadřel pod nehet třísku a záda ho bolela až dost. Ale truhlářova žena mu podstrojovala a pořád vychvalovala Faninku, jak je pěkná a co všechno umí.
1: Nic neumí, jen by spala, ozval se jednou Honza. Co jsem tady, ani se na mě nepodívala, ani se mnou kloudně nepromluvila. Co s takovou ženou, která pořád jenom spí?
2: Kdyby jsi si všímal, nespala by, zlobila se truhlářka. V neděli tady bude muzika, půjdeš s ní tancovat.
1: Já umím tancovat jen trochu, bránil se Honza. A Fanka jistě neumí nic, má nohy olšový, nikam nejdu.
2: Už jsem řekla, půjdeš, práskla mistrová do stolu, ať všichni lidi vidí, že je Faninka děvče jako lusk.
1: Honza si vzdychl a od té chvíle přemýšlel, jak to udělat, aby s Fankou nikam jít nemusel. V tom ho něco napadlo. Fanko, v lese je studánka a v té studánce zázračná voda. Kdo si v ní nohy vykoupe, tomu sami skáčou. Zítra večer tě tam zavedu. Zaslechla to truhlářka a hned se přidala. Já půjdu taky, Honzo. I já chci, aby mi nohy skákaly.
2: A druhý den večer, dřív než slunce zapadlo, vedl Honza mistrovou i její dceru Fanku do lesa k zázračné studánce. Když k ní konečně došli, byla tma, jen měsíc svítil. Fanka si pomalu namočila jednu nohu, pak strčila do vody i druhou. A najednou začala ve studánce hopsat.
4: Mámo, mámo, co se to děje? Nohy mi sami skáčou.
2: A skákala tolik, že se voda zakalila. Truhlářka se divila. To je nějaká zázračná voda, Faninko. Namočím se taky. A celá. A třeba omládnu. Strhla ze sebe sukni i jubku a hupla do studánky. Cachtala se tam, až byla celá od bahna. V tom se vedle nich objevila divoženka.
5: To je moje studánka, křičela. Vy dvě jste v ní vodu zvířili a celou ji zničili. Co mi za to dáte?
2: Nic nemáme, nic nedáme, zlobila se truhlářka. Jdi si po svých.
5: Když nedáte, nepustím vás, mávala rukama divoženka.
4: Mámo, já nemůžu ven, nohy mám jako ke dnu přilepené,
2: začala naříkat Fanka. I truhlářka se lekla. Nohy už jí v bahně neskákaly, byly jako z olova.
1: Co teď? Lekl se Honza. Jak jí něco nedáte, nepustí vás.
2: V tom si divoženka všimla kupky šatů na břehu.
5: To si vezmu.
2: Popadla šaty a zmizela ve tmě. Fanka s matkou mohli konečně vylézt na břeh.
5: To je všechno tvoje vina, křičela vztekle truhlářka na Honzu. Moje sváteční sukně a jubka jsou pryč. Až tě chytím, uši tě utrhnu a záda ti zmaluju na modro. Jak se teď dostaneme domů?
1: Je tma mistrová, nikdo vás nepozná, těšil je Honza.
2: Nechal ty dvě v lese a utíkal do chalupy. Je zlé, pane mistr, volal. Musím pryč. A všechno mu vypověděl.
1: To radši utíkej, nebo tě opravdu zmaluje záda, smál se truhlář. Něco z řemesla umíš, jednou se ti to bude hodit. Tady máš kus chleba na cestu a pár krejcarů za práci.
2: Faninka je teď čilá, pane mistr, ta si sama ženicha najde, sliboval Honza. Jen se nikdy nedovím, jestli mistrová opravdu omládla. A pospíchal, aby byl od truhlárny co nejdál.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička. Až když nám ji babička zaspívala.

0: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pacem, kam pak místním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnu v bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, Sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané bledu sedět zeleného ohyzdu. Holínka mi šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i pro vodníka dobrý důvod. Poskočil sledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní vůkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů, ale

básnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích. A povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbrado sladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl přihrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš čerte kropáč, dvě štiky jako polena, přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si cnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med, chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil.

0: lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapánský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém čásku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské feldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí. Podhrází rak, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád. A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku, a ta byla jako tatínek, tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná. A třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích Bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládku podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě, prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš poženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel, věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devěcilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávali Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromů a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu jinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich ruka páni měla a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu! Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí. Dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jedno.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila,
4: Jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: magická pohádka na dr bezře.
1: O drakovi s velikými drápy. Daleko odtud, až na druhém konci světa, žil drak s velikými drápy. Co chytil do drápů, pevně držel a už nepustil. Jednou šel kolem dračí sluje mladý Jindra. Jen co drak Jindru zahlédl, začal po něm natahovat drápy. Jindra se polekal. Draku, zadrž! Doma na mě čeká moje nevěsta Drahuška. Co by si beze mě počala? Drak se zamyslel. Jindra byl samý sval a šlacha, ale Drahuška, to by bylo pochutnání. Nechal Jindru jít, ale ten mu musel slíbit, že nebude dělat drahoty a druhý den dovede svoji drahušku. Jinak si je drak najde a vezme do drápů oba dva. Jindra se loudal domů tak smutný, že to nešlo vydržet. Už z dálky viděl drahušku, jak drobí drobky malým drozdíkům. Byla hezká, drobná, měla modré oči, ale byla také moudrá. Povídala. Jindro, co sis nadrobil, to si také sněs. Utíkej zpátky k drakovi, vezmi si cedrovou palici, pevně ji drž a s drakem bojuj. Dodala Jindrovi odvahy a na cestu mu upekla drobenkový koláč. Jindra se dlouho nezdržoval a vydal se k drakovi. Cestou uviděl u vody mezi drny vykukovat vidru. Jindro, podrbej mě za ušima, drobné blešky se drží mého kožichu. Když mě podrbeš, odměním se ti. Jindra vidru důkladně podrbal za ušima a ona pověděla. Jednou jsem viděla draka s velikými drápy, jak mlsá drobky z buchet. Možná by mu chutnal drahuščin drobenkový koláč. Jindra poděkoval, došel k drakovi a povídá. Draku, moje drahuška ti posílá drobenkový koláč, ochutnej. Drak s chutí snědl drobenkový koláč, jenže ouha, že si vůbec nikdy nečistil zuby. Začaly se mu po tom sladkém koláči drolit, až se mu úplně vydrolili. K čemu byly drakovi jeho veliké drápy, když teď neměl žádné zuby? Nesnědl ani Jindru, ani drahušku, ani nikoho jiného. Hodná drahuška mu občas donesla kaši s podrcenými lískovými jádry. Zapíjel ji vodou z vědra, co mu nosil Jindra. A tak nakonec žil drak spokojeně a svými velikými drápy už jen občas podrbal vidru za ušima.

0: neoblíbený učitel, se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
1: 7, odpoví Jiřinka.
2: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
3: No, to si hodný, Piggy.
4: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal, a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých křiže nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

české blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase,

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti, cvičíme s Hankou Kirchovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, Figy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky. Já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Figy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side. A tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Figy. Takže díky. Sovičce děkuju ještě víc. Ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Figy, uděláme jednoho panáka. Hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně. A máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle. Doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím. Kopítko odlepím od země.
2: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepím, ťuknu.
2: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to upadá.
2: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Figy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
2: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
2: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
2: Pojď se postavit do snožení.
0: Snožení? Aha.
2: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
0: se
2: za nimi
0: až nad hlavou.
2: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch, otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe.
2: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Pigimu napočítám do osmi, do sedmi, do šesti a do pěti, do čtyř a do tří a do dvou. A musím zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
2: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Pigi, ahoj děti.
0: Ahoj Anko, děkujeme.
3: Na kopci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
4: Lidi, ať jsou sticha,
3: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
4: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
3: Ale
4: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta? Uf,
1: někdy v celé historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti.
3: Vážně? Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr. To jako lidi žrou lidi? Z hladu? Otec se tvářil smrtelně vážně.
1: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobunovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
3: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
1: Jsou. Jenom se to víc tutlá. Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
3: Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení.
1: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto žádný kamarád čofty s panem domácím. Co pak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
3: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika. Táto? Ramses se hrozně vylekal.
4: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
3: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl jen... Profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
4: Tak Kudla Dederon, říkáš?
3: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
4: Kdo to sakra je?
3: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
1: No nic, zabručel.
4: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.
0: Tiki kalendář! Dnes je 31. července.
5: A svátek slaví Ignác.
0: Ignis? To je starodávné slovo, které znamená oheň.
5: Takže Ignácové jsou zapálení pro věc.
0: Nadšení.
5: Někdy se Ignác vykládá také jako urozený.
0: V Čechách by se Ignácové jmenovali Hinkové.
5: Takže, milí Hinkové Ignácové...
0: Všechno
5: nejlepší!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Dnes jen tenký hlas šeptá mi prázdnem.

0: Kapitola první. Harryho nejhorší narozeniny. Nebylo to poprvé, co se v domě číslo 4 v Zobí ulici při snídaní strhla hádka. Pana Vernona Dursleyho totiž ještě před svítáním probudili halasné, houkavé zvuky z pokoje jeho synovce Harryho.
1: Tenhle týden je to už po třetí,
0: hřímal přes stůl.
1: Jestli té sobě nedokážeš poručit, musíš domů.
0: Harry se mu to už pokolikáté pokusil vysvětlit. Když ona se nudí, řekl. Je zvyklá létat venku. Kdybych ji prostě mohl na noc pustit.
1: Vypadám snad jako takový hlupák?
0: Zavlečel vstekle stric Vernon a na hustém kníru se mu houpal ždibec smaženého vejce.
1: Vím až moc dobře, jak by to dopadlo, kdybys tu sovu pustil ven.
0: A se svou ženou Petunií si vyměnili ponuré pohledy. Harry chtěl ještě něco namítnout, jeho slova však přehlušilo dlouhé, hrčivé hřihnutí Dudleyho, synáčka manželů Dursleyových.
2: Jak chcete slaninu?
3: Na panvi je jí dost, zlatíčko, řekla teta Petunie a se slzami na krajičku pohledla na svého tělnatého synka.
4: Musíme tě trochu vykrmit, dokud můžeme. S tou školní stravou se mi to ani trochu nezamlouvá.
1: Nesmysl, Petunie. Když jsem já byl ve Smeltings, nikdy jsem hladem netrpěl,
0: prohlásil stric Vernon bodře.
1: Dudley dostává dost. Že ano, synu?
0: Dudley, který byl tak vypasený, že mu zadek visel přes okraje kuchyňské židle, se zašklebil a obrátil se k Harrymu.
2: Podej mi tu pánev.
0: Zapomněl si na jedno kouzelné slůvko, řekl Harry nedutklivě. Bylo až k nevíře, jak tahle obyčejná věta zapůsobila na ostatní členy rodiny. Dudley vyjekl a spadl se židle s takovým randálem, až se celá kuchyně zatřásla. Paní Dursleyová slabě vykřikla a přitiskla si dlaně k ústům. Pan Dursley byl skokem na nohou a na spáncích mu naběhly žíly. Měl jsem na mysli, prosím, vysvětloval Harry spěšně. Vůbec jsem nemyslel...
1: Co pak jsem ti neříkal?
0: Zahřímal strýc a prskal přitom na celý stůl.
1: Že u nás doma nesmíš vyslovit ani jedno K slovo?
0: Ale já...
1: Jak se opovažuješ vyhrožovat Dudleymu?
0: Ryčel strýc Vernon a tloukl pěstí do stolu. Já jsem jen...
1: Já jsem tě varoval. Pod touhle střechou nestrpím ani zmínku o té...

0: Neobyčejný chlapec. Popravdě řečeno, byl tak neobyčejný, jak to jen vůbec bylo možné. Harry Potter byl kouzelník. Kouzelník, který právě ukončil první ročník na škole čar a kouzel v Bradavicích. A pokud Dursleyovým vadilo, že přijel na prázdniny domů, nebylo to vůbec nic proti tomu, jak si tu připadal on sám. Stiskalo se mu po Bradavicích tak hrozně, jako by cítil neustálou, úpornou bolest v břiše. Chyběl mu hrad s jeho tajnými chodbami a duchy, vyučovací hodiny, i když Snape profesor lektvaru asi ne. Pošta, kterou jim nosili sovy, slavnostní hostiny ve velké síni, spaní v posteli s nebesy v ložnici ve věži, návštěvy u hajného Hagrida v jeho boudě na školních pozemcích na okraji zapovězeného lesa a obzvlášť fanfrpál. Nejoblíbenější sport v kouzelnickém světě. 6 vysokých brankových sloupů, 4 létající míče a 14 hráčů na košťatech. Všechny Harryho kouzelnické knihy, jeho hůlku, hábity, kotlík i jeho špičkové koště Nimbus 2000 strýc Vernon zamkl do přístěnku pod schody. Hned jak Harry přijel domů. Co Dursleyovým záleželo na tom, jestli přijde o svůj post v kolejním Hufflepuffovém mužstvu, když celé léto nebude trénovat? A co na tom, jestli se Harry vrátí do školy a nebude mít hotový ani jeden úkol? Dursleyovi patřili k těm, kterým kouzelníci říkali mudlové. To znamenalo, že neměli v žilách ani kapku kouzelnické krve. A podle jejich názoru mít v rodině kouzelníka bylo něco, zač se musíte hluboce stydět. Strýc Vernon dokonce zavřel Hedviku, Harryho sobu v její kleci na vysací zámek, aby nikomu v kouzelnickém světě nemohla nosit žádné zprávy. Ostatním členům rodiny se Harry ani trochu nepodobal. Strýc Vernon byl zavalitý a neměl žádný krk. Za to však předváděl světu obrovský černý knír. Teta Petunie byla kostnatá a měla koňský obličej. Dudley byl světlovlasý, růžolící a sádelnatý. Naproti tomu Harry byl malý a hubený. Měl jasně zelené oči a vlasy černé jako uhel, věčně rozcuchané. Nosil kulaté brýle a na čele měl úzkou jizvu, která svým tvarem připomínala blesk. Právě díky té jizvě byl naprosto neobyčejný, dokonce i mezi kouzelníky. Ona jediná naznačovala, že má velice tajuplnou minulost, kvůli kterého před 13 lety odložili na práh u Dursleyových. V době, kdy mu byl rok, Harry nevysvětlitelným způsobem přežil útok nejmocnějšího zlého černokněžníka všech dob, vznešeného lorda Voldemorta. Jehož jméno se většina čarodějek a kouzelníků doposud bála vyslovit. Harryho rodiče při Voldemortově útoku zahynuli. Harry však vyvázl jen s onou jizvou ve tvaru blesku a sám Voldemort ve chvíli, kdy se mu nepodařilo Harryho zabít, pozbyl všechnu svou sílu, i když nikdo netušil proč. To byl důvod, proč Harryho vychovala sestra jeho zemřelé matky a její muž. Žil u Dursleyových 10 let a za celou tu dobu nepochopil, proč každou chvíli způsobí něco podivného, i když to vůbec neměl v úmyslu. Stejně tak věřil tvrzení Dursleyových, že jizvu na čele má po autohavárii, při které zahynuli jeho rodiče. A potom, právě před rokem, přišel Harrymu dopis z Bradavic. A všechno vyšlo najevo. Harry nastoupil do kouzelnické školy, kde byli slavní on i jeho jizva. Jenže teď školní rok skončil, Harry se na léto vrátil k Dursleyovým a oni s ním znovu zacházeli jako se psem, který se vyválel v něčem nevábném. Dursleyovi si ani nespomněli, že právě dnes má 12. narozeniny. Velké naděje si samozřejmě nedělal, nikdy od nich nedostal žádný opravdový dárek, natož nějaký dort. Ale že to úplně přehlédnou. Právě v tu chvíli si strýc Vernon důležitě odkašlal a řekl.
1: Jak všichni víme, dnes je velice významný den.
0: Harry zvedl hlavu. Sotva se tomu odvažoval uvěřit.
1: Opravdu to může být den, kdy uzavřu ten největší obchod za celá léta, co jsem u firmy.
0: Dodal strýc. Harry se znovu zakousl do své topinky. Strýc Vernon samozřejmě mluví o té hloupé večeři, pomyslel si trpce. Dobrých 14 dnů už nemluvil o něčem jiném. Nějaký bohatý stavitel s manželkou měli k Darslovým přijít na večeři a strýc Vernon

0: On doufal, že od něj získá velikou zakázku. Firma strýce Vernona vyráběla vrtačky.
1: Myslím, že bychom si měli ještě jednou projít, co kdo udělá,
0: začal strýc Vernon.
1: V 8 hodin bychom už všichni měli být na svých místech, takže ty, Petunie.
2: Já budu čekat v obývacím pokoji, odpověděla teta Petunie ihned, abych je u nás přívětivě přivítala.
1: Dobrá, dobrá. A ty, Dudley?
3: Já na ně počkám u dveří.
0: Dudley nasadil potměšilý, samolíbý úsměv.
3: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám povysl kabáty?
2: To je úplně uchvátí, vykřikla teta Petunie nadšeně.
1: Výtečně, Dudley,
0: přitakal strýc Vernon a pak se obrátil k Harrymu.
1: A co ty?
0: Já budu potichu u sebe v ložnici a budu předstírat, že tu vůbec nejsem, odpověděl Harry monotónně.
1: Naprosto správně,
0: potvrdil nevlídně strýc Vernon.
1: Přivedu je do obývacího pokoje, představím tě, Petunie, a naliju jim něco k pití. V 8:15
2: ohlásím, že se podává večeře,
0: řekla teta Petunie.
1: A Dudley, ty řekneš?
3: Mohu vás uvést do jídelny, paní Masonová,
0: řekl Dudley a nabídl neviditelné ženě své tučné rámě.
2: Jsi dokonalý malý gentleman, zlatíčko, popotáhla teta Petunie.
1: A co ty?
0: Vyštěkl Vernon na Harryho. Budu potichu ve svém pokoji a budu předstírat, že tu vůbec nejsem, opakoval Harry bezvýrazně.
1: Správně. A teď bychom si ještě měli promyslet, čím jim při večeři zalichotíme. Napadá ti něco, Petunie?
2: Vernon mi říkal, jak úžasně hrajete golf, pane Masone. Paní Masonová, že mi prozradíte, kde jste si koupila tyhle šaty?
1: Výtečně. A ty, Dudley?
3: Co takhle? Měli jsme ve škole napsat pojednání Můj hrdina. A já jsem psal o vás, pane Masone.
0: To už bylo příliš i na tetu Petunii, i na Harryho. Teta Petunie propukla v pláč a div svého syna neumačkala v obětí. Zatímco Harry zajel pod stůl, aby neviděli, že se směje.
1: A ty, kluku nezdárná?
0: Harry jen s námahou zachoval vážnou tvář, když se vysoukal ven. Já budu potichu ve svém pokoji a budu předstírat, že to vůbec nejsem, opakoval.
1: To tedy budeš,
0: řekl strýc Vernon přísně.
1: Masonovi o tebe nic nevědí a přitom musí zůstat. Až bude po večeři, ty, Petunie, odvedeš paní Masonovou zpátky do obývacího pokoje na kávu. A já přivedu řeč na vrtačky. S trochou štěstí budu mít ten obchod uzavřený a podepsaný ještě před zprávami v 10 hodin. A zítra touhle dobou si už budeme schánět nějaký letní byt na Majorce.
0: Harryho ta představa nevzrušovala. Nemyslel si, že by ho dárslovi měli na Majorce oždívec víc rádi, než v Zobí ulici.
1: Takže já teď jedu do města vyzvednout smokinky pro Dudleyho a pro sebe. A ty?
0: Zavrčel výhružně na Harryho.
1: Ne, abys přikážel tetě, až bude uklízet.
0: Harry vyšel zadními dveřmi ven. Byl jasný slunečný den. Přešel trávník, dosedl na zahradní lavičku a potichu si pro sebe zpíval známou narozeninovou písničku. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Žádná přání, žádné dárky. A celý večer měl předstírat, že vůbec není na světě. Sklíčeně se zadíval do živého plotu. Ještě nikdy si nepřipadal tak osamělý. Víc než co jiného v Bradavicích, dokonce ještě víc než Fumperpal, postrádal teď své nejlepší kamarády. Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovou. Nezdálo se ovšem, že oni by nějak postrádali jeho. Žádný mu za celé léto nenapsal a tomu Ron sliboval, že ho pozve na prázdniny k ním. Harry by ani nedokázal spočítat, kolikrát už pomocí kouzel málem odemkl hrvičinu klec a poslal ji s dopisem k Ronovi a k Hermioně. Nemělo však smysl vystavovat se takovému nebezpečí. Nezletilí kouzelníci nesměli používat kouzla jinde než ve škole. To Harry Dursleyovým samozřejmě neřekl. Věděl, že jeho do přístěnku pod schody nezamkli spolu s Hůlkou a Koštětem jedině se strachu, aby je všechny neproměnil v brouky chrobáky. V prvních týdnech po svém návratu k ním si občas pro sebe brumlal nesmyslná slovíčka a s potěšením sledoval Dudleyho, jak prchá z místnosti tak rychle, jak mu to tlusté nohy dovolily. Kvůli dlouhému mlčení kamarádu si však Harry připadal natolik odříznutý od kouzelnického světa, že už ho ani nebavilo Dudleyho popichovat. A teď dokonce na jeho narozeniny zapomněli i Ron a Hermiona. Co by jen dal za nějakou tu zprávu z Bradavic od kterékoliv čarodějky nebo kouzelníka? Málem by rád uviděl i svého úhlavního nepřítele, draka Malfoje, jen aby měl jistotu, že to všecko nebyl jen pouhopouhý sen. Ne, že by celý ten rok v Bradavicích byl samá zábava. Na konci druhého pololetí se Harry dokonce setkal tváři v tvář se samotným lordem Voldemortem. Ať si to byla jen troska jeho někdejšího já, pořád byl stejně vychytralý, pořád vzbuzoval hrůzu a pořád byl odhodlaný znovu získat moc. Harry mu už po druhé unikl ze spárů, ovšem jen ovlásek. A dokonce i teď, po několika týdnech, se za noci probouzel, zalitý studeným potem. Přemýšlel, kde může Voldemort být, a viděl před sebou jeho synalou tvář a široce rozevřené, šílené oči. V tom se Harry na lavičce napřímil jako svíčka. Celou tu dobu roztržitě civil do živého plotu, jenže plot na něj civil také. Mezi listím se objevily dvě obrovské zelené oči. Harry vyskočil právě ve chvíli, kdy k němu přes trávník dolehl výsměšný hlas.
3: Já vím, co máš za den.
0: Vyspěvoval Dudley a šmrdolil se k němu. Očiska v plotě zamrkala a zmizela. Cože? Zeptal se Harry a nespouštěl pohled z místa, kde je předtím viděl.
3: Já vím, co máš za den.
0: Opakoval Dudley, který mezi tím dorazil až k němu. No, výborně, řekl Harry. Takže ses konečně naučil dny v týdnu?
3: Dneska máš narozeniny, pošliboval se Dudley. Jak to, že jsi nedostal žádné blahopřání? To v tom vašem praštěném spolku nemáš žádné kamarády?
0: Radši, ať tvoje maminka neslyší, že mluvíš o mé škole, varovalo Harry chladně. Dudley si povytáhl kalhoty, které mu klouzaly pod tlustém zadku.
3: Proč se pořád díváš do toho platu?
0: Zeptal se podezřívavě. Přemýšlím, které kouzelné slovo by se nejlíp hodilo, abych ten plot zapálil, vysvětlil mu Harry. To už Dudley škobrtavě couval v sádenatém obličeji zděšení.
3: To přece nemůžeš. Tatínek říkal, že žádná kouzla dělat nesmíš. Říkal, že tě vyčene z domu. A ty nemáš, kam jinam bys šel. Nemáš žádné kamarády, kteří by tě k sobě vzali. Tachtle, mechtle,
0: pronesl Harry pruce. Hokus, pokus, čáry, máry, klikák.
3: Mami!
0: Vřeštěl Dudley a opřikot se hnal zpátky k domu.
3: Mami! On dělá, víš co?
0: Ta chvilka lekrace přišla Harrymu draho. Bratránkovi ani živému plotu se nic nestalo, takže teta Petunie poznala, že Harry fakt žádná kouzla nedělal. Přesto musel honem uhnout, aby nedostal pořádnou po hlavě pánvi plnou mydlinek. Potom mu teta uložila, co všecko má udělat a oznámila mu, že dokud s tím nebude hotov, nedostane nic k jídlu. Zatímco Dudley chytal lelky, pozoroval ho a lízal jednu zmrzlinu za druhou, Harry vyčistil okna, umyl auto, posekal trávník a postaral se o květinové záhony. Prořezal a zalil růže a znovu natřel zahradní lavičku. Na obloze žhnulo slunce a pálilo ho do zátylku. Harry si uvědomoval, že neměl Dudley mu skočit na lep. Jenomže Dudley vyslovil nahlas právě to, o čem přemýšlel on sám. Že třeba v Bradavicích doopravdy žádné kamarády nemá. Teď bych jim fakt přál vidět, co dělá slavný Harry Potter. Pomyslel si vztekle, když rozazoval hnůj na květinové záhony. Bolela ho záda a po tváři mu stékal pot. Bylo už 7:30 večer, když úplně vyčerpaný uslyšel, jak ho teta Petunie konečně volá.
3: Pojď dovnitř a šlapej po novinách.
0: Harry se rád uchýlil do chládku nablízkané kuchyně. Nahoře na lednici stál puding na dnešní večer, obrovská hora šlehačky a cukrových fialek. V troubě prskala pečená vepřová kýta.
3: Rychle se najez. Mejsnovi to budou co nevidět.
0: Řekla mu úsečně teta Petunie a ukázala mu na dva krajičky chleba a kousek síra na kuchyňském stole. Sama už měla na sobě lososově růžové koktejlové šaty. Harry si umyl ruce a spořádal svou ubohou večeři. Jakmile dojedl, teta Petunie blesku rychle sklidila jeho talíř.
3: A teď honem sypej nahoru.
0: Jak procházel kolem dveří obývacího pokoje, zahledl letmo strýce Vernona a Dudleyho. Oba byli ve smokingu a měli motýlka. Sotva dorazil na odpočívadlo nahoře, rozřinčel se zvonek u domovních dveří a dole pod schody na něj vykoukl zuřivý obličej strýce Vernona.
1: Pamatuj si, ty kluku jeden, jestli jen cekneš.
0: Harry po špičkách došel ke svému pokoji, vklouzl dovnitř, zavřel za sebou a chystal se padnout na postel. Potěž byla v tom, že na ní už někdo seděl.
4: Kde kdo to ví, že naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych se nikdy...
2: Jada! Už se sypu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justíně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vot, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
1: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

letiac vezmem hračku, spravím zle či ublížim. Jedno slovko pomôže mi, nech to všetko napravím. To slovíčko bude prepáč, mrzí ma to kamarát. Nehnevaj sa, tak sa poďme spolu hrať.

o krásné dívce a synovi mocného kouzelníka. Eskimácká pohádka. Žili jednou muž a žena a měli dceru. Dívka to byla překrásná a když se naplnil čas, přicházeli mladí muži a žádali o její ruku. Matka si však umínila, že dcera musí dostat nejhezčího a nejbohatšího ženicha. Ukaž se, jak vypadáš. Vítala každého nápadníka a otáčela ho na všechny strany. Prohlížela zepředu i zezadu. A těch otázek, toho vyptávání. Kolikže má kožešin, kolik kůží a kožek, jak početné psí spřežení a zdali má nějaký jiný majetek. Jeden jí nebyl dost velký, druhý zas dost silný, ten byl vyzáblý a onen zas příliš tlustý. A když mu nechybělo ani nepřebývalo nic na těle, zase se mu nedostávalo majetku. Žádný jí nebyl po chuti, ani jeden nebyl ten pravý. Dcera se rmoutila. Lec, který z jinochů se jí líbil, ale nic naplat. Nezamlouval se matce, musel pryč. Všichni odcházeli s nepořízenou. Jaký div, že zájemců ubývalo a dcera se začala strachovat, že nikoho nezíská. Až jednou se zas objevil po dlouhé době mladý muž, krásný jak slunečný den. Vypadáš k světu, řekla matka, když si ho zevrubně prohlédla a ku podivu na něm nenašla ni žádné vady. Jenom jak je to s tvým majetkem, s tvým bohatstvím? Mým bohatstvím je jasná hlava a zdravé paže, odvětil mladík. To je málo, zamračila se matka. V tom případě na mou dceru zapomeň a hledej si štěstí jinde. Dívka, která mohla na jinochovi oči nechat, prosila matku, aby ho nevyhánila. Také muž domlouval ženě, aby se konečně umoudřila, ale ta trvala na svém. Takovému nekňubovi svou dceru nedám, křičela a hnala ženicha pryč. Mladík neřekl ani slovo. Jenom na chvíli upřel na ženu hněvivý zrak, otočil se a odešel. Žena z toho pohledu celá stuhla. Oči má jak divous, pomyslela si. Dobře, že jsem mu dceru nedala. Ale mladý muž nebyl jen tak ledakdo. Byl synem mocného Angákoka, kouzelníka. A rozhodl se, že starou potrestá a krásnou dívku dostane za ženu stůj co stůj. V noci se vrátil a s pomocí duchů odvedl dívku do obydlí, které postavil vedle jejího dřívějšího domova. Když se ráno matka probudila a viděla dceřino lože prázdné, vyběhla s náramným křikem ven. Kde je má dcera? Volala. Kam se poděla má dcera? Tvá dcera je mou ženou. Ozývalo se odkud si zblízka. Tvá dcera je mou ženou. Matka šla po hlase až k iglu, které tu včera nestálo. Když chtěla vejít dovnitř, zastoupil jí náhle cestu rosomák s obrovskýma planoucíma očima. Žena se tak ulekla, že byla na místě mrtva. Syn mocného Angákoka, který vzal na sebe podobu divokého zvířete, žil pak s krásnou dívkou dlouhá léta. Měli mnoho dětí a štěstí je neopouštělo. A kdyby matka nebyla tak lačná majetku, mohla se radovat s nimi.

0: Piggy vtip.
1: Maminka se ptá. Pepičku, co děláš?
2: Pepíček, jen zatloukám hřebík.
1: Tak ať se nebouchneš do prstu, říká maminka.
2: To se nestane, drží mi ho Anička.
3: Každičký chléb má kůrko dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme?

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž ležely lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, oháňkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou oháňku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci neodpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď. Vstal z křesla děda, otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře. To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou. Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích. Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene. Ty jsi u toho byl? A nejednou. Tak mi to vyprávěj.
2: Vigy básnička. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: A teď ještě jednou a pomalu.
2: Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
2: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
3: Je to příkaz. Dobrý den.
2: Jaký příkaz?
3: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
2: Ale proč jí znovu rozsvítil?
3: Je to příkaz.
2: To nechápu.
3: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
1: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
3: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
2: A od té doby se příkaz změnil?
3: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
2: Takže
3: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
2: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
3: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
2: Měsíc?
3: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
1: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
2: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
3: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
2: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
3: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
2: Tak to máš smůlu.
3: Mám. Dobrý den.
1: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Cesta vedla tmavým lesem, ale kočárek zářil jako plamen. Najednou se z lesa vyrojili loupežníci. Zář z kočárku jim padala do obličeje, až zrak přecházel. Zlato, zlato, volali. Zastavili koně a vytáhli malou Gerdu z vozu. Je tlustá, je pěkná, je vykrvená oříšky, řekla stará baba loupežnice s dlouhým ježatým vousem a obočím přes oči splývajícím. Dobrá pečinka jako z vykrmeného jehňátka. To si pochutnáme. Vytáhla svůj blízkavý nůž, až se zacpitil. Ach, šla z ní hrůza. Au! Vzkřikla v tom baba. Její vlastní dceruška, kterou nesla na zádech a která byla náramně divoká a nespůsobná, kousla ji do ucha. Ty ohyzná ropucho, zvolala matka a pustila Gerdu. Ať si se mnou hraje, křičelo loupežnické děvčátko. Ať mi dá svůj rukávník, své krásné šaty a ať spí vedle mne v postýlce. A kousla po druhé, až baba loupežnice vyskakovala do výše a otáčela se kolem. Všichni loupežníci se smáli a říkali, hleďme, jak tančí se svou ropuchou. Já chci do kočárku, volalo loupežnické děvčátko. A co poručilo, to se muselo stát. Tak bylo rozmazlené a tvrdohlavé. Sedli si s Gerdou do kočárku a jeli cestou necestou hlouběji do lesa. Loupežnické děvčátko bylo tak velké jako Gerda, ale silnější a mělo temnější pleť. Oči mělo úplně černé a dívalo se jimi téměř smutně. Vzalo malou Gerdu okolo pasu a pravilo. Nezaříznu tě, dokud se na tebe nerozhněvám. Zajisté si nějaká princezna. Nikoli, řekla malá Gerda a vypravovala všechno, co prožila a jak má velmi ráda Káje. Loupežnické děvčátko se na ně dívalo velmi vážně, pokyvovalo trochu hlavou a řeklo, oni tě nezaříznou, ale když se na tebe rozhněvám, udělám to sama. Osušilo Gerdě oči a strčilo obě ruce do rukávníku, který byl velmi jepký a v němž bylo tak teplo. Tu se kočárek zastavil. Byli na dvoře loupežnického zámku. Dnes v noci budeš spát se mnou u všech mých zvířátek, řeklo loupežnické děvčátko. Dostali jíst a pít a šli potom do jednoho kouta, kde byla rozestřena sláma a pokrývky. Nahoře sedělo na bydlech a laťkách asi 100 holubů a jak se zdálo, ta holuby spaly. Ale přece se trochu otáčeli, když děvčátka přišla. Ti všichni jsou moji, řeklo loupežnické děvčátko. Pak chytilo nejbližšího holuba, drželo jej za nožičky a hýbalo jim, až zamával křídly. A tadyhle je můj mazánek. Loupežnické děvče táhlo za parohy soba, který měl okolo krku lesklý mosazný kruh a byl uvázán. Toho musím také držet zkrátka, sice by utekl. Každičký večer jej lechtám na krku ostrým nožem a toho se on bojí. A děvčátko vytáhlo dlouhý nůž ze skuliny ve zdi a jezdilo jim sobovi po krku. Ubohé zvíře tlouklo kolem sebe a loupežnické děvčátko se smálo. Potom táhlo Gerdu sebou na lože. A nůž míváš u sebe, i když jdeš spát? Ptala se Gerda bázlivě. Spím pokaždé s nožem, pravilo loupežnické děvčátko. Nikdy nevíme, co se může stát.
Ale vypravuj mi ještě jednou, co jsi mi vypravovala dříve o malém Kajovi a proč jsi vyšla do širého světa. A Gerda vypravovala od začátku. Lesní holuby přitom vrkali nahoře v kleci a ostatní holuby spali. Loupežnické děvčátko ovinulo ruku Gerdě okolo krku, v druhé ruce drželo nůž a spalo, až hlasitě oddychovalo. Ale Gerda nemohla zamhouřit oči, neboť nevěděla, zdali zůstane naživu.

0: když jsme leželi v hnízdě. Dechla na nás mladé i zemřeli všichni, kromě nás dvou. Co to povídáte, vy tam nahoře, volala Gerda. Kamže jela sněhová královna, víte něco o tom? Jela patrně do Laponska, neboť tam je stále sníh a led. Jenom se zeptej soba, který stojí uvázán na provaze. Je tam led a sníh, je tam krásně a dobře, pravil sob. Tam můžeme volně poskakovat po velkých lesklých údolích. Tam má sněhová královna svůj letní stan, ale její pevný zámek je nahoře blízko severní točny na jednom z ostrovů, které se nazývají Špicberky. O, Kaji, můj malý Kaji, vzdychla Gerda. Lež klidně, řeklo ze spaní loupežnické děvče, sice ti vrazím nůž do břicha. Ráno Gerda vypravovala všechno, co jí lesní holuby řekly. Loupežnické děvčátko se přitom tvářilo velmi vážně, pokyvovalo hlavou a pravilo. To je jedno, to je jedno. Víš, kde je Laponsko? Ptalo se soba.
1: Kdo pak by to měl lépe vědět, nežli já? Pravilo zvíře a oči mu zářily. Vždyť jsem se tam narodil a tam jsem byl vychován. Tam jsem skákal po sněhových pláních. Poslyš, řeklo loupežnické děvče Gerdě. Jak vidíš, všichni naši muští odešli. Ale matka, tu ještě je a zůstane zde. Ale ráno se vždycky napije z velké láhve a pak si na chvilku zdřímne. Potom ti něco udělám pro radost.
0: Když se pak matka napila ze své láhve a trochu si zdřímla, šlo loupežnické děvčátko k sobovi a pravilo.
1: Měla bych vlastně náramnou chuť ještě mnohokrát tě polechtat ostrým nožem po krku, protože pak vždycky tak hezky vypadáš. Ale to je jedno. Uvolním tvůj provaz a pomohu ti ven, abys mohl utíkat do Laponska.
0: Vezmi nohy na ramena a dones tuto holčičku do zámku sněhové královny, kde je její kamarád. Slyšel jsi bez tak, co vypravovala, vždyť hovořila dost nahlas a ty pokaždé posloucháš.
1: Sob vyskočil radostí do výše. Loupežnické děvče na něj posadilo Gerdu a bylo tak prozíravé, že jí k němu pevně přivázalo, ba ještě jí dalo místo sedla malou podušku.
0: To je dobře, pravilo. Tady máš svoje střevíčky, neboť tam bude zima. Ale rukávník si nechám, je příliš hezký. Aby tě nezáblo do rukou, vezmi si ohromné rukavice mé matky. Budou ti sahat až k loktům. Oblekni si je. Tak. A nyní máš ruce jako moje ohyzná matka.
1: Gerda plakala radostí. Ten tvůj pláč nerada vidím, řeklo loupežnické děvčátko.
0: Nyní se máš právě vesele dívat. A tady máš dva bochníky chleba a šunku, abys neměla hlad.
1: Obě přivázalo dozadu na soba. Potom otevřelo dveře a zavolalo všechny velké psy dovnitř. Pak přeřízlo provaz svým nožem a řeklo sobovi,
0: tak běž, ale dej pozor na děvčátko.
1: Gerda vstáhla ruce s velkými rukavicemi k loupežnickému děvčátku a dala mu zbohem. Potom letěl sob cestou necestou přes hory a doly, skrze velký les a přes bažiny. Utíkal, jak mohl. Vlci vyli a havrani křičeli. Co chvíli se na nebi zablísklo a

celý obzor hořel jako v červených záplavách. To je moje stará severní záře, pravil sob, hleď jak svítí. I běžel ještě rychleji ve dne v noci. Chléb již byl sněden a šunka také, když se dostali do Laponska. Šestá pohádka Laponka a Finka. Zastavili se před náramně chatrným domem. Střecha mu sahala až k zemi a dveře měl tak nízké, že chtěl-li někdo ven nebo dovnitř, musel lézt po břiše. Nikdo nebyl doma, kromě staré Laponky, která smažila ryby na olejové lampičce. Sob ji vypravoval Gerdin příběh, ale dříve svůj vlastní, neboť se mu zdál mnohem důležitější. Gerda byla zimou tak skřehlá, že ani nemohla mluvit. Ach, vy ubožátka, řekla Laponka, to musíte ještě běžet daleko, na 100 mil odtud, do Finska, neboť tam přebývá sněhová královna v létě a zažehuje každičký večer modré světlo. Napiši několik slov na sušenou rybu, neboť papír nemám. Odevzdejte to tam nahoře mé známé Fince a ta vám poradí lépe nežli já. Když se Gerda ohřála, najedla a napila, napsala Laponka několik slov na sušenou rybu. Upozornila Gerdu, aby dopis dobře uschovala a potom ji opět dobře přivázala na soba. Ten se dal zase do běhu. Na nebi se opět blýskalo a celou noc plála překrásná modrá severní zář. Tak se dostali do Finska a zaklepali u oné Finky na komín, neboť její stavení nemělo ani dveře. Uvnitř bylo horko, takže Finka chodila skoro úplně nahá. Byla maličká a náramně špinavá. I hned svlékla malou Gerdu a zula jí botky a rukavice, aby jí nebylo příliš horko. Potom položila sobovi kus ledu na hlavu a čtla, co bylo napsáno na sušené rybě. Čtla to třikrát, až to uměla z paměti. Potom hodila rybu do hrnce, neboť se ještě dala dobře jíst, a Finka nikdy nic nepohodila. Pak jí sob vypravoval nejprve svůj příběh, potom příběh malé Gerdy. Fince svítili oči, ale neřekla nic. Jsi velmi chytrá, pravil sob, a já vím, že dovedeš svázat všechny větry světa jedinou nití. Rozváželi lodník jeden uzel, dostane dobrý vítr, rozváželi druhý, zavane to prudce, a rozváželi třetí a čtvrtý, zaburácí takový vichr, až se lesy vyvracejí z kořenů. Nechtěla bys dát tomuhle děvčátku nápoj, kterým nabude síly 12 mužů, aby přemohlo sněhovou královnu? Cíli 12 mužů, zasmála se Finka, to by toho asi spravila. I šla potom k jakési poličce, vyndala odtud kus černé zbalené kůže a rozbalila ji. Byla na ní napsána podivná písmena a Finka čtla, až jí pot stékal po čele. Avšak sob opět prosil velmi naléhavě za Gerdu a ta se dívala tak prosebnýma očima, plnýma slz, že Finka začala zase svítit očima. I zatáhla soba do kouta a šeptala mu, kladouc mu čerstvý led na hlavu. Malý Kaj je opravdu u sněhové královny.
Má tam všeho podle libosti, nač si jen vzpomene. A myslí, že se mu dostalo nejlepšího údělu na světě. Ale to je tím, že mu vlétla střepina skla do srdce a kousíček do oka. Ty je nutno nejprve vyndat, sice se nikdy nestane opět člověkem a sněhová královna nad ním podrží svou moc. Ale co pak nemůžeš dát malé Grdě něco, čím dostane moc nade vším? Nemohu jí dát větší moc, než již má. Což nevidíš, jak je tato její moc veliká? Nevidíš, jak lidé a zvířata jí slouží? Jak se pěšky a k tomu bosa dostala tak daleko do světa? My jí nemusíme dávat moc, ta tkví v jejím srdci. Spočívá v tom, že ona je rozkošné, nevinné dítě. Nedostane-li se sama k sněhové královně a nevindá-li sklo z oka malého Káje, nemůžeme jí pomoci. Dvě míle odtud začíná zahrada sněhové královny. Dones tam tu dívčinu. Posaď ji k velkému keři s červenými jahodami, které rostou ve sněhu. Nezdržuj se a pospěš zase zpět. I zvedla Fínka malou Gerdu na soba a ten pak utíkal, jak nejrychleji dovedl. O, vždyť nemám své střevičky, vždyť nemám své huňaté rukavice, volala malá Gerda. Spozorovala to, když jí začalo zápst. Ale sob si netroufal se zastavit. Utíkal, až přiběhl k velkému keři jahod. Tam složil Gerdu a políbil ji na ústa. Přičemž mu kanuli po tvářích slzy velké jako hrachy. Potom ubíhal zas, jak dovedl, zpět. Ubohá Gerda tu stála bez střevíčků a rukavic uprostřed mrazivého ledového Finska. I rozběhla se dále, jak jen mohla. Náhle k ní přicházel celý šik sněhových vloček. Nepadaly z nebe, neboť to bylo docela jasné a svítilo severní září. Nýbrž pobíhali po zemi. A čím více se blížili, tím byli větší. Gerda si ještě pamatovala, jak hezké byly sněhové vločky pod zvětšovacím sklem, ale zde vypadaly docela jinak. Byly velké, živé a strašlivé. Byly to přední stráže sněhové královny. Měli nejpodivnější postavy, některé vypadaly jako ošklivý velcí dikobrazy, jiné jako spletence hadů, kteří vystrkují hlavy, a jiné jako tlustí medvídkové se zježenou srstí. Všechny sněhové vločky svítily bělostí, všechny byly živé. I začala se malá Gerda modlit. Bylo zima, že viděla svůj dech vycházející z úst jako pára, která se stále zhušťovala a brala na sebe podobu malých, jasných andělíčků. Ti rostli a rostli, jakmile se dotkli země. A všichni měli přilbu na hlavě a oštěp a štít v rukou. Množili se a množili. A když Gerda skončila modlitbu, byli jich kolem celý šik. Bodali oštěpy do strašlivých sněhových vloček, až je roztříštili v tisíce kusů. A malá Gerda šla docela bezpečně a vesele kupředu. Andělé ji hladili nohy a ruce, takže již tolik necítila, jak je zima. A šla rychle vpřed, k zámku sněhové královny. Ale nyní se nejdříve podíváme, jak se dařilo Kájovi. Nemyslil vůbec na malou Gerdu a tím méně tušil, že ona stojí před zámkem. Sedmá pohádka
o tom, co se dálo v zámku Sněhové královny a co se přihodilo potom. Stěny zámku byly z poletujícího sněhu a okna a dveře z řezavého větru. Bylo tu nasta sálů, všechny tak, jak je sníh navál. Největší se táhl na mnoho mil. Všechny byly osvětleny severní září a byly náramně velké, ale prázdné a ledově chladné a zářivé. Nikdy sem nepřišlo ani tolik veselí, jako bývá na plese medvědů, když jim vichr k tomu hraje a ledoví medvědi chodí po zadních nohách a chovají se vybraně. Nikdy se tu nekonaly hry se zástavami a vyplácením, ba nebyly tu ani kávové schůzky bílých liščích slečinek. Prázdno a zima bylo ve velkých sálech Sněhové královny. Severní záře svítila tak pravidelně, že bys mohl vypočítat, kdy bude svítit nejvíc a kdy nejméně. Uprostřed prázdného nekonečného sněhového sálu bylo zamrzlé jezero. Led na něm byl roztříštěn na tisíce kusů, ale každý kus byl přesně takový jako druhý, že to bylo opravdu umělecké. A uprostřed něho seděla Sněhová královna, když byla doma. Říkala, že sedí na zrcadle rozumu a to, že je jediné a nejlepší na tomto světě. Malý Kai byl zimou celý modrý, ba skoro černý. Ale nepozoroval to, neboť mu královna polibkem odčarovala pocit zimy a jeho srdce bylo takřka rampouchem. Chodil a tahal několik ostrých, plochých ledových ker, které přerozmanitě skládal, neboť z nich chtěl něco sestavit. Počínal si jako ostatní děti, když skládají dřevěné destičky ve všelijaké tvary. Kai také sestavoval tvary a nejumělečtější z nich byla ledová hra rozumu. Zdálo se mu, že jsou ty tvary znamenité a důležité. To způsobovala ona střepina skla, jež mu tkvěla v oku. Kai sestavoval rovněž tvary, které tvořily psané slovo, ale nikdy nedovedl sestavit slovo, které nejvíce chtěl, totiž věčnost. A Sněhová královna pravila, sestavíš-li to slovo, staneš se svým samostatným pánem a já ti dám celý svět a ještě pár bruslí. Ale on to nedovedl. Nyní odletím do teplých zemí, řekla Sněhová královna. Chci se tam podívat do černých kotlů. Těmi kotly myslila hory chrlící oheň, Sopky, Etnu a Vezuv, jak my jim říkáme. Trochu je pobělím, pravila, neboť to dělá dobře citrónům a vinné révě. Sněhová královna tedy odletěla a Kai seděl úplně sám v prázdném ledovém sále dlouhém mnoho mil. Díval se na ledové kry a přemýšlel, až to v něm praskalo. Úplně tuhý seděl tiše, že by smyslil, že je na dobro zmrzlý. V tom právě vešla Gerda do zámku velkou branou z řezavých větrů, ale ona se pomodlila večerní modlitbu a větry se utišily, jako by chtěli usnout. A Gerda vstoupila do velkých, prázdných, studených sálů. Tu spatřila Kaje, poznala ho, padla mu okolo krku a zvolala: Kaji, můj miláčku malý Kaji, tedy jsem tě přece našla. Ale on seděl úplně tiše, strnulý a chladný.
i vytryskly Gerdě horké slzy. Padaly mu na prsa, pronikly až k srdci, roztavily rampouch a strávily střepinu zrcadla uvnitř. Kai se na ní podíval a ona zpívala píseň Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. Tu vypukl Kai v pláč. Plakal, až mu střepinka skla vypadla z oka, poznal Gerdu a jásal. Gerdo, miláčku, malá Gerdo, kde pak jsi byla tak dlouho a kde jsem byl já? I rozhlížel se kolem. To je zde zima a tak prázdno a všechno tak veliké. Kai se přivinul ke Gerdě a ona se smála a plakala radostí. Bylo to tak krásné, že i kusy ledu tančily radostí kolem. Když byli kusy ledu unavený a lehli si, tvořili právě ono slovo, o němž sněhová královna řekla Kájovi, že se Stavílie bude svým pánem a ona mu dá celý svět a k tomu ještě pár nových bruslí. A Gerda jej líbala na tváře, až opět rozkvetly. Líbala mu ruce a nohy, až byl opět čilý a zdravý. Jen ať si sněhová královna přijde domů, jeho osvobození je tu napsáno zářivými rampouchy. I vzali se za ruce a šli z velkého zámku. Hovořili o babičce a růžích nahoře v podstřeší. A kudy šli, utišili se větry a zazářilo slunce. Když se blížili ke keři s červenými jahodami, stál tu sob a čekal. Měl s sebou mladou sobí samici, jejíž vemeno bylo plné. Dala oběma dětem své teplé mléko a políbila je na ústa. Potom oba soby odnesli Kaje a Gerdu nejprve k Fince, kde se ohřáli v její horké světnici a poradili se s ní o zpáteční cestě, a potom k Laponce, která jim ušila nové šaty a upravila sáně. A sob a mladá sobí samička poskakovali a utíkali s nimi až na hranice země. Tam, kde vyhlížela první zeleň, rozloučili se děti se sobí a s Laponkou. S Bohem, řekli si navzájem. První ptáčkové začali cvrlikat a les měl zelené pupence. Z lesa vyjela na krásném koni, kterého Gerda znala, byl kdysi připřážen k zlatému kočárku, mladá dívka se zářivě červenou čapkou na hlavě a s pistolemi po boku. Byla to loupežnická dívka, kterou omrzelo být doma i chtěla nejprve na sever a později jiným směrem podle toho, co jí napadne. Poznala hned Gerdu a Gerda poznala ji. To bylo radosti. Jsi ty ale chlapík a dovedeš se potulovat, řekla malému Kájovi. Ale ráda bych věděla, zasloužíš-li, aby někdo pro tebe běžel až na konec světa. Ale Gerda jej pohladila po tvářích a ptala se po princi a princezně. Ti odjeli do cizích zemí, pravilo loupežnické děvčátko. A Vrána také, ptala se malá Gerda. Vrána je mrtvá, odvětilo děvčátko. Její krutká přítelkyně osiřela a nosí černý pásek okolo nožičky. Ale teď mi povídej, jak se daří tobě a jak ses dostala ke Kájovi. A oba, Gerda i Kaj, vypravovali. A byla tam papírová zem a vy jste se propadli až sem, řekla loupežnická dívka, když dokončili. I podala jim oběma ruku a slíbila, že pojede-li někdy jejich městem, zajde k ním na návštěvu. Potom jela dále do širého světa. Ale Kai a Gerda šli ruku v ruce
a kudy kráčeli, bylo krásné jaro s květinami a zelení. Kostelní zvony vyzváněly a oni poznali věže velkého města, v němž bydleli. I šli do něho a rovnou k babiččiným dveřím po schodech do světnice. V té stálo vše na témž místě jako dříve a hodiny říkali tik-tak, tik-tak a ručičky se otáčely. Ale když procházeli dveřmi, spozorovali, že se stali dorostlými lidmi. Růže na římse kvetly a dosahovaly až do otevřených oken. Tu také stály obě dětské stoličky. Kaj a Gerda si sedli každý na svou a drželi se za ruce. Zapomněli na chladnou krásu u sněhové královny jako na těžký sen. Babička seděla v září božího sluníčka a čtla hlasitě z Bible. A Kaj a Gerda se dívali sobě navzájem do očí a náhle porozuměli staré písni. Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. I seděli tu oba dorostlí a přece děti. Děti srdcem. A bylo jaro. Voné, krásné

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Jak se zlato proměnilo v písek? Pohádka z Tibetu. V jedné vsi žili dva sousedi. Nima a Ješe. Jednoho dne se Nima musel vydat na pouť do Lhásy. Taková pouť trvala mnoho měsíců. Nechtěl proto nic nechat náhodě a požádal Ješeho, aby mu pohlídal měšec se zlatem, které si vydělalo tvrdou prací. Ješe slíbil, že bude zlato hlídat jako oko v hlavě a že Nima může v klidu vyřídit vše, co potřebuje. Jenže Ješe měl právě hluboko do kapsy a byl z něj skoro žebrák. Řekl si tedy, Nima se vrátí až za dlouho. Půjčím si trochu zlata a pak ho vrátím. A když ne, Nima to ani nepozná. Totéž si potom řekl ještě mnohokrát a zlata ubývalo stále rychleji. Když už byl měšec prázdný, naplnil ho Ješe pískem. Několik dní na to se vrátil Nima a hned si šel k Ješemu pro své zlato. Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá Ješe. Tvoje zlato se proměnilo v písek. A aby mu to soused věřil, vysypal písek z měšce na stůl. To jsou mi věci, podivil se na oko Nima. Neřekl ani tak, ani tak, ale věděl, odkud vítr vane. Za několik měsíců se na pouť chystal zase Ješe. A protože měl syna, o kterého se neměl kdo postarat, požádal souseda, aby zatím nechal chlapce bydlet u sebe.
1: Ale jak by ne? Co bych neudělal pro souseda?
0: Povídá Nima. Jakmile Ješe odjel, pořídil si Nima opičku a dal jí stejné jméno, jako měl sousedův syn. A vycvičil ji, aby na jméno slyšela a aby na zavolání přinesla hostům čaj. Když se po několika měsících Ješe vrátil, šel hned k sousedovi pro syna. Nima zavolal chlapcovo jméno, ale místo chlapce přihopkala opice a přinesla Ješemu šálek čaje.
1: Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá Nima. Tvůj syn se proměnil v opici.
2: Od kdy se lidé mění na zvířata? Vyštěkl Ješe.
1: Kdo ví? Asi od té doby, co se zlato mění na písek, odvětil mu rozvážně Nima.
0: V tu chvíli Ješe pochopil. Syna dostane zpátky, až vrátí Nimovi zlato.

0: Slon s mouchou se domluvili, že vyloupí banku. Když vejdou dovnitř, moucha povídá.
1: Slone, schovej se za mne. Já jsem taková nenápadná.
2: Tak jo.
3: Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve mili tě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

0: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
1: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, ne? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
0: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
1: Já povídám, písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
0: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
1: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
0: Můžu?
1: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy.
2: Himmel, Laudon?
1: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
2: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
4: A teď ještě jednou.
3: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
4: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Haha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Pepík. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava.
1: Ale trvalo to, co?
0: Zasmála se druhá.
2: Dobrý den, pane, tak jak se máme?
0: Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala.
2: To bude dobrý, my tě dáme dokupy.
0: Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměli vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No tě pic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená.
1: To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan.
0: Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní, Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly.
1: To víš, že jo,
0: ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil.
2: Ale jsi statečnej, to ti teda povím.
0: Pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci.
3: Ty jsi musel letět takových 5 metrů.
0: Já letěl? Raketou? Divil se Pepík.
1: Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola.
0: Z jakýho kola? Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit. Z velkýho?
1: Z jízdního,
0: vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal.
2: Se divím, že se tady dá dýchat,
0: že je na Marsu kyslík.
1: Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám.
0: A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát.
3: Spát? Ale mě se ještě nechce,
0: bránil se Pepík. A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin? Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce. Takže Pepík začal poslušně počítat. 1, 2, 3, 4 a už spal. Zaječelo to Pepíkovi u ucha.
4: Tak co, letíme?
0: Byl to malý marťánek. Trochu připomínal gumovou rukavici. Prohlížel si Pepíka a vesele se šklebil od ucha k uchu.
4: Přitom dělal ve vzduchu kotrmelce.
0: Letíme! Přikývl Pepík a chytil se jeho malé zelené ruky. A tak letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
4: Je pěkný počasí, vykoupem se.
0: Lákal Pepíka marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
4: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
0: Chechtal se marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr. Vyrazil ze sebe Pepík.

0: vyčněli nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
1: To jsou sopky?
0: Divil se Pepík.
2: Kde pak sopky?
0: Vyprskl pobaveně Marťánek.
2: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvu tě.
0: Dodal.
1: Tak jo!
0: Zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
2: Mamí, vezu návštěvu.
0: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
3: A heleme se, člobrda,
0: řekla a zvědavě si Pepíka prohlížela.
3: Tak pojď, jsi celý bledonký, potřebuješ mňamulo, po něm pěkně zezelenáš.
0: Usmála se a spiklenecky na Pepíka zamrkala. Vešli do marťanského domečku. Všude blikala světýlka, jako když se člověk ocitne mezi spoustou vánočních stromečků. Pepík se chvíli rozhlížel a pak uviděl něco jako sporák. Z něhož vyletovaly barevné blesky. Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící tyč a začala palačinky napichovat a točit s nimi.
4: Chuťá, puťá!
0: Povzbuzovala je a malý Marťan hned vyskočil a napíchl si jednu palačinku na ukazováček. Pěkně to zajiskřilo. Pepík to po něm zopakoval a taky mu to pěkně zajiskřilo. Točili zelenými palačinkami na ukazováčku a zubili se na sebe. Tak co, jak vám chutná mňamulo? Ptala se máma.
2: Žůžo, žůžo!
0: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal.
1: Mňamulo je mňamózní.
4: To si budu pamatovat,
0: usmívala se máma.
4: Moje mňamulo je mňamózní.
0: Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
2: Hajaja!
0: Zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
3: Hajaja, hajaja.
0: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy. Jozívku, prober se, už to máš za sebou. Otevřel oči a divil se.
1: Tak já nejsem na Marsu, mami.
0: Máma se usmála.
4: Kde pak na Marsu?
0: Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil. Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
1: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo.
0: Jedl jsem ho na Marsu
1: a je vážně mňamózní.

0: Deníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš?

0: ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
1: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
0: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
1: Taková hezká holka, pravíš?
0: Já sám.
2: Vápno, vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík, ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo.
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
1: To máš tak. Dneska normálně řekne kluci, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
4: Hlavně židlema.
1: Aha.
4: Tašku nech, jen cihle.
1: A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
1: No to už poznáš. Ta po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
1: Nemiluje mě.
4: Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
1: S brašnou.
4: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Byl jeden král a měl tři syny. A když ti tři synové dorostli, rozboleli toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim: milí synové, zdálo se mi, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde?
1: Já,
0: volali všichni tři synové. Milé děti, všichni tři nemůžete jít, jsem starý a nemocný. Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu, vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny pořád, až přijel do nějakého velkého města. A že byl unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu některý den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné panny, hráli spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta panna k němu povídá: nechceš-li si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát a hrál, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta panna: budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je našeho. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál sebe samého. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl: otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel. Jeď, synu můj, pán Bůh tě doprovoď. Královici osedlal dobrého koně, nabral si zlata a stříbra a jel. Jel zase tou cestou, až přijel třetí den taky do toho velkého města a že byl unaven, chtěl si tu odpočinout. Přijde do hospody, vidí tři krásné panny v kostky hrát, královice k ním postavil, začal s nimi hrát a prohrál zase všecko. Svého koně a taky sebe sám. Král zase dlouho, dlouho čekal a když se nemoc jeho den ode dne horšila, řekl jemu nejmladší syn: otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Kdo ví, co se tam mým synům přihodilo. A kdybys i ty mi odešel a někde zahynul, kdo by mne potom potěšil v mém zármutku? Ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslel, že bude nejvíc potřebovat, a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, město se mu líbilo, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a každý den počítá, kdy se vrátí, a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. Musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň Sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. Královic z něho skočí, aby se podíval, co by to bylo. A tu vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil. A takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovarišil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít.
2: Nech meč v pochvě a vem mne sebou. Budeš mne potřebovat. Vím, kam jedeš a chci ti pomáhat radou i skutkem.
0: Královic zastrčil meč do pochvy a vzal vlka sebou. Potom přišli v lese na krásnou velikou louku a tu povídá vlk.
2: Pusť koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu.
0: Královic sedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Huňatým ohnem vesloval a letěli přes hory doly, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk.
2: Máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle.
0: Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zase odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje a tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepjal rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té panny vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakovi křídlo. Drak padl z oblak dolů do moře. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk.
2: Měj se dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal. Nebo věz, že jsem já duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však prvé, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádné maso od šibenice, sic bude s tebou zle.
0: Poté se vlk ztratil. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Pobodl svého koně siváka a zeptal se jednoho, co to znamená. Vedou tu dva na šibenici, řekl ten člověk. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéct. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho pro všecko, co jim na světě milého, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil a vzal je sebou. Na cestě se ho bratři ptali, jak bratře, nesešli otci živou vodu? Nesu. Buď pán Bůh pochválen, že jsi dobře pořídil, ale měli jen na jazyku med, v srdci byl jed. Záviděli mu to štěstí a taky se báli, aby bratr nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, aby ho o tu živou vodu připravili a doma před otcem očernili. Přemluvili ho, aby zůstal s nimi v jednom městě na cestě přes noc. Jedeš ve dne v noci, nikdy si neodpočineš, Mohl bys ublížit svému zdraví a otec by se zarmoutil. V noci, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, co si žádal a budiš zdrav. Nevěř mu, otče, je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám, zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi. Pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému třetímu bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozněval na svého nejmladšího syna, poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova Vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž jsem byl tebe poslechl, nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout.
2: Nezahyneš. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší.
0: Byl to ten vlk. No a my se zatím podíváme do stříbeného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odejel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procítla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen se ze sna probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí a všichni plesali a výskali, že ze svého zakletí jsou vysvobozeni a toho draka zproštění. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady matky své v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí. Matičko, co je to? To je otce tvého pás. A kde je můj otec, abych ho znal? Počkej, přijde, pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice, všichni králové a knížata báli se jí. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pasu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi, otci těch tří synů, a bylo takto psáno. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živé vody. Když král to psání přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že ji taky tak oklamají jako otce. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší tedy jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty, jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. A kudy jede, synu můj? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života a taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic nevěděl, co na to odpovědět. Zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu byl. Byl jsem, otče, a pojedu bez prodlení ke královně. Byl schytralý a myslel si, že přece ještě královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železnému mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ním vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živé vody. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem umráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán a nasmrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil prve, než ho vyslechnul. Odhodlal se, že jí pošle jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho, aby mu odpustil a hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec. Neřekla-li jsem, že nebude šetřit zlata na mostě, když nešetřil pro živou vodu svého života? A když se královic před ní dostavil, vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáž se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Což tu bylo radosti a plesání. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radosti jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody, trvaly 14 dní. Propustila všechny vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všechny dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by z hlavy kámen.

0: nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.
1: Mňau, už víte. Toho znám, ten má kapsičku.
2: Je to krteček,
1: no.
2: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
1: Nemá.
2: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
1: Právě.
2: Protože má modré

všechno se to mrahačí. A kde kdo by mi lál, a to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes. Všechno je v rukou pohožích, vždyť dneska je...

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krajčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní. Jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
4: Piky vtip.
5: Potkají se dva psy a jeden říká:
6: uf, kam jdeš?
5: Druhý na to:
7: uf, k doktorovi s blechami.
6: první pes. No vidíš, já už jim mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.

0: mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
2: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobré. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
2: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček, tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
2: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda, doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
2: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
2: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
2: Tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
2: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
2: protože,
0: ano.
2: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
2: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
2: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak. A ty tam vyklop s kelímku sír kotič.
2: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
2: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
2: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
2: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Vidí, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
2: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
2: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
2: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. To, na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste, doroste.
0: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
2: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
2: Ne příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i pták.

0: Pohádka o zmrzlinové chaloupce. Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibabka s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znali tu jejich povedenou chaloupku ze všech možných knížek a tak se jí zdaleka vyhýbali. Najednou ježibaba ukázala zuby a skoro to vypadalo, jako když se směje.
1: Čemu se chechtáš, bábo?
0: Zajímal se dědek.
2: Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co my uděláme?
0: Šveholila ježibabka a vesele se plácla do čela.
2: Postavíme si na léto letní sídlo.
1: Co povídáš, že tě píchlo šídlo?
0: Ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý. Dokonce i některá polena připravená u pece na zátop slyšela víc než on.
2: Žádné šídlo, povídám sídlo!
0: Křičela mu ježibába přímo do ucha.
2: To je teďka taková móda, víš? Každý si buduje nějakou tu rekreační chalupu.
1: Ale my máme chalupu,
0: zahučel dědek.
2: No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde.
1: A divíš se?
0: Poznamenal dědek.
2: No tomu se teda opravdu nedivím,
0: povzdechla si bába.
2: Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. A teď jsou toho plné pohádky. Dej na mě, dědku, postavíme si novou chaloupku a když už, tak zmrzlinovou. Uvidíš, jak se do ní děti pohrnou.
0: A tak si ježibabka s ježidětkem postavili daleko od perníkové v úplně jiném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A skutečně, děti se hrnuli. Dneska se možná ztratím, uklidňoval předem Tomáš maminku, když se ráno chystal do lesa na houby.
3: Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,
0: varovala ho maminka. Ale mami, jednou za prázdniny se člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.
3: A nevymýšlíš si náhodou?
0: Divila se maminka.
1: Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.
0: A taky byla. Její stěny voněly vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou pro změnu z banánové zmrzliny, lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků, obalených v čokoládě. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky jahodové, citrónové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky. Ježidědek s ježibabkou se vlídně usmívali a spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli nejprve získat jejich důvěru a tak si děti klidně pochutnávali na zmrzlině. A když už nemohli, vydali se na cestu domů a nikdo je nezdržoval. Teprve třetí den se ježibabka vybrala jednu holčičku, která právě olizovala jeden z jahodových kornoutů. Usmála se na ní medovým úsměvem a zeptala se jí.
2: Hele, nejmenuješ se ty náhodou Mařenka?
3: Ne, to ne, jmenuji se Barbora,
0: odpověděla holčička a pochutnávala si dál na kornoutu.
2: Hele, dětku, je tady jedna taková pěkná, baculatá, ale není to Mařenka. Bereme i Barbory?
1: Co? Jaký brambory?
0: Ptal se ježiděda.
2: Takže ji berem,
0: rozhodla ježibabka a zahučela dětkovi do ucha.
2: Tady si vezmi Barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se zatím poohlédnu po nějakém jeníčkovi.
0: Dědek zamknul Barboru do nanukového chlívku a ku podivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam sama a ráda. Jahodové zmrzky už byla přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně po ruce. A tak si vesele uždibovala. Z nanukového chlívku se ježitědek vrátil do chaloupky a pořádně roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl dělat. Však vy už sami tušíte proč. Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl volání ježibaby.
2: Dědku, dědku, pojď se podívat. Co bys říkal tomuhle jeníčkovi?
0: A tak vyběhl z chaloupky,

0: Ježidědek a ježibabka na sebe pohlédli očima vypoulenýma hrůzou.
1: To není holka, to je bumbrlíček,
0: vykřikla ježibabka.
1: Utíkejme, dětku, když tak rychle vymlaskla celou chalupu, tak klidně zbaští i nás dva.
0: A tak oba vzali nohy na ramena a utíkali zpátky ke své staré, opuštěné perníkové chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval, dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal několik kroků směrem k Barboře. Ahoj, oslovil ji. Hele, tady je prý nějaká zmrzlinová chaloupka.
2: Byla,
0: odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že něco takového snad dokonce před chvílí na vlastní oči viděl.
3: To víš, Tomáši, nemůžeš tak hned všemu věřit, a hlavně ne pohádkám,
0: řekl tatínek, když kluk večer doma vyprávěl, jak se mu chaloupka rozplynula před očima.

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla.
1: Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje.
0: V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky.

0: Jednou taky povídalo Švýcko Švýckové. Mámo, já tak o nás na tom verpánku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší Švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
1: To já nevím proč, odpověděla Švýcková. Protože na to táto nemáme.
0: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to Švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku, a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. Jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
1: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A Švýcko na to.
0: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
1: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se Švýcková. Ale Švýcko jí to vysvětlil.
0: Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No. A co potřebujeme víc?
1: Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
2: To je dobrá zpráva,
1: zívala sova.
2: Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
1: Jenže to Švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounilo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se Švýcková trošku namlsala, pak nesly chvíli dost, takže si Švýcková koupila za vajíčka pár štriclů syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekvokali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet, ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, Švýckovic dvorek od slepic osiřel. No co, říkali si Švýckovi, nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme na přes rok, do podzimu, až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy, a po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost.
0: Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové.
1: Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, Pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrst zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se 7 klofanci sádla či se 7 zrníčky v žaloutku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švícková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré 2 mandele, i s kavkou a veverkou navrch. I ona vydržela se 7 hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švícková. Ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švícko na zahrádce políčko a viselo na něm 5x tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Síkorka Koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila a psi skučeli, ale nikoho ze psi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švícka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
2: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
1: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švíckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat, pochlubil se vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára asi zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švícko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švícko bude bez práce.
0: No to my mu vyklofeme mák, ozvala se Síkorka. Letos ho má chudák 5x tolik. A mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu očešu oříšky.
1: Nabídla se veverka, ačkoliv nebyla pták.
2: A budu mu zpívat i já,
1: zívala opět sova.
2: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
0: To my kavky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se kavka. Nějaká se naučí a ta nejpěknější budu říkat Švíckovi celé léto. No a tak si říkali, čím jak kdo projeví vděčnost a za soumraku přiletěl i lelek, že prý naučí Švícka lelkovat. Jak slíbili, tak se stalo.
1: Na svatou Markétu šel Švícko se Švíckovou česat višně z višně. Ale co neviděli? Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod Špaček s kosem a ze střechy na ně volala kavka. Ty špindíro! Na svatou Helenu šel Švícko se Švíckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované, a na višni zpívali o závod Síkory, Koňadry, Modřinky, Babky i Úhelníčci a ze střechy na ně volala kavka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švícko i Švícková docela oholený lískový keř. Na plotě dělala veverka veletoče a ze střechy na ně volala kavka.
0: Rabijáku! Rabijáku!
1: No tak nevím, povídalo to Švícko. Zase jsme nezbohatli.
0: O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
1: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat. Den na to řekl Špaček Síkorkám. To jsem holky zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen 2x v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.

0: červená čepička, zacinká rolnička.
1: Nešpoví pohádku.
0: Pěkně se ukloní.
1: O králi nahrádku.
0: Zvonečkem zazvoní.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Vídá pohádky.
4: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
3: A kdo povídá pohádky?
4: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
3: chlapík. A Hurvínek.
4: Ne, ti nemají rolničky. Aha. Ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
3: A ten má rolničky.
4: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká: Nazdárek.
3: Já jsem Kašpárek.

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na lavici před pařezovou chaloupkou. A Vochomůrka najednou povídá.
1: Víš co, každého, kdo půjde kolem, pozdravíme. No a užijeme si zdravení,
0: řekl Křemílek. Za chvilku šla kolem myška Filipka. Křemílek a Bochomůrka smekli čepičku a Filipka udělala pukrlátko, co se mu říká myšrlátko. Potom šel tamtudy jezevec Burdych. Kývá se z nohy na nohu a mračí se, jako by mu bylo všechno k zlosti. Křemílek a Bochomůrka smekli čepičku, ale jezevec Burdych se ani nepodíval.
1: To nevadí, počkáme, až půjde zpátky,
0: povídá Křemílek. Čekali a dočkali se. Burdych se vrací a mračí se ještě víc. Zlobí se, nekouká na cestu a najednou vrazil nosem do pařezové chaloupky.
1: Mordios, povídá, kdo mi tu chaloupu postavil do cesty?
0: Křemílek s Vochomůrkou pomohli Burdychovi na nohy a řekli,
1: tu chaloupku nikdo nepostavil. Ona vyrostla sama, protože je pařezová.
0: Jezevec Burdych to poslouchal a hladí si tlapkou naražený nos. Už neřekl nic, ale začal chaloupku obcházet a mračil se, jako by mu všechno bylo 9x k zlosti.
1: To on asi něco vymýšlí,
0: špitali si Křemílek s Vochomůrkou. Burdych se zastavil a zadupal.
1: To se ví, že něco vymýšlím. Vymýšlím, jak tu chalupu nejlíp zbořit.
0: V Křemílkovi s Vochomůrkou se zarazilo srdíčko.
1: No, to nesmíš,
0: křikl Vochomůrka.
1: To je naše chaloupka. Ta chaloupka není ničí, protože tu vyrostla sama,
0: zabručel jezevec Burdych a odešel do houští. Za chvíli vystrčil z houští svůj jezevácký nos.
1: A zbourám jí, a zbourám přesně v 7 hodin.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rozeběhli do světnice. Na zdi visí hodiny, kyvadlo lítá nahoru dolů.
1: Je, už je za 5 minut 7.
0: Lekl se Vochomůrka.
1: Co teď?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se pro větší chytrost podrbal pod čepičkou.
1: Víš co? Postrčíme hodiny zpátky a bude to.
0: Stoupl si na stoličku a postrkuje ručičky dozadu. Jenže hodiny řekly tikťakovým hláskem.
1: Ne, ne, my jsme hodiny spravedlivé a musíme ukazovat pořádně.
0: A plácli Vochomůrku ručičkou přes ruku.
1: Za 2 minuty nám jezevec zboří chaloupku a to je moc smutná věc,
0: povídá Křemílek. Vylezl si na stoličku a popadl hodiny za kyvadlo. Ale hodiny zase řekli tikťakovým hláskem. A stejně bude 7 hodin a strčili do Křemílka kyvadlem. V tom tam přiběhla myška Filipka.
2: Co to tu vyvádíte?
1: No, radši jdi pryč,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou,
1: protože za chvíli rozboří Burdych chaloupku na třísky.
2: A proč by jí bosil?
0: Diví se Filipka.
1: Protože je zrovna 7 hodin,
0: povídá Vochomůrka a v tu chvíli se všecko ve světnici zatřáslo. Hrnečky v polici zvonily jako na neštěstí. Když to trochu přestalo, Filipka řekla.
2: Pozor, jezevec se hrabe pod chaloupkou.
0: Všecko se zatřáslo podruhé, až se vysypal popel z pece.
1: do třetice. Už to bude docela naposledy,
0: řekl smutně Vochomůrka. Ale myška Filipka vklouzla do dírky pod pařezovou chaloupku, kde roncuje jezevec Burdych. Jezevec už podstrčil pod chaloupku tlapky a chce jí vyvrátit jako sochorem. Jenže v tom se mu u nohy vyvalila hrudka a je tam dírka. Vyběhla z ní myška Filipka, vběhla Burdychovi pod tlapku a polechtala ho drápkem. A takhle mu zahospodařila pod všema čtyřma nohama, až z toho Burdychovi bylo do tance. A protože v díře pod chaloupkou nedokázal udělat ani krok, vyběhl na paseku a chvíli motal jezevácký tanec. Pak se zamyslel a povídá,
2: co jsem to vlastně chtěl?
0: Už nevěděl, protože když se jezevec dá do tance, protancuje, co chtěl i co nechtěl. Zabručel a odešel do houští. Myška Filipka přiběhla ke Křemílkovi s Vochomůrkou a řekla,
2: už je 7 hodin a minutka, srovnejte si hrnečky v polici a zameťte popel u pece. Už je všecko v pořádku.

0: co to je to dumky žálky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Komu říkáš krkoun, ty liško ryšavá?
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
1: Amice spiritus guaesumus audi nos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
1: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
1: Já, to jsou vloni, to je krásné.
0: Dáme to.
1: Krásná, krásná, a ty vlasy má vlasy na ten límeč. Krásný. Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
4: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla?
0: Čti?
4: Pětičlenná rodina.
0: No.
4: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
5: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
4: No, Chuchvary u Kolína. Ucholina je rovina. Tam je hned všecko vidět. Víš, to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
5: Nezlob se na mě, švagře.
4: Ne, naslzí je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
5: Jo, ten divnej.
4: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
5: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
4: A já za ním vyrazím.
5: Počkej.
4: A hned, ten jim ukáže.
5: Ale švagře, snad ne autem.
4: Myslivečku.
5: Vždyť si požil.
4: Vždyť chtěl žampiony nadívané.
5: V obci Doxy požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
6: To je jenom osoba.
4: Dobrý den. Přejete si...
6: Volant! On se mě hodí.
0: A ty se jdi na svou.
4: Děkuji, ústivě. Dobrou noc. Přijďte zase.

0: Mám pro vás novou Piggy básničku. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
3: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali schromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně a vytáhl pánbu ví odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
4: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
3: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali.
5: Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete.
3: Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí.
5: Jdu, to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel.
3: Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
4: Tak napřed hodně pomalu.
5: Neptejte se, hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek, tak alou.
3: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli, a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
1: Tak se měj, mě už to jede.
2: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

0: mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali. Pak mám rád třeba bazalku. A taky mi kachna Justýna ukazovala nějaký
0: Nemyslíš tymián?
1: Jo, tymián. Vonil hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
0: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
1: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať tady. Hele.
0: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
1: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
0: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou,
1: ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
0: Míchám. Zase ten tvůj kuchyňák, Pigi. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, te kde tě mám vypnout?
1: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
0: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
1: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
0: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
1: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
0: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
1: Ne bylinky, marťán, zelený.
0: Pigi.
1: Promiň, já vím, já míchám, já jsem se zasnil. Tak A teď přidáme bylinky a...
0: A ještě jednou pořádně promícháme.
1: Oho.
0: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
1: Míchám, míchám, míchám.
0: Dobře. Kuchyňáku dost.
1: Do mícháno. A to je všechno?
0: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
1: Je, jako když tvaruju plastelínu.
0: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
1: Rozkonka!
0: Co pak?
1: Můžu říct ten koneček sám?
0: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
1: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping.
0: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
1: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
0: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A je. Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla. V jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je. Pokoje si nedala a s každým se hádala.

Byla by chlapa jak trní, když jí krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná. V jehelníčku pořád trůní a už nechce být i první.

0: hosti. Oh yeah.
1: Spravedlivý chléb. Za těch dávných časů, kdy pohádky ještě nebyly pohádkami, protože se stávalo, co se dnes nestává, žili byli dva bratři. Ztratili otce, ztratili matku a po rodičích jim zůstala jen stářím nachýlená chaloupka a zahrádka bez plotu nevětší nežli dlaň. V té zahrádce však rostla jabloň, statná a košatá, a jednou z jara rozkvetla a květy měla velké jako pivoňky a sladce voněla a celý den zpívala bzukotem včel. Když květy opadaly, šel jablonice k duhu teplý letní čas s vlahými deštíky i chladnou raní rosou. Jablíčka se nalévala, s nastávajícím podzimem zlátla i červenala a den ze dne byla lákavější, jako by přímo vybízela k nakousnutí. Starší bratr se začal o úrodu strachovat.
2: Poslyš,
1: povídá mladšímu,
2: budeme muset tu naši jabloň hlídat. Kdo tudy přejde, dělá si laskominy. A jablka si spolu rozdělíme už na stromě. Z té polovičky koruny, která je blíž k chalupě, budu česat já. Z té druhé, co je obrácená k cestě, si sklidíš ovoce ty. Ale poctivě ohlídat celý strom musí každý z nás.
1: Začali tedy bratři svou jabloňku hlídat. Jednoho dne, a doma byl zrovna ten starší, šli kolem dva stařečkové. Zastavili se, pochválili a pak se optali.
3: Zdali pak jsou ta jablíčka také tak dobrá, jak jsou na pohled krásná.
2: Kdo zaplatí, ochutná je.
1: Odbyl stařečky starší bratr.
2: Zadarmo nedávám.
1: Stařečkové řekli, že o peníze nejde. Dohodli se tedy na ceně, starší bratr jim natřásl plnou mošnu jablek a všechny z větví obrácených k cestě. Na zítří zůstal doma mladší bratr. Den byl úmorně horký a když si chlapec všiml, že po cestě se blíží dva stařečkové, vyzval je, aby se posadili do stínu pod jabloní, že jim utrhne pár šťavnatých jablíček. Stařečkové s povděkem přijali a za chvilenku povídají.
3: Proč pak, synku, trháš jen z jedné části stromu? Vždyť zdá se, že ty haluze u chalupy jsou ještě obsypanější.
4: Jabloňku jsme si s bratrem rozdělili,
1: řekl chlapec.
4: A je to tak dobře. Aspoň vím, že dávám ze svého.
1: V tom okamžiku obloha potemněla. A blesk a hrom, jako by měl nastat konec světa. I uchýlili se všichni tři před bouří do chalupy. Brzy přiběhl domů také starší bratr, který toho dne pracoval u souseda na poli. Zle se zamračil, jakmile ve světnici spatřil pocestné a přestože hromobití neustávalo, mladší ho musel uprosit, aby stařečky nechal pod střechou až do rána. Když se starší bratr dost vyhněval, rozdělal chlapec oheň a dva vousatí starci s dvěma mládenci usedli k ohništi.
2: Kdybych měl z čeho dávat, nebyl bych skoupý,
1: řekl starší bratr na omluvu.
2: Ale sami vidíte, že třeme bídu s nouzí.
3: A co bys si spřál, abys byl spokojený?
1: Zeptal se ho stařeček s bradou jako sníh.
2: Mít tak žírná pole, něco pro pšenku, něco pro kukuřici, pár pěkných volků ve dvoře. O, já už bych věděl, co s tím.
1: Zatoužil starší bratr.
3: A co bys rád ty, synku, proč pak mlčíš?
1: Zeptal se mladšího bratra druhý stařeček, který měl bradu jako ze stříbra. Chlapec ostýchavě řekl.
4: Mně by stačila maličká chaloupka na břehu Dunaje a u ní loďka. Voda je jako oheň, buď dobrá nebo zlá. Chtěl bych být převozníkem a nikoho neodbít, i kdyby potřeboval převést o půlnoci a nikdy nepřeslechnout volání o pomoc.
1: Ráno se bratři probudili a viděli, že stařečkové jsou už na nohou, přichystaní k dalšímu putování.
3: Přijali jste nás pod svou střechu, když jsme byli v tísni,
1: řekli.
3: A teď se splní, co jste si přáli. Ty, starší, vyjdi ven, spatříš tam žírná pole i pěkný dvůr. Ty, mladší, se vypravíš s námi. U Dunaje najdeme, po čem si toužil, a cestou snad i přičinlivou nevěstu.
1: To bylo radosti a toho divení. V krásném dvoře stál pár silných voluků a nad chalupou, kam oko dohlédlo, se prostíraly širé lány, jen je začít sklízet. Starší bratr nevěděl, jak za to všechno poděkovat, ale ti dva stařečkové jenom řekli.
3: Užij si to ve zdraví, chlapče, a dobře si s tím poraď.
1: Tři poutníci už neměli k Dunaji daleko, když stařeček s bílou bradou odbočil náhle z přímé cesty a ten svou si jako ze stříbra mladšímu bratrovi povídá.
3: Nech nás konat, co uznáme za vhodné. Neboj se, my už poznáme, co se ti děje v duši.
1: V nejbližší vesnici, u první chalupy, zaklepali na dveře. Otevřel jim hospodář. Vlídně pozval pocestné dovnitř a zavolal ženu, ať chystá něco na stůl. Ve světnici se s matkou točila dcerka. Zdála se čiperná, jak mladá síkorka. Brzy se rozpředla beseda. A že ti dva staří vyprávět uměli, přisedly k ním i ženy. Čas pěkně plynul a tu v jedné odmlce stařečkové z čista jasna povídají.
3: Vy máte děvče na vdávání a my tuhle synka na ženění.

0: zatím nemysleli.
1: A jako by ho někdo zavolal, vstoupil v tom okamžiku do dveří sousedův syn. Zarazil se, když spatřil cizí tváře, a stařeček s bílou bradou mu hned na uvítanou řekl, jako by v něm četl.
2: Uhodl si, chlapče. Přišli jsme požádat o hospodářovu dcerku. Chtěl by jí náš synek a chceš jí i ty. Ať tedy poví ona, koho si vybere.
1: Dívka zčervenala jako planý mák.
3: Líbí se mi oba, stařečku. A nevím honem, jak to udělat. Počkejte do rána. Možná, že se mi v noci bude snívat. Kdo mi v tom snu půjde za ženicha, toho si pak ráda vezmu.
2: Dobrá, děvenko,
1: řekl ten druhý stařeček.
2: Všichni se o tom přesvědčíme na vlastní oči. Ať chlapci sáhnou za opasek a každý zabodne do stolu svůj nůž. Koho ve snu uvidíš, toho nůž se přes noc zazelená.
1: Sousedův syn vytáhl spod opasku překrásný velký nůž s čepelí na tři palce širokou, vbodl ho do stolu a nůž stál rovně, jako by odtud právě vyrostl. Našemu chlapci chvíli trvalo, než se odvážil vytáhnout svůj malý nožík, koupený za krejcárek o pouti. Co mu však zbývalo? Zabodl ho do stolu a div se přitom hanbou nepropadl. Druhý den ráno všichni přispěchali, aby spatřili, co se přes noc stalo, a nechtěli svým očím věřit. Jeden z nožů, a byla to ta dětská hračka z pouti, se změnil v keřík vinné révy. Rukojeť se celá obalila listím a viselo z ní dokonce několik uzrálých hrozníčků. Kdo by se protivil takovému zázraku? Ještě týž večer se konala svatba, ne bohatá ani ne hlučná, za to však srdečná. A hned na zítří se oba mladí objali s rodiči a jak jim dobří stařečkové na rozloučenou poradili, vydali se nejkratší cestou k Dunaji. Tam na ně čekala malá, neobydlená chaloupka a na vodě ke kůlu přivázaná loďka. Čas plynul jako ta voda v řece. A dva bratři, řeklo by se dvě jablka z jedné halusky, žili, jak si sami poradili. Jednou o půlnoci se na Dunaji z ničeho nic strhla hotová čina. Tma byla černočerná, vichřice, liják, voda zdivočela.
2: Pomoc!
1: Zaznělo do noci. Převozník vyběhl z chalupy, odvázal loďku, rozbouřenými vlnami vesloval na druhý břeh a když nikoho nenašel a volání už neslyšel, vrátil se domů vysílený a nešťastný. V tom zase hlas a ještě druhý.
2: Pomoc! Zachraň nás, převozníku! Pomoc!
1: Převozník vyjel po druhé na bouřící řeku a znovu se vrátil s nepořízenou. Celý sklíčený řekl ženě.
4: Bojím se, že se ti lidé mou vinou utopili.
1: Dosedl na lavici a opět výkřiky.
4: Nevrátím se, dokud je nenajdu.
1: Řekl převozník ženě a vyplul na Dunaj po třetí. Po dlouhém hledání, sám si už málem zoufal, vylovil z vln dva muže a převezl je na břeh. Teprve v záři ohniště převozník vidí, div divoucí, že na těch ubožácích není nitka mokrá. Podívá se líp. Jsou najednou čilí jako dvě rybičky. Jeden má bílou bradu, druhý stříbrnou. Vždyť jsou to ti naši dobří stařečkové.
2: Nediv se, převozníku,
1: řekli s úsměvem.
2: Přišli jsme si vyzkoušet, zda u tebe sliby nejsou chyby.
1: To bylo radosti a toho divení. a že by

0: bylo o čem vyprávět, sedli si k ohništi a rozprávěli do rozbřesku. A tu se stařičkové za nic na světě nedali víc zdržet.
1: Sluníčko vstalo po té čině jako omyté,
0: povídají.
1: A my máme před sebou ještě dost chození.
0: A byli ti tam, jen na třínožce u ohniště, po nich zůstal měšeček zlatých dukátů. Převozník s ženou se ani nestačili vzpamatovat, když na druhý den přiběhl starší bratr a sotva spustil, naříkal.
2: Schořel mi můj krásný dvůr. Rovnal jsem včera právě slámu do stohu a letos se urodilo, že jsem nevěděl, kam s ní. Když jdou kolem dva žebráci, takový třasořitkové, a abych prý jim dal něco k snědku. Povídám, ať mi pomůžou, však potom uvidím, kolik si vydělali a ještě jsem se tomu já, nešťastník, sám zasmál. Ti dva šli beze slova dál, jen zašli a stoch mi hoří. Čeleď a sousedi na poli. Zachraňoval jsem a nic nezachránil. Dvůr s celou úrodou je na popel. Zůstaly mi jenom holé lány.
0: Zalomil rukama.
2: Že já ty stařečky nepoznal. A ty si dej, bratře, pozor.
0: Převozník nechtěl staršímu bratrovi přitížit a tak mlčel a raději nepřiznal, jak se to se stařečky zběhlo u nich. Jeho žena toho dne zadělávala na chléb a tu ho něco napadlo. Vzal si ji stranou a řekl jí.
3: Než dáš chléb do pece, vlož do jednoho bochníku dukáty z toho měšce, co nám dobří stařečkové darovali. Bratrovi zítra dáme chléb na cestu a bude mu trochu pomoženo.
0: Žena umísila chléb z té nejbělejší mouky a do jednoho bochníku opravdu zapekla všechny zlaté dukáty. Bochník byl krásně vypečený a starší bratr si ho ráno s chutí uložil do mošny. Nedošel daleko a chléb ho najednou začal tížit, jako by měl v mošně kámen. I vyndal ho, obracel bochník sem a tam a zdál se mu jakýsi divný, snad nedopečený, proto je asi tak těžký. V tom okamžiku jel kolem sedlák s povozem.
4: Kmotře,
0: zavolal na něj převozníkův bratr.
4: Nevyměníš pytlík kukuřice za pěkný bochník chleba?
0: Sedlák zastavil, podíval se a viděl do zlatova vypečený chléb.
5: Proč ne?
0: Povídá a vyměnil bochník za kukuřici. Přijel domů a hned ukázal, že něco přivezl.
6: Ten chléb musí být vevnitř syrový,
0: podivila se Selka, když vzala bochník do rukou.
6: To sis nevšiml, vždyť je těžký jako kus kamene.
0: A sedlák uznal, že žena má pravdu. V tu chvíli šel kolem sedlákova plotu potulný kovář.
5: Nepotřebujete, kmotře, přiostřit nože?
0: Zeptal se.
5: Přiostři,
0: povídá sedlák.
5: A dostaneš pěkný bochník chleba. Tady je, vidíš?
0: Kovářský se podíval a sliny se mu na ten krásný bochník zbíhaly. Přiostřil tedy nože, vzal si výslušku a šel. Došel za vesnici a mošnu měl těžkou, jako by v ní nesl kámen. I vyndal bochník z mošny, prohlédl ho ze všech stran a ten krásně vypečený chléb se mu přestal líbit. Kovářský mávl rukou a šel dál, však se toho chleba nějak zbaví. Přišel k přívozu, dal se naložit a když byli na druhém břehu, povídá.
7: Strýčku, já nemám čím bych zaplatil. Vy jste prý hodný a berete, co lidé mají. Vezměte si tenhle bochník chleba, na tom si pochutnáte.
0: A v tu chvíli je kovářský už z loďky venku. Převozník vidí krásně do zlatova vypečený chléb, zrovna jako by ho byla upekla jeho žena. Vrátí se, vyjde na břeh, jde domů, položí chléb na stůl a úžaslá žena povídá.
6: Co jsi to přinesl? Vždyť tenhle bochník jsem včera sama mísila a sama pekla. A ty jsi ho ráno vlastníma rukama dal svému bratrovi na cestu.
0: Převozník vezme nůž, zakrojí, kůrčička chřupne, chléb zazvoní a v krásně vypečené střídce se lesknou zlaté dukáty. Tak se ten spravedlivý chléb s darem dvou stařičků vrátil, kam patřil. A že se to stalo tak dávno, milý přemilý, a že se to dnes už nestává, je, myslím, jenom škoda.

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení, křičel a vytruboval na trumpetu. Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá Víla.
1: No, samozřejmě.
0: Usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tohleto, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu, prosím, za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Jej, ten umí věcí.
3: No, jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Ce, takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá Vílo.
2: To jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte, no to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá Víla plavuňka.
2: Ale stejně, jak vy to jenom děláte.
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel nevrle čmelák.
2: Jo,
0: kníkl Cvrček.
2: Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum, vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
2: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
2: No, kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně Plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím. A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo.
0: Zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme taky věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně Plavůňka.
1: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou. Vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: Na to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
2: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě Plavuňka, ale kde pak? Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášil.
2: Jak tohle jenom dopadne?
0: Vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ty dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané brouččí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
4: A co hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější, než ty tam ve světě.
4: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
4: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma je vždycky nejlíp.

0: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
1: Tak co, už víte?
2: Když zafouká vítr, víš, co se vlní?
3: Ne.
2: Viděl jsi někdy, jak do obilných klasů fouká vítr a celé pole vypadá jako zlaté vlnící se
3: moře?
2: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
3: Pole.
2: Pole s obilím, ano.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Hele, ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo?
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek a teď by se mračil a dělal by...
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdinské krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečí vidíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.

0: písnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Hehehe. Tetelí se vzduch.
1: Tetelí se vzduch.
0: Je prý tady duch.
1: Je prý tady duch.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Máme na to čuch.
1: Máme na to čuch.
0: Kde takový duch?
1: Kde takový duch?
0: Spí a loví.
1: Spí a loví.
2: Je, je, je.
1: Snadno zjistí.
0: Snadno.
1: Věhličí a listí.
0: Věhličí.
1: Jsme totiž specialisti.
0: Specialisti.
1: Na duchy.
0: Na duchy.
1: To nemáte potuchy.
0: To nemáte potuchy.
3: O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty, a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smyčce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.

0: Sachen nanuk.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu. Jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka.

0: Hádanka. Byl jednou jeden král a ten měl chytrou dceru. Princezna byla chytřejší než všichni dvořané a rádci, chytřejší než soudcové, chytřejší než královi ministři a vojevůdci. A protože byla tak chytrá, nechtěla si vzít za muže nikoho, kdo by byl hloupější než ona. Král naléhal, aby se už konečně vdala, ale princezna nechtěla a nechtěla. Nakonec řekla králi svému otci.
1: Dobrá, když chceš, tak se vdám, ale vezmu si jen toho, kdo mi poví tak těžkou hádanku, že ji neuhodnu.
0: Od té chvíle přijížděli na královský dvůr princové a urozenci z blízka i zdaleka a těšili se, že dostanou princeznu za ženu. Avšak princezna uhodla každou hádanku a všichni odcházeli s nepořízenou. Král už se hněval, lámal si hlavu, jak by na princeznu vyzrál, ale nic moudrého ho nenapadlo. Nakonec dal vyhlásit.
2: Který nápadník přijde s hádankou tak lehkou, že ji princezna uhodne, skončí v rukou katových.
0: Od té chvíle prout nápadníků zřídl. Ale přece jen se občas našel někdo, kdo doufal, že princezna jeho hádanku neuhádne, ale uhodla všechny. A byly to hádanky přetěžké. Vymýšleli si je chytráci všemi mastmi mazaní, mudrci, kteří hloubali nad starými a zažloutlými knihami, vtipálkové i mudrlanti, ale nikdo princeznu nepřechytračil. Pověst o chytré princezně se dostala až do jedné odlehlé vesnice, kde žil chudý a docela obyčejný pastýř. Sousedé o něm tvrdili, že je hlupák a blázen, ale pastýř si z toho nic nedělal. Jednou uslyšelo sousedy vyprávět o princezně, která uhodne každou hádanku na světě. A hned se rozhodl.
3: Mámo, já tam půjdu a zkusím štěstí.
0: Máma se rozplakala.
4: Synáčku, co pak si ztratil rozum? Když se to nepovedlo všelijakým panáčkům, hrabatům a knížatům, markýzům a vévodům, jak bys to mohl dokázat ty?
0: Pastýř však řekl.
3: Mámo, já tam půjdu a vezmu si princeznu za ženu. Nepláč a raději mi dej do uzlíku kus chleba a do čbánku krapet vína. Ať nemám po cestě hlad ani žízeň.
0: Máma mu tedy dala do uzlíku kus chleba, do čbánku mu nalila krapet vína, v slzách se s ním rozloučila a pastýř šel. Cestou uviděl strom se dvěma suchými větvemi. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Pastýř pokýval hlavou a řekl si.
3: Kukačka je nad kukačkou. To si musím pamatovat. Třeba se mi to bude hodit.
0: A putoval dál. Uviděl v trávě malého zeleného hádka. Chvíli ho pozoroval a pak si řekl.
3: V trávě je hádek. Na to nesmím zapomenout.
0: Snědl chleba, vypil víno a kráčel dál. Došel až ke královskému paláci. Prohlížel si úžasle hradby, bránu a věže. A jak tak stojí, najednou má pocit, jako by za jeho zády někdo povídal. Ohlédl se a uviděl, že ve svahu pramení potůček a teče rovnou do hradeb. Potůček bublal a skákal přes kameny. Pastýř se zasmál, malou chvilku ho poslouchal a pak řekl polohlasem.
3: Ty jsi ale povídálek, však já na tebe nezapomenu.
0: Hned potom vkročil do brány a šel rovnou za králem.
3: Pane králi,
0: řekl mu,
3: mám pěknou hádanku pro tvou dceru.
0: Král jen smutně mávl rukou a pravil.
5: Co se dá dělat? O jednoho poddaného víc nebo míň? Co na tom záleží? Když nemáš rozum, je to tvoje chyba.
0: A zavolal princeznu. Pastýř si princeznu prohlédl od hlavy až k patě. Nedal na sobě nijak znát, jestli se mu líbí nebo nelíbí, a hned spustil.
3: Kukačka je nad kukačkou, v trávě leze hádek, do paláce běží malý povídálek.
0: Princezna přemýšlela a rozmýšlela, ale ať hádala, jak hádala, neuhodla. Král vyskočil a zvolal.
5: To nejde, přece si moje dcera nevezme za muže hloupého pastýře.
0: Princezna si dupla a vykřikla.
1: Takového hloupého pastýře si nevezmu a nevezmu, co živa budu.
0: Král se zeptal.
5: Povíš nám aspoň, co ta hádanka znamená?
3: Povím,
0: řekl pastýř.
3: Proč bych nepověděl? Ale jedné věci se divím. Když jsem jen hloupý pastýř, jak to, že jste neuhodli tak jednoduchou hádanku? Kde pak, pane králi, já si tvou dceru nevezmu za nic na světě. Takovou hloupou princeznu za ženu nechci.
5: Ptal jsem se,
0: řekl král netrpělivě.
5: Co znamená ta hádanka?
0: Pastýř se zasmál.
3: Když jsem šel z domova, uviděl jsem strom a na něm dvě suché

0: To by si povídal. A já si řekl, do paláce běží malý povídálek. Co je na tom tak těžkého?
1: Potom se pastýř obrátil ke králi i k princezně zády, opustil palác a vrátil se domů k mámě.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišly děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy.

Podzim nesl bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavil vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak dětí líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima, a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Kdysi z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel, královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančiti nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalily květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz. Ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl 100 dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokrytý novatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním.
Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a sprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již stodová děti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zranit ti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zranit ti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra a řeklo mu. Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem,
a pokrytého bílými

0: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
1: Figi hádanka.
2: Repetilky v rákosí, celý večer klábosí.
1: Kdo pak ví?
3: Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Co to děláš?
4: Radím ti.
3: No, ty repetáš.
4: Ano.
3: Kdo pak repetá takovým hláskem?
4: No.
3: V rákosí, večer, když je třeba u rybníka.
4: Takže jsou to
3: žáby.
5: Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla veverka. Kuku, kuku. Na co, doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s veverkou povídají. No koho jiného než doktora, podivila se veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehýnek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. No, promiň, řekla veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žlůna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žlůna, Teď se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl. To se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kuriruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměly stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šípku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Straka Pout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Straka Poudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Z Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit, chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po tvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek šel po mně krtek,

0: Básničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hejlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
1: Pohleďte, co čeká každého zrádce.
0: Zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík.
2: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
1: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
0: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
1: Poklekni, přikázal.
0: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
1: Tím to tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
0: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
1: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
0: odpověděla to zahučení kudla Dederon.
1: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce. Komotra všech komotrů a proto ho tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
3: Ať žije guvernér Tulamor!
0: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hejlík. Tulíku!
1: Odveďte ho!
0: Poručil Dederon.
2: Tam?
0: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
1: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
4: Piggy vtip.
5: Paní učitelka vyvolá Ondru. Ukaž mi tady na mapě Ameriku.
6: Ondra se zamyslí a řekne, tady je.
5: Paní učitelka ho pochválí a zeptá se dětí. Děti, kdo objevil Ameriku?
7: Děti vykřiknou, Ondra!
4: A byl to Krištof Kolumbus!
7: A ty jsi nějaký chytrý.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modroočko, kocour Modroočko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radosti. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modroočko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: výborné, teď dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modroočko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem Bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně: škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl: fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl: co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá: Přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, modrooko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modrooko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. No to se mi nelíbilo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Couří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek,

koulek, švih a skok mňáu, přes potok mňáu, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňáu, kos a hýl mňáu.

sláva, mňau, hurá, mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný, tululum. Sláva, mňau, hurá, mňau.

Kočičí fousky do dírky, ouský krok a dech. Šampion Můrek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau. Na sloupek hop, do míče. Kop, start a cíl mňau, kosa jíl mňau. Vyvádíme kočičiny.

0: letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni. Now!
1: Netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidelky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň, někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohlédne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda. Do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Slovenská pohádka o hloupé báře. Bylo jednou jedno hloupé děvče a to se jmenovalo Bára, jež proto, že se špatně učilo ve škole, zůstalo hloupé jako boty. Proto také, když se provdalo, měl s ním muž hotový očistec. Vždyť jeho žena nic nevěděla, ničemu nerozuměla. A když někdy se na něco ptala, ptala se tak, jako by teprve včera se narodila. Jednou vylezla na půdu. A když viděla, že tam mají několik pytlů mouky, hned se vyptávala, k čemu je tam ta mouka na půdě a uzené maso v komíně. Víš, ženuško, odpověděl jí trpělivý manžel, tu mouku jsem proto dal semlít ve mlýně s obilí, aby se z ní mohla napéci placek a buchet. A to maso jsem proto vyudil, abychom ho mohli sníst se zelím a na něm si tak pochutnat. A co máš v tom starém hrnéčku pod postelí? Vyzvídala Bára dále. Ale v tom nic není, jsou to pouze tykvová jádra, která jsem tam jenom proto schoval, abychom si je mohli vyměnit za nový hrnek. Zalhal muž, ač tam měl schované peníze. To řekl proto, že věděl, jak jest jeho žena hloupá a že měl strach, aby to nikde neprozradila. Jenže, jako každá lež, tak i tato se mu špatně vyplatila. Druhého dne ráno, když muž odcházel do práce, nařídil Báře, aby mu pěkně vyprášila a vyčistila šaty a dala všecko do pořádku, nežli se vrátí z práce. Udělám to, udělám, nestarej se, ubezpečovala jej. Muž tedy odešel. Ale jen vytáhl paty z domova, jel okolo hrnčíř s plným vozem hrnců. Bára, jak ho viděla, hned chytila hrnek stojící pod postelí s domnělými tykvovými jádry a když vyběhla s ním ze dveří ven, již křičela na hrnčíře. Počkejte, pan táto, nevyměnil byste mi tenhle starý hrnek s tykvovými jádry za nový? Hrnčíř nahnul se z vozu a když viděl, že to nejsou tykvová jádra, ale peníze, hned věděl, že má hloupou husu před sebou a proto řekl, ale s největší radostí vám ho teto vyměním a že jsou jádra pěkná, ještě vám přidám. A přidal jí opravdu, neboť jí složil půl fůry hrnků na zem a potom odjel. Hloupá Bára dlouho uvažovala, kam by měla všecky ty hrnky dát, ale potom se rozhodla a začala je nastrkovat na kůli v plotě. Jeden malý hrnek jí zbýval a nebylo už, kam by ho nastrčila, tak začala volat na ostatní hrnky. Jářku, hněte se trochu dál, tenhle ten malý chudinka nemá si nač sednout. A že se hrnce ani nehnuli, rozlobila se na ně Bára, vzala klacek a hned začala do nich mlátit křičíc. Tak vy neposlechnete, tu máte. Tu máte, vy nezdarové, já vás naučím moresům. A tak dlouho do nich mlátila, až z nich zbyly jenom střepy. Potom vzala ten maličký hrnec, nastrčila ho na kůl a nesmírně si libovala, jak to chytře provedla. Hned na to zašla do kuchyně, sněla z komína kusy uzeného masa a kladla je na hlávky zelí na zahrádce, myslíc si. Muž řekl, že

0: tu uzeninu se zelím sní a proto tady to má aspoň všechno pohromadě. Avšak netrvalo dlouho a přiběhli psi a maso sežrali. To Báru zase pohněvalo a psi klackem ze zahrady vyhnala, kdežto vlastního psa chytila, zatáhla do sklepa a tam ho za trest přivázala k čepu u sudu. Ale pes sebou trhal a trhal, neboť chtěl utéci. A trhal, až vytrhl čep a tak všechno víno ze sudu vyteklo. Když to viděla Bára, honem běžela na půdu, vzala pytel mouky a hned jí do toho zamísila. A když to všecko tak dobře vyvedla, vzpomněla si, že má mužovi šaty vyčistiti. Šla tedy do komory, vynesla jeho všecky šaty i čepice, naházela je do necek, svařila vodu, namydlila a pěkně spařila. Když to všecko pěkně vypařila, vyprala a vyplákala, pověsila to na plot a těšila se, jakou radost bude mít její muž, až přijde domů. Proto také, jakmile slyšela jeho kroky, běžela mu vstříc a začala vypravovati, co přes celý den dělala a jak všecko do pořádku uvedla. Mužovi ovšem při jejím vypravování vstávaly vlasy a když slyšel, jak i všecka tykvová jádra dala hrnčíři, věděl hned, že je ten dareba hrnčíř o všechny peníze připravil. Dal se do křiku a volal: ženo, ženo, běž cestou nalevo, já poběhnu napravo. Snad toho taškáře ještě dohoníme. Vždyť to nebyla tykvová semena, ale peníze, opravdové peníze. A kdybys ho dohonila, drž ho jako klíště a volej: už ho mám, muži, chytni ho ničemu. Oba se dali do běhu. Za malou chvíli už hloupá Bára ječela: muži, muži, už ho mám, chytni ho a nic mu nedaruj. Muž tedy spěchá tam, ale vidí, že jeho žena drží v obětí hastroše, kterého sedlák postavil do zelí, aby mu je ptáci neoklofali. To už se mužovi zdálo přes příliš a proto povídá: božínku, s tebou je soužení. Copak si já, ubožák, jen s tebou počnu, když si tak hloupá? Když tak naříkal, napadla mu chytrá lest, jak by ženu potrestal, a řekl jí: milá Báro, peníze už jsou pryč, ale přivalilo se na nás ještě větší neštěstí. A jaké? Divila se hloupá Bára. Jaké? No, vypukla válka s Turkem, který řeže lidem hlavy. Ale tentokrát ne mužové, ale všecky ženské musí vytáhnout do pole, začal chytrák strašit svou ženu. A já také musím do války, můj zlatý mužíčku, zachraň mne, aby mne neodvedli, neboť já se toho pohana nesmírně bojím. Vždyť i mě by mohl uříznout hlavu. A co bych si potom bez hlavy počala, jala se naříkati Bára. Neboj, nic se neboj, já tě nedám, ale schovám tě, že tě nenajdou, těšil je chytrák. Pojď se mnou do lesa a já tě tam ukryji. Bára tedy šla a její muž tam vykopal jámu a do té v stoje zahrabal svou ženu až po krk, že vyčnívala jí jen hlava. Poté hlavu pokryl jí mechem a odešel, přikázav ženě, aby byla hezky sticha. Nadešla jasná noc a loupežníci, kteří se v tom lese zdržovali, přišli až k tomu místu, kde byla bára zahrabaná. Zde se zastavíme a rozdělíme se o peníze, řekl náčelník loupežníků. Hle, tuhle je zrovna pařez, dodal, ukázav na hlavu bářinu, a již postavil na ní svíčku a rozsvítil. Avšak svíčka byla krátká a brzy to hloupou ženu začalo pálit do hlavy, že se dala do křiku. Jaj, jaj, jaj, já to nevydržím, jaj, jaj, jaj. Hoho, jsme prozrazení, zvolal náčelník lupičů a zhasl rychle svíčku. Straší tu, straší tu, straší tu, zvolal jiný loupežník a už všichni dali se na útěk a všechny peníze tam nechali. Když bylo ráno, řekl si bářin muž, musím se podívat, co dělá má hloupá žena. Dost už jsem ji potrestal a proto ji zas vyhrabu. Snad už bude moudřejší. A pospíšil do lesa. Když jej bára viděla, hned volala radostně. Podívej se, muži, co je tu peněz? To bude zase hrníčku, viď? Ach jo. Ale muž vydá hromadu zlaťáků, dal si všecko vypravovati. A když se dověděl, co a jak bylo, peníze sebral a báru vykopal a odvedl si ji domů. A když nikdo se o peníze nehlásil, nakoupil zase mouku, víno, maso, pořídil si nové šaty a že mu ještě hodně peněz zbývalo, postavil si také novou chalupu. Přikoupil i kus pole. A ještě mu mnoho zlaťáků neubylo. Byl boháčem a už nelitoval toho, že má hloupou ženu. I bára, když viděla, jak jsou bohatí, myslila si, že má také více rozumu. Ale její všecka moudrost nestála ani za zlámanou grešličku.
1: Když hvězdy vyjdou a končí den, oči své k nebi zvedám.

0: chřipky.
1: Tak co, tetičko? Jak funguje tvá stará pastička na myši?
0: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.

po bílé velrybě a mořských loupežnících. Velryby jsou mořské kravičky. Pasou se ve stádech, dělají vodotrysky a jsou černé jako kominici. A teď vám musím povědět tu pohádku o bílé velrybě. Byla to taková neobyčejná velryba, jaká se potkává jenom v pohádkách. Byla bílá jako nevěsta. A taková veliká, že omývala hvězdy na obloze, když dělala vodotrysk. Hvězdy se pak leskly, osprchované jako bílé hrnečky v kuchyni. A bílá velryba plavala po všech mořích a oceánech a umývala hvězdy, až jednou plula kolem jednoho ostrůvku. A na tom ostrůvku číhali mořští loupežníci, že někoho přepadnou. Jakmile spatřili bílou velrybu, zaradovali se převelice. I začali ji na lodičce pronásledovat a měli připravený rezavý šíp a konopnou smyčku, aby ji lapili. Bílá velryba je spozorovala a začala utíkat. Ale loupežníci byli umínění a pronásledovali ji vytrvale. Plavala ze všech sil a loupežníci pořád za ní. Třeba, že byla veliká, srdíčko měla jenom maličké a to jí tlouklo ustrašeně. Když obepluli po nevím kolikáté celou zeměkouli, byla už bílá velryba na smrt unavená. Ale mořští loupežníci měli síly ještě dost, protože se u vesel střídali. A oči jim svítily jako dravcům na divoké honičce. Nevím, jak by všechno dopadlo, kdyby bílá velryba v poslední chvíli nevplula do Černého moře. Tam se obarvila na černo. A když ji loupežníci konečně doháněli, viděli, že se ženou jenom za obyčejnou černou velrybou a ta bílá, že jim utekla kdo ví kam. Začali se hádat, šťouchat, vrtět a vyčítat si, kdo to zavinil a šťouchali se tak dlouho, až se s nimi loď převrátila a všichni mořští loupežníci se v tom Černém moři utopili. A bílá velryba, co v Černém moři zčernala, plavala pomalu, bez cíle a na hvězdy už ani nepomyslila, jako by neměla sil udělat vodotrysk. Jenom plakala. A dost možná, že zrovinka od jejich slz je moře slané. A tak plavala a plavala a ani nespozorovala, že proplula bílým mořem. Bylo bílé jako mléko. Jen najednou pocítila, jako by se z ní umila tíseň a smutek a žal a všechno zlé. Podívala se na sebe a vidí, že je zase celá bílá, jako bývala. I zaradovala se převelice, jak to jenom velryby dovedou, a udělala převysoký vodotrysk až ke hvězdám, které se už pomalu ztrácely ve tmě. Hned se zaleskly veselé jako osprchované porculánové hrnečky v kuchyni. A tak ta pohádka o bílé velrybě přece jenom šťastně skončila.

0: Co to bylo? To byli vlci.
1: Vlci v gramofonu, to je blbina.
2: Nebo Drákula. Nebo?
0: Co?
2: Nebo to... Mám to říct?
1: Sválně.
2: Já to řeknu, ale budeme se bát.
1: Nešť.
2: Nebo jestli to nebyl duch...

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním hladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Pod ty dubou po schodech, to mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm kuch.
0: Ve vikýři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá stamen ruka a

0: básnička. Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty můj broučinku, i ty můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek. A tolik toho napovídal. No, to byla radost. A měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tomu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila, Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu, tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili, podvečer tvá čelátka,
co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Chlapeček, vytesaný
0: Pinokio!
2: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
0: toho,
2: nikdo v lese.
0: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
2: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
0: To je pravda, ten jenom když lhal.
2: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
0: A kdo?
2: Veliký, veliký otesán.
0: Je.
2: Takže malý otesán.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala porůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Do půl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První sezbíral borůvky ve šmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O, ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala li, tralalila, netopír kouzelník, to jsem já. Olala.

o ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty. Vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta. Jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém. Navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo. A nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, a neb, jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrk

splašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou vyjekl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře. Jako rajská hudba mu to znělo v uších a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrněl polichoceně, opřel se o borovici a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutibrko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutibrko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř, akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutibrko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady, a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutibrko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit, ale kníže pán povídá, kde pak? Tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutibrko sedí na prohnilé podlaze.

sklep je všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a Krutibrko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbanátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragón do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutibrko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže, to by od kníže pána pěkně schytala, ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody. Odvětil spokojeně Krutibrko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela, zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji, že způsobuji nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš. Podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jako by se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
1: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
0: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Rozbité překvapení. Aneb, jak je důležité mít nápad. Ferda rád modeluje z hlíny, odlévá sádru, lepí koláže a skládá papírové modely. Proto, brzy potom, co se dostal do Emušákova, začal chodit jednou týdně do keramického kroužku. Je pravda, že ne vždy se mu výrobek podařil, ale stejně ho to bavilo. Pod dohledem plyšového velblouda, který kroužek vedl, vyráběl Ferda pro maminku dárek k svátku. Keramickou lampičku na svíčky. Maminka totiž doma svíčky ráda zapaluje. Ferda na lampičce pracoval několik týdnů. Dával si záležet, začal dostatečně včas, aby to stihnul. Právě dnes dárek dokončil. V den, kdy měla maminka svátek, byl spokojený. Velbloud i ostatní malí plyšáci, kteří s ním do kroužku chodili, mu lampičku chválili. Ještě pár posledních úprav a hotovo. Večer chtěli společně s tatínkem, který koupil velkou bonboniéru, mamince popřát. Cestou z kroužku koupil Ferda ještě balící papír a stužku. Neměl sebou žádnou tašku ani batůžek a věci se špatně nesly. Rulička s papírem mu pořád vypadávala spod paží. A tak si řekl, že dárek radši zabalí hned. Pak domů ponese jen jednu věc. Doma by na to sice měl klid a tatínek by mu jistě pomohl, ale takhle to bude jednodušší. Sedl si tedy na lavičku v parku a dárek zabalil. Bylo ještě světlo, ale věděl, že by měl pomalu vyrazit, aby byl doma dřív než maminka. S tatínkem tak byli domluvení. Vstal. Jakmile však ten pohyb udělal, zavadil dlaní o jedno uvolněné prkénko lavičky a balíček se po něm sunul k zemi. Ferda se rychle natáhl, chtěl ho zachytit. Nestihl to. Dárek dopadl na chodník a ozvalo se zlověstné prasknutí. Ne! Vykřikl Ferda. Rychle se sehnul, roztrhl papír a doufal, že keramická lampička pád přežila. V papíru však našel jen střepy. Ferdovi se podlomily nožky. Sednul si na zem a začal hlasitě plakat. Úplně se zalikal. Kolem chodníku, kde seděl, projížděla zrovna rodinka kočičích plyšáků na kole. Zastavili. Prohlíželi si ho. Trochu se styděl, ale nemohl vzlikot zastavit. Ostatně měl velký důvod k pláči. Co se ti stalo? Jsi v pořádku? Ty jsi spadl z lavičky? Ptala se starostlivě plyšová kočičí maminka, která stála nejblíž. Ferda ještě pořád seděl na zemi, hlavou mu běželo hrozně moc myšlenek. Co budu dělat? Maminku bude mrzet, že jí nic nepřinesu. Co jí řeknu? Dalo mi to tolik práce. Měl jsem dárek zabalit až doma. Jsem hloupej, že jsem si sem sedal. Kočce neodpovídal. Měl hroznou chuť říct, co je vám potom, starejte se o sebe. Ale mlčel. Se založenýma rukama trucoval. Díval se před sebe, jako by tam nikdo nebyl. Aha, ty jsi tady něco rozbil, viď? Pokračovala přátelsky plyšová kočka. Nejspíš nějaký dárek podle toho, jak je to zabalené. To mě mrzí. Ale jinak jsi v pořádku? Máme tě někam doprovodit? Ne, odsekl Ferda. Půjdu domů. Vstal a utřel si slzy. Rodinka plyšových koček a kocourků odjela. Ferda domů nešel. Chtěl se zase posadit na lavičku. Přes slzy si ale nevšiml, že se dá do prázdna. Spadnul na zem. Opět začal plakat. Vedle něj si na zem sedla i moucha smutek. Ty jsi tomu dal. Nic tak hezkého už nevyrobíš. Nemá ani cenu chodit domů. Je to taková škoda. Taky tě to tak mrzí. Šeptala mu. Co to tu je za hromádku neštěstí? Ferda zvedl hlavu. Stál nad ním tatínek. Podal mu ruce a pomohl mu vstát. Prosím tě, Ferdo, proč jsi tak uplakaný? Co se ti stalo? Dlouho jsi nešel, tak jsem se ti vydal naproti, říkal tatínek.
1: Tati, podívej, rozbil jsem dárek pro maminku. K svátku pro ní nic jiného nemám. Kdybys věděl, kolik mi to dalo práce a teď je to všechno rozbitý. Maminka si tolik přála něco, co bych pro ní vyrobil sám.
0: Tatínek nahlas přemýšlel. No, obchody už jsou zavřené, takže nic nekoupíme. Nemáme ani moc času, abys něco vyrobil. Rozhodně ale nepomůže, když tu budeš brečet. Pojď, cestou domů už nás něco napadne. Ferdu opravdu něco napadlo. Z rozbité lampičky si opatrně nabral do kapesníku několik malých střípků. Doma minul maminku a jen letmo se na ně podíval.
2: Zdá se mi to, nebo máš červené oči? Ty jsi plakal?
0: Ptala se Ferdy.
2: Plakal, ale už je to dobré.
0: Nechoď teď za mnou do pokojíčku, dej mi chvilku. Poprosil maminku. Tatínka poprosil o malé dřívko a lepidlo. Požádal ho ještě, ať maminku zabaví. Aby si nevšimla, že si z koupelny vezme její malé zrcátko. Hotovo! Pošeptal tatínkovi, když se vrátil do obývacího pokoje, kde rodiče seděli. Maminko, my bychom ti chtěli tady s Ferdou popřát všechno nejlepší k svátku, řekl tatínek a dal mamince bomboniéru. Zavři oči a natáhni ruku, řekl mamince Ferda. Když to udělala, vložil jí do dlaně zrcátko s krásným rámečkem vytvořeným z nalepených střípků. Ten dárek jsem vyrobil pro tebe. Když se do něj podíváš, uvidíš to, co mám nejraději, řekl tiše Ferda, protože nevěděl, jestli se dárek mamince bude líbit. Ona ho ale silně objala a řekla: to je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostala, Ferdo. A když jí pak Ferda s tatínkem líčili, co všechno se jim přihodilo, ani trošičku se nezlobila, že si Ferda její zrcátko vzal. Naopak, měla snad ještě větší radost, než kdyby dostala keramickou lampičku. Protože tím, že se nevzdal, jí Ferda dokázal, jak moc jí má rád.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: Jednou byl Rumcajs s Sipískem u puškaře Halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
1: Halíři, podaš mi rachejtli, poručil si kníže pán. Já ji vyščelím tady kněžne pro radost.
0: Jenže puškař Halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
1: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
0: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult. No to zas ne. V tom ale Cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení. No, proč bych tu rachejtli neudělal, povídá Rumcajs a mrkl okem na Cipíska. Potom si Rumcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Rumcajs s Cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Rumcajs. Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš Cipísku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
2: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
0: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcaj s Hirkou a podpálil v rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
1: Sapristi,
0: povídá kníže pán,
1: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
0: A to bylo tím, že Cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
2: bravo, rachejtle, bravo.
0: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
1: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
0: Rumcajs s Cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumcajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Digi hádanka. Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali. Co to je?
1: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule! Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
2: Jo.
1: Já mám salátky moc rád.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co je? Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
2: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
1: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
2: Nevím od koho.
1: Měl by se nad sebou zamyslet.
2: Ještě to tak.
1: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
2: A ty jsi tam teď byla?
1: Byla.
2: Jo, proto. A co jste si tam učili?
1: Slušnému chování, blbečku.
2: A k čemu to je, prosím tebe?
1: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
2: No, tak to jo, to by mě zajímalo.
1: No, vidíš, a? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
2: No, čeprsk.
1: Ovšem, tím se nemyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
2: Spíš odvaha.
1: To je fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
2: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
1: Nedej se vysmát.
2: Náhodou, už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
1: No právě, musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku
2: a trenky.
1: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
2: Náhodou já si trenky měním.
1: Náhodou.
2: To není pravda. Jednou týdně.
1: Jednou týdně? Já omdlím.
2: No já s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
1: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
2: Alergii?
1: No.
2: Co je to?
1: Alergie?
2: No.
1: No, to je teď moderní slovo.
2: To jo. Ale co to znamená?
1: Osypeš se, když ti něco vadí.
2: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
1: Nepovídej.
2: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
1: Ha? Jo.
2: To je teď taky moderní.
1: Jo, to jo. A co ti řekl?
2: 100 korun.
1: No ne, já myslím, co jsi měl.
2: 20.
1: Co?
2: No 20 korun.
1: Chceš ne, co ti chybí?
2: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
1: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
2: Bolesti v zádech.
1: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
2: Abych si povolil k šandy.
1: Aha. A pomohlo to?
2: Ne.
1: Jak to?
2: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
1: Počkej. Kam spěcháš?
2: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
1: On chodí ještě do školy.
2: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
1: Jak tomu mám rozumět?
2: Jenom učitelka a taťulda.
1: No teprsk, ty jsi zase něco provedl.
2: Ne. Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
1: A co jsi napsal?
2: Že chci v divadle rozdělovat role.
1: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
2: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
1: Už tě chápu.
2: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
1: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

Ahoj, myšáčci! Právě jsem vám oznámila broučí hmyzákovskou řečí, že už jsem tu zase s vámi. Od internetový sítě plný informací vás zdraví vaše šmejdilka, myška Bibi. Nebojte se, tykadla na hlavě nemám. To jsem jen při svým obvyklým hledání narazila na jednu senzační záležitost, o kterou se s váma chci podělit. Hned jak jsem to dočetla, letěla jsem do studia. No jasně, neletěla. Pelášila jsem packama, i když teda hmyzí křídla by se mi někdy fakt šikly. Mají to hmyzáci dobře vymyšlený. Ale zase, já líp třeba... No, slyším, že jo? No, každej máme to svý. No, nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, ať vás nenapínám. Jo, hmyzu se to týká. V Bratislavě, to je hned kousek od nás, v sousední zemi, na Slovensku, mají, hádejte co, hmyzí hotel. No jo, slyšíte dobře, hotel pro hmyz. To je pecka, co? No, hned vám o tom řeknu něco víc. Asi jste o hmyzích hotelech doteď nic neslyšeli. Neznamená to ale, že by to byla nějaká extrovní novinka. V cizině takovýhle hotely běžně najdete třeba v národních parcích nebo v botanických zahradách. V našich oblastech si hmyzí hotely teprve hledají svý místo. A jak to vypadá? Hmyzí hotel. A proč to je? Pro koho? Vydržte, všechno vám povím. Hmyzí hotel je stavení ze všech možných různých přírodnin. Z dřívek, z kamínků, z kůry, listí, mechu a já nevím z čeho všeho ještě. Taková všeho chuť, která se snaží napodobit přírodní prostředí. Vypadá to trochu jako hodně zvětšená plástev medu. Hodně skulinek a díreček, kam se dá zalézt. Celý to slouží hlavně jako domeček pro samotářský hmyz, který nepatří do žádný větší skupiny. Nemá svoje hejno. No a proč se hmyzí hotely stavějí? Jedna, která pokud takovej hmyzák nežije ve větší skupině, je víc zranitelný. Tak se mu domeček hodí k tomu, aby vůbec přežil, nebo aby měl kde strávit zimu, nebo aby měl bezpečný místo, kde naklást vajíčka. No a pak taky. Hmyz si tenhle příbyteček najde, bude mu v něm dobře, usadí se tam a nebude se stěhovat třeba k vám domů. Prostě zůstane radši ve svém přirozeném prostředí, i když v hotelu, který vyrobil člověk. Ale to hmyzák asi neví. Ten si říká, jupí, co pak tady mám za báječnou skulinku? Tam bude moje hnízdečko, tam bude můj domeček. A kdo mu ho tam připravil, to bude bzučákovi šumák, no. Já bejt hmyzákem, samotářem, tak si takovej hotel taky nechám líbit. Představte si na chvíli, že jste hmyzák, broučák, bzučálista a že byste našli bejváček v takovém hotýlku. Jak to tam asi vypadá? Jaký byste chtěli pokojíček, kdybyste byli brouček? Zkuste mi ho nakreslit. Já mám vaše obrázky moc ráda, skoro tak moc jako vaše dotazy. Tak pište, malujte a hlavně se mějte moc hezky. Já letím šmědit dál. Pa, pa, písklatá!

0: Bob a Bobek na moři. Jaké to bylo překvapení, když se Bob a Bobek druhého dne neprobudili v teploučkém vyhřátém klobouku, ale na voru uprostřed moře. Kam se podívali, všude byla jenom voda.
1: Fej, ta je ale slaná, posteskl si Bob.
2: Sláva, Bobe, my jsme vlastně trosečníci, zaradoval se Bobek. A to jsme ještě nebyli.
1: Určitě to budou žraloci, dodal Bob.
0: A sotva to dořekl, oba dva se tolik lekli, že uskočili doprostřed dvoru, kde se srazili tak prudce, že zůstali chvíli nehybně ležet.
2: Je tu málo místa pro oba, řekl Bobek.
1: Když ti překážím, Bobku, tak si buď na voru sám. Vidíš ten ostrov na obzoru? Tak ahoj, řekl uražený Bob.
0: Šipkou skočil do moře a krauloval k ostrovu.
2: Bobe, Bobe, co mi to děláš? Já se bojím žraloků. Bobe, já tam neskočím. Bobe, přece mě tu nenecháš samotného.
0: Ale volal marně. Za chvíli už byla z Boba jenom úplně malinká špendlíková hlavička, která se přibližovala k několika palmám na obzoru. Bobek zůstal na voru sám. Přišla tmavá noc a Bobek se celý třásl. Samozřejmě, že strachy, protože v tropech jsou i noci teplé. Ráno ho probudilo velikánské houpání. Bál se chudinka otevřít oči. Vlny byly čím dál tím větší. Vyhazovali vor nahoru a dolů, jako by bylo moře neskrotným mustem. Ale když Bobek v sobě našel odvahu a otevřel oči, zaradoval se. Byly to totiž vlny přílivu a dělali se proto, že velikému obrovskému oceánu se postavil do cesty právě ten ostrůvek zarostlý palmami. Jako by chtělo moře ten malinkatý kousek pevniny smést z povrchu zemského. Jedna vlna, ještě druhá, ještě třetí, pak přišla největší a na jejím hřbetu se vor i s Bobkem dostali na ostrov. Vlna vztekle očuměla a Bobek cítil pod nohama zase pevnou zemi. A pak se mezi palmami objevilo podivné stvoření. Byl to divošský náčelník pomalovaný válečnými barvami. Na hlavě měl čelenku s papouščími pery a v ruce držel mohutný kyj. Bobek se zase třásl strachy a padl před ním na kolena. Vznešený náčelník přišel k němu a promluvil.
1: Milý Bobku, vítám tě na mém ostrově.
2: Je, Bobe, to jsi ty, Bobe. Ahoj,
0: zaradoval se Bobek, když poznal kamaráda.
1: Jaké pak ahoj? Byl jsem na tomto ostrově dřív a prohlašuji ho za své království. Zde totiž vládnu já, Bob první.
2: Bobek se nestačil divit. Hm? A co budu dělat já?
0: Bob pokračoval.
1: Jsi můj poddaný Bobek a budeš-li mi dobře sloužiti? Nechám tě naživu.
0: Výhružně zvedl kyj a dodal.
1: Ostatně mám hlad, chci kokos. A hned.
2: Už letím,
0: vykřikl podaný Bobek a ze všech sil se snažil vyšplhat na palmu. Pak přinesl Bobovi kokos a od té chvíle mu začal sloužit. Vařil mu a když bylo vedro, tak jej ovíval palmovou větví a když Bob spal, seděl u něho a odháněl mouchy. No, moc se mu tahle hra nelíbila, ovšem, co se dalo dělat? Vládce ostrova je třeba poslouchat. Až jednou nařídil Bob Bobkovi, že mu musí z lian uplést houpací síť, dostal nápad, a upletl si nějaký ten provázek potajmu navíc. Jednou si Bob v zavěšené síti lebedil, jak se mu hezky leží, a spánek mu pomaloučku zavřel oči. Bobek do něho opatrně žduchnul a když zjistil, že spí opravdu hluboce, rychle ho svázal. Co blázníš? Prosím tě, okamžitě.

0: Jakubové, co to je za sluhu?
1: Jednou spatřili oba na obzoru velikánskou námořní loď. Bobek okamžitě vydal rozkaz. Vylez na palmu, Bobe, a mávej. Třeba nás osvobodí. Bob vylezl na nejvyšší palmu a mával a mával.
0: Vidíte?
1: Zeptal se netrpělivě Bobek.
0: Vidí,
1: jásal Bob.
0: A co dělají?
1: Zeptal se Bobek.
0: Taky nám mávají. Mávají a jedou pořád dál. Alespoň, že nás pozdravili,
1: ulevil si Bobek.
0: Je to docela slušná loď.
1: Ta loď oběma připomněla, že někde za tím mořem vody je pevnina. A když by se šlo z přístavu pořád za nosem, došlo by se na louku, kde je chudák opuštěný klobouk a v něm hezký chládek, že nikdo nemusí nikoho ovívat.
0: Mě už ty kokosy nejedou,
1: řekl Bobek.
0: Kdybych měl víc podaných, poručil bych jim, aby opravili vor a odpluli bychom domů. Ale jeden podaný to nezvládne.
2: Jeden podaný to skutečně nezvládne, ale pro dva kamarády by to byla hračka a mohli bychom je domů na borůvkové knedlíky.
0: Sláva, království za borůvkové knedlíčky,
1: zvolal Bobek, strhl si královskou čelenku a oba se pustili do práce. Za chvíli byl vor na vodě.
0: Hurá, hurá, volali Bob a Bobek,
1: když se vítr opřel do plachet zhotovených z palmových listů a hnali je kam? Hnali je přímo domů.

0: jak měl Rákosníček starosti s módní přehlídkou.
1: Mně se to snad jenom zdá,
0: žasl Skřítek, když se díval do hlubiny pod hrází.
1: Jak to tak vypadá, tak některá dnešní ryba už roupama ale neví, co by na sebe navěsila. Ještě mě poblázní celý rybník. Místo pořádných šupin to má závojíčky a já nevím, co ještě. Ale já ti tu tvou parádu zatrhnu, to uvi...
0: Dál už to nedořekl, protože mu ujeli nohy, svalil se do vody, až to žbluňklo. Moc si z toho nedělal, poněvadž stejně chtěl tam u dna udělat pořádek, jen si vytřepal žabinec strička a vyklepal vodu z ucha, spustil bandurskou.
1: Tak koukni ty rybo,
0: mračil se Rákosníček.
1: Která ty vlastně jsi? Plaveš si, jako když vlaješ, a v hlavě máš určitě jen samé fintění.
2: Já jsem závojnatka, odpověděla samolibě ryba. Ozdoba akvárií a zahradních rybníčků.
1: Milá zlatá, usmál se Rákosníček, tak to jsi na úplně špatné adrese. Tady je totiž bažina to puškvalcový rybník Brčálník.
2: To vidím,
0: odsekla přezíravě závojnatka.
2: Jste tu nejmín 100 let za současnou módou. Například zde, prosím.
0: Obrátila se k žasnoucímu Karasovi.
2: Taková fádní jednobarevnost se přece už dávno nenosí. Květinové vzory, to je teď šik, ovšem pouze s vhodnými doplňky.
0: Skřítek na ní koukal celý vyjevený a Karas nevypadal o nic líp. Ryba fintilka se zablnila jako manekínka na módní přehlídce a

0: oslovovala mřenky i bělice, které se k té podívané sjeli ze všech koutů brčálníka. A vy, mé drahé, milé dámy, přece nechcete vypadat jako pouhé bělice obecné. Pro drobné rybky je vhodný nějaký jemný vzoreček, který ovšem zdůrazníme blízkavou nášivkou z korálku. Rosnička Anička měla z toho všeho oči navrch hlavy a po rákosovém žebříčku honem popolezla výš, aby lépe viděla. To ovšem neměla dělat, protože jak si jí závojnatka všimla, hned na ní spustila. Ale co to vidím? Taková brčálová barva? No to tedy ne. Na vycházky bráko si vždy volíme pouze něco plážově světlého. Pak se zavlnila znovu a prohlásila. Když dovolíte, mé dáme, poněkud vám pomohu k tomu, aby i ten váš bažinato puškvarcový rybníček měl vysokou úroveň. Takže za mnou, prosím, za mnou. A vy, obrátila se k rákosníčkovi, vy nás teď laskavě omluvte. Když všechny ryby i s rosničkou zmizely za přivisem vodních řas, nastalo v rybníku velké špitání a chichotání. To už se skřítek neudržel a rozlobeně volal.
1: Vy jste mi ale všechny dohromady úplně, ale zcela úplně hloupé. Vy si klidně vyměníte nenápadnost za nápadnost. Vždyť si vás každý na první pohled všimne.
0: No ano, ozvalo se za oponou z vodních řas. O to nám ale právě jde. Nástup, dámy, nástup. A pak začala ta slavná módní přehlídka, jakou brčálník ještě nikdy předtím nezažil a jak si rákosníček povzdechl, snad už raději nikdy znovu nezažije. Nejdříve vyplul karas a nesl se pyšně jako páv, jenomže popravdě řečeno vypadal spíše jako šašek. Za každou první šupinou měl zastrčený stulíkový kvítek a za druhou zase květ blatouchu, jenom bambule na nose mu scházela. Po něm se objevily bělice i mřenky a byla to také náramná podívaná. Chlubili se krajkovými ornamenty z vodních kapradin, které vylepšily blízkavou perletí z rybničních škeblí. Korunu tomu všemu ovšem nasadila rosnička. Byla celá obalená žlutým pískem a tak zářila na všechny strany jako sluníčko. Skřítek chvíli lapal po dechu a jen co ho zase popadl, všechny ty rybí manekínky i manekína rázně vypeskoval.
1: Tak už dost těch pošetilostí. Vy snad ani nevíte, na kolik kilometrů je ta vaše bláznivá paráda vidět.
0: Nic si nenechte namluvit, mé drahé dámy, ozvala se uraženě rybka závojnatka.
1: Jen ať nás svět obdivuje. To je ovšem ta největší hloupost, jakou jsem kdy slyšel,
0: hněval se rákosníček.
1: Co když přiletí čáp? Nebo jiný žabí a rybí nepřítel. No, co potom uděláme? Přece se nepředvádíme, ale naopak rychle splýváme s okolím.
0: A hned předváděl jak. Protože měl zelené tričko, stačilo skočit do nejbližšího chomáče žabince a hned v něm zmizel. Jenom oči a uši tam svítily.
1: To jsem byl krásně neviditelný, co?
0: Chlubil se, když vylezl ven, ale ryby se jenom hyhněly.
1: Tak prosím, prosím, žádné úšklepky. Teď si to hezky zkusíte zase vy.
2: No přece si neumažeme svou parádu.
0: Bránili se ty parádnice.
2: Skákat do žabince nás ani nenapadne.
0: Ale napadlo. A jak rychle. Stačilo, aby se na hladině rybníka objevil stín létajícího ledňáčka, který scháněl něco do zobáku. Všechna rybí paráda byla teď spíše na obtíž. Každý se jí chtěl honem zbavit a někam schovat. Najednou byl žabinec pro všechny skoro malý, ale nakonec v něm zmizel kdekdo. Když nebezpečí pominulo, bylo všude tak, jako na začátku. Jenomže nyní už i mřenky a bělice věděli, že rybník Brčálník není akvárium a že každá pořádná rybniční ryba si musí na nějaké exotické parády dát zajít chuť. Takhle je zase Rákosníček rád viděl a proto se s nimi rozloučil v dobrém.
1: Milé a drahé dámy, povídal a trochu se přitom pochechtával. Až budete zase někdy potřebovat poradit s praktickou módou, zavolejte, o to je tu přece kdo? No, Rákosníček.
0: Pak se uklonil na všechny strany a protože už ho tady nebylo zapotřebí, šel o tom všem, co opět prožil, vyprávět Raku Vavřincovi.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

0: bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Mami, smím jít ven šplhat? Poprosila Moja. Můžeš? Odpověděla Jikidživu, ale tatu půjde s tebou. Takže žádné velké stromy, vlastně vůbec žádné stromy, běžte dozadu na ty velké keře. Moja protáhla obličej, ale poslechla. A jak tak s bráškou lezla po keřích, najednou uviděla, že z nejhustších větví se něco zalesklo. To se mi asi zdálo, pomyslela si. Netrvalo však dlouho a tatu ji vzrušeně zašeptal. Podívej, támhle, zlato. Opravdu, nad nimi se cosi třpitilo. Když se podívali lépe, viděli, že je to zlatý řetízek. Visel pod ledabile naházenými klacíky. Vážně, vydechla Moja a v zápětí si všimla, že mezi klacíky se toho třpití ještě víc. Oh, poklad, celý poklad. Rychle k němu začali šplhat. Moja byla zkušenější, ale v hustém větroví se jí lezlo hůř než jejímu drobnému bráškovi. A tak se na dosah pokladu dostali oba současně. Jenže co to? Už se po pokladu natahovali, když v tom se ozvalo strašlivé syčení a před nimi se naraz objevilo 6 strašidelných hlav. Měli velikánské oči s oranžovými duhovkami a doširoka otevírali zobákovité tlamy. Tatu vytřeštil oči a pustil se větví. Jen co se z nich vymotal, rychle slezl dolů a upaloval, co mu síly stačily. A Moja, ta jakoby skamenila. Ale jakmile se zpamatovala, pelášila za bráškou. Zastavili se až u velkých šplhacích stromů. Co to bylo? Fňuknul tatu. Já nevím, sotva popadala dech Moja. Něco ten poklad hlídá. Nic bych za to nedala, že to je 6hlavá saň. Saň? Polekal se tatu. Nebo mládě 6hlavé saně. Uvědomila si Moja, že na dospělou saň to bylo asi trochu malé. Nejlepší bude, když se zeptáme našich. Kousek od šplhacích stromů našli Šindu a o překoty začali vyprávět, co zažili. Šinda zvedla oči sloup. Nejenže jí děti ruší od jídla, ale co všechno si ještě nevymyslí. Poklad, říkáte, a hlídá ho Sáň? Nesmysl. Vážně, teto, nedala se Moja. Je tam poklad a jestli ho nehlídá Sáň nebo její mládě, no tak co to teda je? Šinda chtěla mít pokoj a tak řekla. Jsou to rarášci a přemůžete je jedině tak, že na ně hodíte třeba, rozhlédla se kolem, třeba síť upletenou z pavoučích vláken. A nikomu nesmíte říct ani slovo. Moja a tatu nejdřív váhali, ale nakonec se rozhodli, že když už se jim poštěstilo najít poklad, pokusí se ho raráškům odnést. Každé ráno, dokud ještě ležela rosa, pobíhali po výběhu, sundávali z keřů a trav pavučiny a pečlivě je ukládali do své skrýše. Po nějaké době jich konečně měli dost, aby z nich dokázali uplést síť a mohli se vydat přemoci rarášky. Ale nebylo to jen tak. Jeden den neměl dost odvahy tatu a druhý den váhala Moja. Zápolit se rarášky u jejich poklad, to chce velkou kuráž. Až třetí den se za vzájemného povzbuzování vydali se síti z pavoučích vláken k pokladu. Potichonku začali lézt nahoru, jenže hned o první větve se jim jejich síť roztrhala. Nevrátíme se, špitnul tatu. Moja zaváhala. Nejradši by také nechala poklad pokladem a vrátila se domů. Ale pak zavrtěla hlavou a lezli dál. Když uviděli lesknoucí se poklad, zbýval z jejich sítě už jen cár. Počkej tady, zašeptala Moja. Zkusím ji hodit aspoň na jednoho raráška, abychom viděli, co to s ním udělá. Tvářila se statečně, ale byla v ní malá dušička. Chvilku zhluboka oddychovala, potom sebrala zbytky odvahy a co nejrychleji vylezla nad rarášky. Byly mnohem větší než minule. Tvářili se bojovněji a syčeli hlasitěji a výhružněji. Pryč, je-li vám život milý, ztraťte se! Moja po nich mrskla zbytkem sítě a dala se na útěk. Koutkem oka však ještě stačila zahlédnout, že jakmile na jednoho z nich síť dopadla, vůbec nic se nestalo. Já jsem říkala, že to je mladá Sáň, prohlásila Moja, když s bráškou doběhli ke šplhacím stromům. A pořádně vyrostla. Co budeme dělat teď? Zeptal se tatu a zjevně si přál slyšet, že toho nenechají. Moja se zamyslela a řekla. No, myslím, že bychom se měli poradit s tátou. Ten nám určitě pomůže. Richard je mlčky poslouchal a když mu to všechno dopověděli, zabručel. Ta zlomyslná Šinda. Tak pojďte, já se s vámi na ten raráščí poklad podívám. Zatímco Moja a tatu čekali dole, Richard za hlasitého praskání větví a ještě hlasitějšího syčení šesti strašidelných hlav lezl k pokladu. Za chvíli se vrátil a ze široka se usmíval. Div, že se mě neschodil i s hnízdem, ale naštěstí to dobře dopadlo. Se hnízdem? S jakým hnízdem? A koho? Těch Saní je tam víc? Udiveně se vyptávala Moja. Tatu jen mlčky valil oči. Že je ten táta odvážný? Pojďte si někam sednout, ať tady dál nerušíme a tam vám to všechno povím, řekl Richard a všichni, tentokrát už pěkně zvolna, se vydali k pavilonu. Tam jim Richard pověděl, že v křoví si před rokem postavila hnízdo straka zlodějka a nanosila si do něj lesklé předměty, které kradla návštěvníkům zoologické zahrady. Po ní se letos ve hnízdě usadili sovy a teď mě vychovávají svá mláďata. Ta sice vypadají strašidelně, ale sama měla z Moji a tatu a hrozný strach. Takže to není Sáň? Trochu zklamaně se zeptala Moja. Ani rarášci? Dodal tatu. Uznávám, usmál se Richard, že ta soví mláďata vypadají docela strašidelně. Máte oba odvahy na rozdávání. A vyznamenali jste se. Až vyletí z hnízda, vrátíme, co straka nakradla. Teď si běžte omluvit pavoukům, že jste jim ničili sítě. Víte, co jim dali práce? A já si to zatím půjdu vyřídit se Šindou.

0: Paní Zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny voněly, ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho takhle žila u paní Zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky.
1: Ach, milá babičko, řekla.
0: Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto nám nepřišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
2: Líbí se mi, že chceš domů, a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
2: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
3: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí do pomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
1: Vytáhni mě honem, syc schořím,
0: zavolal na ní prosebně chléb.
1: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
0: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
2: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
0: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly.
2: To je mzda za tvoji službu,
0: řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
3: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.
4: Byl jednou jeden mramorový les. A v tom lese, jako v každém jiném, rostly docela obyčejné houby. Kromě toho se zde ale děly docela neobyčejné věci. Když hrozilo houbám nebezpečí, nehádali se a vycházeli spolu téměř přátelsky. Ale běda, jakmile se za poslední houbařskou nohou zavřelo poslední křoví. Všechno se rázem změnilo. Milé houby začaly pomlouvat a klevetit, intrikovat, škodit a zlobit. Píchavky byly známé svou nadutostí, lišky lstivostí, Václavky bez ustání hrašily zbraněmi, čirůvky pomlouvaly, ryzce se vychloubaly a holubinkám bylo všechno jedno, čímž klidu mramorového lesa ani trochu nepomohly. A co teprve muchomůrky, největší potíže byly právě s nimi. A tak Strakoš, moudrý a vážený hřib odstatečného dobu, k sobě jednoho dne zavolal nejstarší muchomůrku a pravil. Vážená paní, den za dnem se na moji hlavu snášejí stížnosti. Je jich čím dál víc. Žampionům se nelíbí vaše nespolehlivost. Hadovka smrdutá trpí vaší parádivostí. Lišky mi sdělili, že se urážíte pro kde jakou malichernost. A hříbky si večer co večer stěžují u potoka na všechna příkoří, která jim působíte. A pozdvihl zrak, aby pohlédl muchomurce do očí. Muchomurka by se ráda urazila, ale tím by jen potvrdila slova ostatních a tak pro tentokrát na urážení zapomněla a opáčila. Chcete-li odpověď, máte ji mít. Se žampiony se přátelit nebudeme. Mají na náš vkus příliš dobrodružnou povahu. Chvíli v lese, chvíli v lukách, to není nic pro nás. Lišky jsou staré pletichářky a jejich pomluvy mě ani trochu nezajímají. Hadovka smrdutá, no, ať raději mlčí. Právě ona slavnému rodu hub žádnou čest nedělá. A hřiby? Ti by měli být rádi, když jim dovolíme žít v naší blízkosti. Pohled na jejich nemotornost je pro nás, elegantní muchomůrky, bez tak velkým utrpením, pak s konečnou platností utichla. Z její odpovědi bylo jasné, jaké muchomůrky doopravdy jsou. Krásné, hloupé a namyšlené. Strakošovi zbývalo jediné. Naposledy ve svém životě se o to pokusil. Vážená paní muchomůrko, pravil vážně, vidím, že po dobrém s vámi nic nesvedu. A tak chtě nechtě nařizuji. Počínaje dnešním dnem, nesmí jediná z muchomůrek pomyslet na druhou houbu jinak, nežli laskavě. Muchomůrka jen pozdvihla své bělostné puntíky v sloup. Byla stejně domýšlivá jako její družky. Musíte se konečně naučit vidět okolo sebe věci hezké, pokračoval Strakoš. A když potkáte jinou houbu, usmějete se a prohodíte několik milých slov. Řekl, co mu leželo na srdci a doufal, že se muchomůrka postará, aby jeho slova dospěla ke sluchu všech muchomůrek mramorového lesa. Vážená paní muchomůrka vzkaz opravdu vyřídila, ale každý přece jen poslouchá tak, jak mu uši narostly. Ani muchomůrky nejsou výjimkou. Druhého dne vyrazila jedna ze zelených muchomůrek pro ranní rosu a opakovala si stále dokola. Musím kolem sebe vidět jen to hezké, musím kolem sebe vidět jen to hezké a se zájmem pohlédla na blížícího se Strakoše. Ten je ale hezky ošklivý a hezky starý, pomyslela si a dokonce se i pousmála. Potom si vzpomněla na další slova své učitelky. Měla bych prohodit několik uctivých a milých slov. Zvučně tedy zahlasila.
5: Uctivost, dědo, klid se mi z cesty, je-li ti život milý.
4: A spokojena sama sebou šla dál. Jenže jak měla nos zdvižený vysoko k nebi, nedívala se na cestu a vrazila do člověka. Houbař zajásal, sebral milou houbu do koše a začal se těšit na smaženici. Chudák ani netušil, že mu tahle protivná houba může večeři jedině otrávit. Starý, moudrý Strakoš to však viděl, a protože byl příliš star a příliš unaven celoživotním bojem s muchomůrkami, vydal poslední rozhodnutí svého života. Dnešním dnem se stává rod muchomůrek druhem prudce jedovatým. Všichni lidé, rostliny a zvěř nechce před těmito otravnými houbami mají na pozoru. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Od té doby, kde kdo ví, že muchomůrky jsou jedovaté, mohou se naparovat, jak chtějí, mohou otáčet klobouky ze strany na stranu, stavět na odiv své bělosné puntíky, nikoho tím už neokouzlí. V mramorovém lese vládne opět klid. Stromy se vypínají k nebesům, na lesních paloucích se pase zvěř a z mechových polštářů vykukují klobouky hub. Vlastně se tam dějí samé, docela obyčejné věci. Jako v každém pořádném lese.
6: Boty pro kvapníka. Když sluníčko hřeje, louka voní a jetel kvete, tak mají čmeláci radost ze života. Ze samé radosti pak dělají kotrmelce a chtěli by, aby každý, koho potkají, na takový kotrmelec dostal taky chuť. Jenže kvapník ten radost ze života zrovna neměl.
7: Jak můžu mít radost, brůčel nespokojeně, když mě tlačí boty a já zrovna tolik chvátám. Milí čmeláci, na kotrmelce nemám ani čas, ani náladu.
6: A odkulhal. Co by tak kvapníkovi mohlo udělat radost, přemýšleli Čmelda s Brundou. Snad nové boty, ale kde je vzít? Kdo nějaké měl, ten je potřeboval, a kdo je nepotřeboval, zase žádné neměl.

0: V jedné veliké staré botě měla svou obuvnickou dílnu stonožka. Uvnitř bylo slyšet ťukání ševcovského kladívka a venku viděli čmeláci hromadu všelijakých bot. Byly tam botky šněrovací, zapínací, natahovací, koupací, boty lyžařské, holínky i střevíčky baletní. Jenže všecky byly levé. Na pravou nohu se nehodila ani jedna. Co si přejete? Řekla stonožka. Nevidíte, že je dnes zavřeno? Přišli jsme tě, stonožko, poprosit, jestli bys neušila jedny boty pro kvapníka, protože... Spustili čmeláci, ale stonožka je nenechala domluvit. Ne, ne, dnes nemůžu ušít ani pantofel. Pozvali mě na taneční zábavu a já si musím obout ještě všechny pravé nohy. Přijďte se zeptat, až se vrátím z tancovačky, teď mě nezdržujte. A stonožka zabouchla čmelákům dveře před nosem. Kdo by to byl do stonožky řekl, mračili se čmelda s Brumdou. A pak je napadlo, co kdyby si zatím pro kvapníka nějaké boty vypůjčili. Bylo jich tam nahromadě nejmíň pro 10 nožiček a kvapníkovi stačí obout 2. Čmelda vybral červenou holínku. Brumdovi se zamlouvala spíš jedna sportovní polobotka a kvapníkovi tomu se líbily obě.
1: Jedna bota krásnější než druhá, radoval se. Ale moc rychle se v nich běhat nedá, připustil, když při rozběhu vždycky upadl. Ta levá by utíkala, ale ta pravá, ta jí pořád brzdí. Škoda, to asi nebudou ty pravé boty pro mě.
0: Jestli to není tím, že ta pravá je taky levá, uvažovali čmeláci. Musíš se kvapníku víc snažit. A tak se kvapník snažil. Obě boty byly tak krásné a jedna dokonce i pohodlná, jenomže právě kvůli té druhé musel často odpočívat.
1: Ach, jej, vzdychal. A já zrovna tak chvátám.
0: Odvedem tě ke stonožce, tam je bot, tam si vybereš, rozhodli se čmelda s Brumdou. Ale dřív než čmeláci přišel k té veliké botě, co v ní stonožka ševcovala, pučmelout.
2: Hele, hele, tady někdo něco ztratil a já to našel. Konečně bota pro mě, moje číslo má nadměrná velikost.
0: Jásal pučmelout a už si chtěl botu zkusit, když se ozvala rozhněvaná stonožka.
3: To je můj dům, opovaž se!
2: Jaký dům, co dobré ptáš, žížalo,
0: divil se pučmelout.
2: Já vidím botu a v botě nemám žížaly rád. Vylez, ať se můžu obout.
3: Kdo je u tebe žížala, ty jedno čmeláčí strašidlo?
0: Dopálila se stonožka.
2: Bre, ptáš hlouposti,
0: trval na svém pučmelout.
2: Bre, ptáš, protože nemáš žádný rozum. Žížaly nikdy nemají rozum. Chybí jim na něj hlava. A teď padej.
0: Půjčmelout popad botu a vyklepal z ní ševcovský verpánek i ševcovská kladívka, ale stonožku ne. Ta se držela své obuvnické dílny a ani za nic se jí nemínila pustit. Půjčmelout si tedy obul botu i se stonožkou a to neměl dělat. Stonožka ho tak dlouho šimrala a štípala do chodidla, až ho z té boty vyštípala. Zrovna když přišli čmeláci s nešťastným kvapníkem, pučmelout si tu lechtivou botu zul a zahodil. Víckrát už ji neobul.

Než si Stonožka udělala v té své ševcovské dílně pořádek, chvíli to trvalo a na taneční zábavu už bylo stejně pozdě. A tak alespoň ušila kvapníkovi krásné boty, boty, které měly dokonce dvojitou podrážku a nikdy ho ani trošičku netlačily.

0: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a před nima nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum. Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Je, ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Já, velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No, než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběz se sám.
0: No, kováři se nechtělo, ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si ji kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra. Aby to tak byl čert, myslí si kovář.
1: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
0: To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá,
1: no, teď abych tě rozesmál.
0: A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit. Víte, mužský, to je divný národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava, hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osýchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej. Jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořád se rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
2: Inu, těšil by, kdyby...
0: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. A až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje, poteče rovnou do zámeckého parku. To doře

0: parťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal. Jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti. On za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
1: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, až tě nakonec mě to zase bude stát peníze.
0: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
1: co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude viset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené a bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finiš, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
2: Fimfárum chci.
0: No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo.
2: No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
2: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám.
2: To mě samotného zajímá. Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
2: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli je dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš těma strašidlama, co tam mají službu.
3: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jak je pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
2: Fimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí?
3: Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlý duše, tolik zlých lidí neznám.
3: Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
2: Platí. Tak pozor. Tohle to je...

fanfárum, povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval. Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fanfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fanfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč. Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancují a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fanfárum a švih! A kovářka a první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce. A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme fanfárum a švih! A baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o to babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal fanfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také ze zadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad fanfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za fanfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám.
Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil fimfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice. Drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně, tiše, zadem přes zahrádku, kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
1: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
0: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
1: Ahoj, vysílání.
0: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
1: Ahoj, děti.
0: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
1: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? Já teda vím, že odbornice si tady ty, ale... Musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
0: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
1: Nechtěla si něco vyrábět?
0: No, jistě, jistě.
1: A co?
0: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
1: Vitrínku? Co to je?
0: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
1: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justýno?
0: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
1: Zbytečnosti, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
0: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
1: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
0: Takže ty už víš, co to znamená, že? Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
1: Suvenýry.
0: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajíkavého, zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
1: To zní moc dobře, Justýno. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
0: To bylo, jak si jí zničil tu mapu, viď?
1: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šiškama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
0: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
1: Víko od krabice, krabičky od zápalek, to jsou sirky, Teda Justýno, ty jsi už mi tady nachystala. Ale kde mají vzít děti?
0: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
1: O, a nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
0: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
1: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
0: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
1: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
0: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
1: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
0: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. To, každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezky je rovnej, srovnej.
1: Srovnám dobře, tak takhle.
0: Výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
1: Mně tam ty krabičky nevlezly, mně se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justýně tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justýna má asi krabičky samolesky.
0: Ty jsi samosleská, to ti samovleská, ty růžovko jedna.
1: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
0: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
1: To je dohromady kolik?
0: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
1: 9. Tak. A co dál?
0: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček, a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No, nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo tento pomalovat, no.
1: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody, a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
0: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty poklepo! Popleto jsem chtěla říct.
1: Zajdu za svou Hedou! Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí, no, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justýno, dneska to bylo fajn. To jsi vymyslela moc dobrou věc, takovou akorát šupličkovatou, co?
0: No, štucličkovatou, šupličkovatou.
1: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo? Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
0: No, a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže... Milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly a uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky, a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to nazdár.

0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: A hned tu máme radu druhou.
1: Slušně, skromně, také v domě. Hurvaj i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
2: Já jezdím po zábradlí.
1: No tak to se má s čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
2: Na tom zábradlí?
1: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
2: Když fičí okolo něho po zábradlí. V té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
1: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
0: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
2: No, protože to neumíte.
0: Ale ne. Na tvém místě, myslím.
1: Jo.
0: Jednak můžeš spadnout,
1: ano,
0: ublížit si.
1: Ano.
0: A za druhé je to nevychovanost.
1: Samo sebou.
0: A co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
2: Dupat po schodech jako slon.
3: Povykovat podobně a hvízdat jako na lesy.
1: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Máničko, nepouštět naplno magnetofon.
2: Jejde, Hanky, to přece musíme, pane Spejble.
1: Proč byste museli?
2: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
1: A sousedům se to líbí?
2: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
1: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
2: Vyďte, když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
1: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
0: Ano, a co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku? No.
3: Já mu řeknu.
1: No, to jsem řekl.
0: No.
3: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
0: Ano, no co? A o té slupce nic?
1: To nic.
3: Jaké měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
1: Aha. A co takhle, aby jí zvedla a hodil do koše?
3: On se bude akorát mazat ruce, veď?
1: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
2: No to je fakt, Hurvinku, aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
1: Správně, uděláš co?
2: Tam budu hlídat, aby se jí každý vyhnul.
1: Jo.
0: Máničko.
1: Co by jsi zvedla, Máničko, takhle rukou, že ano, a hodila do koše sama, co?
2: I když to není moje slupka.
1: Ale klouznout po ní může i tvoje noha. A natlučíš si vlastní nos? Nehledě k tomu, že slušně vychované dítě dbá na čistotu. I v domě.
0: Ano, například zablácené boty
2: si očistím na rohožce. Taky pejskovi.
3: Očistíš boty?
2: Hmm.
3: Kvůli tobě bude chodit pes v holinkách?
2: Ne, očistím mu tlapky.
0: Ano. A zablácená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola. Aby se podobně netáhly blátivé koleje.
1: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
0: Ano.
3: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
1: No žádná, šmanko, té na zeď se nečmárá.
2: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
1: Ale ne, zeď není napsaný, vůbec.
0: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
1: Ano.

0: jak si rýč na jaře udělal prázdniny. Na zahradě domu ve Sluneční ulici bylo jaro. Motička hned od rána chodila od záhonu k záhonu a kypřila půdu. Hrábě vyčesávali loňské listí z trávníku a trakař zase vozil rašelinu azalkám a hnojivo na záhony. Jen rýč se na zahradě vůbec neobjevil. Nikdo si toho ale nevšiml, protože každý měl plné ruce práce. Večer si potom v boudě na zahradní nářadí vyprávěli, co kdo udělal a co kdo prožil. Já vám povím, že jsem dnes jako rozlámaná, řekla motička a protahovala si hřbet. Všem tulipánům jsem dnes skypřila půdu. Však si tě tulipány také pochvalovali, řekli hrábě, a povídali, že ti za to pokvetou červeně, žlutě a bíle, jak jen si vzpomeneš.
1: Tože řekli tulipány?
0: Zeptala se motička a byla na to velice pyšná. Řekli, potvrdili hrábě, a azalky vzkazují zase trakaři, aby si za tu rašelinu vybral barvu, jakou mají kvést. To se ví, že taková věc trakaři lichotila, až z toho bylo rozpačitý, samými rozpaky zavrzal kolečkem. Kdybych si tedy směl vybrat, prosil bych růžovou. Víte, růžová je něžná. Tu já mám rád.
2: Jen se nedělej, řekl rezatým hlasem rýč. Pěkně tučná vazelína, to je to, co ty máš nejraději.
0: Vazelínu potřebuje, aby mu nevrzalo kolečko, abys věděl, řekli na to hrábě. Ale barva je pro krásu a růžová je krásná barva.
2: Jaká pak krása pro takového bachráče, to já bych si mohl vybírat barvu. Podívejte se, jak jsem štíhlý a elegantní.
0: A rezatý, řekli hrábě a všichni se smáli. Co jsi vlastně dělal celý den? Na zahradě jsem tě vůbec neviděla, řekla motička.
3: Já mám prázdniny, prohlásil rýč.
0: Prázdniny? Teď na jaře? Když je na zahradě tolik práce? Divila se motička. I hrábě a trakař se divili. Prázdniny si měl celou zimu, řekla ještě motička. Včely povídali, že stromy nenasadili na květ, protože ani nemohou dýchat, jak je země slehlá. A kdo jim skypří půdu? Ptali se hrábě.
3: Ať jí skypří, kdo chce, já mám prázdniny.
0: Když rýč tohle řekl, podívala se motička na hrábě, hrábě na trakař a trakař zase na motičku. Ale na rýč se nepodívali. Dali hlavy dohromady a začali si něco šeptat.
3: Co si to povídáte?
0: Chtěl vědět rýč, ale nikdo mu neodpověděl.
3: Co je šeptem, to je čertem, vykřikl rýč.
0: Ale zase si ho nikdo ani nevšiml. Po té šeptané poradě se všichni rozešli. Za chvíli motička přinesla plnou náruč nepotřebného papíru. Hrábě někde ve sklepě vyhrabali hromadu starých hadrů. Trakař si všechno naložil a odvezl do sběru. Ve sběrně mu paní hadry kosti kůže za to dala peníze. Motička a hrábě už nedočkavě čekali u zahradních vrátek, jak trakař pořídil.
4: Mám peníze, moc peněz,
0: volal trakař. A kolečko mu vrzalo radostí.
3: Kolik? Zeptala se motička.
4: Moc, nejspíš 7, jestli jich není dokonce například 5,
0: řekl pyšně trakař.
3: A každý hned věděl, jaký je trakař počtář.
0: Počkej, raději je spočítám sama, řekla motička a počítala.
4: Jeden peníz, ještě jeden peníz a zase jeden peníz, to máme dohromady
3: Dohromady a celkem málo.
0: Málo? Divili se všichni a byli z toho smutní.
3: Na zmrzlinu je to jistě dost, řekla popelnice, která stála za vrátky a mlsně se olízla.
0: Pro popelnici je zmrzlina vzácná pochoutka, jestli to nevíte. Protože kdo dává popelnici zmrzlinu?
4: To přece nejsou peníze na zmrzlinu, řekl vyčítavě trakař.
3: A na co jsou, když ne na zmrzlinu?
0: Divila se popelnice.
4: Na nový rýč, řekl trakař.
3: Zmrzlina je lepší než rýč, řekla na to popelnice. A rýč přece stejně máme.
0: Jenže si usmyslil, že má prázdniny a nechce rýt, a když stromům neskypří půdu, nemohou stromy dýchat. A když nemohou dýchat, nemohou ani kvést. A když nepokvetou, nebude žádné ovoce pro děti, vysvětloval popelnici jeden přes druhého.
3: Toho bych se od rýče nenadála, řekla popelnice
0: a hned jim dala na sběr kosti. Zpráva se rychle roznesla po celém domě ve Sluneční ulici a každý přišel s něčím do sběru. Za chvíli byl trakař plný kostí, papíru a starých hadrů. Doslechl se o tom dokonce i zajíc z lesa za zahradou a přinesl svůj starý zimní kožíšek. Trakař odvezl svůj náklad do sběru a teď už bylo peněz opravdu dost. Když se vracel, vykračoval si vedle něho pěkný nový rýč. Jen se po zahradě rozhlédl, rozběhl se ke stromům a začal jim kypřit půdu. Stromy úlevou vydechly.
4: Ach!
0: A nasadili na květ. Sotva to viděl starý rezatý rýč, hned přiběhl a rozkřikl se.
3: Co tady děláš? To je moje zahrada. Tady ryju já!
4: Nemám na řeči čas, řekl nový rýč a víc si ho nevšímal.
0: Starý rýč poznal, že nepořídí a pustil se taky do rytí. Až mu v násadě praštělo a res se odlupovala. A tak ryli oba. Stromy rozkvetly a zahrada se rozvonila jarními vůněmi. Od té doby se rýč už nikdy nevymlouval na prázdniny.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetly, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Děkujem vám.
1: Kravate, nespívej. Nebo za to tvý skřehotání nedostaneme žádnou výslužku.
2: Nemůžu přece mlčet.
1: Otvírej jenom pusu.
3: A tří královí koledníci. Daleká li cesta vaše?
0: Do Betléma mysl naše.
3: A co pak ty tam, černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
0: Slunce jest toho příčina, že je má tvář opálena.
3: Tak pojďte dál, hoši. Za koledu si zasloužíte něco na přilepšenou.
2: Krápte.
0: Co?
2: Krápte. Ti do černého hlubce do mlína.
1: Kravate, kde vězíš?
2: Luboši, vidíš ty havrany?
4: Poslední vzkaz našeho mistra.
1: Havrany? Prosím tě, a kde?
2: Sedí tamhle na struně. 2, 4, 6.
1: Poslechni, ty máš vlčí mhu, kravate.
2: Jsou v koruně. 11 ptáků černých jako noc.
1: Hloupost. Nic tam není.
3: Ale no tak, chlapci. Přece nebudete stát hry? Bože, zimní bouřka. To nevěstí nic dobrého.
2: Paní, znáte vesnici, která se jmenuje Černý Chlumec?
3: Jak by ne? Já z Chlumce pocházím. Je to až u Voježického lesa, na cestě do Lípy. Pěkný lán cesty.
2: Jaký je tamní mlín?
3: Mlín? Ve vesnici žádný není. Ledaže, myslíš ten na Blatech? U Černé vody. Ale tomu se radši vyhněte.
2: Je zakletý?
3: Čert ví.
2: Opuštěný?
3: Ne, to ne. Mele se v něm od rána do večera. I když k němu nikdy nikdo nejezdí.
2: Tomu nerozumím.
3: Tomu nikdo nerozumí. Ale s mlynářem není radno si zahrávat.
2: Proč?
3: Vím já. Povídá se ledacos. Má prý jenom jedno oko. A mnohem větší moc, než si kdy kdo dovede představit. Radši na něho zapomeň.
2: Ne, já...
3: Počkej, kam letíš?
5: Něco mě táhne pryč.
1: Kravate.
5: Jaká síla?
1: Přece nás tu nenecháš. Tři králové nemůžou chodit ve dvou.
5: Je tu někdo?
6: Tak jsi tu. Snad ses nepolekal.
5: Trochu. Viděl jste mě přicházet.
6: Mé oko dohlédne dál, než na cestu ke mlýnu, krabate.
5: Vy mě znáte.
6: Já si tě vybral.
5: Jste zdejší mlynář, pane.
6: Jsem víc než mlynář. Jsem mistr. Otevři ty dveře. Ano, splnili můj úkol a dovedli tě až sem. Už! A já se tě teď ptám. Chceš být v mém mlýně učněm? Potřebuji jedno.
5: Popravdě, já nevím.
4: Neví, on ne.
6: Ticho!
4: Ano, pane.
6: O práci tady není nouze. Ale stále budeš mít co do žaludku... I měkou postel na vyspání. Tak co?
5: Po maminčině smrti se protloukám světem, jak se dá.
6: Už bys nemusel chodit po žebrotě. Můžeš patřit sem, krabate. Takže přijímáš?
5: Ano, myslím, že ano.
6: Ale než si plácneme, ještě jednu otázku. Jsi ochoten se kromě mletí mouky učit i všechno ostatní?
5: Všechno, co k práci v mlýnu patří.
6: Všechno, co patří k práci v tomto mlýnu.
5: Proč ne?
6: V tom případě tady je má ruka. Podej mi svou. Líp. Už zase mele.

0: do černého klunce do mlýna.
1: Z postelí, rychle, pan Kmotr přijel.
2: Je to až u Vojeřického lesa.
1: Dohodně znechte spát, začne o příští novoluní.
2: Nikdy k němu nikdo nejezdí.
1: Spusťte mrtvý chod! Mrtvý chod spusťte!
2: Tomu nikdo nerozumí.
1: Já si tě vybral, krabaté. Krabaté.
3: Krabaté. Krabaté.
4: Krabat, to je tvé jméno? Slyšíš? Vzbuď se! Opravdu se tak jmenuješ?
3: Jo, jo. A kdo jste vy? Taky učedníci?
5: Ha! Učedníkem si jenom rok? My jsme už chasníci. Lepší mlýnská sorta.
3: Bože, tím hlasem ke mně mluvil jeden z těch havranů.
5: Vydá. Není tak zabedněný jako tuhle Jura.
4: Přestaň, Liško.
5: No jo, pan Stárek. Ty, aby se z našeho kuchyňky nezastal.
4: Ty!
6: Nech ho být, Tondo. Hlavně, že vám hlupák Jura uvaří a poklidí. Já si nestěžuju a klidně si o mě říkejte, co chcete.
4: No, hezky jsme se předvedli. Tak tě vítáme mezi námi, krabate. Já jsem Tonda Stárek. A tohle je Jura.
7: Buď zdrav.
4: Andruš.
8: A Zdárek.
4: Merten.
3: Ty toho asi moc nenamluvíš, co?
8: Ne.
4: Tady je Petr, Kito, Hanzo, Stašek.
5: A taky je tu moje maličkost. Liško.
3: Tebe si zapamatuju snadno.
5: Jo. Ani jménem nezapře tu svou zrzavou palici.
9: Nejsem Liška, jsem Liško, Andruši. S tvrdým i.
5: Slyšet Liška v mlýně plyně plýkvat slinou.
9: Zmlkni, Kašpare.
4: Tak dost. Pojďme do práce.
3: Počkejte, ještě mi řekněte, komu patří ta halena. Kalhoty, boty a ten parádní kabátec.
4: Všechno je teď tvoje, krabate.
3: To si dám líbit. Bude mi teploučko.
8: Někdy až moc.
3: Ale někdo to nosil přede mnou.
4: Tvůj předchůdce.
3: A on? Kde je? Už se vyučil?
4: Dá se to tak říct.
6: Mertene, no tak. Michal se už nevrátí.
1: Víš, přestaňte žvanit! A ty, krabate, si pamatuj. V tomhle mlýně platí zásada, drž jazyk za zuby. Mohl by ti zdřevěnět. A teď jdi zamést mlýnici.
3: Zatraceně. To, takhle to nepůjde. Než zametu vzadu, je vpředu zase plno. Fuj, všude samý moučný prach. V očích, v puse.
4: Pojď ven, krabate, je oběd. To nic. Nikomu se nevede zpočátku líp. Pomůžu ti. Zavři oči.
3: Jak jsi to udělal, Tondo? Nikde není ani smítko.
4: Nevyptávej se zbytečně. A hlavně mlč. V tomhle má mistr pravdu. Je to lepší pro všechny.
10: Tak kde vězíte? Hola, hej! Nebo nemáte hlad?
4: Pojď, krabate. Jura už volá, ať nám nevystydne polívka.
3: Promiňte, mistře. Nevíte, co se stalo? Všichni někam zmizeli.
1: Pojď dál, krabate.
3: Bože, ti havrani. Tak přece to byli oni. Já to tušil.
1: Víš, co je dnes za den, krabate?
3: Jsem tu od neděle, takže pátek.
1: Správně. A páteční večer od soumraku do půlnoci patří černé škole. Neučíme se tu číst, psát ani počítat, ale učíme se umění všech umění.
3: Umění?
1: Ano, je to tajné umění. Kniha, která tu přede mnou leží, je Korator. Moc pekel. Z ní budu předčítat. A záleží na každém z vás, co si z umění kouzel zapamatujete.
3: Ale proč? K čemu?
1: K čemu? Můžeš ovládnout přírodu, spoutat živly, získat moc nad ostatními lidmi.
3: Stát se Bohem.
1: To slovo přede mnou nevyslovuj.
3: Tedy upsat se peklu, ale to já nechci.
1: Ptal jsem se tě, když jsi přišel. Dal jsi mi na to svou ruku.
3: Nerozuměl jsem.
1: Je pozdě, jsi tu. A ode dneška jsi nejen mlynářským učněm, ale i mým žákem. Tělo se ti zmenšuje. Srdce ti bije na poplach. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstá ti zobák. Pařáty. Už na tyč. Toto je umění, jak vyjít ze svého těla. Můžeme začít.
3: Mertene, nejde to. Ten pytel má nejmín 4 centy.
8: Odpočiň si.
3: Nemůžu tě nechat dřít samotného.
8: Nestarej se.
3: Počkej. Přece neponeseš 2 najednou.
8: Radši uni.
3: Mertene, slyšíš?
7: Nakládá si toho čím dál víc, viď? Třeba chce zapomenout.
3: Zapomenout? A na co?
7: Se ho zeptej, chlapečku.
3: Vždyť Merten skoro nemluví.
7: Nemluví a maká za tebe, krabate. A to by se mistrovi nelíbilo. To nemá rád.
10: Co vy dva tu děláte? Zase popichuješ, Liško.
7: A? Náš kuchyňka. Domlouvám tady mladýmu. Nechce se mu dělat.

0: To byla moudrá ženská.
1: Ty, Juro, já pořád spoustě věcí nerozumím. Třeba, kde se bere obilí a kam mizí semletá mouka. Nikdo ji přece neodváží. Jakoby se sama měnila zpátky v zrní.
0: Možná.
1: Ale proč?
0: Aby bylo pořád dost práce.
1: Pěkně děkuju. A proč 6 mlýnských složení mele bez ustání a 7. nikdy?
0: Mrtvý chod se rozbíhá jen, když se objeví kmotříček.
1: Kdo je to?
0: Při dalším novoluní ho poznáš. Přijede neslyšně uprostřed noci, my mu semelem jeho zboží a on zase potichu zmizí. Ale mistr z něho má vítr.
1: Cože? Mistr, že se někoho bojí?
0: Věřit nemusíš.
1: Ale co to všechno znamená, Juro?
0: To jsou příliš těžké otázky. Má hlava na ně nestačí, krabate. Kdybys chtěl recept na škubánky, mohl bych ti posloužit, ale na tohle ti neodpovím.
2: Dnes je Velký pátek. Den, který jen bláhovci označují dnem smutku. Vy však budete mít důvod k radosti. Odpustím vám večerní předčítání z Koratoru, neboť vás již zítra čeká každoroční zkouška. Po dvou strávíte Velkou noc na známých místech a ráno se vrátíte označeni cejchem tajného bratrstva. Žádám jediné. Nikdo z vás nesmí usnout, jinak ho stihne trest.
1: Tondo, kam vlastně jdeme?
3: K Bojmlově smrti.
1: Cože?
3: Je to tady. Koukni, krabate. Vidíš ten kříž?
1: Jo.
3: Kdysi dávno tu přišel o život člověk. Říká se, že to byl mort.
1: A proč jsme tu my?
3: Protože to chce mistr. Teď zapálíme oheň. A za rozbřesku uděláme jeden druhému na čelo znamení.
1: Ty, Tondo. Tondo. Nespíš?
3: Zvony. Znějí zvony, krabate.
1: No to je dost. Měl jsem strach, že usnul.
3: Ne. Toulal jsem se. Trochu ve vzpomínkách. Trochu mimo své tělo.
4: Vstal byl svatý Kristus Pán. Aleluja.
3: Slyšíš?
4: Aleluja.
3: To je z Černého Chlumce. Aleluja. Té, která předzpívává, se říká kantorka.
1: Já tuhle starou velikonoční píseň znám. Bože, to je hlas. Ta dívka musí být.
3: O dívkách nemluv, krabate.
1: Proč? Přelítlo ti něco přes nos?
3: Víš, měl jsem rád jedno děvče. Teď už půl roku leží na hřbitově.
1: Co to povídáš?
3: Měl bys vědět, že nikdo z nás ve mlýně nepřinese žádnému děvčeti štěstí. Nechci ti nahánět strach, ale je to tak. Budeš-li mít rád nějakou dívku, krabate, nedej to na sobě znát. Postarej se, aby o tom mistr neměl ani zdání. A taky Liško, ne, ten mu všechno donáší. A hlavně, za žádnou cenu neprozratí její jméno. Ani ve spánku.
1: Já žádnou dívku nemám.
3: Třeba se nějaká objeví.
1: Už zase zpívají.
3: Budou takhle chodit po vesnici celou noc. Utichnou až ráno, kdy si naberou ze studánky velikonoční vodu.
1: Má tak čistý hlas. Chtěl bych ji vidět.
3: Krabaté.
2: Toto je umění, jak vyjít ze svého těla.
3: Krabaté, nevycházej ze svého těla. Nemusel by se zvrátit.
1: Aspoň na okamžiky spatřit.
3: Zatraceně.
1: Odděluju se od svého těla. Vydechuju se do černé noci.

0: se plamenem svíčky, kterou držíš ve svých rukách. Vidíš mě? Cítíš mě, kantorko?
1: Holky, podívejte na můj plamínek. Jak se najednou rozkomíhal.
2: Teda, to je znamení. Asi na tebe někdo myslí.
0: Hoř, hoř, nezhasínej, třepotavá lampičko noci. Ne, ne, neodcházej. Au, Tondo, co jsi to udělal? Spálil jsi mi dlaň.
3: Jenom bolest mohla přivést tvou duši zpátky do těla.
0: Vrátil bych se sám.
3: Znáš toho ještě příliš málo, krabate, nezahrávej si.
0: Aha.
3: Pojď. Radši tě naučím nakreslit znamení muří nohy. Náš pentagram. Jím si ozdobíme svá čela.
0: Musí to být?
3: Musí. Jsme v jeho moci, krabate.
4: Chce někdo přidat?
5: Do mě se víc nevleze. Leda, že by mi ta kaše vycházela za svén ušima.
4: To si radši odpust, Andruši.
5: Dej nášup tomu nedochůdčeti, ať se nacpe. Potřebuje to.
6: Sakra, Liško. Proč si mě pořád bereš do pusy?
5: To víš, jsem už taková povaha, holobrátku.
7: Hele, nech ho na pokoji, Liško.
6: Náhodou, fousy mi už rostou. A za pár týdnů koncem roku mi bude 18.
5: To tedy nebude, krabate.
6: Přece vím, kdy mám narozeniny.
5: Jo, to možná víš. Za to nevíš, chlapečku, že tady se stárne 3x rychleji.
6: Cože?
5: Přišel jsi sem po třech králích. A jestli ti bylo 17...
6: Jo, a pár dní k tomu.
5: Pak jestli dobře počítám, a to já počítám. Bude ti rovných 20.
6: To není možný.
5: No, přiznávám, Liško se spletl. Vždyť ty už nejsi chlapeček, ale celý chlap.
8: Stárku!
3: Ano, mistře.
8: Kde je Merten?
3: On tu není?
8: Ty nevíš?
3: Nevím. Nepřišel k večeři.
8: Jistě, že nepřišel, protože se pokusil utéct. Pojď dovnitř, Mertene. Zuj si boty a rozhrň halenu. Teď uvidíte, co může čekat každý z vás, kdo by se ho pokusil následovat. Liško, podej pohrabáč.
0: Tady, pane.
8: Rozžavím ho svým plameným dechem.
3: Mistře.
8: Mlč, stárku.
3: To nemůžete.
8: Já jsem tu pánem. A pro výstrahu vám všem teď ocejchuju Mertenovi hruď i chodidla žhavým železem.
3: Ne, ne, to nemůžete, pane bože.
8: Ani krok. Vás 11 ostatních proměním pro tuto chvíli v mlčenlivé kameny. Budete jen němně přihlížet spravedlivému trestu. A pamatujte si, je pouze jediná cesta, která vede z mlýna. O tom, kdo po ní odejde,

0: Holečci, volkové, milánkové, no, to tak zaberte.
1: Nejde to, Andruši, kola uvízla v bažině.
0: Vy, moje hovátka, co to provádíte?
1: Vůz je moc těžký, měli bychom mu odlehčit.
2: Tak mu odlehčíme, krabate.
1: Pane bože, ten vůz se vznesl.
0: A hovězí drobečkové s ním.
3: Co to tam vyvádíte? Okamžitě dolů!
0: Tak a jsme z mokřiny venku.
1: Páni, vysvětlete mi, proč se vlastně dřeme, když vy na všechno znáte kouzla. Vždyť bychom vůbec nemuseli pracovat.
3: A jak dlouho myslíš, krabate, že by nás to bavilo? Nic nedělat.
1: Tondo, na světě je přece tolik věcí.
3: Na světě možná, ale tady?
0: Já snad radši pojedu. Přeje si někdo z panstva usednout na kozlík vedle mě?
3: Ne, jeď napřed, Andruši.
0: Jak chcete? Sedlák se veze, kmán jen pěšmo leze.
3: Už jeď, vyšašku.
4: Tondo, pořád se mi honí hlavou, co provedl mistr Mertenovi.
3: Merten bude zas v pořádku, uvidíš. Rány se mu hojí dobře.
4: A jak to mistr myslel s tím, že jen on určí, kdo smí z mlýna odejít?
3: Je to pravda. Každý rok jeden odchází.
4: Jen jeden?
3: Ano. V loni to byl Michal a na jeho místo si nastoupil ty.
4: Nemůžu se zbavit pocitu, jako by mi právě tohle měl Merten za zlé.
3: Na to se neohlížej, ty za nic nemůžeš.
4: A víš se, kdo odejde letos?
3: Já to vím.
4: A kdo?
3: Já odejdu, krabate.
4: Ale víš, že ti to docela přeju. Tam venku...
3: Tomáš, vezmi si tohle.
4: Tvůj nůž.
3: Na památku.
4: Ukaž, jak se otvírá.
3: Musíš ho otevřít sám. A pamatuj si, dokud ti čepel v ruce nesčerná, máš naději. Hlavně buď opatrný a nikdy na sobě nedej nic znát.
5: Krabate, nevycházej ze svého těla.
6: Podívejte na můj plamínek.
5: Jsme v jeho moci.
7: Bude ti rovných 20.
5: Každý rok jeden odchází.
8: Mertene, Michal se už nevrátí.
9: Je pouze jediná cesta.
5: Já odejdu. Krabate.
4: Tondo, neodcházej.
5: Musím.
4: Bojím se.
5: Důvěřuj.

0: smýšlivého se mi zdálo.
1: Krabate, to nebyl jen sen.
0: Cože? To jsi ty, Juro.
1: Tonda je mrtvý.
0: Ne. Ne! Říkal jenom, že odchází.
1: Odtud nikdo neodejde po svých, Krabate. Asi už chápeš, čím mistr vykupuje svou moc.
0: Našimi životy.
1: Co rok, to smrt jednoho z nás. Je to trest. Tentokrát se mistrovi znelíbil Tonda.
0: Bože, bože, Juro, vždyť my jsme nástroji pekelníka.
2: Hypněte kostrou, chášku vína, je novoluní, pan Kmot přijel.
3: Honem, rychle, ať se mistr nezlobí.
2: Spustte mrtvý chod.
4: Dneska si přeju obzvlášť jemné mletí, mlináři. Minule byly v pytlích úlomky kostí.
5: Sám na to dohlédnu.
4: Ne, ještě počkej. Už máš 12. pomocníka do tuctu?
5: Spí na šalandě.
4: Kdo je to?
5: Jmenuje se Loboš.
0: Loboš.
5: Co ses tak zarazil, Krabate? Jen pokračuj s tím pytlem, pokračuj.
0: Znám ho.
5: Nikdo se tě na nic neptá, zmiz.
4: A svého nástupce už si hledáš?
5: Snažím se.
4: S Michalem ani s Tondou ti to nevyšlo. Co ostatní? Co Liško? Ten je přece poslušný.
5: Poslušný je, ale to na mistrování nestačí.
4: A. Merten?
5: Nepřichází v úvahu.
4: Jura?
5: To je hlava skopová. V černé škole je vždycky poslední. Téměř nic si nepamatuje.
4: A co ten, co tu byl? Ten Krabat?
5: Zatím nevím. Cítím z něj cosi zvláštního, jakýsi vnitřní vzdor, ale myslím o to, kdyby chtěl, zvládl by za pár týdnů víc, než všichni ostatní dohromady.
4: Dobře to rozvaž. Za rok ti vyprší lhůta, mohl by se stát pobočníkem našeho vladaře. A při své šikovnosti a mé přímluvě, kdo ví, třeba i jednou usednout na nejvyšší trůn.

0: Před rokem jsem seděl na tomhle místě s Tondou, Juro.
1: Já vím, Krabate. Tehdy taky zpívali?
0: Tehdy jsem ji slyšel poprvé. Co slyšel? Já ji i viděl. Je krásná, vysoká, štíhlá. Ten její hlas pořád se mi vrací, i když jsem o tom s nikým nemluvil. Co to děláš, Juro? Proč kreslíš ten čtverec?
1: Magický čtverec.
0: Máš strach, aby nás mistr neslyšel? Odjel přece do Drážďan a vrátí se až nad ránem.
1: Nikdy předtím o Velikonocích neodjel. Co když je to jinak? Všiml jsem si, jak tě v posledních dnech pozoruje.
0: No dobře, ale tady přece...
1: Mohl by se potulovat kolem, Krabate. Dokáže se proměnit v cokoliv, v síčka, v toulavého kocoura.
0: A takhle na nás nemůže.
1: Ne, neuvidí nás ani neuslyší, protože na nás zapomene. Jako bychom nebyli. Teď klidně mluv.
0: Co víc mám říkat?
2: Ty se zamiloval, kamaráde.
0: Já nevím. Snad. Ale ona o mě neví.
1: Promluv s ní.
0: Jak?
1: Svým vnitřním hlasem.
0: To jde.
1: Ano. Mistr nám o tom nikdy neřekl, ale přečetl jsem si to v Koratoru.
0: Ty umíš číst tajné písmo, Juro. Ty, který o sobě tvrdíš, že jsi hloupý.
1: Někdy je snažší dělat ze sebe hlupáka. Pomáhá to přežít.
0: K čemu přežívání? Umíme čarovat, ale jsme jako spoutaní. Nemáme volnost, chybí nám láska a umíráme jenom proto, aby on nestratil svou moc. Proboha, kdo to bude příště? Řekni, Juro.
1: To netuším. Každý se bojí a proto je lepší na to nemyslet.
0: A co pak to jde? Co pak není síla, která by jednou provždy zničila to zlo?
1: Existuje taková moc. Drží ve svých rukou dívka, která bude milovat jednoho z nás a poslední den v roce podstoupí zkoušku.
0: Je to nebezpečné?
1: Velmi. Ale když obstojí, bude mistr poražen a v okamžiku jeho smrti zmizí i všechno, co nás kdy naučil.
0: A když se to nepodaří?
1: Když ta dívka prohraje, zemře a její hoch s ní. Tak co? Stále na ně myslíš?
0: Tonda mě varoval.
1: S Tondou to bylo jinak. Vyzradil svou milou příliš brzy, mistr ji pak pronásledoval, mučil ve snech, až se chudinka sama vrhla do vody.
0: Smrt, smrt, smrt, samá smrt. Už dost. Nechci nic vědět. A na kantorku raději zapomenu.

0: Krabate, co sedíš stranou? Tak krucina, krabate, slyšíš vůbec?
1: Co?
0: Ty se nepřidáš?
1: Já neumím zpívat.
0: Nevykládej.
1: Loboš to vezme za mě.
0: Proč ne? Klidně.
2: Ono se zřejmě panáčkovi něco honí hlavou. Trápí se. Znal jsem jednoho, co se trápil kvůli děvčeti. Choval se podobně.
1: Jo, a já zase, Liško, znal jednoho zrzouna, co slyšel trávu růst. Jenže se ukázalo, že to byla jen sláma, co mu šustí v hlavě.
2: To jsi neměl, tuhle urážku si odskáčeš.
1: Nesič na mě, krabat se tě už dávno nebojí, Liško. A víš, co udělá syrovatou z ní, která ho chce uštknout? Chytí za krkem. Bravo!
3: Skvěle!
4: Teď jsi mu to nandal, krabate.
3: To ti přijde draho, mistr.
0: Držobák. Ten černokněžník nad námi od dnešní svatojánské noci nemá žádnou moc. Tenhle večer nepatří temným silám.
2: Bude i zítra, Andruši.
0: Jo, ale co když se právě dneska stane zázrak a někdo mu zakroutí krkem?
3: To bys si opravdu psal?
0: Přeber si to, Liško. Mimochodem, tuhle tu znáš?
5: U svého mlýna pan mlynář stojí. No tak co je s vámi? Přidejte se!

0: Proč si tehdy o tom tříkrálovém večeru utekl krabaty?
1: Já nevím. Hnala mě sem jakási vnitřní síla. Vyšší moc a já ji nedokázal odolat. Ale to jsi musel poznat taky, Loboši.
0: Ne, já nechtěl nikam odejít. Jenže najednou mi z ničeho nic zakroužil nad hlavou orel. Víš, můj táta byl sokolník. Naučil mě milovat dravce. Obdivovat nádheru jejich rozepjatých křídel. Ctít ten majestát volnosti. Ale tenhle pták byl zvláštní. Měl jen jedno oko.
1: Mistr.
0: Začal do mě pařáty a vznesl se. Letěl jsem. To jsem si vždycky přál. Ale současně jsem byl uvězněný v jeho spárech. Drásil mi tělo, pálilo to jako čert. Kdysi v dálce jsem zahlédl černě oděného muže s ohnivými pery, který bičem štval koňské čtyřspřeží. Ti koně pádili jak zběsilí, ale pod nimi nic, žádná země. Oni se vznášeli vzduchem, chápeš to, krabate?
1: Ano, to byl kmotříček. Už si ho taky poznal.
0: Máš pravdu. Teprve teď mi to dochází. Musel to být on.
1: Je to ďábel, Loboši. Kníže pekelníků. A náš mistr mu slouží.
0: Proto, když jsem se ráno probudil, byl jsem najednou tady ve mlýně a na těle ani škrábnutí.
1: Černá magie.
0: Nechci tu být, krabate.
1: Ano, já vím.
0: Pomoz mi.
1: Kdyby to záleželo jenom na mě, věř mi, že bych neváhal.
0: Prosím tě, krabate. Prosím.
1: Nechal jste mě zavolat, mistře.
2: Posaď se, krabate. Musím s tebou mluvit. Už několik týdnů tě pozoruji a mám pocit, jako by ses v myšlenkách toulal jinde. V černé škole odříkáš všechno bez chyby, ale taky bez zájmu. Pověz, co přede mnou skrýváš.
1: Já nemám co skrývat.
2: Nebylo by rozumnější, kdyby ses mi svěřil dobrovolně? Jinak tě budu muset špehovat.
1: Nevím, co bych měl říct.
2: Dobře, nebudu dál vyzvídat. Nechám ti čas na rozmyšlenou a povolím ti, co jsem žádnému ze svých žáků nepovolil. V neděli máš volno a já si přeju, aby jsi vyšel třeba do Černého Chlumce.
1: Proč právě do Chlumce?
2: Bude tam pouť. Přijdeš na jiné myšlenky, poveselíš se, můžeš si zatančit s děvčaty.
1: O to nestojím.
2: Tak to ber jako příkaz, krabate.

0: Kantorko? Kantorko, slyšíš mě?
1: Slyším jakýsi hlas, jako by to byl sen, a přitom není. Kdo jsi?
0: Ten, který na tebe už dlouho myslí. Jmenuji se Krabat.
1: Zdává se mi o jednom hochovi. Možná jsi to ty?
0: Síla myšlenek dokáže lidi spojovat. Mám tě rád. Chci být s tebou. Cítit vůni tvých vlasů. Držet tě za ruku.
1: Můj milý.
0: Nazvala jsi mě milý.
1: Máš milý hlas.
0: Zítra se uvidíme. Ale musíme být opatrní. Nesmíme se prozradit.
1: Proč? Máme přece právo. Neslyším tě. Ztratil ses mi. Krabate.

0: Dnes je to poprvé.
1: To jsem celá já. Musím chytit takovýhle nemého. Koukej se mi na nohy. Je to snadné.
0: Jo, možná jo.
1: Ale ty se nedíváš. Jo, tak. Tobě se líbíš?
0: Jméno ne.
1: Ty jsi ale divnej. Víš co, stůj si to jako solný sloup. Hej, mladenci, kdo mě vezme do kola, jsem volná.

0: Ve vsi žádná babka se skleněným okem nebydlí.
1: Pane bože, mohl jsem to tušit. Počkám na tebe venku.
0: A co tanec?
1: Raději ne. Přijď za mnou co nejdřív. Kantorko?
0: Ale já se tak nejmenuju.
1: Pojď sem ke mně, do toho čtverce.
0: Víš, jsi trochu legrační.
1: Připadám ti k smíchu.
0: Je to všechno tak zvláštní, jako bys přicházel z jiného světa.
1: To je pravda. Sloužím totiž v mlýně na Blatech u Černé vody.
0: Aha.
1: Tebe to neděsí?
0: Ani v nejmenším. Teď konečně rozumím svým záhadným snům, tomu hlasu.
1: Tolik bych si přál zůstat s tebou. Tedy, pokud i ty bys chtěla.
0: A když řeknu ano, zůstaneš?
1: Ach, nemůžu. Ty sama bys mě musela vysvobodit.
0: Mám se utkat s lítou saní? Proč ne? Co mám udělat?
1: Přijít poslední den v roce do mlýna a poznat mě mezi 12 chasníky.
0: Blázínku, to je přece snadné.
1: Ne tak, jak si myslíš.
0: Já přijdu. Tomáš, tohle si vezmi. Prstýnek z vlasů jako můj slib.
1: Do té doby se už neuvidíme.
2: Tak ještě jednou, krabaté. Nejdřív se musíš naučit odolávat mistrově vůli. Říct ne, když on řekne ano. Splnit jeho příkaz jinak, než si to přeje. Vidíš ten svícen?
1: Jo, vidím, Juro.
2: A teď si představ, že já jsem mistr. Odsuň svícen od sebe, krabaté.
1: Od sebe? Ne, od sebe ne. Naopak, k sobě.
2: Povídám od sebe.
3: Od sebe, krabaté. Ruka jako by se ti sama prodlužovala. Dlán tě pálí. Prsty se rozevírají.
1: Sakra, nedokážu to.
2: Musíš to dokázat kvůli ní.
1: Mám oni strach, Juro.
2: A ty si myslíš, že já ho nemám? Ty se bojíš oni, ale já se, kamaráde, bojím o dva. O tu dívku i o tebe. Až budeme sedět na tyči proměnění v havrany, musí tě poznat.
1: Počkej, zkusím si navléknout tohle.
2: Co je to?
1: Prstýnek z jejich vlasů. Dala mi ho jako svůj slib.
2: Já padnu, proč to neřek dřív?
1: Není kouzelný.
2: Ale dá ti sílu. Víš, je čarování, kterému je třeba se namáhavě učit. Znak po znaku, formulku po formulce. To je to, které stojí v koratoru. A potom je takové, co vyrůstá ze srdce.
1: Bacha, Juro, někdo jde.
2: Mertene, potřebuješ něco?
4: Ne. Vlastně jo. Liško se vzbudil. Ptal se po vás. Andruš si ho vzal do parády, ale dejte si pozor.
1: No ne, Mertene, ty mluvíš. Ty jsi řekl víc než dvě věty najednou.
4: Jo, a povím ještě něco. Nedovolte, aby umřel někdo další.
3: Dnes je štědrý den, krabate.
1: Pokud vím, tady se Vánoce neslaví.
3: Ano, ale přesto pokládám dnešek za výjimečný. Chci ti učinit nabídku.
1: Poslouchám.
3: Můžeš se stát mým nástupcem.
1: Mistrem ve zdejším mlýně?
3: Přesně tak. Pan Kmotr souhlasí, neboť já odcházím. Pobyl jsem tu 12 let a vykonal jsem vše, co bylo dle koratoru třeba. Jsem velmi bohatý a velmi vlivný. Znám všechna kouzla a dokážu toho náležitě využít. A tobě se může dařit stejně, krabaté.
1: 12 let bych měl rok co rok posílat jednoho z nás na smrt.
3: To je přece malá daň za to, co ti tajné umění poskytuje.
1: Ne.
3: Prosím?
1: Říkám ne. Nikdo už nesmí zemřít.
3: Hlupáku, jeden to musí být vždycky. A ty teď můžeš rozhodnout, kdo přijde na řadu jako další. Co třeba Liško?
1: Nemůžu ho ani vystát, ale být vinen jeho smrtí, k tomu mě nepřimějete, mistře.
3: Když na můj návrh nepřistoupí.
1: Tak co? Co?
3: V kůlně leží připravená rakev a poslední den v roce je ode dneška za týden.
1: Budu to tedy já.
3: Podívej se na čepel svého nože. Tonda znal odpověď předem. A ty podle té černě taky pochopíš, že když odmítneš, nemáš úniku.
1: Ne, tohle já nikdy nepřijmu.
3: Já neprohrávám, krabate.
0: Pochválen buď Ježíš Kristus. Promiňte, že přicházím bez ohlášení, mlynáři.
3: Co chceš?
0: Svého chlapce.
3: Jeden z vás mě podvedl. Který?
0: Mám ráda Krabata.
3: Krabat. A znáš ho vůbec?
0: Znám. A pán Bůh je mi svědkem.
3: Ale to budeš muset dokázat. Dobrá. Hus na tyč. Těla se vám zmenšují. Ruce a nohy se proměňují v havraní brka. Narůstají vám zobáky. A ty schováte pod pravé křídlo.
1: Pod pravé ne. Musí to být jinak. Pod levé křídlo.
3: Dost! Chceš mě podvést, krabate? Všichni zpátky do hejna a znovu. Už na tyč. Zobáky dopředu. Stište svá srdce. Klid. Klid. Tak co? Který z nich to je?
0: Ten ne. Ten taky ne. Ani tenhle.
3: Už jsi na konci řady.
0: Je uprostřed.
3: Uprostřed? Ale jich je 12. Tedy 6. zleva, nebo snad 6. zprava?
0: Já nevím.
3: Nevíš? Moc času ti nezbývá.
0: Ach, bože, stůj při mně. Ten nebo ten.
1: Má milá, má milá.
0: Au, klo ve mně. Teče mi krev. Je to on.
3: Říkáš tedy, že je to tenhle?
0: Ne, ne. Ten druhý.
3: Cože?
0: Ten vedle něj. To je Krabat.
1: Kantorko, ty jsi to dokázala.
5: Tenhle souboj si prohrál, mlynáři na blatech. Už nejsi mistr. Zemřeš.
3: Ne.
5: Moc pekel tak žádá. Jeden to musí být vždycky. Jsi na řadě!
0: Zbyla z něj hromádka popela.
1: Počkejte, cítím kouř. Mlýn hoří. Všichni ven! Rychle, rychle!
6: Hoří! Hoří!
7: Pekelníci ničí své
8: oheň
7: stopy.
8: Oheň se rychle šíří, zachvátí celý
1: mlýn. Doste vodu!
9: Ne, počkejte! Utvořte kolem plamenů kruh. Hodím do nich za každýho z nás hrst byli.
10: Ty dutá palice. Zapomněl jsi, že všechno naše kouzlení je v prachu?
9: Tohle je boží bejlí, Liško.
11: Je po ohni.
1: Vážně?
12: Je to možný?
10: Jak si to proved, Juro?
9: Jo, moje babička, to byla moudrá ženská. A já v té svý hlavě, Liško, nemám jen slámu a obilný plevy.
0: Půjdeme, krabate.
1: Kam?
0: Domů.
1: Můžeme být doma tady.
10: A pan mlynář Krabat se sličnou mlynářkou. Nějak rychle jsi to tu přisvojil.
13: Ty kušuj, Liško. Ty jsi nikdy pro druhé nehnul ani prstem.
9: Tak mě napadá, nepotřebovali byste někoho třeba do kuchyně, no tam já se vyznám.
1: Jasně, že jo, jen zůstaň, Juro.
10: Ne, mě asi nepřiberete.
1: Tebe ani náhodou, Liško. Ale kdyby chtěl někdo jiný, Mertene?
4: Ne, odcházím. Umřel tu Michal.
1: Měl jsi ho moc rád, viď?
4: Byl to můj bratr. Kuš mi ho já.
1: A co ty, Loboši?
9: Jo, já zůstanu. Ale jen do jara. Pak fí, vezmu vítr. A budu zas volný jako pták.
1: Za to mě se nezbavíte. Už jsem se rozhodl. Pořídím si políčko, na něm obilíčko, k němu vůz a hovátka a ty mi budeš mlít jen tu nejlepší mouku. Platí, krabate?
4: Platí, Andruši.
13: počkat. Začíná nový rok, nový život, uzavírají se tu obchody. To by chtělo stvrdit kapkou dobrýho moku, ne?
12: Jasně.
14: Určitě.
15: Budete se divit, ale na všechno jsem myslel. Mám schovaný soudek.
13: Já se nestačím divit, Juro. Tak jdem.
1: Kantorko?
0: Ano, Krabate?
1: Řekni, jak jsi mě vlastně poznala?
0: Měl jsi strach? Bušilo ti srdce?
1: Jurovi taky. To on nás zachránil. On jediný dokázal udělat něco nečekaného.
0: Ale ti, hlupáčku, věděla jsem, že to nejsi ty. Nikdy bys mi přece neublížil. A pak všimla jsem si prstýnku z mých vlasů, který jsi měl navlečený na křídle. Trochu ho překrývalo peří, ale viděla jsem ho.
1: Stejně mi něco dlužíš.
0: Já tobě?
1: Ano. Mám krásnou, statečnou dívku a neznám její jméno.
15: Pojďte, kde vězíte? Krabate!
6: Krabate! Krabate!
0: Víš co? Krabate! Zkus ho uhádnout.
1: Cože? Ty chceš, abych hádal?
0: Proč ne? Máš na to přeci spoustu času.

0: Krabat, rozhlasovou hru na motivy knihy od Frieda Preusslera Čarodějův učeň, napsala Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, dramaturgie Ivan Hubač. Učinkovali Michal Zelenka, Lukáš Lavica, David Novotný, Matěj Dadák, Jaroslav Plesl, Jan Meduna, Vojtěch Hájek, Ilja Racek, Andrea Elsnerová, Marika Procházková, Vladimír Čech, Jitka Smutná, Robert Jaškov a další. Režii měl Aleš Vrzák.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Dobrý den, pane si...
3: Tiše, chvilku.
2: Jo. Co je, tatí?
3: Abys byl chvilku ticho.
2: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
4: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horvínek.
3: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
2: Co?
3: Slyšíte?
2: Simano, tatí.
4: Já ne, pane Spejble.
3: Jak to, že ne?
2: A ty něco slyšíš?
3: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
5: Před chvílí kukala kukačka.
4: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
5: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
4: Jo.
2: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
5: Všechno je na ní zajímavé.
4: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
5: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
4: Jejda.
2: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
5: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
4: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
5: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
4: Pan kostelník, pane Spejble.
5: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
2: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí, pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal, a na to nepotřebuje zvonit.
5: Moment, abychom si rozuměli, ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
2: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
5: No proto, já myslel, že myslíš kostelníka.
2: Ne, taťuldo, já myslel pana pekaře.
5: No moment, ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
2: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
4: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
5: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
4: Kdo vám dělal stoličku?
5: Pan doktor pekář.
2: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
4: No.
5: Ale tadyhle stoličku v puse, Kože? Sedmičku. Aha. No, tu mi dělal pan doktor pekař, ten mi plomboval.
4: Protože byla děrová, vidíte, ta
5: ovšem,
4: stolička.
5: Ovšem, samo sebou.
2: No. On přitom kukal?
4: Jo.
5: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
4: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
5: no
4: nikdy
5: tak,
4: ne.
5: No tak, proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
2: Pan doktor, tatí.
5: Šmanko, teď jsem o tom...
2: Kominík, tatí.
5: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
2: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
5: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, čák, sameček od kukačky.
4: A samečka nekuká nikdy?
5: Ovšem, že ne, to... Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
4: A co teda dělá samečka od kukačky?
5: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
4: Samečka.
2: Jak to cizí?
5: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
4: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
5: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
2: A co teda staví?
5: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
4: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
5: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
4: No?
5: Vajíčko musí být kde? V hnízdě.
4: Hnízdě.
5: Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba k ocholoušovi.
2: Jsi říkal Strnadovi.
4: Ano.
3: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
2: A jak ho naučí kukat?
3: Jak to kukat?
4: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
2: Strnad přece nekuká. No. Chochluž taky ne, a nikdo.
3: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
2: Umím, tati.
3: No tak vidíš.
2: A ona mě snesla kukačka, tati.
3: Cože?
2: Jestli mě snesla kukačka.
3: Co to povídáš za nesmysl? Kde je tvůj otec?
2: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když pojídáš...
3: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmankote podle tvého tedy tvůj otec?
2: Jsem kukačka, tati.
3: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
2: Tak chochlouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
3: Šmankote, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
4: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně vdáte, ani to nebylo slyšet.
3: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
2: Šmano, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
2: Ahoj, tati.

0: Synové krále orla. Sedlák šel do lesa na dříví. Sněhu bylo nad kolena. Došel ke staré, uschlé borovici a jal se jí pocikávat. Tu odletěl kus kůry a ve kmenu objevila se velká dutina. Jistě pelech kuny, pomyslel si sedlák. Dobrá byla by její kožešina do mrazů. Brzy rozšířil otvor ve stromě a tu spatřil hnízdo. Uměle z mechu spletené a v něm dvě jasně červená vejce. To tě zázrak, podivil se sedlák. Dvě podivná vejce a na to ještě v zimě, kdy lesní ptáci nehnízdí. Opatrně vyňal vejce, uschoval je v torbě, potom podtěl borovici a vlekl jí domů. Po obědě vzpomněl si na svůj nález a vyňal vejce z torby. Žena také se velice divila a ptala se, co s nimi udělá. Dejme je pod peřinu, snad se z nich teplem něco vylíhne. Žena souhlasila. Uložila obě vejce do postele, jež byla uchystána pro případ, že by sem zavítal host, neboť, ačkoliv chaloupka byla uprostřed hlubokého lesa, přece už několikrát hostila vznešené lovce. Po večeři šli manželé spát. Usnuli tak tvrdě, že nezaslechli venku šumot. Okno se otevřelo a do jizby vletěl veliký orel se zlatou korunkou na hlavě a rovnou k posteli pro hosty. Zobákem odtáhl peřinu a usedl na červená vajíčka. Když svítalo, přikryl vejce peřinou a vyletěl okénkem, jež se za ním samo zavřelo. Když se manželé ráno probudili, byli nemálo překvapeni. Na peřině leželi dva dukáty. Jejich úžas vzrostl, když se podívali na vejce. Nebyla již červená, ale barvy modré jako obloha za nejkrásnějšího letního dne. Sám Bůh mne vedl do lesa, zvolal sedlák. Ženo, nyní jsme bohati, mohli bychom si v městě koupit pěkný domek. I neblázni, zahubovala lakotná žena, chtivě pohlížejíc na lesklé zlaťáky a v ruce je potěžkávajíc. Co by ti byl dům, platen, když by ses ve městě ani neuživil? Zde přece máme vše, čeho k živobytí potřebujeme. Lépe bude, když si peníze uschováme, jednou se nám hodí. Muž neodpověděl. Stáhl peřinu z postele a dal jí k teplým kamnům. Když se ohřála, položil jí na vajíčka. A tak to činil po celý den. V noci opět přiletěl orel a nepozorován posadil se na vejce. Zasvítání zmizel. Sotva, že odletěl, probudila se selka a honem běžela k druhé posteli. Ale opět se leskly na peřině dva velké zlaté penízky. Muži, jsou tu zase dva dukáty, zvolala tak hlasitě, že se muž probudil. Dukátů si valně nevšímal. Více jej zajímala vajíčka. Jak se podivil, když uviděl, že jsou nyní zelená jako brčál. Po celý den je zahříval peřinou, když to lakotná žena jenom si pohrávala s dukáty. Nastala třetí noc. Zase přiletěl orel, posadil se na vajíčka a když slunce vycházelo, zmizel. Pojednou byli manželé probuzeni překrásným zpěvem. Stanuli a hle, místo vajíček spatřili na loži dva ptáky. Jeden byl zelený, s modrýma křídlama a červeným chvostem. Hlavičku měl zlatou. Otevíral zobáček a z hrdélka linuly se mu líbezné zvuky. Druhý ptáček byl velice neúhledný. Popelavé peří bylo rozcucháno, zobák dlouhý a k levé straně zahnutý. Ubožáček seděl se sklopenými křídly, ani se nehýbal, když to druhý stále sebou vrtěl a poskakoval. Krásný to ptáček, zvolala žena. A hle, tady leží opět dukát. Nekřič tak, napomenul jí muž. Vždyť ty ptáčky poplašíš. Jen se podívej, jak se ten popelavý bázlivě krčí.
1: Co mi po něm, takový ošklivec?
0: Zamračila se žena.
1: Nemá-li pod sebou dukáty, vyhodím jej ven.
0: A skutečně, když prohledala místo, kde byl popelavý, nenalezla ničeho.
1: Hned jej muži vyhoď do lesa, zadarmo jej živit nebudeme.
2: Nebuď tak zlá, krotil jí muž.
0: Kdo ví, zdali nám ten popeláček někdy neprospěje. Ostatně nech si zlatouška i z penězi a já si ponechám popeláčka. Domlouval jí, až konečně svolila. Po celý den obírala se zlatouškem, hladila mu hebké peří, naslouchala jeho čarokrásnému zpěvu a krmila ho nejlepším, co doma nalezla. Popeláček byl by jistě zahynul hladem, kdyby sedlák nebyl na něho pamatoval. Když se ptáček nasytil, pohleděl na sedláka tak dojímavě, že mu vstoupily do očí slzy.
2: Neboj se, neboj, můj popeláčku, nedám ti ublížit, řekl sedlák a pohladil neúhlednou hlavičku ptáčkovu.
0: Den ze dne měla selka zlatouška raději, neboť každého jitra zaskvěl se pod ptáčkem dukát. Tím více však nenáviděla popeláčka, u něhož nikdy peněz nenalezla. Stále na něho hubovala a vyhrožovala mu. Jednou vyjel si král z města do lesů na hon. Zabloudil až k chaloupce a zaslechl překrásný zpěv zlatouškův. Hned skočil z koně a provázen několika dvořany vstoupil do světnice. Rázem zlatoušek utichl. Manželé poznali krále a hluboce se ukláněli.
1: Rád bych viděl zpěváka, jehož zpěv jsem byl zaslechl, ozval se král. Vznešený pane, promluvila selka, obávajíce, aby nepozbyla zlatouška. To zpívala dcera z města, právě však odešla zadními dveřmi, snad ji ještě dohoníte.
0: Král však poznal, že jej selka obelhává. Klidně usedl ke stolu a požádal o trochu vody. Selka trnula strachem, aby zlatoušek, jenž seděl na kamnech v košíku, zpěvem se neprozradil. Čeho se obávala, také se stalo. Jizbou zahlaholily čarokrásné zvuky.
1: Podvodná ženo! Zahrměl král a vyskočil. Lež ti nepomohla, zpěvák sám se ohlašuje. Velím ti, ukaž mi jej.
0: Selka se neodvážila odporovat. Loudavě ubírala se k peci. Zlatoušek právě dospíval. Tu spočinul zrak ženy na popeláčkovi, jež se krčil na lavici. Zdvihla jej a postavila před krále na stůl. Potom se vrhla na kolena a sypjavší ruce volala.
1: Mocný pane, odpust mi, že jsem tě oklamala. Zavedla mne jenom přílišná láska k tomuto ptáčkovi.
0: Král pohladil třesoucí se ptáče. Popeláček ani nepípnul. Nyní poručil král jednomu dvořenínovi, aby Popeláčka vložil do své torby, načež odcházel s družinou. Na prahu stanul a řekl sedlákovi. Zítra přijď si do královského zámku pro odměnu. V tom však zase zazněl líbezný zpěv. Král užasl. Co to? Vy zde máte ještě jednoho zpěváčka? Ukažte ho. Selka chvěla se jako osikový list, avšak nechtělo se jí poslechnout. Rozkázal tedy král svým průvodcům, aby prohledali jizbu. Dvořané hledali, že však zpěv se již neozýval, nevěděli, kde pěvce najít. Posléze však přece vypátrali Zlatouška v košíku. Král užasl, když spatřil tak nádherného opeřence, jež nyní zpíval jako o závod.
1: Ty jsi mne zase podvedla, rozlítil se král na ženu. Podstrčila si nám ohyzného ptáka, jenž zajisté ani nespívá.
0: Selka prosila na kolenou, aby ji král odpustil.
1: Budiš,
0: svolil posléze král. Pro dnešek ještě zůstane ptáček zde. Bojím se, že by si v torbě ublížil. Zítra sem opět přijdu s pohodlnou klecí. Ty i tvůj muž svou hlavou mi ručíte za ptáka. Abyste s ním neuprchli, dám vás střežit. A toho popelavého si vezměte. Popeláček byl propuštěn z těsné torby. Hned zaletěl na lavici u kamen, vložil hlavu pod křídla a usnul. Po odchodu královu zavládlo v jizbě ticho, rušené jenom vzlikotem Selky. Měla si dbát mé rady, připomněl jí sedlák. Teď bychom bydleli ve městě spokojeně a ty bys měla svého Zlatouška. Takhle o ptáčka přijdeme a stane-li se mu něco, čehož nedopouštěj pán Bůh, ztratíme hlavu. Nastal den, kdy bylo Selce se rozloučit se Zlatouškem. Hladila ptáčka a krmila jej nejlepšími lahutkami. Proč nevzal si král Popeláčka? Stále opakovala a zdržovala Zlatouška, jen chtěl zaletět k Popeláčkovi. Tu zaznělo v lese troubení. Oknem uviděla Selka krále, jež přijížděl v čele četné družiny. Chtěla ještě jednou pohladit Zlatouška, avšak div divoucí. Místo něho nalezla jenom dukát. Po ptáčkovi ani vidu, ani slechu. A už to byl král.
1: Jdu si pro ptáčka, hlásil ve dveřích. Tedy mi jej podejte, zde je klec a zde měšec stříbrňáků.
0: Manželé se však ani nehnuli. Tu předstoupil sedlák a chvějícím se hlasem všechno vyprávěl, načež ukázal králi dukát. Král ale nevěřil.
1: Ukryli jste někam ptáka, svažte je,
0: velel svým lidem. Po krátkém odporu byli manželé spoutáni a smutně přihlíželi, kterak královi lidé v bytě všechno přehazují, hledajíce ptáka. V truhle nalezeny peníze, které byly manželé tak podivným způsobem dostali.
1: O, toť celé jmění,
0: zvolal král, prohlíže je dukáty, jež měli velkou váhu.
1: Jistě oloupili některého pocestného, jež jsem zabloudil. Odveďte je do vězení.
0: V chaloupce zůstal jenom Popeláček. Sotva dozněly kroky odcházejících, seskočil čiperně z lavice, otřepal se, vyletěl otevřeným oknem. Usedl na vrchol vysoké sosny a rozhlížel se po krajině.
1: Potom skákal z větvičky na větvičku, stále ťukaje do kmenu. Náhle odloupl kus kůry a ptáček vklouzl do dutiny. Dostal se pod zem a běžel úzkou chodbou, až se posléze zastavil u železných dveří. Zaťukal na ně zobáčkem a zvolal. V červeni, v modři, zelení jsem spal, nežli jsem se popelavým stal. Dveře se otevřely a popeláček vletěl do obrovské jeskyně, jež se třpitila drahokamy a v jejich čtyřech koutech hořely ohně. U plamenů zahřívali se ptáčci, kteří nás na zimu opouštějí. Uprostřed jeskyně stál zlatý trůn a na něm seděl král ptactva, veliký orel se zlatou korunkou. Když zahlédl popeláčka, zvolal. Už jsi tady. A kde pak si nechal bratra? Královský můj otče, odpověděl popeláček. Bratr zmizel a naši ošetřovatelé byli odvedeni do vězení. Přicházím tedy k tobě, abys jim pomohl. Orel se zamyslil. Těžké, těžké pomoci. Jen tehdy vyjdou ze žaláře, usmíří-li se král. A to se stane, když obdrží zlatouška.

ke vševědoucímu Pštrosovi. Ten ti jistě poradí. Jdi tedy a vrať se brzy se Zlatouškem. Popeláček rozloučil se s otcem a vyšel chodbou opět na Sosnu. Odtud letěl přes les, až s večerem doletěl do královského města. Lítal nad budovami, pátraje po uvězněných. Konečně zaslechl ze staré věže povědomé hlasy. Naříkali zde manželé z lesní chaloupky. Hned vletěl okenním otvorem do tmavé, studené jizby. Kde pak jste? Zvolal. Kdo pak nás volá? To jsem já, Popeláček. Přicházím vás vysvobodit. Zazněly dva radostné výkřiky. Sedlák i Selka tápali ve tmě. Popeláček uhodil zobáčkem do kamene ve zdi a hned z něho sršely jiskry, které osvětlily jizbu. Sedlák chytil Popeláčka, něžně jej hladil a líbal. Ani se nedivil, že Popeláček hovoří jako člověk. Také Selka nyní se laskala s neúhledným ptáčkem, kterému až dosud projevovala jenom svou nenávist. A teď, sedláče, ozval se Popeláček, opustíš vězení. Jenom já? Ustrnul sedlák. Přece je tu se mnou také moje žena. Ta zde zatím zůstane, až my dva se vrátíme se Zlatouškem. Král musí dostat Zlatouška, abyste vy oba byli propuštěni na svobodu. Když se nepodaří naše dílo, musíš se vrátit do žaláře. Marně orodoval sedlák za ženu. Marny byly její prosby i slzy. Popeláček nepovolil. Konečně se žena poněkud upokojila, když jí Popeláček přislíbil, že se vynasnaží, aby její uvěznění netrvalo dlouho. Potom se Popeláček vznesl do výše a zvolal. V červeni, v modři, v zeleni jsem spal, nežli jsem se popelavým stal. Přileďte, černí havrani, ať křídla vaše nás zachrání. Zazněl šumot, jako když větřík probíhá suchým listím. Do vězení vletěl havran, za ním druhý, třetí, až jich tu bylo 100. Na rozkaz Popeláčkův semkli se těsně v houf. Sedlák se rozloučil se ženou, postavil se na havrany a již vznášel se do výše. Když dospěl k oknu, postavil se na ně, havrani jeden za druhým vyletěli ven. Opět se semkli v pevnou hradbu. Sedlák zase vystoupil na ně. Popeláček vedle něho. A již letěli přes královské město, přes lesy, vody a přes hory. Celou noc a celý den. A teprve, když slunce zapadlo, spustili se havrani na poušť. Popeláček jim poděkoval a vyzval jednoho, aby orlu králi oznámil, že se šťastně zhostili svého úkolu. Havrani vznesli se do výše a brzy zmizeli. Nyní nás očekává obtížná práce, zahovořil Popeláček. Na této poušti bydlí starý Pštros, jenž prý ví o všem, co se děje ve světě. Toho Pštrosa ale musíme najít. Nemeškaje proslídili kde jaký keř, kde jakou jámu, avšak marně. Již svítalo, Pštrosa dosud nenalezli. Teď jej už asi nenajdeme, řekl Popeláček mrzutě. Raději si vyhledejme stinné místečko, než slunce začne nemilosrdně pálit. S večerem obnovíme pátrání. Po dlouhém hledání objevili pahorek, pod nímž rostlo několik stromů. Jejichž husté koruny vrhaly dostatečný stín. Usedli do chládku.
sedlák.

0: Byl znaven dlouhou cestou a proto brzy usnul. Popeláček však bděl. Za chvíli zaslechl ve skále šramot. A hle, z otvoru, který se právě otevřel, vyběhl veliký bílý pštros. Popeláček vzbudil sedláka a oba pospíchali vstříc opeřenému velikánu pouště. Čeho žádáte ode mne? Ozval se pštros přísným hlasem. Proč jste vstoupili do mojí říše? Odpusť, mocný pštrose, řekl popeláček. Přišli jsme k tobě na radu. Jsem popeláček, syn krále orla a toto jest můj pěstoun. A nyní pštrosovi všechno pověděl. Pštros povážlivě kýval hlavou a když popeláček skončil, řekl. Kdybys nebyl synem krále orla, ničeho bych ti nepověděl. Tedy věz. 10x10 dní cesty odtud je vysoká hora, jejíž vrchol v oblacích se ukrývá. Na té hoře bydlí zlý čaroděj, jež vládne blesky a hromem. Ten čaroděj zmocnil se Zlatouška. Když tvůj bratr zmizel z lesní chaloupky, chtěje uniknout uvěznění v kleci. K tomu čaroději ale velmi nesnadno se dostanete. Ještě nesnadněji Zlatouška vysvobodíte. Dostaneš-li se ke kleci, ve které čaroděj chová Zlatouška, ukryj tohoto muže, načež vzlétni nad klec a házej z tohoto míšku červená zrnka na mříže. Nebude potom už překážek a ty bratra vysvobodíš. Popeláček i sedlák poděkovali pštrosovi a vydali se na cestu, jež nebyla obtížná. Přes řeky přenášeli je ledňáčkové, přes hory havrani, přes lesy síkorky a přes města vrabci. Když minul týden, zastavili se u ohromné hory. Do poloviny její výšky donesli je havrani. Výše však nemohli vyletět, neboť z vrcholu hory sálal hrozný žár. Popeláček tedy propustil havrany a posadil se vedle sedláka. Přemýšlel, kterak se dostane na vrchol. V tom zaslechli slabé volání o pomoc, jež vycházelo z místa za velikým balvanem. Přiběhli tam a uviděli malého mužíčka se šedivou bradou a s diamantovou korunkou na hlavě. Zápasil s velikým žlutým hadem. Sedlák popadl kámen a pádnou ranou rozdrtil hadovi hlavu. Potom pomohl stařičkovi vstát.
1: Děkuji ti, zvolal mužíček. Odměním se ti za tvou pomoc. Jsem král skřítků, kteří vynášejí ze země žhavé a hořlavé látky, jež potřebuje čaroděj k výrobě blesku. Ač pracujeme bez ustání, přece není čaroděj s námi spokojen a časem posílá na nás tohoto hada, kterého si právě zabil. Teď mi ale povězte, čeho hledáte v sídle čarodějově?
0: Králi můj, promluvil popeláček. Rádi bychom vysvobodili ptáka Zlatouška, mého bratra, jenž je v zajetí čarodějově. Pokud můžeš, pomoz nám.
1: O pomoc by nebylo, odvětil král skřítků. Avšak hrozí nebezpečí života.
0: Snad nás ochrání kouzlo vládce pouště, pštrosa vševěda, řekl popeláček a ukázal na váček, jež měl na krku. Král skřítků vesele se zasmál.
1: Teď už se o vás nebojím, tedy pojďte za mnou.
0: Vkročil do starého otvoru ve skále a popeláček i sedlák šli za ním. kráčeli vysokou chodbou, ve které hemžilo se veselými mužičky. Pracovali o závod. Jedni kopali, druzí roztloukali nerosty a jiní zase vozili na vrchol hory v malých vozíčkách drobný prášek z rozdrcených kamenů. Když uviděli krále, přivítali jej jásotem, jež se změnil v bouři radosti, když uslyšeli, že jejich škůdce, žlutý had, už nežije. Poté dovedl král skřítků, popeláčka i sedláka na konec chodby, odkud bylo vidět krvavou záři. Strašlivé vedro je ovanulo.
1: Nebojte se, domlouval jim král skřítků. Abyste žárem nezahynuli, natřete se mastí, které užíváme, když vystupujeme na vrchol hory.
0: Popeláček i sedlák potřeli si tělo mastí a hned cítili příjemný chlad. Poté zmužile stoupali do výše. Posléze uviděli plamený palác, z něhož vycházel sirný zápach. Za palácem byla klec z blesků a v ní smutně seděl Zlatoušek. Když spatřil bratra Popeláčka a sedláka, radostně vykřikl. Hned však sklonil hlavu. Postřehl, že mříže se silněji rozpalují a že při nejslabším dotknutí vyrazí z nich smrtící oheň. Avšak Popeláček nezapomněl rady Pštrosovi. Ukryl sedláka do hluboké jámy a sám vyletěl nad klec. Vyňal z váčku jedno červené zrnko a mrštil jím o první mříž. Zablesklo se, zahřmělo a plamený jazyk letěl se skály. Popeláček hodil druhé, třetí zrnko a pokaždé vyšlehl z mříží blesk. Posléze objevila se v kleci mezera, kterou mohl Zlatoušek volně proletět. Radostně se vítal se svými osvoboditeli. Pojednou zazněl hrozný hukot. Čaroděj se blíží, honem odtud, zvolal Zlatoušek a všichni tři kvapili k chodbě skřítků. Již byli blízko vchodu, tu řekl Zlatoušek Popeláčkovi. Bratře, ohlédni se, co vidíš? Popeláček se ohlédl a za chvíli zvolal. Čaroděj stojí u klece a právě z ní trhá mříž. Nyní vyňal Zlatoušek z váčku červené zrnko a mrštil jím ke kleci. Byl už svrchovaný čas. Vytržená mříž letěla v podobě blesku k chodbě. Avšak v polou cestě setkala se s červeným zrnkem a blesk rozprášil se v jemný déšť ohnivý. Totéž stalo se s každým dalším bleskem, který čaroděj vyslal za nimi, až konečně neměl už ani jednoho. A teď utíkejme, zvolal Zlatoušek a všichni tři vběhli do chodby. Tam uviděli krále, který ustrašen naslouchal hromovým ranám. Konečně, konečně, zajásal, když uviděl všechny tři. Zapískal na zlatou píšťalku a hned se k němu seběhli všichni skřítkové. Na jeho rozkaz vzali prchající na svá ramena a uháněli s nimi dolů, zatímco jejich druhové chodbu za utíkajícími zasypávali. Když čaroděj dostal se k této nenadálé překážce, byli uprchlíci už venku z chodby. Čaroděj zuřivě vykřikl a skokem byl u svého paláce. Tam vytrhl ohnivý balvan a mrštěl jím po utíkajících. Avšak kámen přeletěl a nikomu nic neudělal. A čaroděj zmizel. Ptáci i sedlák poděkovali králi a jeho podaným za pomoc a srdečně se s nimi rozloučili. Popeláček zavolal havrany, kteří je donesli na poušť, kde zachráněni poděkovali vševědoucímu pštrosovi. Potom všichni tři přibyli do královského města. Na radu Popeláčkovu ustrojil se sedlák do pěkných šatů a koupil skvostnou klec, do níž dal zlatouška. V ruce držel klec, na rameně Maje Popeláčka, předstoupil před krále. Král úžasl, když spatřil sedláka, o němž se domníval, že je ve vězení. Úžas jeho však se proměnil v radost, když uviděl zlatouška. I hned nařídil, aby selka byla propuštěna ze žaláře a štědře obdaroval jí i jejího muže. Zlatoušek byl chován v královském paláci jako nejvzácnější skvost. Zdaleka přijížděli i vznešení cizinci, aby uviděli podivného ptáčka a naslouchali jeho divokrásnému zpěvu. Lid v království bohatl, neboť cizinci zde mnoho utráceli. Proto bylo jméno Zlatouškovo vyslovováno s úctou a vděčností. Popeláček byl spokojen v příbytku manželů, kteří přece jen opustili lesní chaloupku a koupili si v městě výnosný dům. Denně docházeli do královského paláce, aby se potěšili se Zlatouškem. A nikdy neopomněli vzít sebou Popeláčka, jež se nyní těšil z jejich společné lásky.
2: Učím se zpívat. Bělovous Zrzunda je velice učený. On mi vysvětlil, že ty nestvůry, které běhají po ulicích a polikají lidi, nejsou nestvůry, ale autobusy. A že je udělali lidé. To vím tedy od Zrzundy. Když jsou ty autobusy mladé, jsou také menší, těch běhá po ulicích hodně. Běhají velice rychle, protože jsou mladé a čiperné. Když dorostou, běhají pomaleji, protože jsou starší, rozvážnější. No, je to stejné jako u koček a u lidí. Na to jsem teda přišel sám. Jednoho krásného dne mi Zrzunda řekl, že se nejprve trochu prospíme a pak, až bude docela tma, půjdeme za Zelenoočkou, že tam na střeše každou noc vede zpěvácký spolek. Že by se mohl zkusit můj hlas? Bečet umím dost, teď se ukáže, jestli už také umím zpívat. Kočky, tohle byla novina. Když mě Bělobouz Zrzunda vzbudil, byla už docela tma. Taková tma, že v ní lidé nevidí docela nic, ale naše kočičí oči v ní vidí dobře všechno, co vidět potřebují. Kočky, to vám byla tma jedna radost. Jen vysoko nad námi se leskla a bíle svítila má miska na mléko. Poznal jsem ji podle toho, že jí kus chyběl. To, jak jsem jednou schodil u nás ze stolu. Byla od té doby šišatá. Zrzunda mi ale řekl, že to nahoře není moje miska, ale že je to měsíc, který zrovna dorůstá a že za několik dní doroste do kulata a na tu noc, že se připravuje veliký kočičí zpěv. Ptal jsem se Zrzundy, proč má miska na mléko nedorůstá. Ale Zrzunda se na mne podíval velice pohrdlivě a řekl, vypadáš jako opravdovský kocour, ale rozum máš ještě kotěcí. Pojďme, za komínem se už scházejí. Ještě mě poučil, že se mám chovat důstojně. Budu-li tam mít někoho známého, že k němu mám přijít a zdvořile se o něho otřít. Pěkně po srsti od čumáčku až k bokům a nic přitom nemám říkat. Zrzunda mě hned upozornil, jestli tam bude mouratý na trchouško a jestli se s ním znáš, dej si pozor, je to starý rváč, otře se o tebe tak, že tě schodí ze střechy. Řekl jsem Zrzundovi, že na trh Ouška znám jenom od vidění a vlastně velice z dálky, protože mě jednou honil po zahradě a Zrzunda řekl, tak se k němu chovej, jako bys ho neznal. Dej všechny čtyři k sobě, vypni hřbet do oblouku, ocásek pěkně nahoru, naješ hřbet a vousy a prskni. Tak pozdrav všechny, které neznáš. Řekl jsem Zrzundovi, že znám jenom Zelenoočku a že se na ní moc těším. Ale Zrzunda mě varoval, k té se ze začátku moc nepřibližuj. Ona nás bude řídit a tu nezná kamaráda. A jestli tě pochválí, můžeš k ní přijít blíž. Teď ale pojďme, je nejvyšší čas. A tak jsme šli. Za tou teplou a černou věcí, která koukala ze střechy a které Zrzunda říkal komín, už jich bylo několik. Byl tam rváč na trh Ouško, který má velikou hlavu. Pozdravil jsem ho co nejvýhružněji a myslím, že jsem na něho udělal dobrý dojem. Pak tam byl střepatý Šmudla. Byl celý černý, jen tlapky, konec ocásku a čumáček měl bílý. Prskl jsem na něho velice zdvořile, ale on se přesto lekl a uskočil. Ve tmě svítil bílý kocour s dlouhou srstí, pořád se mil. Ani když jsem ho pozdravil, mi ti nenechal. Zrzunda mi potichu řekl, to je Mici Angora, veliký švihák, veliký náfuka, on hrál ve filmu. Nevěděl jsem, co to je hrát ve filmu, ale protivný mi byl. Všichni jsme zpozorněli, protože přišla Zelenoočka. Posadila se a my kolem ní. Začala zpívat velice táhle a velice vysoko. My jsme spustili každý po svém. Zelenoočka chvilku poslouchala a pak se ke každému z nás naklonila. Nejdříve k Zrzundovi. Zrzunda zpíval ze všech sil a Zelenoočka spokojeně přikyvovala. Pak jsem vpadl já. Zelenoočka se ke mně otočila a řekla, otřivou si níž a silněji. Zaspíval jsem tak silně, že jsem musel zavřít oči. Dobré je to, Modroočko, řekla Zelenoočka a mě bylo velice dobře. Když jsem oči zase otevřel, viděl jsem, jak střepatý Šmudla dostává od Zelenoočky za uši, že zpívá falešně. Mici Angora se pořád okázale mil a teprve, když k němu Zelenoočka přišla, způsobně si sedl, zvedl hlavu, aby bylo hodně vidět jeho bělostné hrdlo a zaječel velice nepěkně. Na trh Ouško ho odstrčil a zaspíval mocným hlubokým hlasem. Zelenoočka z toho byla celá pryč. A pak jsme spustili všichni najednou. Bylo to velice krásné. Na světě nebylo nic než náš zpěv a tak jsme ani nevěděli, že naproti se otevírá okno. Vyletělo z něho koště a rovnou mezi nás. Mici Angora se leknutím skutálil ze střechy a my ostatní jsme se rozutekli. Jen na trh Ouško a Zelenoočka zůstali. Seděli proti sobě, čumáček proti čumáčku a zpívali velice s citem. Já se schoval se Zrzundou za plotem a styděl jsem se, že jsem se nechal od Zelenoočky zahnat a záviděl jsem na trh Ouškovi, že on u ní zůstal. Bylo mi smutno, že teď sedí se Zelenoočkou sami dva a zpívají tenounce a jemně. A bylo mi ještě víc smutno, když jsem viděl, jak na trh Ouško položil Zelenoočce na krk svou hlavu a dlouze a tiše jí zpíval do Ouška. Lidé jsou nevzdělaní, nerozumějí kočičímu zpěvu. Pojďme spát, Modroočko, řekl Zrzunda. A tak jsme šli.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: A zase bylo ráno. Pavoučkům do probuzení vyhrávala zvonkohra stříbrného potůčku. Všichni už byli vzhůru, jen pája spal a spal. Ale co? Po včerejším dobrodružství se zlým houbařem a hodným slimákem si trochu lenošení zasloužil. Strýček Sekáč už zase skákal na silné pavoučí niti přes potok a zpíval si svou ranní písničku vstávat, vstávat, hop a skok, kdo chce letět přes potok. K Konečně se Pája ve své pavučině posadil a viděl, že není sám. Kolem něho se uvelebili bratranci a kamarádi a uprostřed nich strýček Sekáč. Právě probíral včerejší den. Mládenci, začal. Věřím, že z vás budou znameniti lovci much. Možná, že se někomu z vás dokonce podaří něco, po čem jsem celý život toužil. A nikdy se mi to nepoštěstilo. Ulovit zlatou mušku. Pája povyskočil. O zlaté mušce se mu celou noc zdálo. Není to zvláštní? Ale pozor, pokračoval strýček. Všude kolem číhá na nás pavouky fůra nebezpečí. Právě začínají růst houby a les bude plný nepřátel. Pozor na lidi. Víte, jak včera docela bezdůvodně srazil našeho Páju ze stromu nějaký kluk. To se může opakovat. Já lidi znám. Zahučeli pavoučci. Správně, pochválil je strýček. A proto vás chci varovat. Na kraji lesa je chata. Jednou jsem se tam vypravil, abych vyzkoumal, jak lidé žijí. A představte si, oni chytají mouchy. Podívali se pavoučci. Ale nejedí je, řekl strýček důrazně. A nesplétají si pavučiny jako my. Místo nich jim u stropu visí taková strašlivě lepkavá věc a ta chytí každou mušku, která se jí dotkne. Říkají tomu mucholapka. Jenže ta mucholapka chytá třeba i nás, pavouky. Ne, vylékali se pavoučci. Strýček si počkal a pak pronesl strašné slovo. Je to vlastně pavoukolapka. A to není všechno. Někteří lidé jsou tak hloupí, že se nás pavouků bojí. Proto jak vidí pavučinu, smetou ji koštětem. Zaučili pavoučci. Strýček se zvedl. A teď jdu na lov, řekl. A vy se také dejte do práce. Pavoučci se poslušně rozešli do svých pavučin číhat na zbloudilé mušky. Taková práce vyžaduje hodně trpělivosti, tedy právě toho, co Pájovi nejvíc scházelo. A teď, když slyšel o chatě u lesa, neměl už vůbec stání. Musí se tam podívat, jen docela maličko a z dálky. Foukal jemný větřík, který ho doslova poponášel ze stromu na strom. Před polednem se Pája dostal na konec lesa. Stála tam chata, o které strýček vyprávěl. Pája si ji z dálky prohlížel. Ale nebylo to ono. Když si něco prohlížíte z dálky, neuvidíte tolik, jako když si něco prohlížíte pěkně zblízka. A tak Pája krůček za krůčkem došel až k otevřenému oknu. Pak se vysoukal na rám a podíval se dovnitř. Všechno tam vypadalo jinak než u nich v lese. Všechno bylo záhadné a tajemné. Tolik věcí, přihrádek a skulin tu bylo. Ale člověk doma nebyl. To Páju povzbudilo. Jenom očkem mrknu na tu strašlivou mucholapku a hned se vrátím, řekl si. Pak se vysoukal na okno a skočil dovnitř. Dopadl na kuchyňský stůl. Nad ním se stropu visela mucholapka nebo pavoukolapka? Ne, byla to všechno lapka. Už chytila pár much, motýlka, komára a dvě noční můry, ale zatím žádného pavoučka. Najednou se zvedl průvan a ta věc se rozhoupala. Pája jen tak uskočil. Mucholapka po něm šlehla svým dlouhatánským vyplazeným jazykem. Strýčku, pomoc, vykřikl pája a skočil pod stůl. Na to se otevřely dveře a do kuchyně vešla paní se smetákem v ruce. Tady je ale pavučin, povzdechla si nahlas. Popadla smeták a začala ometat stěny. Teď teprve si pája všiml, že u stropu a v rozích stěn je plno malých zaprášených pavoučků. Chudáčci, pomyslel si, proč nebydlí u nás v lese? Ale to už se paní se smetákem hnala i po pájovi. Pája zachličkoval, vysoukal se k oknu a vyskočil na pěšinu. Utíkal, jako kdyby za ním hořelo. A když se na kraji lesa zastavil, dostal pohlavek. Před ním stál strýček sekáč a byl velice rozlobený. Hned mě napadlo, co provedeš, řekl přísným hlasem. A teď hajdi domů, zítra máš domácí vězení. A tak pája šlapal domů. Byl rád, že už je zase v bezpečí, ve svém rodném lese. Vůbec strýčkovi nevyčítal, že se na něho hněvá. Věděl, že má pravdu. A dobře už věděl, že jsou i horší věci než domácí vězení.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
2: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
1: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
2: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
3: Hurvajs?
1: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
3: No dovol.
1: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
4: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
5: Masopust je za námi. Je mi nedo, mine masopust.

0: ne z bejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je, je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama, já na ní dub. Dej sem ten zub, nebo ti vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvínek mi strhl mašli.
2: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tudle.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: světu hluboký.
1: Ve světu hluboký.
2: Zůstávej při kraji.
3: Zůstávej při kraji. Zůstávej při kraji.
4: Proč mi všichni říkají?

0: směs.
1: Děkuju moc krát, salámy a moc rád. Ještě mě rmoutí, co v kříž proutí.

0: svátku dnešnímu?
1: Že pak byli přibližně severně či jižně. Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: zádu v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vidrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu, vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vidrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. U sádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

Sníh popadával i v následujících dnech. Vydrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.

dřevěný meč. Tento příběh se stal před mnoha lety v Afghánistánu. Jedné horké noci se zdejší král vydal dolů do města, aby se nadýchal svěžího vzduchu. Nechtěl, aby ho lidé poznali, a tak se oblékl jako prostý člověk. Prošel celým městem, až se dostal do chudé čtvrti. Před sebou uviděl stavení, ve kterém se ještě svítilo, a zevnitř se ozýval příjemný zpěv. Král přistoupil blíže k oknu a spatřil u stolu muže a ženu. Jaký klid vyzařoval z tohoto stavení. Král zatoužil dozvědět se, co je důvodem jejich pohody. Zaklepal na dveře, představil se jako chudý pocestný a požádal muže, zda by mohl být jejich hostem. Muž ho přivítal a nabídl mu místo u jejich stolu. Potěšený král poděkoval, ochutnal ovoce a zeptal se muže, kdo jsi a čím se živíš? Jsem chudý žid, odpověděl muž. Chodím po ulicích a čistím lidem boty. To, co vydělám, mi stačí k tomu, abych uživil sebe a svoji ženu. Ale co si počnete, až zestárneš a nebudeš už schopen pracovat? Zeptal se ještě král. Muž se jen pousmál a řekl, nemám se čeho bát. Bude tu někdo, kdo se o nás postará. A kdo, divil se král, vidím, že žijete sami bez dětí. Muž na něho vlídně pohlédl a řekl, ten, který mě ochrání, není člověk, ale Bůh, ať je jeho jméno požehnáno. Král se přestal dále vyptávat, poděkoval za pozvání a odešel. Když se král vrátil do paláce, rozhodl se, že si muže vyzkouší. Vydal nařízení, ve kterém zakázal čistit a spravovat na ulicích boty. Příští den si muž přečetl královu listinu a zjistil, že přišel o práci. Pozvedl své oči k nebi a řekl, Bože, jak mám teď žít? Pomoz mi, prosím tě, najít jinou práci, abychom měli být z čeho živi. V tom spatřil muže, který nesl čbány s vodou. Ano, to bude práce pro mě, pomyslel si. Koupil na trhu veliký čbán a vrátil se ke studni. Naplnil ho vodou, kterou potom nabízel každému, kdo ji potřeboval. Tak to dělal celý den. Večer zjistil, že vydělal tolik peněz jako dříve a tak se vydal domů. Té noci se i král znovu vypravil k jejich domu, aby se podíval, jak si muž poradil v nesnázi. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl za oknem muže spokojeného a šťastného jako minulý večer. Zachlepal na dveře a muž ho s radostí pustil dovnitř. Král usedl k jejich stolu a po chvíli se zeptal, co pak jste dnes dělal? Jistě jste četl králův rozkaz. Četl, odpověděl muž, ale Bůh mě neopustil. Král přede mnou uzavřel jedny dveře a Bůh pro mě otevřel jiné. Stal jsem se nosičem vody. Peníze mi stačí na jídlo pro mě i mou ženu. Král se odmlčel, potom poděkoval muži za pozvání a odešel. Na druhý den král vyhlásil, že je zakázáno, aby někdo prodával na ulicích vodu. Každý si musí nosit vodu sám. Když se muž vrátil ke studni, přečetl si nové nařízení a zjistil, že opět přišel o práci. Stál tam a přemýšlel, co si počne. Najednou šli proti němu muži, kteří porážejí stromy v lese.
Muž požádal, jestli se k ním může přidat, aby si vydělal na denní chléb. Vzali ho tedy sebou. Po celý den kácel stromy a večer zjistil, že si vydělal právě tolik, jako když spravoval boty či nosil vodu. Na večer přišel opět král do jeho domu. Byl zvědavý, jak si žid poradil tentokrát. Dozvěděl se, jakou práci si muž našel a vymyslel pro něho další překážku. Vrátil se do paláce, nechal si zavolat velitele stráží a nařídil mu. Vezmi si vojáky, vydejte se společně do lesa. Zadržte každého dřevorubce, kterého potkáte, a přiveďte mi ho do paláce. Všechny potom oblečte do šatů našich stráží, dejte jim meče a přikažte, ať hlídají můj palác. Velitel udělal vše tak, jak mu král přikázal. Mezi dřevorubci, které přivedl do paláce, našel král i muže, kterého hledal. Dřevorubci střežili palác po celý den a večer byli všichni posláni v nových uniformách domů, aniž by dostali zaplaceno. Stráže dostávají totiž peníze jednou za měsíc. Tak se stalo, že žid se vrátil domů s prázdnýma rukama. Byl z toho celý smutný, neměl dostatek jídla ani na příští den, natož na celý měsíc. Zadíval se na svůj nový meč a dostal nápad. Nejdříve vyrobil ze dřeva meč stejné velikosti i tvaru jako ten původní a zasunul ho do pochvy. Potom vzal královský meč a prodal ho. Peníze, které za něj stržil, mu bohatě vystačí na celý měsíc. Na trhu koupil jídlo a pití a vrátil se celý šťastný ke své ženě. Té noci nevěřil král svým očím. V domě chudého žida se jedlo a pilo jako předtím. Král vstoupil do domu a vyptával se muže, co celý den dělal. Muž mu všechno dopodrobna vypověděl. A co si počnete, až se král dozví, že nemáte pravý meč? Zeptal se král. Muž mu odpověděl, netrápím se tím, co se ještě nestalo. Pevně věřím, že mě Bůh neopustí. Druhého dne vyhlásil král, že se bude konat poprava. Bylo zvykem, že se na takovou událost přicházeli podívat lidé z celého města. Nadešel čas popravy a všichni se shromáždili na náměstí. Král ukázal na chudého žida, aby právě on sťal hlavu odsouzenému, který ukradl meloun z královské zahrady. Žid se velmi polekal. To přece nemůžu, volal. V životě jsem nezabil ani mouchu. Je to můj rozkaz, řekl král. A ty ho musíš splnit, jinak přijdeš o život i ty. Žid poznal, že není úniku. Požádal alespoň, aby se mohl pomodlit k Bohu. Postavil se před shromážděný dav lidí a tiše se modlil. Potom vzhlédl k nebi a zvolal. Bože můj, znáš mě velmi dobře a víš, že jsem nikdy nikoho nezabil. Nechci udělat chybu. Prosím tě, Bože, jestli je tento muž nevinný, proměň můj meč v pouhý kus dřeva na důkaz jeho neviny. Všechny oči se upíraly na žida. Ten uchopil svůj meč a zdvihl ho do výšky. Každý musel uznat, že meč je opravdu dřevěný. Zavládlo hrobové ticho. Lidé úžasle zírali na žida. Až po chvíli se spustil bouzlivý potlesk
a provolávání slávy. Všichni se domnívali, že byli svědky velkého zázraku. Jen král a chudý žid věděli, že se žádný zázrak nekonal. Přesto však král musel obdivovat moudrost tohoto muže a popravu zrušil. Zavolal si žida k sobě a zeptal se: Nepoznáváš mě? Žid si krále pozorně prohlédl a pravil: Ano, vy jste byl 3 večery hostem v mém domě. Uhádl's, řekl král. Od této chvíle budete ty i tvá žena hosty v mém domě, v mém královském paláci. Poznal jsem, že jsi moudrý a tvá víra v Boha je silná a pevná. Budeš mi pomáhat vládnout a já budu rád naslouchat tvým radám. Žid měl pravdu. Důvěřoval Bohu a ten se o něj postaral. Ať je jméno Boží požehnáno až na věky.

0: a s nimi jedna starost. Na pozítří měli nést Kubíčka ke křtu. A to je v lidském životě první velká chvíle. Ale komu říct o kmotrovství?
1: Co takhle, milost pánovi, napadlo Kubu.
0: Ale Anče, tože teda ne. Kmotr je po rodičích dítěti nejbližší člověk. Opora v nouzi, rádce v neštěstí, kázala jako pan páter. A to se od milost pána čekat nedá. No, kdyby tuhle Hajnej prokázal Kubíčkovi tu čest, Hajného to vzalo skoro až na brek. Aničko, zabreptal samým dojetím, ale Anče ho nenechala domluvit. Uctivě děkujem i za Kubíčka. A teď, když už jste skoro jeho kmotr, zběhněte za Krakonošem, že bychom si tuze považovali, kdyby nás ten slavný den poctil návštěvou, vyklopila ze sebe Anče.
1: V tom se Kuba lekl. A co když nám milost pán ty křtiny nedovolí? Ale Anče ho odbila.
0: O to se nestarej, však já vím, jak na něj. Druhý den ráno, když se Trautenberg probudil, očím nevěřil. Stůl byl pokrytý vyšívaným ubrusem, na jedné míse pstruh jako stříbrný pás, na druhé holoubátka do zlatova upečená, uprostřed koláče s trojí nádivkou a voňavé koblihy.
1: No Anče, to se dneska vytáhla, zavrčel uznale a Anče se zradovala.
0: Začíná to dobře. Když pak Trautenberg spolkl poslední koblihu a rozvalil se v křesle, dodala si Anče kuráž. S dovolením, milost pane, zítra je neděle.
1: No to vím taky. A co má bejt?
0: Odsekl Trautenberg, protože po jídle neměl rád nějaké hovory. A v tu neděli, nedá si vzít Anče notu, budeme křtít Kubíčka. Tak si vás uctivě dovolujeme na ty křtiny pozvat.
1: O, to zase rozkřikl se Trautenberg. Ještě jste se tady neohřáli a budete mi z baráku dělat hospodu? Z mýho se žádná trachtace strojit nebude.
0: V tom se rozletělo okno do kořán a do světnice padl pytel, že by jej dva muští měli co nést. A zdáli, zaburácil Krakonošův hlas.
1: Otví se nikdo neprosí.
0: Trautenberg srázem zpamatoval a už huláká na Anče.
1: Co stojíš? Rozvaž ten pytel!
0: Anče rozvázal tkanice a mankote. Z pytle se vysypal zajíc a bažant, flákota srnčího a jelení kýta, pytlík mouky a po bandasce borůvek a brusinek. Trautenbergovi se už zbíhaly sliny.
1: No, tak abys neřekla, obrátil najednou. Ty křtiny si u mě vystrojte a pozvání milostivě přijímám.
0: Konečně přišel ten slavný den. Anče zabalila Kubíčka do křtící peřinky, Kuba s Hajným se oblíkli do svátečního a vykročili dát prvorozenému křesťanské jméno. Když se pak k polednímu vrátili, Hajný, teď už doopravdický kmotr, zvedl Kubíčka na rukou a slavnostně odříkával. Odnesli jsme Hošíčka, přinesli jsme Kubíčka, požehnej pámbu.
1: Pámbu, požehnej, přidal se i Krakonoš, který tu najednou stál, jako by z nebe spadl.
0: Trautenberg ho přivítal, jako by se o tu slávu zasloužil on sám, ani se nezastyděl. Jedli, připíjeli na zdraví Kubíčkovi i sobě ve spolek a když slunce začínalo pomalu klouzat za vrcholky hor, přistoupil Krakonoš ke kolípce a vytáhl z kapsy dárek. Píšťalku, vábničku, zlatou, až oči přecházely. Potom slavnostně vyhlásil.
1: Když hvízneš tence, přiletí ptáci. Když hvízneš silněji, přiběhne lesní zvěř. A kdybys hvízdl splna dechu, přijdu já sám, ať jsem kdekoliv.
0: Položil píšťalku na peřinku a byl ten tam. Té noci nemohl Trautenberg usnout. Takovou píšťalku tak mít. V tom si vzpomněl, že někde v truhle musí být píšťalka po neboštíku pan tátovi. Byla. Zašla, zrezivěla,

0: jinak od Krakonošovi k nerozeznání. Trautenberg popadl hadr, vyhrábl z kamen hrstku popela a drhl, až byla píšťalka jako ze zlata. Na druhý den vyhnal všechny na dříví, jen aby byli z domu. Kubička, že ohlídá, ale místo hlídání se dal do hledání. Píšťalku našel v hrníčku s malovaným jelenem, který Hajný koupil Kubičkovi za kmotrovský dárek. Trautenberg vyměnil píšťalky, nabil flinty, stoupil si doprostřed dvora a ten se hvízdl. Z výšky se snesl orel jako černý mrak a zatěl pařátý Trautenbergovi do ramene. Trautenberg leknutím hvízdl silněji a obrovský jelen ho nabral parožím. Pomoc! Křičí Trautenberg a to už před ním stojí Krakonoš. Krakonoši, sousedé, já za nic nemůžu, já si chtěl píšťalku jenom vyzkoušet, lhal Trautenberg jako zjednaný. No, když jsi si vyzkoušel, tak si ji nech, ušklíbl se Krakonoš a Trautenberg držel v ruce místo píšťalky klikatou zmiji. Vykřikl hrůzou, padl na kolena a prosí. Přiznávám, všechno přiznávám, jenom mě zbav ty potvory. Krakonoš mávl holí, orel i jelen zmizeli a ze zmije byla opět píšťalka. Dej ji tam, odkud si vzal, proučí Krakonoš. A pamatuj, ještě jednou se na píšťalku jen podíváš. Dozví se to Anče. Jenom to ne, Krakonoši, vyděsil se Trautenberg. Oni by mi zase utekli. Rozběhl se do sedničky, vyměnil píšťalky a když se Anče, Kuba a Hajný vrátili z lesa, kolíbal Kubička, jako by se nic nestalo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Hurvínku! Hurvínku!
3: Co je?
2: No to jsem já, Manička!
3: Proč jsi mě zbudila? Zrovna když se mi zdál tak krásný sen. Já mám takovou smůlu. Mohl jsem si ho užít, kazí světko.
2: A co se ti zdálo?
3: Vykoukl jsem z okna a uviděl jsem nádherné červánky.
2: Páni, odkdy ty jsi romantický?
3: Tak jsem se šel podívat blíž a bylo to ještě krásnější, než jsem si myslel. Nebyly to červánky, to hořela škola.
2: Ha, máš smůlu, byl to jen sen, škola stojí, ale ty jsi v ní dnes chyběl. Proč?
3: Zaspal jsem.
2: A prospal celý den. Co pak nemáš budík?
3: Mám.
2: No tak si ho snad natáhni, když se jdeš natáhnout, ne?
3: To mi nemusíš radit. Já ho natahuju, jenomže on zvoní, když ještě spím.
2: Tak to já ti zítra přijdu zbudit, jo?
3: To ne, opovaž se. Budu stonat. Jsem nemocný.
2: Chudáčku, jak se ti daří?
3: Dobře, jsem nemocný.
2: A co ti je?
3: Jsem nachlazený.
2: A to nic není, jen jak říkala babinka, při nachlazení musíš pít hodně tekutin. Má na to recept. Nejdřív vanu teplé vody a pak hned šálek heřmánkového čaje.
3: No, řeknu ti, vypít ten čaj bych svedl, ale vypít ještě k tomu plnou vanu, to už bych nedokázal.
2: Hele, děláš ze sebe tululum, nebo je to vážně s tebou tak vážné?
3: Je to se mnou vážné?
2: Hurvínku.
3: Vážně. Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
2: Moje vysvědčení nepomohlo.
3: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
2: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
3: Mám vynechat neslušná slova?
2: Určitě.
3: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
2: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
3: Máni.
2: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
3: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
2: Nelži.
3: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
2: Ty jsi brepta.
3: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
2: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec, už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
3: Jako vždycky, domů.
2: Ale já myslela, co budeš dělat.
3: To co vždycky, spát.
2: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Urvínku.
3: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
2: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
3: Bodejť, šprtka.
2: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
3: Já jsem zase první ze školy doma.
2: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
3: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
2: To by mě zajímalo, k čemu mám dvěma je žehlička nebo vysavač.
3: Ne, proč?
2: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
3: Na hlavu?
2: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
3: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
2: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
3: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
2: Jo, jo.
3: Opravdu?
2: Kdalže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
3: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
2: Cože?
3: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
2: Jo, tak to já raději jdu.
3: Jdi.
2: A Hurvínko, zítra už do školy půjdeš?
3: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
2: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
3: Ano.
2: No.
3: Já ti jak pozoruju, už je mi líp.
2: Takže bys šel ještě dneska ven.
3: Jo.
2: Jo, a kdy se sejdeme?
3: Buď v 5 u pošty, jo.
2: Platí. A kdy přijdeš ty?
3: To se uvidí.

Když sluníčko po ránu probudilo celou louku, přikutálelo se až k domečku, kde bydleli čmeláci. Brundo, Čmeldo, volalo. Dneska bude krásně, jdeme na výlet. A už si vysušilo všechnu rosu? Ptali se čmeláci, aby jsme se neurousali. No je, smálo se sluníčko. A dostaneme sebou svačinu? To víte, že dostanete, řekla maminka. A v tom se to stalo. Střecha nad hlavou se jim zatřásla a bum, bylo po domečku. Zase ten krtek, zlobila se maminka. Tak z výletu nic nebude. A proč? Divil se Brunda. Protože nám krčí zemětřesení zasypalo svačinu, ptal se Čmelda. Protože budeme stavět nový dům, vysvětlila čmelákům maminka. Slyšel to Pučmelout a že byl zrovna takový pěkný den, napadlo ho, že by mohl udělat něco pěkného. Třeba dobrý skutek.

0: chcete? Mám dneska dobrou náladu, spoustu síly a strašně rád stavím rychle domy.
1: Maminka Pučmelouda moc ráda neviděla. Dobře si pamatovala, jak jim nedávno sebral medový soudek. Ale Čmelda s Brundou byli pro. Aspoň budeme s tou stavbou dřív hotovi.

Nejdřív kopali základy. Kopali je a kopali, ale že sluníčko tolik hřálo, měl pučmelout brzy žízeň jako trám. A když vypil studánku až do dna, usnul a nebyl k probuzení. Tak uběhl den a čmeláci ne a ne být s novým domem hotovi. Už i sluníčko se chystá spát, jenom my nemáme kam postavit postýlku, stěžovali si. A za všechno může pučmelout, místo aby nám pomáhal, jenom překáží. A jak to řekli, čmelda v tom šeru opučmelouda zakopl a spadl do vykopané jámy. Nestalo se ti nic? Polekala se maminka. Nestalo, ale podívejte, tady něco svítí, volal čmelda, že by poklad? A opravdu, poklad tichoun se zářil a jak kopali, aby ho vykopali, svítil víc a víc. Pak najednou se ozval smích a tenký hlásek povídal. No šimra, nechte mě. V tu chvíli bylo všude takového světla, až si čmeláci museli zakrýt oči. Hej, co si zač? Pověz. Já nevím, prosím, já jsem se zrovna narodil. Špitlo to usměvavé světýlko. Můžu vám nějak pomoct? A šel kolem náhodou zrovna strejda cvrček. A, nazdar, světluško, řekl. Vítám tě u nás. Tak já jsem světluška. Aha, smálo se světýlko šťastně. To abych vám trochu posvítila, ne?

Ty jsi náš opravdovský poklad, usmívala se maminka. Bez tvého světýlka bychom dneska domeček nedostavili. A světluška svítila, jak nejlíp dovedla, cvrček vesele vyhrával a ještě ten večer mohli jít čmeláci spát do nového domečku. A pučmelout? Všechno zaspal. Ale měl docela pěkný sen.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou, jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízali normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času. Pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, teda to byl skvělej stroj.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: O kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Víš-li co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký. Uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleďme, kohoutek. Ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu. Dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu. Je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška. Místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád? Ptala se liška. Zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhal.

0: z českých národních pověstí. O bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali, třeba že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmož na Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati, a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností, neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatí, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň napoví?

zboříte dům. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když nás kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko ví.

0: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
1: Cipísku, přeláduj mi pistol.
0: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového richtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
2: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
0: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajse richtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
1: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
0: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
1: Stojím ti na tři kroky za zády.
0: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
2: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
0: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
3: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
2: Kdo je za tím stromem? Zeptal se richtář Nevrátek.
1: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
0: Richtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
2: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
3: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
0: Znova křikl za dubem Cipísek.
1: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
0: odpověděl Rumcajs.
1: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
0: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl:
3: Tři.
0: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
1: Krucíš!
0: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlhl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
1: Tak, richtáři, a můžeme do repete.
0: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
2: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: Zlatý vrch.
1: V jedné daleké zemi uprostřed malebného království pod horami stál kopec, kterému se od nepaměti říkávalo Zlatý vrch. Říkalo se mu tak proto, že se tu kdysi dávno dobývalo zlato. Kopec byl doslova prošpikován spoustou chodeb a chodbiček a docela nahoře stála zvonice, na kterou už dlouho nikdo nezazvonil. Pod kopcem žilo království pomalým, ba přímo klidným životem. Jeho obyvatelé byli pilní a pracovití a okolní kraj dával všem docela slušnou obživu. A tak si tu spokojeně žili král i podaní, aniž by poznali větší chudobu. Jednou takhle na večer z ničeho nic začal na Zlatém vrchu vyzvánět zvon a zároveň se spustila za velkého blýskání a hromobití velká bouřka. Lidé poděšeně vyhlíželi z oken a najednou uviděli, že se nahoře na Zlatém vrchu dějí neuvěřitelné věci. Samotná zvonice byla v jednom ohni a kopec se třásl jako při zemětřesení. Z nenadání se kopec rozevřel a za hrůzostrašného rámu sení vletěli do díry ve svahu tři čerti. Až do rána celé království oka nezamhouřilo. Od kopce se ozývaly příšerné pekelné zvuky, doprovázené pekelným puchem síry. Ráno, když se rozednilo, lidé nemohli poznat svoje obydlí ani okolí. Všude zvadlé stromy, úroda sežehnutá, z půdy se jen kouřilo a všude na střechách zámku a přilehlých domků i v zahradách ležela silná vrstva popela. Za jedinou noc se proměnilo malebné království v mrtvou krajinu. Nikde ani živého ptáčka vidět nebylo. Všechna domácí zvířata se rozutekla neznámo kam a v celém království zavládly bída a hlad. Další dny se staly pro jeho obyvatele hotovým utrpením. Po celý den se všichni snažili odstranit škody způsobené čerty, ale nic to nebylo platné. Jakmile z večera celý utrmácení a hladoví ulehli ke spánku, čerti začali znovu a do rána bylo zase všechno při starém. Všude samá spoušť. Vším byla samozřejmě na vině čertí cháska, která se usídlila ve starém kopci. Pekelníci strašili celé okolí a se škodolibostí sobě vlastní pozorovali, jak se lidé trápí. Celou noc jen mastili karty a když některý z nich prohrál, vyletěl z kopce a začal tropit neplechy, aby ho přešel vztek. Ráno hrou unavení usnuli, spali až do večera a chrápali tak, že se hory sice nezelenaly, ale otřásaly se, až kamení do údolí padalo. Mladý král se trápil. Byl hrdý na to, že jeho království vzkvétá, i na to, že se všichni poddaní mají dobře. A pravdou také je, že ten král byl v celém království panovníkem všemi vážený. Sám si teď před spaním říkal, jestli se nedopustil nějakého hříchu na lidech, že ho takhle peklo trestá, ale na nic nepřišel. I vydal se jednou za starou chůvou, aby mu poradila. Stará chůva měla krále moc ráda a přivítala ho se vší úctou. Král však jen mávl rukou a hned se jí svěřil, co ho trápí. Chůva ho pozorně vyslechla a po dlouhém přemýšlení a dumání řekla: drahý králi, nejenom tebe trápí řádění těch pekelníků. My všichni poddaní hledáme u tebe záchranu. Vždyť jsi moudrý a nebojácný. Tu čertí pakáž dostaneš z našeho království jen tehdy, když budeš umět víc čertích kouzel než čerti sami. A to se nenaučíš nikde jinde než v pekle. No dobrá, řekl král, ale jak se tam dostanu? A když se tam dostanu, jak se v pekle přiučím těm čertím kouzlům? Chůva si však věděla rady. Do pekla se dostaneš jednoduše, můj králi. O půlnoci půjdeš na zlatý vrch a zahraješ si s čerty karty. Když prohraješ, tak na tobě čerti budou chtít tvou duši. Ale tu jim samozřejmě nedávej. Řekni jim, že se z žádného hříchu nedopustil a že si prohru klidně odpracuješ v samotném pekle. A v pekle se dostaneš k čertovským kouzlům jedině přes malé čertíky, co navštěvují čertovskou školu. No, králi moc do smíchu nebylo, ale byl si dobře vědom své odpovědnosti k poddaným. I hned o půlnoci se vydal bez meškání na zlatý vrch a vlezl starou šachtou čertům přímo do náruče.
0: Co tu chceš, lidský červe?
1: Spustili na něj z hurta. Jsem králem této země a nemohu se dívat na to, jak bez přestání pustošíte mé království. A čerti se smáli, až se za břicho popadali.
0: A co by si pan král přál, co? Asi by byl rád, kdybychom se vrátili do pekla, co? Ale tam se musí pracovat, víš? A to se nám právě nechce, tady se máme líp. Ale kdybys chtěl, můžeš si s námi zahrát karty. Když vyhraješ, tak se do pekla vrátíme. A když prohraješ, duši zaplatíš?
1: Král však už měl odpověď připravenou. Duši se vám upisovat nebudu, protože jsem žádný hřích neudělal. Ale když vyhrajete, jsem ochoten za vás v pekle pracovat celý rok.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, křičeli čerti nadšením. Proti tomu samozřejmě nic nemáme.
1: A už začali míchat karty. Král hned v první hře prohrál, nejbližší čert ho bez okolků strčil do pytle a šup s ním do pekla. Všechno vypovědělo Luciferovi a honem letěl zpátky za svými kumpány na zlatý vrch. Lucifer si nově příchozího změřil luciferským zrakem a jelikož právě peklo opustili dva bratři, Vilém a Honza, nová pracovní síla se mu náramně hodila. Král tedy nastoupil službu po nich. Ráno přidával pod kotle, přes den pomáhal Ferandě a na večer ještě cídil kotle. Každý den král pečlivě pozoroval, co si ti malí čertí caparti u Ferandy povídají. Jednou si jeden čertík stěžoval druhému.
0: To je otrava, bráško, co? Pořád jenom chodit do školy a učit se a učit se a učit se stále nějaká kouzla. Radši bych si jenom hrál.
1: Král nenápadně přistoupil k čertíkovi a povídá. A jestli pak už umíš nějaké to kouzlo, co?
0: A, už jsem tam něco svedl, ale moc toho není.
1: A co bys tomu řekl, že bych za tebe chodil do školy a ty bys si zatím mohl klidně hrát a nic nedělat? Co říkáš? Není to dobrá nabídka? No, čertíkovi se to samozřejmě líbilo a hned krále naučil, jak se může proměnit v čertíka a zase naopak. A tak král začal navštěvovat čertí školu. Jelikož to byl chytrý a bystrý král, čertovským kouzlům se naučil velice rychle. Když už znal z paměti celou čertovskou knihu kouzel, proměnil se z malého čerta ve velkého a vyletěl z pekla raz dva. Vrátil se samozřejmě rovnou na zlatý vrch, tam se proměnil v královského komořího a rovnou za čerty. Čerti si mysleli, že vidí svoji další oběť a hned spustili.
0: Snad nehledáš svého krále, ty nebohý lidský červe.
1: To zrovna hledám, odvětil král a tvářil se, že má hrozný strach.
0: No, to si tedy musíš s námi o něj zahrát karty, panáčku. Když vyhraješ, krále ti vrátíme a sami zmizíme zpátky do pekla. Ale když prohraješ, půjdeš za ním.
1: Souhlasím, pravil král. Čerti zamíchali karty a už se hrálo. První hru král jasně vyhrál.
0: To neplatí, křičeli čerti. Karty byly špatně namíchány. Hrajeme ještě jednou.
1: No dobře, zabručel král. Ještě jednou, ale už naposledy. Tentokrát míchal další čert, ale král znovu vyhrál.
0: Je, v tom je nějaká čertovina, ječeli čerti. To přece není možné. Ještě jednu hru.
1: To už se král rozčílil. Proměnil se v krále a zaburácel. Vy, holoto, jedna chlupatá, rohatá, koukejte odtud zmizet, než z vás nadělám žížaly a první kosák vás sezobne. Na důkaz své kouzelné převahy vykouzlil všem čertům jelení parohy a uzel na ocase, který pak už nikdy nerozvázali. Po čertech, jako když se zapráší, a na zlatý vrch se už nikdy nevrátili. A co se s nimi stalo, když se vrátili do pekla s takovou parádou? Na věky věků museli dělat ty nejhorší práce za tu ostudu, kterou peklo jejich vinou utržilo. Král po návratu na zámek použil všech svých čertích kouzel a království bylo opět krásné a malebné. Vládl potom ještě dlouhá léta a svá čertovská kouzla už nikdy nepotřeboval.
2: To bylo tenkrát, když ještě všechna zvířata mluvila lidskou řečí a lidé zase mňoukali, kdákali, bučeli, mečeli, syčeli, vrčeli a štěkali na sebe jako zvířata. Ale to už bylo hodně dávno. Tehdy se kočky a myši spolu dobře snášeli. Náš kocour bydlel s jednou myší ve společné psí boudě. Bydlilo tam s nimi i několik broučků, mravenečků. Byla to dost dobrá bouda. Nahoře měla půdu, dole sklep a kolem dokola zahrádku s květinami a se zeleninou. Byla sobota, kocour seděl v křesle, četl noviny a myška nedělala nic.
3: Mňau, na co myslíš, myško? Zeptal se kocour.
4: Na to, kdo dnes uvaří večeři a kdo umyje nádobí. A taky na to, kdo ti zašije ponožky a kdo ti uplete svetr na zimu?
3: Aha, řekl kocour. Ty bys asi chtěla, abychom si práci rozdělili. Dobrá, začni tedy vařit večeři, já zatím budu příst. Třeba upředu nějakou nit na to šití a pletení.
2: Myška tedy odešla do kuchyně a kocour si lehl na sluníčko a hlasitě předl. Myška zatím nakrájela zeleninu a dala ji do hrnce. Pak na to nalila vodu, přidala špetku pepře a trošku soli a dala hrnec vařit na kamna. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale žádnou nit dosud neupředl. Myška vzala mouku, mléko a droždí a taky vajíčko a udělala z toho těsto na knedlíky. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale nikde žádná nit. Myška mezitím dala na pekáčku smasa, osolila a okořenila, pak trochu podlila vodou a dala do trouby. A kocour pořád ležel na sluníčku a předl a předl a předl.
4: Za chvíli bude oběd, kocourku. Ukaž, kolik nití si už upředl,
2: volala Myška okénkem z kuchyně.
3: Mňau, ale Myško, to bys už přece měla vědět, že když kočky předou, tak nikdy neupředou ani kousek niti. Mňau,
2: chechtal se kocour.
4: Ach ty, kocourku, ty děláš vždycky jen samou legraci a práci žádnou. Umí si hezky tlapičky a pojď k obědu.
2: Když všechno snědli, lehl si kocour zase na trávu a Myška mila nádobí.
4: Tebe, kocourku, jednou snědí mouchy. To se přece lenochům stává.
2: Mračila se Myška. Vzala konev s vodou a šla na zahrádku zalévat květiny. Zalila chrpu a sedmikrásku, podlešku i vlčí mák,
4: pomněnku, kopretinu i sasanku, i psárku luční. Kocour ležel v trávě a mžoural očima na sluníčko. Najednou ho něco kouslo do břicha, až vyskočil.
3: Mňau! Míško! Míško, kde jsi?
4: Zalévám květiny, ozvalo se ze zahrádky. Ale kocour Myšku neviděl. Byla celá schovaná mezi květinami. Tak se zvedl a šel ji hledat. Hledal ji pod tulipánem a pod pivoňkou, pod měsíčkem zahradním a pod růží i pod kosatcem a pod jiřinou a nakoukl i pod netřesk. Ale Myška nikde. A zase ho to kouslo. Tentokrát na zádech a hned potom na hlavě za ušima.
3: Au, au, au!
4: Zakňoural kocour a Myška hned přiběhla. Co je ti, kocourku?
3: Něco mě kouslo.
4: Kam tě to kouslo?
3: Do bříška, do zad a do hlavy.
4: A co tě tam kouslo?
3: To já nevím, ale strašně to pálí.
4: To budou asi blechy, to já znám, řekla Myška. Máš blechy v kožichu, musíme je pochytat.
3: Mňau, tak je honem pochytej, Myško. Když se ti to podaří, tak si uděláme bleší cirkus a budeme chodit po světě a cvičit blechy. Mňau, to budou všechny kočky koukat. Hned začni s chytáním, už mě zase nějaká kousla. Jistě už mám z toho kožich celý děravý,
4: řekl kocour a natáhl se do trávy. Myška přišla ke kocourovi blíž a najednou spráskla tlapičky.
5: Ale kocourku, to nejsou blechy. Vždyť ty jsi slehl zrovna do mraveniště. Vždyť ty jsi samý mravenec. Vždyť ty vypadáš jako mravenečník. Vždyť ty vypadáš jako chlupaté mraveniště. Co teď budu s tebou dělat?
3: Mňau, musíš mi, Myško, ty mravence z kožichu vyklepat,
4: řekl kocour, pověsil se na klepadlo, na jakém se klepou koberce, a Myška mu celý kožich pěkně vyprášila. Bylo z toho všude tolik prachu a mravenců a chlupů, až se z toho oba rozkýchali.

0: Můžeme cvičit spolu.
1: Mňau, ano, to je nápad, zvolal kocour. Budeme cvičit jako dva cirkusáci.
0: A tak cvičili, dělali stojky a kotrmelce, dřepy, kliky a schyby a taky sklopky, hvězdy, přemety a kotouly. Chodili pozadu a skákali po jedné noze a po dvou nohách a po třech i po čtyřech a honili se za ocáskem. Potom si pěkně zatleskali a volali bravo, výborně, opakovat. A znovu cvičili, až toho byli celý tak unavení a utahaní a uskákaní a ucvičení a ukřičení, že si lehli do svých postýlek, zavřeli oči a hned spali. Jen tak, že si ještě stačili před spaním říct dobrou noc. To jsme ale měli dneska krásný den.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Sekeru měl lupička raz,
4: ukrýval ji v kredenci.

prosinec. A do prčic. Vždyť Třikrálové jsou přece v lednu, ne? Teda, Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, tak se budem tvářit, jako že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No tak, tak jo.

Dobrý večer, děti. Povídáme si o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, které se taky říká Zuzka Knoflík. Ale pozor na ta jména. Zuzka Knoflík, tak se jí bude říkat vždycky, protože knoflíky jsou Zuzčina slabůstka, ale Všetečná se už dlouho jmenovat nebude. Proč? Protože Zuzka se bude vdávat. Tohle tedy byla pro celý Jankov novina. Lidé jen žasli. Cože, Zuzka? To Všetečné knoflíkové třeštidlo? A koho si bude brát? Honzu Kroužila. Cože? Hrnčíře Honzu Kroužila? Vždyť ty dva se k sobě vůbec nehodí. Honza je takový klidný člověk. Celé dny sedí u hrnčířského kruhu a pořád dokola trpělivě krouží kulaté čbánky, hrnky a talíře, za to Zuzka. Jak se vůbec mohlo stát, že se ti dva domluvili? Tahle otázka vrtala hlavou všem lidem v Jankově. A přitom to bylo docela jednoduché. Jednou v létě na večer si Zuzka Knoflík vyšla ven. Voněli noční fialy, nad zelenými lesy právě plul měsíční úplněk a Zuzku napadlo, ten měsíc vypadá jako obrovský perleťový knoflík, který někdo

0: kdo přišel na modré sametové nebe. Tu, kdo si za plotem, zahrál na foukací harmoniku. Nejdřív hrál zvesela písničku Červená, modrá, fiala, pak spustil teskně Vy zelení hájové. Zuzka koukla přes plot a zasmála se. Aha, tady v trávě si hoví Honza kroužil a hraje smutně i vesele. Obě ty písničky se moc dobře hodí takhle na večer, když měsíc jako perleťový knoflík putuje nad zelenými háji a k tomu voní noční fialy. Honza se jenom usmál a zahrál znovu. Zuzka netrpělivě poskočila. Honzo, hraješ hezky, ale pořád stejně. Zkus něco jiného. Proč hraješ pořád dokola jen dvě písničky? A proč ne? Řekl pokojně Honza kroužil. Vždyť den za dnem je všechno pořád dokola. Celý den kroužím dokola na hrnčířském kruhu kulaté talíře a večer zazahraju dokola písničky. Ale Honzo, co to povídáš? Vykřikla Zuzka. Každý den se přece děje něco úplně, ale úplně nového. Kdepak? Všechno je pořád dokola, broukl Honza. Podívej se třeba na ten měsíc, nedala se Zuzka. Každý den ho přece kousek přibude nebo ubude, ale nikdy, nikdy neuvidíš včerejší měsíc, rozumíš? Myslel jsem si, že měsíc je prostě měsíc, ať jeho čtvrt, půl nebo je celý, zamumlal Honza, ale asi se dá na věci kouknout i úplně jinak, jenomže já to nedokážu. Povzdychl si a Zuzka vyhrkla. Já tě to naučím. A začneme třeba s měsícem. Právě před chvílí jsem si říkala, že vypadá jako miska smetany. No to by mě teda nikdy nenapadlo, zamumlal Honza. Žádný hrnčíř nemá takové nápady. Že ne? A já to zrovna slyšela od jednoho hrnčíře. Zvolala rozdůrděně Zuzka, ale Honza pochybovačně zavrtěl hlavou. Určitě to byl hrnčíř. Byl, stejně jako ty. Jako ty den za dnem kroužil na hrnčířském kruhu kulaté čbánky, misky a talíře. Tenhle hrnčíř na rozdíl od tebe rád pracoval dlouho do noci. Líbilo se mu, když oknem dílny nakukoval na jeho práci úplňkový měsíc. To si pak spokojeně broukal. Tenhle měsíc mi vždycky připadá jako bílá miska po okraji naplněná sladkým mlékem. Kouká mi přes rameno a já zas přes rameno koukám na něj a přitom mě napadá, co jsem kdysi slýchal od své babičky. Aby se člověku splnilo přání, má ho zašeptat přes levé rameno měsíci v úplňku. Víš o tom, měsíčku? Slyšíš mě? Jestli opravdu umíš plnit přání, splň mi, abych tu pořád nebyl sám. Takhle si hrnčíř zase jednou v noci povídal s měsícem a přitom vykroužil misku. Ráno ho napadlo, že téhle misce, kterou udělal za úplňku, dá barvu mléčně bílého měsíčního svitu. A když byla hotová, měl z ní radost. Pyšně si pomyslel, kdybych ji pověsil na nebe, kde kdo by si ji klidně spletl s měsícem? Tu, kdo si zaklepal na dveře. Do hrnčířovy dílny vešla dívka a zaštěvetala. Dobrý den, pane hrnčíři, jdu koupit nějaké nádobí. Ale náhle se zarazila a vydechla. Jdu koupit tuhle krásnou misku, která se podobá měsíci. No, ta není na prodej, řekl hrnčíř. Škoda, povzdychla si dívka, tolik se mi líbí. Říkám si, jak by jí slušelo, kdyby ji někdo po okraji naplnil sladkým mlékem, vždyť mléko z měsíční misky by muselo mít obzvlášť lahodnou chuť. Hrnčíři se líbilo, co dívka řekla. Líbilo se mu to tolik, že se zasmál a povídá, ta miska není na prodej, protože tu vám chci dát. Ale to je, jako kdybyste mi dal měsíc z oblohy, zvolala dívka. A proč bych vám nemohl dát měsíc z oblohy, řekl hrnčíř, kterému se dívka líbila čím dál víc, a ona na to špitla. Protože bych vám za to musela dát modré z nebe. A proč byste mi nemohla dát modré z nebe? Dívka zrůžověla a zašeptala, tak já se po nějakém poohlédnu. Stejně je to zvláštní. Dnes ráno jsem šla koupit nudné nádobí a místo toho jsem dostala měsíc z nebe a ještě k tomu jsem potkala milého hrnčíře. Tomu se nedivte, zvolal hrnčíř. Museli jsme se potkat. Vždyť já si vás vyprosil od měsíce. No, A co pak je, Honzo? Přerušila náhle Zuzka Knoflík své vyprávění. Nelíbí se ti ten příběh?
1: No, líbí. Nejraději bych tě poslouchal pořád, řekl Honza. Vsadím se, že ty bys dokázala vymyslet o měsíci něco nového každý den.
0: No to tedy ano, přikývla Zuzka. A proč se ke mně otáčíš zády, když se ti líbí, co povídám?
1: Točím se, abych stál zády k měsíci, zabručil Honza, abych mu mohl zašeptat přes levé rameno přání.
0: Jaké? Vyzvídala Zuzka a Honza broukl.
1: Stejné, jaké řekl ten tvůj hrnčíř.
0: A proč ho raději neřekneš nějaké dívce? Zasmála se Zuzka. Proč ho raději řekneš rovnou mě?
1: Co pak, ty bys tu chtěla se mnou zůstat?
0: Zuzka kývla a Honza se rozesmál. Páni, to všichni v Jankově úžasnou, jakou mám nevěstu. A lidé v Jankově opravdu žasli a nešlo jim do hlavy, jak se ti dva mohli domluvit. A přitom to bylo docela jednoduché.

0: jsem slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich pojím.
1: To jo, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: To jo, celé je to podvod. A já jim na to přijím.

0: mělo být 100%.
1: No, tak to máme pro dnešek za sebou.
2: Bylo jednou jedno velmi chytré paraplíčko. Bylo trojbarevné, sešité ze tří trojúhelníků. Jeden byl růžový, druhý modrý a třetí fialový. Nejhezčí bylo paraplíčko, když pršelo a zároveň svítilo slunce. To celé zprůsvitnělo a dalo se skrz ně koukat na druhou stranu. V každém trojúhelníku byl pak jiný svět, v jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový. Jednou po takovém deštivém a slunečném dni se do paraplíčka dívala holčička Lucinka. Je to krásný pohled, řekla si. Ale není to pravý biograf. Pravý biograf je, když třeba někdo jde a udělá kotrmelec, anebo kouká na měsíc a někdo jiný po něm mrskne šlehačkovým dortem a pak ten biograf musí být zvukový. Musí v něm být slyšet každé šplouchnutí. Děkuji ti, paraplíčko, řekla Lucinka, ale tohle nebyl pravý biograf. Tak se paraplíčku strašně zachtělo udělat pro Lucinku pravý biograf, jenže nevědělo, jak se to dělá. Řeklo si, že to tak dál nejde a že se něco musí stát. Jednou, když Lucinka usnula, protáhlo se paraple otevřeným oknem, rozevřelo se jako padák a vlítlo do světa. Letělo jen malý kousek a hladce přistálo na staré půdě. Bylo zde mnoho harampádí a ještě více haraburdí. Deštník jednoho kapelníka, svrklá buřinka, boty, zaprášené zrcadlo, stará houpací židle a opravdovský flašinet, který tu byl nejdůležitější. Na flašinetu seděl papoušek a tahal si losy, jen tak pro sebe. Na každém losu byla napsána budoucnost. Byl už z toho tahání celý otrávený a proto, když přiletělo paraplíčko, byl upřímně nadšen. Miloval společnost a zejména nečekanou.
3: Výborně, zašveholil. Co to vidím, paraple? Strašně mě těší, spadlo jste nám z nebe. Tady je hrozná otrava.
2: Otrava je všude, řeklo paraplíčko, kde není biograf. Víte, cítím, že bych mohlo být biografem, ale nevím, jak na to. Jste chytrý papoušek?
3: Hrozně chytrý, řekl papoušek. Okamžik paraple vytáhnul los. Podíváme se, co vás čeká a co vás nemine.
2: Papoušek vytáhl los a radostně vykřikl.
3: Máte to dobrý, paraple. Budete biografem, stojí to tu černé na bílém, prosím.
2: Můžete mi vytáhnout ještě jeden los? Prosilo paraplíčko. Jestli budu taky biografem zvukovým. Papoušek vytáhl los a zajásal.
3: Máte to výborný. Můžete být nejen zvukovým biografem, ale dokonce i polyekránem. Potřebujete jen jméno a hned můžete začít.
2: Chtělo bych se jmenovat biograf Lucinka, řeklo paraplíčko. To už mám vymyšlené.
3: Dobrá, začínáme, přikývil papoušek. Pan táto spuste.
2: Flašinet zahrál, papoušek zapálil ohřelou svíčku a postavil ji za paraple. Byl to skvělý nápad, protože v každém trojúhelníčku se rozsvítil jiný svět. V jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový.
3: Vždycky jsem chtěl být filmovým režisérem, řekl papoušek. A strašně rád bych pozval Charlie Chaplina. Znáte Charlie Chaplina? Je to můj velký přítel.
2: Byla tam buřinka a staré boty. Našla se i hulčička.
3: Charlieho tu vlastně vůbec nepotřebuji, řekl papoušek. Boty, buřinka a hulčička to úplně stačí. Buřinko, radšíte na plac. Začínáme. První číslo programu se bude jmenovat Charlie na pochrázce. Hraj. Buřinka, body, hulčička, autor námětu já. Autor scénáře papoušek. Režie já. A papoušek. Pozor, jedeme!
2: A hned se rozsvítil modrý trojúhelníček paraplíčka. Boty se daly sami do tance, Bořinka nad nimi kroužila a Hulčička se vykračovala mladě a švihácky. Vypadalo to, jako by v modrém trojúhelníčku chodil sám Charlie Chaplin.
3: Bravo, řekl papoušek. To se mi skutečně povedlo. Jsem sám sebou překvapen. Jsem výborný. Pozor! Rozsvěcují růžový trojúhelník.
0: Řeklo paraplíčko. Musím pro Lucinku. My si tady hrajeme na biograf, ale biograf bez Lucinky nemá žádnou cenu. Biograf je přece proto, aby se Lucinka měla na co dívat.
3: Proč zase Lucinka?
2: Zamračil se papoušek.
3: A kdo to je?
2: Je to holčička. Víte, co to je holčička?
3: Holčičky nemám rád, řekl papoušek. Ty věší na půdě prádlo a na flašinet pak vůbec není vidět.
2: A za chvilku.
3: Dobré, tak si přivitte svou Lucinku paraple. Ale ne, aby mi tu věšela prádlo. Leda, že bychom pak promítali na prostěradlo.
0: Ale ne, řekl paraplíčko. Musíte promítat na mě, to by se to všechno pokazil v jeden papoušku.
3: No dobré,
2: řekl papoušek, který měl vlastně dobré srdce.
3: Jen přijďte, uděláme nové představení, připravím zatím scénář. Leďte, drahoušku, vraťte se brzo.
2: Flašinec zahrál paraplíčku na cestu starý Valčí, který se jmenoval Na půdě. A paraplíčko vyletělo do světlé noci. Za Lucinkou. A víte, jaké filmy pak uviděla Lucinka na půdě? Byly dva růžové, tři modré a jeden těžce fialový.
4: Není brzo?
5: Ta je krásná.
4: Ty máš nádherný šaty.
6: Ahoj.
4: Ahoj, ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
6: Tobě je tak 11.
4: Už 400 let.
6: To je bába boháček, co?
7: Volal jsi mě hochu?
8: Fuj, tajbl
7: ve spolek.
8: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Dneska bez plechu.
7: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
8: A zdraví.
7: To je znamenité mazadlo.
4: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
7: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
9: To teda myslíme!
7: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
9: To teda budeme!
7: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost. Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
10: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
11: Je mi závratně,
10: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
11: Je mi závratně,
10: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
11: Tohle omráčí celou akademii věd.
10: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
11: To bude na Nobelovu cenu.
10: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
11: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
10: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dozad zatělo drápky zvířátko jménem strach.
12: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigaretu, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné! A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z kalhotovic do sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece, a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého? Žebronila moja. Ale táta Richard řekl. Tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už jsi, mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z moji na Richarda a z Richarda zpátky na moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváři jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo? Špitla moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: My jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korýtek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen dovečeřela, ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vurty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít láhev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčara, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři. A chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčara, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.

0: jak Trautenberg pytlačil v Krakonošově revíru. Co svět světem stojí, na Krkonoších vládne Krakonoš. A pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí. A jestli byli všichni jako ten náš pán.
1: Jaký pak pán? Zámek má spíš jako větší chalupu a všechnu práci odřeme já s Kubou a Hajnej.
2: Ale nosí se, jako by mu patřilo za kumprác všechno. Od Sněžky až po Jilemnici.
0: Trautenbergovo panství sousedí s Krakonošovým. A toť se ví. Malý pán a velký pán v jednom sousedství to nedělá nikdy dobrotu. A tak zatímco Krakonoš ráno co ráno měří mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoct skále od vyklavého kamene a potoky zbavit mlaskavého bahna, Trautenberg, zalezlý jako jezevec, se užírá zlostí a závistí.
1: Povídala ponikelská bába kořenářka, že když se náš milost pán narodil, šli mu ke kolíbce závist a zlost. Třetí sudička se někde omeškala a tak vzali sebou lakotu. Prej z kluka bude stejně pán, co bychom scháněli nějakou dobračku. A tak se Trautenberg vsteká na sluníčko, že mu svítí na schvál časně ráno do postele, na déšť, že mu máčí střechu a lakomí je. Prokrejcar by poručil čeládce hnát blechu na Sněžku a ještě by hulákal, že jim to trvá.
2: A jak závidí ptákům peří, lesní zvěři kožíšky i těm pstruhům v potoce vyčítá stříbrné šupinky. Prej, na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč?
0: No, milost pán je milost pán.
1: A ponikelská bába nikdy nelže.
3: Čerti vědí, jak to ten Krakonoš dělá. Trávu má jako vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku.
0: No, kde jsou prašivky? Jsou i hříbky. Něco říct se sluší, jenomže zas tak úplně pánovi přizvukovat Hajný nemohl. On, Krakonoš, má uši všude, ale odporovat Trautenbergovi, když je nažhavený jako prskavka, no, zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Inu, boží požehnání.
3: Jaký pak boží požehnání, když chce, sluníčko mu svítí a nad mým je černo. Když chce, deštíček mu padá a na mým je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mě vychřice bere šindele ze střechy. Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, Heinej, Flintu, jde se do lesa.
0: Milost, pane, to je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, říkával, les, to je balzám na duši i na tělo.

0: Louky jsou strakaté jako marcipánové srdce, obloha jako modrý atlas, sluníčko hřeje, větřík pofukuje z polehoučka, aby se skály nepotily a země neměla žízeň. Ale v lese ticho až strach. Pták nezapípne, zvěř se nemihne, i to mraveniště je jako bez života.
1: Himmel, laudon, hajnej, takhle se mi staráš o revír? Kde jsou srnci, jeleni, zajíci a koroptve? Teď nevidím ani vypelichanou veverku.
2: Oni šli poníženě, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam mají lepší pasení.
1: Jo, lepší pasení. Tak když moje zvěř chodí do Krakonošova, tak já si pro ní do Krakonošova dojdu. Já tomu prašivkovi ukážu přetahovat mi zvěř.
2: Milost, pane, pytlačit se nesmí. Hajný byl odjakživa duše bázlivá. Poníženě prosím, uctivě děkuju, ale teď... Milost pán, nemilost pán, sypalo se to z něho jako lavina kamení. Pytláctví je ze všech lidských hříchů ten nejneličtější a jak jsem dobrák od kosti a srdce měkkýho, s pytláky nemám slitování. Každému takovému by měla ruka upadnout, na místě by měl zčernat a skamenět za trest a pro výstrahu. Radši odpustit poníženě, prosím, milost, pane, to mi jen tak vylítlo, ale stejně, pytlačit se nesmí.
1: Mlčet! Já rozhoduju, co se smí a nesmí. Jde se do Krakonošova!

0: už jsou tam. Na pasece se pasou srnci, jelení, panáčkují zajíci, koroptev vyvádí mladé, drost jim k tomu hvízdá a datel bubnuje. Učiněný ráj.
1: Anděle, strážní duchové lesní, zaženíte ta ubohá zvířátka na druhý konec hor. Sešlete na milost pána vlčí mohu. Nastražte mu bludný kořen. Já tu hruzu nepřežiju.
2: Hajnej, flintu sem.
1: Milost pane, poníženě prosím, krakon už to uslyší.
2: To jen ač to uslyší.
0: Ale neslyšel. Ani ozvěn. Čistil pod kokrháčem studánky a starý kapánek už opelichaný kopec kokrháč usoudil, že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetrhnutá práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko hledá notu. A pakoval ozvěnu na druhou stranu. Za to ten rámus slyšela sojka. Ona to nebyla jen tak obyčejná sojka, ale Krakonošova pomocnice. Jak by taky sám Krakonoš stačil ohlídat celý hor, od Rýchor až k Harachovu. Vyletěla jako šíp a jedno karé za Krakonošem a hned, že mu Trautenberg pytlačí v revíru.
3: Krakonoš sáhl po holi. Byla to taková hůl, že když ji přiložil tenkým koncem k oku, viděl tlustým koncem všechno na horách i pod horami, na zemi i ve vodě. A kdyby chtěl, viděl by i netopíry, co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Natočil hůl a má to jako na...

0: Tak to je poprvé, co vidím Trautenberga běhat jako o život. Čarost zelec on není takhle na dva kroky stodolu, ale i slepé kuře zrnko najde.
1: Chudák hajný, už má na hromádce mámu Koroptev, zajíčka Březňáčka. A teď nese srnečka, neutekl, leknutím mu zdřevěněly nohy.
0: Tak na týhle pečínce si Trautenbergu nepochutnáš.

0: rozpane. Od Sněžky se ženou mraky jako černé duchny. Musíme si pospíšit, poníženě prosím, aby nás to nechytlo.
1: Himmel, Hervot, to mi Krakonoš dělá naschvál, zrovna když mám dobrou mužku. Hajnej, všecko sebrat, nic tu nenechat, donr, vetr.
0: O krkonožskou boušku není co stát, ani když je člověk pod střechou. Natož pak v lese.
1: Anče, Kubo, ke mně. Zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou, srnči naložený v láku s bobkovým listem a jalovcem, nestát, nekoukat, dělat. Kubo, suchý šatstvo, než se převlíknu, ať je jídlo na stole.
2: Kuba jen poliká sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by jim Trautenberg nechával něco od svýho, ale při troše šikovnosti se dá tu uďobnout, tam oblíznout, tam ulomit, tuhle ukousnout, abych tě v jednom kuse honila od plotny. Hajnej, dejte to na stůl.
0: Ubožátka moje, srdce mi to může utrhnout, jako bych vás do rakve pokládal.
3: Tak se do toho dáme.
0: Kuba obtáhne nůž o řemen, prořízne zaječí kůži.
2: Mankot, co se to děje?
0: A gejzír pilin tryská až ke stropu. Kuba řízne do koroptve, do srnečka.
2: Kubičku, přestaň.
0: A tři proudy pilin řežou rovnou do Trautenberga.
1: Pomoc, vždyť mě to zasype.
2: Už sahají po pás, už je v nich pobradu. Už mu z nich jen hlava čouhá a pořád se sypou.
1: Caj se, Lebed, zastavte to!
2: Mám kote, Kubičku, schovej se!
4: Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdový. Já by věděl, že to Krákonož tak nenechá.
1: Já se dusím, Himmel, Ergot!
0: V tom nebe zčernalo, blesky se zaklikatily jako zdivočelé zmije. Sněžce poskočila sněhová čepice a ve dveřích stojí Krakonoš.
5: Ještě jednou mi Trautenbergu vlezeš do revíru a posypou se piliny z tebe.
2: Mávl holí a z hromady pilin vylétla máma Koroptev, vyskočil zajíc Březňáček, srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to namířili domů, do Krakonošova.
0: Ještě hodnou chvíli odhazovali všichni piliny, než Trautenberga vytáhli na světlo boží. Byl sticha. Inu, jako v pilinkách.
2: Však se u nás doma darmo neříká cizí svato, sousedovo svatější. Ale povídejte to Trautenbergovi, nebo vůbec některým lidem.

0: Představ si, Hurvínku, jaké má ta bábinka nápady. Řekla mi, že mám jíst špenát, abych měla hezkou barvu.
1: No a?
0: A ty bys chtěl být zelený?
1: Ne, mně stačí, když mi taťulda vyhrožuje. Jas ovoce si bílej jako smrtka.
0: Brr, to zní hrozně.
1: No, viď.
0: Ale přitom záleží na tom, jak se to řekne, víš?
1: Jak?
0: No, kdyby ti řekl, že jsi bílý jako sněhurka, tak to by vypadalo jinak.
1: A co je to ta sněhurka?
0: Jako co je to, ale kdo je to? Sněhurka je jméno.
1: Fakt?
0: Co pak ty neznáš tu pohádku o holčičce, co dostala jméno po sněhu, protože měla stejně bílou pleť?
1: Ještě, že nebyla růžová.
0: Jak to?
1: No to by pak dali jméno Růžovka.
0: V tom případě Růženka Šípková.
1: Ale jdi s tím k Šípku, to je zase jiná pohádka.
0: No, právě. A podle téhleté pohádky byla ta sněhurka královnina schovánka.
1: A kam se schovávala?
0: Nikam. Schovánka se říkalo dívkám, které nikoho neměly, a proto se jich někdo ujmul.
1: Jo, takhle, aha.
0: A tahle ta sněhurka bydlela u zlé královny.
1: No počkej, a proč říkáš, že byla zlá, když ji u sebe nechala bydlet?
0: To se hned dovíš, když mě necháš pokračovat.
1: Ach, promiň, no.
0: No. Ta královna totiž byla nafoukaná.
1: A kdo ji nafouknul?
0: Někdo. To se jenom tak říká, když je někdo pyšný. A ona byla pyšná na to, že je v celém království ta nejkrásnější.
1: Ona vyhrála soutěž krásy? Mis králíků, králové.
0: Ale, vůbec, řeklo jí to zrcadlo.
1: Zrcadlo?
0: Jo. Každý večer si před něj stoupla a ptala se. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejkrásnější v celé zemi? A zrcadlo jí odpovídalo. Ty.
1: Ona tam měla telefon.
0: Telefon?
1: No jistě. Já to taky tak dělám, když přijdu ze školy s poruchaným sebevědomím, že zvednu sluchátko a zeptám se. Kdo je nejchytřejší v celé třídě? No a z telefonu se ozve. Ty. A hned mám zase dobrou náladu.
0: Žádný telefon, ale zrcadlo, královně odpovídalo, jenže ne ty, ale ty jsi nejkrásnější, královno.
1: Hloupé zrcadlo, to spíš mělo říct, ty, královno, nečuč celý den do zrcadla a jdi radši královat.
0: Máš pravdu.
1: No jíš.
0: Však se jí to taky vymstilo. Jednou se zase královna vyptávala, kdo že je nejkrásnější, víš, no. A zrcadlo jí odpovědělo, že sněhurka.
1: Jo, ta schovaná.
0: Jo, to byl šok.
1: No to věřím.
0: No.
1: Když taková nedomrlá bledule vyhraje soutěž krásy.
0: Jaká nedomrlá? Sněhurka byla krásně bílá.
1: Teda ty máš kus, Máni.
0: No ne, ale zrcadlo. No a to tu králku tak rozladilo, že sněhurku vyhnala do tmavého lesa.
1: A dobře udělala. Aspoň holka dostane na čerstvém vzduchu barvu, že jo?
0: Ale ne, chtěla se jí zbavit. No a ta chuděra jedna bloudila.
1: A bloudila až zabloudila.
0: Jo, a nebýt toho, že v lese našla chaloupku s trpajzlíky, tak by v tom lese umřela. No. A ti trpajzlíci ji vzali k sobě.
1: A z králičí schovanky byla v tu ránu schovanka trpaslíčí.
0: No, tak nějak, no. A sněhurce se u nich moc líbilo. Starala se o ně, uklízela, jim vařila.
1: No, tak to se zrovna nenadřela.
0: Jak to?
1: Kýchneš. A máš v takovém trpasličím pidi domečku uklizeno, ne? A z jednoho bramboru uděláš hostinu na 3 dny. Víš, co takový trpaslík sní?
0: S kým?
1: Co s kým?
0: No říkal jsi s ní?
1: Ne s ní, ale s ní. Zbaští, spucne, zhrtne, spráskne, spláca.
0: Dost! Pokračuju.
1: Buďte hodná.
0: Tak tedy. Mezitím na zámku pokoušela ta králka už zase kouzelné zrcadlo. Prý, zrcadlo, zrcadlo.

0: Už se válela po zemi? No, tak tomu se nedivím. Tomu se totiž říká vitamínový šok. Cože? No jistě. Celý život nejí ovoce a zeleninu a pak najednou. Hamty, hamty, chlemty, chlemty. Zhltne půl jablka bez kousání, že ano? No, tak není divu, že jí zaskočilo.
1: Ale ne, ty Tuňo. Spíš jí zaskočilo, že to jablko bylo otrávené.
0: Já taky teď Uldovi pořád tvrdím, že ovoce je nezdravé. Jo, to takový párek.
1: Nech mě to laskavě dokončit, jo.
0: A jo.
1: Sněhurka byla celá mrtvá. A ti trpají zlíčci, z toho byli hrozně smutní.
0: No to se jim nedivím. Kdo jim bude vařit a uklízet?
1: Ale naštěstí, ještě než jí stačili pohřbít, jel kolem princ.
0: Yeah.
1: No, a jak Sněhurku uviděl, hned se do ní zamiloval.
0: No, mrtvoli.
1: Ona byla zdánlivě mrtvá. Jako? No. A ten princ se k ní sklonil.
0: Dal jí hrdu do zad, jablko z ní vyskočilo.
1: Ale houbilec, dal jí pusu.
0: Mrtvole.
1: A co by ne? Sněhurka mu očarovala, byla krásná.
0: A hejtavá. Princ jí měl dát místo pusy tu herdu do zad a byl pokoj.
1: Ale nekaž to. Dal jí pusu.
0: Mrtvole.
1: Ale a ta Sněhurka obživla a byla svadba. To je krása. To to vždycky tak dojme tohle.
0: Vidě nebůl, Máni, jo tak. Máni. A z toho plyne poučení. Vyhoď z domu zrcadlo a nečuč do něj pořád.
1: Já do něj pořád nečučím.
0: I jo.
1: I ne.
0: I jo. Tohle si před ním dokonce stála a měla si zavřené oči.
1: No co ono? Chtěla jsem vidět, jak vypadám, když spím.
0: Takže, abys neusnula na věky jako ta Sněhurka, tak nejes jablka. A když tě bábinka přinutí, tak je alespoň před polknutím pořádně rozkousej.
1: Tak to je teda konec.
0: Ano, konec naší pohádky.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na mítině uprostřed lesa po nocích řádily jezinky. Ovládali čarovný tanec. Děti z vesnice do lesa rády chodili a tajně jezinky pozorovali. Bylo to jejich tajemství. Nikdo z dospělých se o tom nesměl dozvědět, protože to by potom byla mela. Rodiče by se zlobili, že děti namísto žádného spaní trajdají v noci po lese. Ale ne vždy se všem dětem podařilo v noci nepozorovaně zmizet z domova. Někdo usnul, jiný se bál, aby ho rodiče nenachytali, a tak se stalo, že se jednou uprostřed noci na mítině ocitl jen samotný Matyáš Soukup. Byl to kluk, jak má být. Dost chytrý i dost odvážný. Pozoroval tajemný tanec jezinek, když tu se mu začaly klížit oči a usnul. Jedna jezinka ho objevila spícího v houští, strašlivě se zaradovala a povolala své družky. Ty vytáhli Matyáše doprostřed palouku a pak začal ohnivý čarovný tanec. Tančili až do svítání a potom se smíchem uprchli do své kamenné jeskyňky. Matyáš se probudil. Něco ho šimralo na nose. Byl to sluneční paprsek. No potěš, pomyslel si. Za chvíli určitě začne škola. A co maminka? Určitě na mě čeká se snídaní. Běžel, co mu nohy stačily, rychle skočil oknem do svého pokojíčku a šup do postele. V tu chvíli se otevřely dveře a stála v nich mamina.

0: Minka. No co je, ty lenochu, vstávej, snídaní máš na stole, já už musím jít do práce, tak sebou koukej hodit, ať nepřijdeš pozdě do školy. Matyáš zablekotal něco jako, že jo, a maminka odešla. Vyhrabal se spod peřiny, ale cítil se nějak nesvůj, jako by byl omámený, nebo že by byl unavený. Za to ve škole to byla hotová pohroma. Matyáš tvrdil, že písmenko A je I, že červená barva je modrá, že 1 + 1 = 4. A když uviděl z okna třídy běžet po ulici psa, křičel na celé kolo. Někomu teklo prase! Paní učitelka kroutila hlavou, co to ten kluk dneska vyvádí, a pomyslela si, že si Matyáš dělá legraci, a tak se usmála a řekla. Matyáši, nechej těch hloupých vtipů, ano? Jenomže když ho potom odpoledne maminka poslala do obchodu pro chleba a 5 rohlíků a Matyáš přinesl růžového plyšového medvěda a láhev rumu, bylo jasné, že s klukem není něco v pořádku. Chvíli mu domlouvali, potom hubovali a nakonec dostal pořádný výprask. Když už ani rákoska nepomohla, vypravili se s ním rodiče k doktorovi. Ten měl podezření na zápal mozkových blan. Pak ale předepsal klukovi superpirín a klid na lůžku. Berunku Sedláčkovou, Matyášovu nejlepší kamarádku, to trápilo. O jezinkách věděla úplně všechno a tak pojala podezření, že v tom všem, co se s Matyášem děje, budou mít prsty ony. Svěřila se Růžence a Monice, kamarádkám, co s nimi chodila do národopisného kroužku, a vypravili se společně za Matyášem na návštěvu. Když je Matyáš uviděl, zaradoval se. Je, ahoj kluci! Berunku to mírně vyvedlo z míry a povídá. Matyáši, jací pak my jsme kluci? Podívej se pořádně, co pak nás nepoznáváš? Růženka s Monikou se usmály a podali Matyášovi čokoládové bombony, co mu koupili v cukrárně. Já řebíky nejím, křikl Matyáš. Už musím spát, je tma. Venku svítilo slunce, vůbec tam žádná tma nebyla a v okně se vyhřívala soukupovickočka Micina. Zavřete tu kozu do chlíva, ať mi tady nesedí v okně, zařval Matyáš. To už Růženka nevydržela, dala se do pláče a utekla. Berunka s Monikou ji následovali. S Matyášem prostě nebylo pořízení. Co budeme dělat? Zeptala se děvčátek Monika. Mám nápad, řekla Berunka. Oblékneme si kroje, co v nich tančíme v národopisném kroužku, a půjdeme v noci na mítinu. Vzpomněla si, jak jednou babička řekla, že s každou bytostí na světě se dá domluvit. Musíte jen najít společnou řeč. Musíte najít něco, co vám oběma dělá radost. Jezinkám dělá radost tanec a jim, děvčátkům ze vsi, taky. Tanec bude jejich společná řeč. Na nic se neptejte a uvidíte. A viděli. Na paloučku uprostřed lesa tančily jezinky. Tančili tak krásně, jak by to nedokázala ani Maruška Mukařovská, a to je z celého národopisného kroužku ta nejlepší tanečnice. Jestli dobře počítali, bylo jich 12. Verunka z ničeho nic vstala a postavila se doprostřed palouku. Jezinky na ně udiveně zíraly a zvědavě okukovaly krásný kroj. Takové šaty ještě neviděli. Tolik pentlí, mašliček a krajek, tolik barev, až oči přecházejí. Líbí se vám? Zeptala se jezinek Verunka. Je, jak, je, jak, je, je, je, je, křičeli jezinky jedna přes druhou. A to teprve, kdybyste ten kroj viděli při tanci, jak se sukénka točí a z barev oči přecházejí. Zatančí, zatančí, zatančí, zatančí, zatančí, volali jezinky. Verunka tleskla a v tu chvíli přiběhly i Růženka s Monikou, také vyšňořené ve svátečních krojích, a dali se do zpěvu a tance přesně tak, jak se to naučili v národopisném kroužku. Tleskali a podupávali, nadskakovali a výskali a točili se do kolečka. Jezinky stály zcela bez hnutí, 6 na jedné straně paloučku, 6 na druhé a s obdivem sledovali, jak se děvčátkům točí sukenky a jak se vesele smějí. Podívali se na své pavoučinkové šatečky, které už byly celé rozcárané a vůbec žádnou veselou barvu neměly a do očí jim stoupily slzy. Pavouk, co jim je upředl, je už starý a dělat pavučiny už ho zmáhá a tak jim nové šatečky neupřede a neupřede. Zmocnila se jich strašná lítost, že oni, chudinky jezinečky, mají tančit v takhle děravých šatech, zatímco děvčátkům ze vsi to tak sluší. Máme pro vás nabídku, dupla nožkou Verunka a postavila se přímo před jezinky. Dáme vám naše kroje, všechny. Všechny, co v národopisném kroužku máme, ale musíte vrátit Matyášovi rozum, co jste mu ukradli. Jezinky chvíli smlouvaly, ale když se Verunka znovu zatočila a oni opět spatřili tu krásu, souhlasili. Musí přivést spícího Matyáše o půlnoci na palouk a oni mu rozum vrátí. Na oplátku jim ovšem přinesou kroje. Děvčata si lámala hlavu, jak spícího Matyáše na palouk dostat. On nebude to žádná legrace. Ale Růženka dostala nápad. Dostala nápad, že přimontují na Matyášovu postel kolečka a odvezou ho o půlnoci na palouk i z postelí. No co? Aspoň bude spát na čerstvém vzduchu. A tak o půlnoci hrkali holčičky z postelí na kolečkách se spícím Matyášem do lesa. Ve veliké tašce, co s ní Verunčina maminka jezdí na dovolenou, měli všechny kroje, co v šatně národopisného kroužku našli, a nebylo jich málo. Bylo jich celkem 12. Když se přiškobrtali na palouk, jezinky už tam netrpělivě čekali. Jedna držela v hrsti ukradený Matyášův rozum a povídá. Nejprve šaty a pak rozum. Ne, Verunka na to. Nejprve rozum a pak šaty. Z ruky do ruky, teda, z ruky do hlavy, z ruky do hlavy, z ruky do ruky, do ruky, vykřikovali ostatní jezinky. A tak Verunka podala jezince šaty a jezinka ve stejnou chvíli vložila ukradený rozum Matyášovi zpátky do hlavy. Matyáš se ani nepohnul. Jen se snad co si zamumlal a spal dál. Na druhý den bylo všechno v pořádku. Matyáš se probudil a byl úplně zdrav. Pan doktor řekl mamince. Ano, vidíte, paní, jak je lékařská věda daleko, co takový superpirín dokáže. Verunka popadla Matyáše za ruku a běželi do školy. Jenomže hned po prvním zvonění se ze školního rozhlasu ozvalo hlášení. Pozor, pozor, máme ve škole zloděje. Ze šatny národopisného kroužku zmizelo 12 krásných tradičních krojů a to prosím za týden budou hody. Zloděj se musí dopadnout a kroje se musí najít. Zloděj samozřejmě nebyl dopaden a kroje se nenašly. A tak se všechny dívky, paní i báby ze vsi dali do šití. Týden se ve škole neučilo. Děti pomáhali s šitím nebo běhali do obchodu pro nitě, stužky a krajky. Ušít 12 krojů není legrace. Ale za Matyášův rozum to přeci stálo. Když pak začaly hody a děvčata vyšla ven celá vyšňořená v krojích a začala tancovat, objevilo se 12 dalších krojaček. To budou asi děvčata ze sousední vesnice, šeptali si lidé. Čem to ale sluší? Tančí překrásně. Zvláštní tanec. Tančí, jako by se vznášeli. Je, podívejte, tamhleta roztočila sukenku víc než Maruška Mukařovská. A to je naše nejlepší tanečnice. Naše děvčata se mají od nich co učit. Když nám to dovolíte, budeme za nimi chodit do sousední vesnice na hodiny tance, ať se trošku zdokonalíme, volala děvčátka ze vsi. A všichni dospělí souhlasili a nikdo netušil, jaké krásné přátelství se vytvořilo mezi jejich dětmi a jezinkami. A stačilo k tomu jen trochu radosti.
1: I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek. Vesnice už nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekali na čbány až toudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich lavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a co pak špatně vidí? Žádný pramínek tu nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce. Kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník. Na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Co pak by ten hubenoučký, šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenů? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak lekavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát, ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíček, kterému se všechno popletlo v hlavě. ukradli hoře prameny a já jim v tom nedokázal zabránit, povzdychl si Permoník. Co pak ti nikdo nepomohl? Bodouch jen zavrtil hlavou. V městečku zřídili lázně. Už to tady nepoznáš. Permoník měl pravdu. Nad potokem svítily bílé kolonády, břechlemovaly vysoké hotely, uprostřed náměstí se tyčilo pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Děčičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si Bodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň? Co to znamená, zeptal se Klobouček. Hora si vodu schovává, stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se nestačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí Kloboučků v klobouk, ale Permoník měl v hloubi duše strach z vrchního Permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. A pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k nim se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců, jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní Permon je přísný. Tohle mu neodpustí. Bodouch odmítavě zavrtil hlavou. Tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty s lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní Permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal Bodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval. Pořád byl Klobouček dobrým permoníkem.

Příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl, Gouda, zaspívám, ten slavný loupežník. Markrab je funcí bršpíl se svou družinou. Chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrab je von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrab je to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se, Goudo, zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej, Goudo, nebudeš, se šlup a darebák. A schutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

0: než já potrestám tě před. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždyť ty jsi vlastně svět. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markra pětiděl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Hrnečku vař. V jedné vsi žila chudá vdova, která měla dceru. Zůstávali ve staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a na půdě měli několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat klásky. Mladá nosila do města vejce na prodej. Tak se spolu živili. Jednou v létě se stará matka roznemohla a dcera musela jít sama do lesa na jahody, aby měli co jíst. Z jahod si vařili kaši. Dcera si vzala hrnec, kus černého chleba a šla do lesa. Když už měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce, sedla si k ní, vyndala ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne. Najednou se tu objevila stará žena, která vypadala jako žebračka a v ruce držela hrneček. Ach, má zlatá panenko, povídá ta žebračka, to bych jedla. Od včerejška od rána jsem neměla ani kousek chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba? I proč ne, řekla dcera. Chcete-li třeba celý, však já už dojdu domů, jen jestli vám nebude moc tvrdý. A dala jí všechno, co měla. Zaplať vám to, pán Bůh, má zlatá panenko, zaplať, pán Bůh. Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát, dám ti tenhle hrneček. Když hrneček doma postavíš na stůl a řekneš hrnečku vař, navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. A až budeš myslet, že už máš kaše dost, řekni hrnečku dost. Hned přestane vařit, jenom nezapomeň, co máš říci. Podala jí hrneček a zmizela. Když přišla dcera domů, řekla matce, co se jí přihodilo v lese a hned postavila hrneček na stůl a řekla, hrnečku vař. Chtěla si vyzkoušet, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale v hrnečku se hned začala vařit kaše a bylo jí pořád víc a víc. Když byl už hrneček plný, řekla dcera, hrnečku dost. A hrneček přestal vařit. Hned si obě sedli a s chutí jedli. Kaše byla jako mandle. Když se najedli, vzala dcera do košíčku vajíčka a nesla je do města na trh. Ale zdržela se na trhu dlouho do večera, protože nemohla vajíčka prodat. Matka se jí doma už nemohla dočkat. Měla taky hlad a měla chuť na kaši. Vzala hrneček, postavila na stůl a řekla, hrnečku, vař! A v hrnečku se hned začala vařit kaše. Sotva se matka otočila, už byl plný. Musím si honem dojít pro misku a pro lžíci, povídá si, a jde do komory. Když se ale vrátila, zůstala leknutím jako omráčena. Kaše se valila z hrnečku na stůl, se stolu na lavici a z lavice na zem. Matka zapomněla, co má říci, aby hrneček přestal vařit. Přikryla hrneček miskou, myslela, že tím kaši zastaví, ale miska spadla na zem, rozbila se a kaše se hrnula dál jako povodeň. Uší bylo v sednici tolik, že matka musela odtud utéct do síně. Lomila rukama a bědovala. Ach, holka nešťastná, co jsi to jen přinesla? Já jsem si hned myslela, že to nebude nic dobrého. Za chviličku už tekla kaše ze světničky do síně. Čím bylo víc, tím víc přibývalo. Matka už nevěděla, kudy kam, a tak vylezla na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka přinesla. Zatím ale bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo dlouho. Valila se jako mračna dveřmi i oknem na náves na silnici. Kdo ví, jaký by to vzalo konec, kdyby se dcera právě nevrátila z města a nevzkřikla: hrnečku, dost! Ovšem na návsi už byl takový kopec kaše, že sedláci, kteří se vraceli z roboty domů, nemohli projet a tak se museli kaší prokousat na druhý konec vsi.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi. Pustí mu do krku vody. Kohoutek zatřepotá křídloma. Skořepinka mu vyskočí z krku. A on vesele zakokrhá. Kikiriki!

0: Řeka vypadala rovněž veselý. Spěla vpřed rychleji a tu a tam se na ní objevovaly malé víry. Byla užší než dřív a opuštěné hory se přiblížily. Jejich vrcholky halily mraky, ležící nad krajinou jako těžká přikrývka. Žádná observatoř však v dohlednu nebyla. Vyprávěj nám něco, ozval se čenich, ale ne o kometách, něco zábavnějšího. Šňupálek seděl u kormidla.
1: Chcete slyšet něco o hoře chrlící oheň?
0: S vážnými tvářemi přikývli. Šňupálek si nacpal dýmku a zapálil si. Pak se dal do vyprávění.
1: Tak jednou se stalo, že jsem přišel na místa, kde nebyla země, nýbrž samá černá láva. Pod lávou se ve dne v noci ozývalo dunění. To způsobovala země, co pod ní ležela a spala, a ve spánku se občas pohnula. Všude kolem ležely bez ladu a skladu rozházené lávové kvádry a nad nimi se vznášela horká pára, která všemu dávala neskutečně zvláštní ráz. Došel jsem tam nějak na večer a byl jsem dost unavený, takže jsem dostal chuť na trochu čaje. Uvařit se dal snadno. Stačilo jenom naplnit kastrolek vroucí vodou z nějakého horkého pramene.
0: Nepopálil ses tam? Zeptal se Mumínek.
1: Hehe, chodil jsem na chůdách, odpověděl Šňupálek. Na chůdách se dá přelézt každé skalisko a každá propast. Musíme pochopitelně dávat pozor, abychom s nimi neuvízli v nějaké trhlině. No, čaj jsem vypil na nejchladnějším místě, jaké jsem byl schopen najít. Všude to bublalo, odevšad stoupala pára. Nějakého živého tvora nebo nějaké zelené stéblo jsem ani nespatřil. A v tom se země spící pod lávou probudila. Přímo pode mnou se s mohutným rachotem rozevřel kráter a z něho vyrazily rudé plameny a vyvalily se obrovské mraky popela.
2: Hora chrlící oheň, vykřikl čenich. Co jsi udělal?
1: Jen jsem se díval, pokračoval Šňupálek. Bylo to strašně krásné. Viděl jsem spoustu ohniváčků, to jsou duchové ohně. Vyhrnuli se ze země a poletovali kolem jako jiskry. Zanedlouho tam ale začalo být moc horko a všude samé saze. Tak jsem šel pryč. Pod svahem jsem našel potůček, lehl jsem si na břicho, abych se napil. Voda byla samozřejmě horká, ale nevřela. A pak ke mně připlul jeden z těch malých ohniváčků. Spadl do potůčku a byl skoro úplně uhašený. Žhnula mu už jenom hlavička. Zbytek jeho bytosti syčel a čadil a on křičel, co mu hrdlo stačilo, abych ho zachránil.
2: A udělal jsi to? Zeptal se čenich.
1: No, samozřejmě. Vždyť jsem proti němu nic neměl, odpověděl Šňupálek. Jenomže jsem se o něho popálil. No, dostal se teda na břeh a za chvíli zase vzplanul. Byl tomu pochopitelně rád. A tak mi před odletem věnoval dárek.
2: Co to bylo?
1: Vykřikl čenich. Láhev podzemního opalovacího oleje, řekl Šňupálek. Takového, jakým se ohniváčci natírají, když mají sestoupit až do středu země.
2: A ty můžeš taky procházet ohněm, když se tím olejem namažeš?
1: Zeptal se čenich s očima na šťopkách. Ovšem, odpověděl Šňupálek.
2: To nám říkáš až teď, zvolal Mumínek. V tom případě jsme všichni zachráněni. Až kometa přiletí, vezmeme si jenom...
1: Jenže mě už skoro nic nezbylo, prohlásil Šňupálek zarmouceně. Víte, zachraňoval jsem věci z hořících domů. Tehdy jsem ovšem nevěděl... Teď zbývá na dně láhve pouze pár kapek.
2: Nestačilo by to třeba na nějaké zvířátko? Dejme tomu mé velikosti?
1: Zeptal se čenich. Šňupálek se na něj podíval. No, možná ano, ale
2: Na oháňku sotva. Tu bys musel nechat schořet.
3: Vážně? Pokračoval čenich. Tak to ať raději všechno čadí.
4: A na kotě by to stačilo?
0: Šňupálek však neposlouchal. Seděl, jako by spolkl pravítko a neklidně větřil.
1: Co je s tou řekou? Nepozorujete nic?
0: Má úplně jiný zvuk, poznamenal Mumínek.
1: Skutečně. Řeka hučela a bublala.
0: Všude kolem nich se ve vodě tvořily víry a nebyly už malé.
2: Svinout plachtu, zavolal Šňupálek.
0: Pohyb vody se značně zrychlil. Řeka se řítila vpřed jako někdo, kdo po dlouhé cestě najednou zjistí, že už je skoro doma. Břehy se přiblížily a skály nad nimi se zvedaly stále výš a byly čím dál špičatější.
3: Radši bych cestoval po souši, řekl čenich.
1: Po břehu to nejde, odpověděl Šňupálek. Musíme dál, až se řeka uklidní.
0: Řeka se však k uklidnění vůbec neměla. Břehy se přiblížily ještě víc a tísnily pěnící vodu do úzkého žlabu. Byly uvnitř opuštěných hor. Prám se řítil do hluboké průrvy a proužek nebe nad nimi se stále zužoval. Odkud si z nitra hor se ozývalo hrozivé burácení. Mumínek se zvídavě podíval na Šňupálka, zda má strach. Ten měl stále dýmku v ústech, jenže vyhaslou. Černé a vodou smáčené stěny soutěsky je rychle míjely a burácení zesílilo. Prám se zakymácel a byl vymrštěn do vzduchu.
2: Držte se, jak můžete, řítíme se dolů, vykřikl Šňupálek.
0: Na několik okamžiků se ocitli v přívalu bílé pěny, který provázel hukot řeky. Čenichovo divoké ječení nikdo neslyšel. Prámek zapraskal, ale po překonání vodopádu se vrátil do rovnováhy a pokračoval v plavbě do temnoty.
3: Proč je tady tma?
0: Zakřičel čenich. Nikdo mu neodpověděl. Spěněná voda svítila světle zeleně, jinak bylo všechno černé. Skalní stěny se kolem nich semkly do tunelu, jimž byl prám bezmocně unášen dál do vodních vírů. Občas narazil na stěny a pak se točil chvilku dokola. Dunění vodopádu za nimi pomalu sláblo a nakonec je obklopovala pouze tma a ticho.
3: Jste pořád tady?
0: Zeptal se čenich celý rozechvělý.
2: Mám dojem, že ano, odpověděl Mumínek.
3: Tohle až budu vyprávět mamince.
0: V tom zazářil úzký proužek světla. Šňupálek totiž našel kapesní svítilnu. Světlo bázlivě bloudilo po proudící černé vodě a po vlhkých skalních stěnách.
1: Mně připadá, že je to tady čím dál užší, poznamenal Mumínek, neobyčejně bojácným hlasem. Nemáš dojem, že se to tady zužuje?
2: Trochu, možná ano, odpověděl Šňupálek
0: a snažil se působit uklidňujícím dojmem, avšak bez úspěchu. Pak ještě něco zapraštělo a na prám spadl vrchol stěžně.
2: Pomozte mi ho schodit, zvolal Šňupálek, ale rychle.
0: Stěžeň pleskl do vody a ponořil se. Schoulili se k sobě v očekávání, co nastane. Najednou čenich ucítil, jak se mu něco otřelo o uši.
3: Moje uši! Zavadil jsem ušima o strop!
0: Hodil se bříškem na zem a zakryl si tlapkami obličej. Tu sebou prám trhl a zastavil se.
2: Seďte tiše, řekl Šňupálek. Nehýbejte se!
0: V tunelu byl slaboučký šerosvit, takže si sotva viděli na své vyděšené čenichy. Šňupálek rozsvítil kapesní svítilnu a podíval se do vody.
1: To je stěžeň, řekl. Přehradil proud a my jsme na něm uvízli. Podívejte se, čemu jsme ušli.
0: Podívali se. viděli černou, třpitivou vodu, jak kolem nich proudí, žene se vpřed a s příšerným klokotem mizí v hlubině bezedné propasti.
4: Já už vás mám až pokrk i s vaším cestováním, s vašimi kometami a se vším,
0: vykřikl čenich a dal se do pláče.
4: Vždyť jsem říkal, že to děláte na vlastní riziko. Vždyť jsem říkal, že chci na břeh, když je někdo tak malý jako já.
0: Poslyš, obrátil se na něho Šňupálek. Já vím, že v dobrodružných příbězích jsou nakonec všichni zachráněni. Mrkni se nahoru. Čenich se vysmrkal do tlapky a podíval se tam. Spatřil ve skále kolmou trhlinu a docela nahoře proužek šedého nebe.
4: No a?
0: Poznamenal čenich.
4: Copak jsem moucha? A i kdybych byl, tak by mi to bylo stejně k ničemu, protože od zánětu středního ucha v dětství mám sklon k závrati.
0: A znovu se dal do pláče. Šňupálek vytáhl svou foukací harmoniku a začal hrát. Zahrál písničku o dobrodružství, které bylo nejen patřičně velké, nýbrž úplně kolosální. A její refrén pojednával o záchranách a o překvapeních vůbec. Čenich se zatím trochu uklidnil a utřel si vousy. Písnička však skalní trhlinou vzlétla nahoru, vyvolala řetěz ozvěn a nakonec probudila Bambula, který seděl a spal se síťkou na motýli po svém boku.
1: Co to zase je? Řekl Bambul a rozhlédl se.
0: Podíval se na nebe a do síťky, pak očrouboval víčko ze své sklenice na chrousty a nahlédl i do ní.
1: Rámus. Něco tady rámusí.
0: Neměl totiž hudební nadání. Nakonec si vzal zvětšovací sklo a začal hledat v trávě. Hledal, poslouchal, větřil a čmuchal a po chvíli přišel na hlubokou trhlinu v zemi. Tam měl ten přehrozný rámus svůj původ.
1: Musí to být prapodivný hmyz, řekl si Bambul sám pro sebe. Určitě je vzácný a možná dokonce neobjevený.
0: To Bambula nesmírně rozrušilo a proto strčil svůj mohutný čenich do trhliny, aby líp viděl. Podívejte, Bambul, vykřikl mumínek.
4: Zachraň nás, zachraň nás,
0: zakřičel čenich.
1: Úplně přišli o rozum, zabručel Bambul a strčil svou síťku do hlubiny.
0: Byla pěkně těžká, když ji vytahoval ven. Bambul se však nevzdal, dokud ji neměl nahoře, a pak se podíval, co do ní chytil.
1: To je k nevíře, poznamenal Bambul, když ze sítky vytřepal čenicha, po druhé mumínka a nakonec Šňupálka, stan a dva batohy.
0: Strašně moc děkujeme, pravil mumínek. Zachránil si nás na poslední chvíli.
1: Já jsem vás zachránil, divil se Bambul. O to mi vůbec nešlo. Chtěl jsem jenom vědět, co za vzácný hmyz tropí dole rámus.
0: Bambulové zpravidla těžko chápou, ale když je nikdo nedráždí, tak jsou hodní.
4: Tohle jsou opuštěné hory?
0: Zeptal se čenich.
1: To nevím, odpověděl Bambul. Je tu ale mnoho zajímavých nočních motýlů.
0: Ano, jsou to opuštěné hory, řekl Šňupálek. Kolem nich se tyčily řetězy mohutných hor, bezmezně pustých a šedivých. Bylo hluboké ticho a vzduch chladil.
4: A kde je naše observatoř?
0: Pokračoval čenich.
1: To taky nevím, odpověděl Bambul a začal být podrážděný. Mě by zase zajímalo, co víte vy o nočních motýlech.
4: My hledáme jenom komety, pravil čenich.
1: jsou vzácné? Zeptal se Bambul.
5: Za 100 let se vyskytne zhruba jedna, vysvětlil mu Šňupálek.
1: To je neslýchané, podivil se Bambul. Něco takového by se mělo chytit. Jak vypadají?
5: Jsou rudé s dlouhým ohonem, sdělil mu Mumínek. Bambul vyndal svůj zápisník a poznamenal si to.
1: Musí to být čeleť Filikna carnus snufsigalonica, zabručel si. Ještě mám jednu otázku, moji učení přátelé. Čím se ten podivný hmyz živí?
3: Bambuli, odpověděl čenich a zajehněl se.
1: Bambul zrudl a řekl, s vědou se nežertuje, s Bohem, poroučím se.
5: Pak sebral všechny své sklenice, popadl síťku na motýly a vydal se rovnou do opuštěných hor.
4: On si myslel, že kometa je nějaký chroust nebo tak,
5: smál se čenich.
4: Taková hloupost, je to možné? A teď chci kávu.
5: Kávová konvice zůstala na prámu, poznamenal Šňupálek. Mumínek, který měl kávu ve velké oblibě, běžel k trhlině a nakoukl do ní. Prám je pryč, vykřikl. Kávová konvice zmizela v podsvětí. Co si bez kávy počneme?
3: Uděláme si lívance, řekl Šňupálek.
5: Rozdělali tedy oheň a smažili lívance. Když byly hotové, hned se do nich pustili, protože to je jediný správný způsob, jak lívance jíst. Když všechno snědli, vybrali si nejvyšší horský hřbet a pomalu se vydali k jeho nejvyššímu vrcholku, protože observatoř se nepochybně staví co možná nejblíž hvězdám.

Byl jednou jeden rybník a v tom rybníku jsem tam nějaký kapr. Každý kapr roste jako z vody. První rok váží asi jako půl špekáčku, druhý rok mívá i jako 5 špekáčků a třetí rok se lidé o něj přetahují, aby byl zrovna u nich na štědrovečerní večeři. Když mu však pán Bůh požehná a dožije se 4. století, je tak těžký, že se nedá vytáhnout ze dna. Dožije-li se 100 let, promění se v kámen. A za 300 let kámen pukne a vylíhne se z něj vodník. Takhle složitě je to na světě pro vodníky zařízeno. Žabák má žábu, mlynář mlynářku a kačer kačku. Jenom vodník chudák nemá žádnou vodnici, která by se s ním hádala, které by dělal nepořádek a která by mu přiváděla na svět malinkaté vodníčky. Nikdo mu je nepřivede na svět, zrovna tak, jako mu nikdo nepřipraví snídani, nikdo se s ním nevítá, když se od někud vrátí a nikdo se ho nezeptá, jestli si nezapomněl kapesník, když se někam vypravuje. Ovšem jen tak pro krásné oči se nový Hastrman z toho kamene přece jenom nevylíhne. Kapra, který se dožije 100 let, musí si vodník vyhlédnout a vychovat. Když je kapřík malinký, musí ho chránit před štikami. Celý život ho musí kartáčovat a hřebelcovat, aby se na něm nedržely pijavky, chobotnatky a kapřivci. A když je výlov, musí ho zavřít do sklepa, aby neskončil v kádi na vánočním trhu. O tomhle všem si povídal košíkář Opálka s vodníkem na Vackově. Ten rybník, co byl jednou jeden, byl totiž na Vackově. A tam je první pořádný rybník na Černovické.

0: Ta opálku říkala, panenko svatohorská, toho bych si vzala jen, kdyby bylo opravdu nejhůř. Kdybych, nedej pámu, přišla o nohu, o oko nebo o rozum. A jak léta běžela, pro žádnou nikdy nebylo nejhůř. A tak byl košíkář nakonec rád, že se skamarádil s vodníkem. Skamarádili se tak dávno, že už si ani nemohli vzpomenout, kdy. Ale bylo to v zimě, protože pod Svidníkem jsou zimy jako břitvy. Tam často zamrzají potoky až na dno a rybníkům k tomu moc neschází. A takové zimy neměl vodník Hrouzek rád. Tak se v těch mrazech vyškrábal na led dírou, kterou mlynář prosekával, aby se v rybníku všechno neudusilo. Chodil po břehu a po hrázi, měl zmrzlé vousy i vlasy a obočí a chrastil, jak z něj při každém kroku padal led. Jednou takhle chrastil před košíkářovou haluznou, když opálka náhodou vyšel před dveře. Pojď se trošku ohřát, řekl vodníkovi. A ten šel a rád. Od té doby k němu chodil nejmíň dvakrát v týdnu. Na jaře s ním sedával Hastrman na dvorku, nejraději, když košíkář drhal pruty, když jim loupal kůru a ještě raději, když košíkář pruty vařil. To je vůně, pochvaloval si vodník a nasával tu vařenou vrbovou vůni do nosu stejně, jako lidé nasávají vůni pečené husičky. Opálka pletl košíky, přidávačky a nůše sice také z neloupaných prutů, ale zloupaného proutí vydrželi dvakrát tak dlouho. Proutí na ně musel ovšem vařit ve staré plechové vaně. Loupané košíky i nůše dělali parádu, protože jim nabarvil kolem dokola dvojitý štráfek buď červeně nebo modře. Častěji však chodil Hastrman ke košíkáři v prosinci, lednu a únoru, kdy to někdy bylo pod ledem k nevydržení. Jestliže byla obzvlášť psí zima, dal opálka Hrouzkovi ke štokrleti teplou vodu do škopíku a Hastrman se zul, strčil si do škopíku nohy a za chvíli byl v náladě. To toho napovídal, že by z toho šla kdekomu hlava kolem, ale opálkovi ne. Jednou na jaře, když mu Hastrman vyprávěl, kde co, zeptal se ho košíkář. A co malej? Malej to byl kapřík, kterého si Hastrman vybral a pěstoval na budoucího vodníka. Malej, zamyslel se Hrousek. Pak mávnul rukou a řekl, je moc rozmazlenej. I ne, divil se košíkář a vodník na to, i jo, pořád by se jenom houpal. Od rána do večera musím dělat na rybníku vlnky, nic jiného ho nebaví, jen se houpat a jen se houpat. To víš, je to ještě dítě, konejšel ho košíkář. Pak přišla zima, Hastrman seděl u opálky, nohy ve škopíku s teplou vodou a když vyprávěl kde co, zeptal se ho zase košíkář. A co malej? Malej zlobí, mávnul rukou Hrouzek. Pořád omrzuje s tím houpáním. Já se nevyspím, on se nevyspí. To víš, je to pořád ještě dítě, konejšil ho zase košíkář. Jak mám dělat vlnky, když je na rybníku leď tlustý jako slamník? A co kdyby ho houpal na kolenou? To by mu nestačilo?
1: Stačilo. Ale kdo to má vydržet?
0: Až do rána přemýšlel košíkář, jak by se dali dělat vlnky na zamrzlém rybníku. Ráno si nabrousil pilu a hoblík a dal se do práce. Do oběda měl nařezáno, do večeře ohoblováno, do druhého oběda měl hotové čepy a kolíčky, do druhé večeře měl všechno sesazíno a do týdne mu na tom uschly barvy. Vodník Hrouzek netušil nic, jenom říkal, smrdí ti tu fermeš. Sedmý den se košíkář zeptal, a co malej? Pořád zlobí, mračil se Hrouzek, pořád omrzuje s tím houpáním. Tak ať se houpá, zdvihl se ze židle opálka a vyšel ven.
1: Jak když je na rybníku leď tlustý jako dva slamníky, volal za ním.

0: Hastrman. Košíkář se vrátil a postavil před Hastrmana kolébku. Je z olšového dřeva. To vydrží pod vodou 400 let. Dalo mi to týden práce. Hastrmanovi dojetím div nevstoupily slzy do očí. Ta je krásná a je vodnická, je natřená na zeleno. Co pak si ji mohu vzít? Co tě to napadlo dělat si takovou škodu? Jakou pak škodu? Olšová prkna se válejí mlynáři ve stodole už druhý rok. A firmež i barvu jsem si od něho půjčil. No jo, ale ona se asi na dně neudrží, polekal se Hrouzek. Ona asi vyplave, když je dřevěná.
1: Nevyplave.
0: Na to jsem taky myslel, vysvětloval mu Opálka. Udělal jsem jí hlubokou. Do spod naskládáš kameny a ty budou držet kolíbku u dna. A na ně teprv nasteleš kapírkovi prameničku, lakušník, přesličku či stolístek, aby ho to netlačilo. A bude se houpat a houpat jako hraběcí synek. Ty můj kamaráde, popadl Hastrman kolébku, za tohle ti na jaře vypěstuju na svých vrbách takové proutí, že si ještě letos budeš moct koupit kozu. Ať každý, kdo přijede sem do Vackova mlít, pukne závistí. Oba měli pravdu. Kolébka ze dna nevyplavala, Hastrmanův kapřík se v ní houpal jak hraběcí synek a dal pokoj. Hastrman pak hnojil vrbě hvězdným prachem a vypěstoval na nich pro košíkáře takové proutí, že si opravdu mohl koupit kozu. Harckou. A ta netrkala a dojela divné jako kráva. A jestli neumřela, dojí tolik dodnes.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jestli pak víte, jaký čas je pro jeleny, srnce a daňky nejdůležitější? No přece ten, ve kterém se odbývají jejich námluvy a svatby a má dokonce i jméno Rie. A podle ní se já, 10. měsíc roku, jmenuji Rien. Ale abychom zůstali u jelenů, budu vám vyprávět o Kolouškovi, tak se říká malému jelínkovi, který si přál zlaté parohy.

0: Každý večer vyprávěla maminka Laň malému Kolouškovi pohádku, aby se mu pěkně usínalo. Nejraději měl tu o jelenovi se zlatými parohy a pořád se maminky vyptával, jestli bude mít jednou taky takové. Ještě nemáš ani parůžky, smála se maminka Laň. A kdy je budu mít? Až vyrosteš. Ale to musíš hodně jíst a hodně spát. Koloušek honem zamhouřil oči, aby rychle spal. A hned ráno vyběhl na pastvu, pilně se pásl, ale večer zase neměl ani malinkatý parůžek. Copak mi nikdy nevyrostou, naříkal. Z malého stromku také není za jedinou noc velký strom. Musíš být trpělivý, chlácholila ho maminka Laň. Koloušek byl několik dnů trpělivý, ale pak začal znovu. A co, když mi nenarostou vůbec? Co, když ze mě nikdy nebude opravdový jelen? Maminka Laň se rozzlobila. Jestli budeš takhle fňukat, nebudu už ti nikdy vyprávět žádnou pohádku. To by ovšem byl pro Kolouška ten nejhorší trest. Honem si utřel slzy a slíbil, že už nikdy nebude plakat a že bude trpělivý. Maminka Laň ho pohladila po hebké hlavičce a začala znovu vyprávět. Co? No přece tu o jelenovi se zlatými parohy. Koloušek usnul, usmíval se přitom ze spaní a tak ho maminka přikryla měkkou mechovou peřinou a odešla po své práci. Ale náhle z ničeho nic se Koloušek probudil. Zdálo se mu, že má podivně těžkou hlavu. Sáhne si a oni tam parohy. Vyskočil z pelíšku, běží ke studánce, nakloní se nad hladinu a ve vodním zrcadle se třpití opravdické zlaté parohy. Maminko, maminko, mami, už mi narostly. Volá na celý les, ale maminka byla daleko a Kolouška neslyší. Hej, hej, jeleni, srnci, veverky, ptáci, pojďte sem, mám zlaté parohy, křičí Koloušek a ozvěna roznáší tu novinu po lese. Seběhli se jeleni, srnci i daňci, přiskákali zajíci, z korun stromu se snesly veverky, přiletěli ptáci, ale nikdo se Kolouškovi neobdivoval. Ten by mohl jít rovnou k cirkusu. Smála se mu veverka. Krásné parohy, strašná pohroma, krákoral havran.
1: Ti mladí už nevědí, jak se vyastrošit, bručel zlostně jezevec, protože ho ten Rámus vyhnal z nory.
2: Raději se s nimi moc neukazuj, nepřinesli by ti štěstí,
0: varovala Kolouška moudrá sova. Koloušek na to všechno překvapeně koukal a pak zlostně vykřikl. Jste hlupáci, vy mi závidíte mé zlaté parohy. Ale nikdo už ho neposlouchal. Ptáci se rozlétli na všechny strany. Veverka se vyhoupla zpátky do větví, jeleni, srnci, daňci i zajíci běželi na pastvu. Jen ozvěna posměšně opakovala. Parohy, má parohy, rohy, hihi. A najednou prásk. To kulka hvízdla Kolouškovi kolem hlavy. Ohlédl se a vidí. Na kraji lesa myslivec a nabíjí pušku. Zastřelí mě. Srdce se v Kolouškovi zastavilo a zase prásk. Koloušek se dal do běhu. Přes paseku, přes louku, dech sotva popadá. Najednou stojí na okraji strže, dole divoký potok. Otočí se a myslivec už zase zvedá pušku k rameni, míří. Maminko, pomoc, křičí Koloušek, ale nad hlavou mu hlízdají kulky. Jedna, druhá. Koloušek skočí a padá. No tak se probuď, můj milý. Ty se celý třeseš strachem. To se ti jenom něco zdálo. Slyší Koloušek maminčin hlas. Otevře oči, sáhne si na hlavu a vyskočí z postýlky celý šťastný. Je, maminko, já už nemám zlaté parohy. A kde bys je taky vzal? Usmívá se maminka Laň. Zlaté parohy patří do pohádky.
3: Ale počkej, počkej,
0: hladí synka po hlavičce.
3: Něco se ti tady opravdu klube? No ano, parůšky. A jsou zlaté,
0: polekal se Koloušek.
4: Kde pak, usmívá se máma. Jsou to docela obyčejné malé jelení parůšky. Tak to jsem moc rád, oddechl si Koloušek. A opravdu byl rád. Moc rád.

0: co pak to? To mě vítáte s pláčem?
1: Ach, Ferdo, ty se vracíš do pěkného.
2: Takové neštěstí.
1: Ach, jo.
0: Neštěstí? A co pak se stalo? No tak mluvte, kluci.
1: Ukradli nám kukly. 50 kukel. Už se z nich měli hnedlinko narodit nový bráškové.
0: A kdo je ukradl?
2: Nevíme. Loupečníci, ne?
0: Ale Trumbelínku, Kuřihlásku, proč by loupečníci kradli naše kukly? K čemu?
1: No přece, aby z nich měli nové mravence, jako my.
0: Ale proč by naši mravenci zůstávali v cizím mraveništi? Tak praštění naši nejsou. Pěkně by hned po narození práskli do bot a tradá zpátky domů, no ne?
2: No jo, vlastně no ne.
1: To je vidět, Ferdo, že jsi byl dlouho pryč. Nový mravenec přece vůbec nepozná, že vyleze z kukly v cizím hnízdě a hned tam začne pracovat. Proto mravenci, kteří mají doma málo dělníků, chodí krást kukly, aby si přilepšili.
2: Je. Co budeme dělat?
0: No co, musíme ty lupiče chytit? Vzít jim naše kukly a dát jim na pamětnou, nebo ne?
2: Jo. No jo, ale jak to uděláme?
0: Přineste z hajárny kuklí plínky. A asi 20 špalíčků dřeva. Ty špalíčky zabalte do plínek a namažte lepem. Položte to na sluníčko vedle mraveniště a všichni se schovejme. A nikomu ani muk. Tiše. Už jdou.
3: Gandalf, píše bez dechu, jdeme po mechu.
4: Gandalf,
5: Húbidor, stát! Jsme na místě. Podívejte se, jaké krásné kukly tu na nás čekají. Jen si je vzít. Tak si je tedy vezmeme. Každý jednu, hr na ně.
4: No co je?
5: Opředu.
6: Veliteli, poslušně hlásím. Jezus Maria, já se nemůžu hnout.
7: Já taky ne.
5: Tisícku sadel, proč ne?
6: Poslušně hlásím, že jsem nějakej přilepenej.
7: My taky.
5: Tisíc jahličin hrome, já se taky nemůžu hnout. Tak dělejte něco.
7: Poslušně hlásíme, že nevíme, co.
5: A to jste vojáci. Vojáci má vždycky vědět rady.
7: Poslušně hlásíme, my ale nevíme.
5: Ale to je vzpoura. Vy zrzaví mravenci, já vás dám zavřít, až budete černí.
0: Dobrý den, pánové, dobrý den. Pěkně vás u nás vítáme. No tak co?
5: Nic.
0: Já myslím, pane generále, že je čas, abyste se vzdal.
5: Já? Nikdy. Leda hned teď.
0: No, řády i kusadla si můžete ponechat, když mi dáte čestné slovo, že neuprchnete.
5: To vám dám rád, pane. Stejně jsem se přilepil jako moucha na mucholapku. Ticho! Nejste na tom o nic líp, nemehla. Co s námi uděláte, pane?
0: No co? Zavřeme vás.
5: Aha.
0: A z vašeho mraveniště si vyžádáme výkupné. Kukly. A všechny, které v něm jsou.
5: Ale to byste neměl, pane. Už tak je s naším mraveništěm skoro amen. U nás je bída. Mraveniště se nám bortí. Potřebujeme zedníky. Máme hlad, potřebujeme lovce. Proto jsme podnikli tuhle výpravu. My nejsme lupiči, jsme jenom nešťastní mravenci. Omlouváme se vám.
0: A co vaše královna?
5: Zahynula.
0: Je.
5: Jedinou naší nadějí jsou dnes poslední dvě kukly, které nám ještě zbyly.
0: Je.
5: Doufáme, že se nám z nich narodí nové královny. Pak budeme spaseni.
0: Kuřihlásku a Trumbelínku.
2: Zde jste?
0: Uvolněte zajace a postříkejte je rosou.
2: Podle rozkazu.
5: Děkujeme vám, šlechetný vojevůče. je pro mě potěšením být přemožen tak velkorysým sokem.
0: Co, sokem? Ale nesmysl. Hej, kluci, tak co? Jdeme jim pomoct? První četa, že by opravila mraveniště. Druhá četa nachytá mšice a podojí je. Třetí četa se postará o kukličky. No a já s generálem zkontrolujeme celkový stav.
5: Jo. Chci říct, podle rozkazu, pane. A dovolte, abych vás pozval na přátelskou návštěvu do našeho mraveniště, abychom mohli setrvat v delším srdečném rozhovoru.
8: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. U mikrofonu reportér Bělásek Zelný. Vážení přátelé, buďte s námi svědky historické chvíle, kterou dnes prožívá naše rodná Louka. Je to zde, přímo před vchodem do mraveniště, které je slavnostně vyzdobeno vlajkami rezavých mravenců. Je to, vážení přátelé, nádherná podívaná, která mi, a já se za to nestydím, vhání slzy do sosáku. Ano, jsem hrdý na to, že jsem se dožil dne, kdy po létech bojů si mravenci přátelsky podali nohy. Ano, jsem hrdý na to, že jsem hmyz. Hrozící zánik postiženého mraveniště sjednotil rezavé i černé a oni jako jeden jediný obrovský mravenec jdou budovat společné dílo. Slyšte ten jásot, přátelé.
9: Pro sebe i pro ty příští pomáháme mraveništi. Nazdar! Louka zdraví, Pařes! Nazdar! Když se ruka k ruce vyne, mraveniště nezahyne. Nazdar!
8: Ano, nazdar! Vážení, jsem dojat. Právě v tomto okamžiku průvod už vchází do mraveniště. V jeho čele vidím samotného Ferdu v přátelském obětí. Ano, ano, s velkým rezavým mravencem. A tak je to správné. Neboť, jak praví velký básník, ten mravenčí se splnil sen. Jdem k dílu všichni spolem. A bude zase bílý den a plno kukel kolem. A nyní už přepojujeme na naše stanoviště v chodbě mraveniště.
0: A co máte tady, příteli?
5: Hajárnu, příteli, se dvěma posledními kuklami.
0: Poslyšte? Jako by tam něco plakalo?
5: Pro pána, že by se už... Generále! Jsou to královničky, mají křídla, naši vyhráli, sláva,
7: sláva!
5: A budeme mít nové mravence, spoustu krásných, šťastných mravenců, abychom ještě lépe a ještě radostněji. Ferdo!
0: Pepiku!
7: Nazdar!
0: Levá, pravá, levá, pravá, to je sláva, tanec, křik a květiny, jak se sluší na křtiny. Čmelák bručí, komár piští, všechno pádí k mraveništi, tam a pak zas naspátky, a to je konec pohádky. To je konec pohádky.

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem 5 peněz a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
1: Kdo si je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
0: Řekl Lukášek.
1: Tak mi ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
0: Povídá Vochomůrka. A rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
0: řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli 5 peněz?
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za 3. les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
3: Ty Sergi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
0: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a vyděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kadeřábka. Jeho plán byl právě tak smělý jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: To je Tulík! Můj bratr žije! Profesor viděl jen mihotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty. Lichožrout mé ségry Božky,
4: tlusté břicho, žádné nožky,
0: z párů dělá licháče,

0: zas k sousedům, v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu, on má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Ty Verdo, poslyš, jestli pak víš, co mám.
3: Co pak?
2: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně! Já to viděl mockrát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, je rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejně, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
3: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
2: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, houa,
3: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
2: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmikča.
3: Smyčka, pytlíku.
2: Ale já vím, smyčka. No šmitka.
3: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
2: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic, hlavně aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švicha! Ohou! Divoký koni! Kde pak si?
3: Vždyť už dávno utekl.
2: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
3: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
2: Pardon!
3: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
4: Tak takhle se tedy chytá lázem.
3: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte, skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Hola, ho, ho!

0: Já mohl být karambol.
1: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Vy, kaní Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přijeli.
1: Pardon, vašnosti šneku.
2: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a lemíš?
0: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá, nadává.
0: Ale vždyť mi přece...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
0: Ale já přece...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklouni.
1: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje. Hamba.
3: O chlapečkovi, který se stal kredencí.